Tohle byl zpěvák Matt Redman a píseň, která byla oslavou Pána Boha. Pán Ježíš Kristus ani apoštolové nezůstávali se zprávou evangelia v utajení, ale chodili s ní mezi lidi. Jak tato praxe vypadá v životě pouličního kazatele Pavla Žalia, uslyšíte v následujícím pořadu.

0: Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Toto je výzva apoštola Pavla mladému Timoteovi, kterou najdeme v Novém zákonu ve 2. listu Timoteovi 4. kapitole 2. verši. Vítejte u poslechu Hlásky, pořadu a podcastu z dílny Rádia 7. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. Chceme-li mluvit, musíme ze sebe vydat hlásku. V tomto pořadu chceme s hosty přemýšlet nad tím, jak přijímat, žít i hlásat dobrou zprávu o naději a záchraně v Ježíši Kristu. K tomu nutně potřebujeme i lásku, která je v názvu pořadu trochu schovaná. O tom, jak hlásat slovo vhod i nevhod, si dnes budu povídat s Pavlem Žaliem. Vítám tě.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Stručně bych řekl, že Pavel je následovník Krista, pouliční kazatel a řidič kamionu, který brázdí evropské cesty. Doplnil bys to něčím ze svého života?
1: Doplnil bych to tím, že především jsem hříšník, spasený Boží milostí, to je asi moje základní identita, z které všechno ostatní potom vyrůstá, ať už je to kázání nebo ta práce.
0: Když si pomůžeme novozákonním listem Římanům, evangelium je Boží mocí k záchraně každého člověka. Jak se tato Boží moc projevila ve tvém životě? Jaký je tvůj příběh nového narození?
1: Můj příběh nového narození je celku dlouhý vyprávění, ale ve stručnosti jsem z nevěřící rodiny. Můj otec byl vysokoškolský učitel na vysoké vojenské škole, učitel marxismu, leninismu. A když padl režim, tak on 2. prosince spáchal sebevraždu a to bylo taky poprvé, když jsem v jeho knihovně šmátral a našel Bibli, kterou jsem si před spaním začal číst a ku podivu to na mě působilo nějakým uklidňujícím dojmem. Pak jsem to odložil. 18 let jsem žil hříšným životem, bezbožným. Až v 33 jsem v Číně na hotelovém pokoji kapituloval sám a volal ke Kristu, aby mě spasil, že nechci skončit pekle, že chci s ním být v nebi. Takže to bylo v roce 2007, to je ve stručnosti, kdyby chtěl znát větší podrobnosti, můžu poskytnout rád.
0: Uvěřit na hotelovém pokoji v Číně, to je poměrně netradiční. Jak vzpomínáš na své první kroky víry? Měl jsi kolem sebe někoho, kdo ti třeba na této cestě pomohl?
1: Nějakou jednotlivou osobu asi takhle ne, nějakýho mentora jsem neměl. Že jo, jak jsem uvěřil, tak to byla revoluce v mém životě, že jo, našel jsem to, co jsem vlastně vždycky hledal, akorát, že to hledání jsem hledal, neznaje Boha, neznaje evangelium, tak jsem to hledal všude, možná na špatných místech. A když jsem teprve poznal Ježíše Krista, tak jsem pochopil, že tohle je to pravý štěstí, tohle je ta pravá radost, kterou jsem hledal, ten život, který jsem hledal a nevěděl jsem, že je to v Kristu. No a chtěl jsem se samozřejmě podělit s celým světem, to člověku úplně křičí, ta radost a ten svatý duch, který nám byl dán. Ale moje cesta byla jako skrz víceméně pokus omyl. Jo. Mm-hmm. Ale přicházeli do mého života různí lidi, kteří mi něco řekli, tu něco. Ale vesměs, jak říká Boží slovo, Duch svatý nás vyučuje, to pomazání, které máme od něho, to nás vyučuje. On nás uvádí do veškeré pravdy. Boží slovo máme, modlitbu máme. Takže na to jsem se spolíhal. Samozřejmě jsou věřící a církve, které mě jako formovali, inspirovali, napomínali, pozbuzovali, ale nějaká jednotlivá osoba bych teď nedokázal úplně přesně říct. Mm-hmm.
0: Evangelium je ze své podstaty dobrá zpráva nebo také radostná novina. Obsahuje v sobě ovšem širší příběh. Můžeme říct, že je mnohovrstevné. Jak bys jej popsal vlastními slovy?
1: Tak já to nemusím popisovat vlastními slovy. Apoštol Pavel říká, co je evangelium, který on kázal, že ta zpráva evangelijní je o tom, že Ježíš zemřel za naše hříchy, vstal 3. dne z mrtvých, byl spatřen mnoha bratřími, vystoupil na nebesa a skrze víru v něho se hlásá spasení všem, kdo uvěří. Skrze jeho oběť. Tak Takhle bych definoval, no Pavel definuje evangelium.
0: Setkal ses s pouličními kazateli dříve, než si sám začal Ježíše následovat?
1: Setkal jsem se v Praze s pouličními kazateli, to byla nějaká charismatická církev. A to bylo na Andělu v Praze, kde oni kázali na veřejnosti a já jsem šel kolem, vylízal jsem z metra a teď tam vidím někoho řvát, jako volat na ulici. No a už jenom ten fakt, že tam někdo takhle jako křičí, zbudilo moji zvědavost zjistit, o čem to křičí. Jako co je to téma, kvůli kterému stojí za to takhle volat. Tak jsem šel blíž a díval jsem se, tam někdo hrál na kytaru a nějaká žena tam kázala s velkým zápalem a tak jsem tam stál a pozoroval to a pak přišla nějaká starší paní věřící z té skupiny ke mně osobně a oslovila mě. A jak ke mně mluvila s takovou citlivostí a věřím, že s Duchem svatým, tak to, co ona mi říkala, pamatuju si do dneška, že se to dotýkalo mýho srdce, že jsem cítil, jak ty její slova, že se něco dotýká mýho srdce. Moc si nepamatuju, o čem ke mně mluvila, jenom si pamatuju, že přirovnávala jako minout se Kristem je jako umřít hlady před otevřeným trezorem. To byla jako její takovej popis, jako nemít Krista, nebo minout se s Pánem Ježíšem je jako umřít hladem před otevřeným trezorem plným peněz. Jo. Ale tehdy jsem nebyl ještě zralej, i jsem mi to řekl. Já jsem se s ní nijak nepřel, jenom jsem mi řekl, já si myslím, že asi nejsem ještě připravený. A ona nijak neprotestovala, jenom pokývala hlavou, řekla, asi ne. A já jsem se s ní rozloučil, šel jsem pryč, ale to mi utkvělo v paměti, ten okamžik. Takže tohle byl její pouliční kazatel, který jsem potkal, pak jsem asi žádný nepotkal, nebo si pamatuju už velmi vzdáleně.
0: Proč vlastně pouliční hlásání evangelia ve tvém případě vedlo tě k tomu Ježíšovo velké poslání nebo ještě něco jiného?
1: Dobrá otázka. Samozřejmě, že mě k tomu vedlo Ježíšovo velké poslání, ale hlavně mě k tomu vedl Boží duch. Pán říká, že on o něm vydá svědectví, že jo? Ten i vy o mě vydávejte svědectví. A jako znovu zrozený Boží dítě jsem měl touhu všem říct o tom, co jsem zažil, koho jsem poznal a že tohle je jediná cesta, tohle je ten pravý recept na štěstí, tohle je ta pravá láska, po které všichni toužíme, každá popová písnička zpívá o lásce, ale tohle je ta dokonalá láska, ne ta naše lidská láska, kde se 50% manželství rozvádí a tak dál. A měl jsem to touhu každému říct a krátce po svém obrácení jsem začal pracovat pro tělesně postižený. A když ta práce pro mě skončila, tak jsem nevěděl, co dál dělat, ale věděl jsem, že chci sloužit Bohu. Tak jsem si vymyslel takový vlastní projekt, že přeložím jednu knížku, svědectví jednoho amerického profesionálního boxera, autobiografii o tom, jak on uvěřil, stal se křesťanem, stal se kazatelem. Tak jsem si myslel, že to přeložím, vlastním nákladem vydám, budu prodávat a z toho budu mít obživu a zároveň, že to poslouží jako šíření evangelia. No a jak jsem to překládal, to byl nějaký proces, takže jsem byl doma a trávil jsem tím dny tím překladem a občas jsem potřeboval nějaký termín najít na internetu, já jsem neměl doma internet v té době, tak jsem chodil do knihovny ve Vyškově, kde jsem v té době bydlel, jsem chodil do knihovny a tam jsem si nějaký ty termíny, třeba boxerský a jiný, hledal na internetu. A tady ten boxer, George Foreman, tak on tam zmiňuje, že jednu dobu i on kázal na ulici. A to mě zaujalo, taková možnost, že je možný kázat na ulici. On tam dokonce píše, že se nebál vstoupit do ringu s největšími bíjící boxery jeho éry. Ale když mě kázal na ulici, jsem mu rozklepali kolena strachem. Takže když jsem potom byl v souvislosti s tím překladem v té knihovně a hledal jsem nějaký věci na internetu, tak jsem si tam zadal i street preacher, pouliční kazatel. A naběhly mi nějaké stránky nějakých amerických pouličních kazatelů, kteří kážou na ulici třeba před velkýma zápasama v americkém fotbalu nebo na nějakých politických demonstracích a používají u toho transparenty, používají u toho megafony a byly k tomu nějaké fotky, ale hlavně k tomu měli připojený text, který mluvil o tom, jaký oni vlastně mají mandát takovou věc dělat. Kdo jim vlastně dává tu pravomoc dělat a měli tu svoji službu biblicky zdůvodněnou. Jo, že Pán Ježíš ani apoštolové nezůstávali s evangeliem v církvi zavření, ale chodili mezi lidi, chodili ven a konfrontovali a oslovovali hřích tehdejší doby, tehdejší společnosti a dostávali se do konfliktu. Jo, že často ve skutcích čteme, jaký bouře v tom anebo jiném městě vyvolalo Pavlovo kázání. Mluvili tam, že je potřeba mluvit o hříchu i při tom kázání, nebát se toho, protože když ten člověk nepochopí, že je vinen před Bohem, tak nemá ani důvod chtít milost. Když se cítím nevinnej, když se cítím, že jsem v pořádku, že vlastně Bůh mě musí milovat takovýho, jaký jsem, že vlastně skoro dělám Bohu službu, že žiju, tak takový člověk nemá vůbec důvod chtít Krista, chtít milost. A nebo když už by ho chtěl, tak možná z nějakých falešných motivů. Jo? Víme třeba o nějakém evangeliu prosperity, a který slibuje štěstí a prosperitu a zdraví. Ale to jsou špatné motivy. Proč člověk třeba by přijal Krista. No a když jsem z té knihovny odcházel, tak jsem byl zahloubaný v myšlenkách nad tím textem, který jsem četl. Probíral jsem si to v sobě. A jak jsem šel domů, tak jsem potkal kamaráda, který už věděl, že jsem se vrátil z Asie a že jsem uvěřil. A on si ze mě trochu dělal srandu a říkal, hele, založ církev, já do ní stoupím. A já, abych nepokazil legraci, tak říkám, jo, a naše první práce je, půjdeme na náměstí kázat. A on, tak jo, a všechno byla sranda. Tak jsem se obrátil směrem k náměstí, předtím jsem měl zamířený směrem domů, tak jsem se s ním obrátil směrem k Vyškovskému jedinému náměstí a šli jsme. Po 10 metrech jsem se zastavil, říkal jsem si, to je přece blbost teď, co tady děláme, já jdu domů. Ten kamarád se taky zastavil a čekal, co já udělám. Tak jsem nechtěl to nějak jako pokazit, tu srandu, tak jsem šel dál teda směrem k tomu náměstí s ním, zase jsem se zastavil, říkám si, to je naprostá blbost, já jdu domů. A on se taky zastavil a čekal, nic neříkal. A jak jsem tak stál, jsem se podíval směrem k nebi a říkal jsem, a co? Ať se děje, co se děje, já dneska na tom náměstí kázat budu. A už jsem šel, už jsem nečekal na nějakýho reakce, šel jsem směrem k tomu náměstí, přišel jsem do centra toho náměstí, kde stojí kašna a začal jsem volat, lidi, obraťte se k Ježíši Kristu, on vás může spasit, on vás zachrání z pekla. Ten kamarád, jenom sotva jsem začal takhle volat, tak utekl na opačný konec náměstí, nechtěl se mnou nic společného, zdrhl naprostým sprintem, byl pryč ode mě, ale mě to vůbec nevadilo. Já jsem volal z plna hrdla, jsem volal a moje kázání trvalo možná minutu, já jsem neměl arzenál na to kázat něco víc. Ale tenhle ten jeden okamžik, tenhle ta jedna minuta a nějací lidi na to reagovali, nějaká paní usměje, nějaký kluk šel kolem mě, říkal, mě nikdo nepomůže. Já říkal, ale jo, Ježíš ti pomůže. A to vlastně zažehlo, ta jiskra zažehla tu touhu v tom dál pokračovat a kázat víc. Jo, překonal jsem jako nějaký ten strach, zjistil jsem, že to je to nejlepší, co člověk může dělat.
0: Když se vrátíme k úvodnímu verši, je tam výzva hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod. Kdy je to vhod a kdy nevhod? Na čem to závisí?
1: Podle mého osobního názoru vhod i nevhod, ten text to jasně říká. Někdy je to někomu vhod, někdy je to někomu nevhod a my máme v každé situaci kázat evangelium. Ať už se to lidem líbí a chtějí to slyšet, anebo tomu lidi vzdorují, odporují tomu, nechtějí to slyšet, naše povinnost je kázat.
0: Takže je to vztaženo k těm lidem, že pro ně je to buď vhod nebo nevhod.
1: Abych pravdu řekl, nikdy jsem se nad tím takhle jako analyticky nezamýšlel. Podle mě to vztažený k lidem, k situaci, k okolnostem. určitě to není vztažené k tomu evangeliu, že by byla situace, kdy evangelium není vhodný. Jo? Myslím si, že to vztažené k těm příjemcům toho kázaného slova, že někomu je to vhod, někomu nevhod. Můžeme si pomoct starým zákonem, kdy starozákonní proroci byli Hospodinem posílání kázat tu zvěst, kterou dostali od Hospodina, a jsou často předem, třeba Ezekiel je předem upozorněný, že to slovo nepřijmou, že je to lid tvrdé šije, ale že on přesto má jít a kázat jim. Takže to si myslím, že byla situace, kdy těm posluchačem je to naprosto nevhod, ale Bůh stejně toho Ezekiele posílá, aby šel vyřídit Boží poselství.
0: Zazněla tady ta první zkušenost z Vyškovského náměstí. Od té doby uplynula řada let. Chtěl bych se taky trošku posunout v tom přemýšlení o těch posluchačích, kteří tam jsou na té ulici. Někdo možná jenom projde, někdo se možná zastaví a zaposlouchá, někdo se třeba dá do řeči. Tak by mě zajímalo, jestli dokážou lidé vést na ulici smysluplné rozhovory, když slyší to hlásané slovo, nebo z tvých zkušeností jsou automaticky v opozici?
1: Nejsou automaticky v opozici. Záleží na nastavení každého jednotlivého člověka. To, když my hlásáme, tak jdeme hlásat, kázat. Kázání není diskuze, není dialog. Kázání je ohlašování, proklamace, verbální, hlasitá proklamace. To není diskuze. To není dialog, to není svěství, to je kázání boží zvěstí, božího evangelia. Ale samozřejmě po tom kázání, anebo když nás je víc, tak jsou bratři kolem mě, kteří, když k nám někdo přijde a chce klást otázky, chce diskutovat, tak ten dokáže, necháme ho kázat, aby dál kázal, a ti druzí sbírají tady tyhle ty lidi, co přicházejí a odpovídají na jejich otázky. Tak samozřejmě ne každý člověk přichází s otázkama, že se chce něco dozvědět, že ale chce třeba se hádat, diskutovat, ale i s tím se dá pracovat. Mm-hmm. Takže, abych to zestručnil, celý spektrum reakcí zažíváme. Od souhlasných lidí, co nám dávají palec nahoru, jo, lidi, co nám, to jsou třeba křesťani, kteří kolem nás procházejí, říkají Bůh vám žehnej, pak lidi říkají, máte pravdu, až po nenávistní reakce, agresivní reakce, někdy hraničící s fyzickým útokem. Takže to spektrum je opravdu velký.
0: Zazněl také ten příběh amerického boxera a to, jak se ta jeho zkušenost dotkla tebe. Bylo ti jedno, co si o tobě budou myslet druzí lidé, co o tobě budou říkat, když tě uvidí na ulici hlásat nebo mluvit s transparentem, nebo i to mělo nějaký svůj vývoj?
1: Bylo mi to jedno. Nebo Boží slovo nás vychovává k tomu, aby nám to bylo jedno. Abychom nehleděli na svoji reputaci pozemskou mezi lidmi. A apoštol Pavel říká, kdyby se ještě

0: forma žít v tom autě. Takže to pro mě byla jako škola v tom, že dneska mi je to víceméně jedno, co si o mě myslí, protože co lepšího můžeme dělat jako křesťani. A člověk ví, že tohle to se Bohu líbí, když se k němu přiznáváme. Pán Ježíš naopak říká, kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět syn člověka. Naopak, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu já se přiznám před svým Otcem v nebesích. Takže i to je součást té zkušenosti, že člověk skrze ducha i skrze slovo má potvrzení, že tohle se Bohu líbí. Možná to má každý křesťan, to nemusí být kázání na ulici, když člověk asi ví, že když někomu mluvíš o Ježíši Kristu v práci nebo někde, takže ti to přináší radost, že ti to naplňuje radostí, že můžeš mluvit o tom, koho ty miluješ.
1: Dá se tedy říct, že jsou nějaké překážky, které tobě v hlásání brání, nebo jsi schopen jít v uvozovkách kdykoliv, kamkoliv?
0: Nechci dělat žádného machra tady. Určitě jsou překážky. Překážky, jak má každý křesťan, to je vlastní tělo, vlastní pohodlnost. Práce může být překážkou. Můžou být tyhle ty překážky, že člověk neobětuje všechno nebo neobětuje to, co je potřeba obětovat k tomu, aby na tu ulici mohli jít. To začíná vyhrazením si času. Jo, naplánování si ten čas v tomhle tom, co se na nás valí v tomhle světě, že ty povinnosti, práce, rodina, pak ten mobilní telefon, který pořád máme v ruce. Potřebujeme se oddělit a trávit čas s Bohem a oddělit si ten čas, vyhradit si to, naplánovat a jít. A už to jde de facto samo. Jo. A další faktor, tohle ta překážka, kterou můžu být já sám, tomu evangeliu, že jo, nebo že žiju nedisciplinovaně a podobně. A pak samozřejmě nevím, jestli bych byl takový hrdina, že bych si stoupil v Pákistánu na ulici a tam kázal. Jo, tady máme obrovskou výhodu v Evropě. Nevím, jak dlouho bude trvat, že pořád máme svobodu slova, pořád i v naší ústavě je ukotvený, že můžeme vyjadřovat své náboženské přesvědčení na veřejnosti slovem nebo písmem. Takže tady jsme i chráněni zákonem v tom, co děláme. A bylo by dobré, kdybychom si toho vážili a ten čas využili, protože to okno té příležitosti se může zavřít kdykoliv.
1: Zmínil jsi také, že někdy chodí větší skupina lidí, mají rozdělené úkoly, někdo hlásá, někdo je třeba schopný věnovat se těm lidem. Jaké je to pro tebe osobně promlouvat s člověkem, který upřímně hledá smysl života a je otevřený dobré zprávě o Kristu? Musí to být takový dobrý bonus a sladká třešnička na celé té práci, ne?
0: Určitě z toho máme vždycky radost, když vidíme otevřené srdce, otevřené uši někoho, kdo je ochoten poslouchat a vidíme, že duchovním zrakem vidíme, že ty slova do toho člověka, do jeho srdce padají. Že fakt opravdu sázíme tu sedbu. Bůh potom tomu dává vzrůst, nebo nějaký jiný křesťan to zaleje, ale Bůh je ten, který dává vzrůst. Takže to je vždycky potěšení s nějakým takovým člověkem. Často jsou to mladí lidé se setkat. Ale sedbou je i to kázání těm lidem, kteří nechtějí slyšet, protože těm se to zase káže k jejich soudu, že nebudou moc říct, nikdo nám neřekl. Nevěděli jsme. Oni věděli, ale zavřeli uši, zavřeli srdce a šli dál. A ani to není výsledek, protože co my vidíme? Vidíme jenom nějaký úsek. My nevidíme, jak Bůh pracoval s tím člověkem předtím, než nás potkal a jak bude pracovat s tím člověkem poté, co nás slyšel nebo se s náma bavil. Jo, my jsme jenom jedním malým kolečkem v celým tom soukolím, který dělá Bůh, že spása je Boží dílo, ne naše. My jsme jenom služebníci na té vinici, na té roli, děláme, na co nám stačí síly, schopnosti, děláme, co můžeme.
1: V závěru by mě zajímala ještě jedna věc. O Ježíši je napsáno, že byl plný milosti a pravdy. jak toto

0: skloubit dohromady při hlásání evangelia a případných rozhovorech s lidmi?
1: Nemyslím si, že bychom se tím museli nějak trápit. Určitě je samozřejmě důležitý, abychom před tím kázáním nebo zvěstováním komukoliv se modlili za ty lidi. Modlili se i za sebe, abychom měli citlivé srdce, vnímavé srdce, aby jsme měli správné motivy, protože samozřejmě to může svádět, když člověk vidí tu opozici, tu nenávist vůči Kristu, která je ve veřejnosti, tak chtít stát se tím synem hromu a oplácet, pouštět hromy a blesky na lidi. I když i tvrdý kázání má určitě svoje místo, ale to, co jsi zmínil, že Ježíš byl plný milosti a pravdy, nebránilo Ježíši splést si bič a vyhnat směnárníky z chrámu. Nebránilo Ježíši plnému milosti a pravdy nazývat farize plemenem zmíjí, hadi. Takže si musíme dát pozor, abychom neměli nějakou svoji falešnou představu o tom, jak se jako křesťané máme chovat, že musíme být cukrkandloví křesťané, kteří říkají jenom samé laskavé, příjemné věci a bojí se ze všeho nejvíc, aby náhodou někoho nepohoršili. Protože evangelium je pohoršení. Evangelium je ten meč, který rozděluje, který, jak říká Ježíš, oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už zněl. Takže jestli si někdo myslí, že může být křesťan a nedostat se do konfliktu se světem, nedostat se do konfliktu s opozicí duchovní a nebo lidskou, tak se plete, že jo. Pavel říká, že ti, kteří chtějí žít svatě v Ježíši Kristu, zakusí pronásledování. A jestliže my nezakoušíme pronásledování, tak se můžeme ptát, jestli děláme vůbec všechno dobře. Jestli jako žijeme nebo chceme žít svatě.
0: O hlásání evangelia, hlásání vhod i nevhod jsme v dnešní hlásce hovořili s Pavlem Žaliem. Pavle, děkuji ti za tvůj příběh, za tvůj příklad, za to, co Bůh koná ve tvém životě a za to, co může konat skrze tebe, tam, kde tě posílá a tam, kde jsi. Díky za tvůj čas.
1: Děkuji a ať Bůh žehná tobě i vašim posluchačům.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Jako znovu zrozené boží dítě jsem měl touhu říct všem o tom, co jsem zažil a koho jsem poznal, vyznává následovník Krista a pouliční kazatel Pavel Žalio. Vstupujme i my s odvahou a radostí do příležitostí mluvit s druhými a předávat jim dobrou zprávu evangelia i osobní zkušenosti ze vztahu s Ježíšem. Premiéra Hlásky se na vás těší zase ve středu v 11.15.

Název alba, ze kterého je tahle píseň, je inspirováno veršem z Micheáše. To, co od tebe Hospodin žádá, je jen, aby si jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil s Bohem. Vylil si svůj život v úžasné milosti. Raduj se, mé srdce, budu navždy zpívat. Už mě nedefinují mé chyby z minulosti.

Ladíte Rádio 7 a to i ve 3 hodiny. Máme sobotu 25. července a vysílání vás provází Aneta Lofítková. Před námi je další pořad, ve kterém se vydáme do Indie.

0: cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme a objevujeme různé kouty naší planety, různé země a také se setkáváme se zajímavými lidmi, kulturou a tyto díly pořadu Za obzor jsou trochu speciální, protože necestujeme do jedné země, ale prohlížíme, dá se říci, celý svět s manželi Vachutkovými, s Tomášem a Eliškou. Vítám je tady u mikrofonu.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A od mikrofonu vás zdraví také Pavel Kol. Už jsme cestovali přes Dubaj, Nairobi a vaše další cesta mířila do Indie. Možná pojďme zase na takové to první setkání s Indií. Jaké to bylo, když jste se odpoutali od Afriky, přeletěli do Indie a co tam?
1: Tak naše první cesta do Indie mířila do Mumbaje, neboli Bombaje, nebo různými jinými názvy se to nazývá podle toho, s kým si o tom povídáte. Každopádně toto město, které je známé taky svým Bollywoodem, je jedno z prvních měst, které jsme my poznali. My jsme přiletěli na letiště a měli jsme velice příjemnou cestu, protože jsme letěli velice dobrými aerolinkami, kde jsme se perfektně vyspali, takže jsme byli čerství a mohli jsme začít hned objevovat. Měli jsme na zádech už poměrně těžké batohy po cestách a začali jsme procházet k našemu hotelu. A naše první kroky mířily přes mumbajské ghetto, kde jsme viděli opravdu život té chudiny, která tam v Indii žije. A to byly naše první takové okamžiky, kdy jsme se setkali s Indií jako státem, který je nejen obrovsky přelidněný, ale taky v některých místech neuvěřitelně chudý a naopak někteří lidé tam jsou zase neuvěřitelně bohatí a ty rozdíly se vlastně s námi táhly po celé té naší cestě po té Indii.
2: Já jenom doplním k tomu getu. Byla to opravdu chvíle až i hrůzy, když jsme koukali na lidi, kteří koukali zase na nás, možná i nevěřícně, co tam děláme v té jejich ulici a opravdu zrychlili jsme krok a snažili jsme se projít dané ghetto co nejrychleji. Bylo to, pokud to mám nějak popsat, byly to plechové boudy, látky, plech, dřevo, v tomto lidé spali. Jedli, chodili i na záchod, častokrát to tam smrdělo nepříjemně a no, musím říct, že na to, jak jsme se tam báli, tak ty lidé se na nás i občas usmívali a vypadalo to jako upřímné úsměvy a obzvlášť teda děti, které si hrály na ulicích. Takže s odstupem času musím říct, že nebyl důvod se tam bát, ale kdo ví, jak by to mohlo dopadnout, kdybychom neměli našeho boha jako ochránce.
0: Možná už můžeme trošku porovnávat ty předchozí místa, ale i nahlédnout do těch dalších a ohledně té chudoby, ohledně lidí, kteří toho mnoho nemají. Určitě i v Africe takoví lidé byli, ale ta Indie byla asi nejvýraznější, nebo jak to na vás působilo?
1: My přesto, že jsme v Africe byli přímo v Nairobi, tak jsme nenavštívili to nairobijské ghetto, které je snad jedním z největších ghet v Africe. Takže to jsme neměli možnost porovnat s tímto. Ale v Indii jsme se dostali hned do několika takových míst, kde byla vidět, že to je opravdu ten spodek té společnosti, kde žijí ti úplně nejchudší, ti, kteří opravdu skoro nic nemají a to, co mají, tak je jenom pozbírané věci, které jsou od ostatních lidí nebo prostě ty, co tam jenom tak někde leželi. Takže tam jsme opravdu zažili tu chudobu možná nejintenzivněji. Možná to souviselo i s tím, že tam jsme se nejvíce odvážili jít úplně mimo ty hlavní stezky a možná je to i proto, že v těch ostatních zemích ta chudoba není tak výrazná právě jako v té Indii, která je opravdu, je to taková země takových extrémů. V Indii můžeme zažít vysoké hory, Himaláje a můžeme zažít poušť a moře a pláže, krásné rezorty. Zároveň člověk může zažít opravdu přepichové paláce zdobené zlatem a pak může přesně vidět tady tyhle lidi, kteří žijí v podstatě z ničeho k ničemu. A Indie pro nás byla právě tím místem, kde jsme si tady tohle to nejvíce uvědomovali.
0: Dubaj jste měli jako takovou přestupní stanici. Nairobi, tam jste chtěli vidět přírodu, co vás táhlo do Indie? Když mluvíme o chudobě, o těch lidech, kteří toho mnoho nemají, to asi nebylo to hlavní vodítko, nebo to, co vás tam táhlo?
2: Mě osobně do Indie táhlo to, že jsem chtěl poznat místní lidi. V Evropě nejsme moc zvyklí na to potkávat Indy jako jiné kultury a jiné národnosti a opravdu zajímala mě ta jejich nátura. Zajímalo mě i jejich stravování, protože indické jídlo mi v České republice chutná. A tak jsem si říkal, proč neskusit originál. Čeho jsem nakonec i litoval, ale musím říct, že mě zajímaly určitě i památky. Ovšem to asi bylo to nejméně pro mě významné.
1: Já jsem měla hodně referencí od svých kamarádek, které do Indie pravidelně jezdí a básnili mi o tom, jak je ta země krásná a rozmanitá a taky, že je neuvěřitelně levná. Vzhledem k tomu, že celá naše cesta byla tak trošku on budget, jak se říká, tak jsme se snažili ušetřit i na těch destinacích, kam jsme jezdili a Indie je opravdu jednou z těch téměř nejlevnějších zemí, které člověk může navštívit. V podstatě nejdražší na tom je ta letenka tam a zpět a tam život přímo v Indii je potom už opravdu za hubičku. Takže to byl další z důvodů, proč jsme se chtěli do Indie podívat a ještě jeden důvod byl právě ten, že jsme přesto, že jsme slyšeli, že je ta země krásná, tak jsme moc dobře věděli, že co se týče hygienických norem, Indie není zrovna na výši a věděli jsme, že pravděpodobně tam bychom své děti brát nechtěli, když budou malé, protože by to nebylo úplně bezpečné. Takže jsme do Indie chtěli zajet sami, dokud ty děti nemáme, takže to byl další z důvodů.
0: Možná můžeme u těch nebezpečí zůstat, už jsme se pohybovali ve slamu, kde to zrovna vábně nevypadalo, nevonilo a tak nějaké další takové setkání, které už třeba byste neradi opakovali.
1: Když jsme přiletěli potom z Bombaje do Dílí, do Nového Dílí, tak jsme šli do Starého Města, kde jsme měli hotel. A ten večer byl opravdu velice zajímavý a musím říct, že bych ho nechtěla opakovat. A to z jednoho důvodu. Dorazili jsme do toho Starého Města, začali jsme ten hotel hledat. Do té doby jsme neměli nikdy problém s tím něco někde najít. Měli jsme přece jenom GPSku v mobilu, měli jsme stažené velice podrobné mapy a nebyl většinou problém se někoho zeptat, kde co je. Ovšem v Indii mapy nefungují, aspoň speciálně ve Starém Dílí. GPSka nefunguje a mapy jsou absolutně, přestože jsou obnovované pravidelně, tak jsou nereálné oproti tomu, jak to tam opravdu vypadá. Tam totiž se věci staví ze dne na den bez jakéhokoliv stavebního povolení a podobně, takže ty ulice, které ještě před rokem takto vypadaly, tak po roce vypadají úplně jinak a je téměř nemožné zakreslit opravdu, jak ten plánek toho města, jak to tam vlastně doopravdy vypadá. Když jsme tedy v noci se svými bágly na zády dorazili do toho Starého Města, byla už tma a my jsme věděli, že musíme dorazit do hotelu co nejdříve, protože jinak nás recepce už neubytuje. A my měli na to asi hodinku, abychom se dostali do toho hotelu. Hodinka, to je chvilička na to, že jsme měli ujít jenom 2 kilometry. Ale jak říkám, mapy vůbec nepomohly v té chvíli a my jsme se po pár minutách ztratili ve změti uliček, uzonkých uliček uprostřed Starého Města Nového Dílí. Ty uličky nebyly jak u nás v České republice. Uličky měly opravdu na šířku možná 1,5 metru a to se mezi námi ještě proplétali psy a nebo lidé na motorkách nebo na mopedech. Takže opravdu to místo, ten prostor, kterým jsme procházeli, tak byl opravdu uzonký. Baráky byly vysoké a my jsme se tak proplétali těmi uličkami a ty uličky se zužovaly a cesty už přestaly být nějaké dlážděné, začaly být opravdu jenom blátivé a najednou jsme došli vždycky na nějakou slepou uličku, kdy jsme vešli do dvorku nějakého komplexu domů a tam si lidé prostě na dvorku na tom blátě nebo betonu podle toho, co tam měli, dělali ohníčky a opékali si tam různé párky nebo nevím, co tam všechno měli, tak to jsme si vždycky vycouvali pár metrů zpátky a snažili jsme se jít jinou ulicí. A takhle jsme procházeli asi 3/4 hodiny a nemohli jsme najít vůbec ani žádnou širokou silnici, od které bychom se odpíchli, že bychom našli nějaký název nějaké ulice nebo takhle. Vůbec jsme nemohli najít cestu a najednou nás zastavil takový mladík a říká, já vám poradím, já vám pomůžu, kam potřebujete jít. A tak my jsme říkali, no tak potřebujeme na tuhle a tuhle silnici, a on nám řekl, jasně, to vím, a začal nás vést. A my jsme šli začátku za ním, tak jsme se tak oddychli, že už někdo zná cestu, ale jak jsme šli za ním 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty a šli jsme stále do temnějších a temnějších uliček, tak jsme se začali bát, že nás ten člověk vede někam, kdo ví kde, a že nás tam chce třeba okrást nebo něco. A opravdu jsme se začali modlit a já jsem se začala hodně intenzivně modlit, Pane Bože, prosím, zachraň, protože my se bojíme, že nás tady okradou, zbijou a už nás nikdo nikdy nenajde. No, ale Pán Bůh nás měl ve své péči i v tu chvíli a ten chlapík nebo mladík nás opravdu dovedl na tu silnici, na kterou sliboval, a tak jsme mu štědře zaplatili, dali jsme mu nějaký ten bakšiš, dorazili jsme tedy v pořádku do toho hotelu. A tak to byl takový okamžik opravdu takového intenzivního strachu, aspoň z mé strany, protože jsem přece jenom slyšela spoustu historek a myslím si, že spousta z nás uslyšela, kde někde někdo někoho zabil právě v Indii z důvodu toho, že se chtěl získat nějaké peníze a podobně, takže samozřejmě nějaký strach tam byl na místě, ale Pán Bůh nás měl ve své péči a tak to dobře dopadlo.
2: Já k tomu jenom dodám to, že statistiky možná hovoří jinak, než budu já teďkom hovořit, ale v průběhu cestování po Indii jsme zjistili, že nemusíme mít ani tolik strach z toho, že nás někdo někde zamorduje nebo okrade nebo přepadne, jako spíš strach z toho, že nás někdo oblafne nebo zneužije naši nevědomost a využije to ve svůj prospěch. Byli tam více zdařilí obchodníci, pokud to tak můžu nazvat, než opravdoví zloději, jak známe v Evropě. Na strachu nám určitě neubíralo ani to, když jsme procházeli ulicemi nebo nádražími, kde se povalovali lidi na peronech a čekali na svůj vlak, což jsme v první momenty absolutně nechápali, co se tam děje, jestli nějaký přesun obyvatelstva nebo proč vlastně spí davy lidí na peronech. Potom, co jsme si objednali sami lístek na vlak a vydali se na naši cestu vlakem, tak jsme pochopili, protože člověk přijde na čas na odjezd a zjistí, že je několikatihodinové zpoždění, tak co mu zbývá? Buď to si ustale na peronu, a nebo se vrátí domů a přijde za pár hodin. A většina lidí to právě řešila tím, že si ustlali na peronech. A když je člověk uprostřed toho hovufu, tak to tak nevnímá, ale když to potom vidí z nadchodu přes koleje a vidí ty perony plných lidí, tak to zbuzuje hrůzu.
0: Zatím ta cesta po Indii nevypadá moc vábně, moc přívětivě v tom poznávání. Doufám, že tam byly i nějaké světlejší chvíle, ze kterých jste potom mohli čerpat a radovat.
2: Mám jednu takovou světlejší, možná i spíš vtipnější chvíli, kdy jsme byli ještě v Mumbai a byli jsme u jedné z největších památek a najednou nás zastavovali lidi a říkali, můžeme si vás vyfotit? Můžeme si vás vyfotit? A ze začátku to bylo i tak, že si vzali mě a Lišku a fotili se s námi rodiny a usmívali se u toho. A nakonec to dopadalo tak, že odstrkávali Elišku a brali si mezi sebe mě a hrozně se chtěli se mnou fotit. Byly to i takové fotky, že manžel strčil svou manželku ke mně a začal si nás fotit. Tak jsme přemýšleli nad tím, co se děje, a nakonec jsme časem přišli na to, že si mě nejspíš pletou s nějakým známým hercem nebo sportovcem. Takže takový vtipný moment.
1: Těch momentů tam určitě bylo více, tady tenhle ten moment byl opravdu hodně vtipný, tomu jsme se hodně zasmáli, ale měli jsme i tam momenty, například kdy jsme nasedli do Uberu, to znamená do taxíku někoho, kdo nás měl vést někam, a zjistili jsme, že ten člověk absolutně neví, kam jede, a museli my jsme navigovat toho člověka, který nás měl někam dovést. Tak to byly takové momentky, kdy jsme opravdu v tu chvíli nám možná jsme si říkali, že co se to tady děje, ale pak zpětně jsme se tomu opravdu hodně zasmáli. Určitě těch okamžiků bylo spousta. Ta pestrost těch možná špatných zážitků a těch vtipných zážitků vytvořila takovou speciální mixku, že když si člověk, nebo když my si představíme, nebo řekne nám někdo slovo Indie, tak máme naprosto jasný obraz v hlavě, který se nám vynoří, protože ta země byla opravdu v hodně ohledech opravdu výjimečná. Hum,

0: cestovatelském pořadu Za obzor jsme ochutnali Indii z té možná chudé stránky, vtipné stránky. Jaké další stránky Indie jste měli možnost poznat?
1: Ještě bych dodala jedno. Ostré stránky. Byli jsme neuvěřitelně překvapení tím, jak tam chutnala zdejší strava. My známe českou indickou kuchyni, jak se říká, ale v Indii to chutnalo úplně jinak. Možná to bylo dáno tím, že jsme právě jedli jídlo speciálně z ulic, chodívali jsme do místních stánků, do místních úzovkách garáží, kde oni dávali k dispozici jídlo nebo kde prodávali jídlo. Nechodili jsme do žádných restaurací ani do žádných míst, které byly speciálně pro Evropany nebo pro turisty. Opravdu jsme chodili jenom do těch místních. To se naprosto jasně podepsalo i na tom, jakým způsobem nebo co jsme tam jako jedli. A ta jejich kuchyně je neuvěřitelně ostrá. Opravdu neuvěřitelně ostrá. Já sama mám ráda ostré jídlo a ráda používám v kuchyni chili a podobné jiné ostré ochucovadla. Ale v Indii to bylo natolik ostré, že já po několika dnech jsem vzdala jakékoliv zkoušení místní kuchyně a začala jsem jíst pouze hrozny, na kterých jsem vydržela asi skoro 2 týdny, kdy jsem opravdu jedla jenom na snídani to, co nám dali v hotelu, protože to nám dávali, nebo v hostelech, kde nám dávali ještě evropskou stravu, tam jsme měli pravidelně vajíčka, chleba a černý čaj, případně s mlékem. To byla pravidelná snídaně ve všech hotelech, každé ráno, v podstatě většinou nebyla ani na výběr, prostě tohle to byla snídaně, kterou jsme dostali, takže jsme 14 dní v kuse jedli na snídani vajíčka s čajem. Potom v průběhu celého toho dne jsem já za sebe v podstatě jedla už celou dobu jenom hrozný, protože to bylo jediné, co jsem dokázala pozřít, protože všech ostatní bylo natolik ostré, že se to za mě nedalo vůbec jíst. Nešla vůbec cítit žádná chuť toho jídla. Oni byli schopni dát to ostré koření i třeba do nějakých taštiček z listového těsta s houbama. To jsem nechápala, že i do hub oni byli ochotní dát tolik pálivé, ostré chili směsi. Takže já jsem to opravdu po pár dnech vzdala a začala jsem jíst pouze hrozny.
0: Tomáši, ty jsi vydržel déle, nebo i na tebe bylo ostré?
2: Já vzhledem k tomu, že nemám rád, když se vyhazuje jídlo, tak mě nezbývalo nic jiného, než dojídat po Elišce a dojídat všechno, co jsme chtěli zkusit. Takže můj jícen se časem navykl, má ústa taky a těžko popisovat do rádia, ale i na záchodě jsem si musel navyknout, protože takto ostré jídlo bylo cítit takzvaně dvakrát. Poprvé, když jsme ho jedli, podruhé, když jsme byli v intimních chvílích na záchodech. Ale musím říct jedno, nesnažili jsme se vyhledávat evropskou kuchyni. Nesnažili jsme se vyhledávat nějaké luxusní restaurace. Jedli jsme opravdu z toho, co jsme našli za stánky na místních trzích nebo místních garážích, protože oni si otevírali v restaurace vyloženě v takových garážích a jedli jsme opravdu to místní jídlo. Takže možná, že bychom se najedli i lépe, kdybychom se snažili více utrácet za jídlo a chodili do luxusních restaurací.
0: Tak to byly ostré zážitky a přemýšlím, jestli se ptát ještě na nějaké další nebo jaké překvapení mě ještě může potkat, když se vás zeptám na Indii.
1: Tomáš už to tady zmínil o tom, jakým způsobem tam fungují lidé, jaké tam jsou vztahy mezi turistou a místními. To jsme zažili opravdu hlavně v Indii a myslím si, že nikde jinde jsme to nezažili v takové intenzitě. Tím, jak je Indie z velké části chudá země, tak ti lidé místní, když vidí turistu, tak pro ně je to někdo, kdo přináší peníze do té země. Samozřejmě hodnotím to z pohledu toho, že jsme navštěvovali hlavně města. Věřím tomu, že někde pod horami a v jiných místech to může fungovat jinak a lidé můžou možná reagovat jinak. Ale v těch městech, kde jsou už přece jenom trošku na ty turisty zvyklí, tak tam turista se rovná balíku peněz. A takovým způsobem většina lidí i k turistům přistupuje. Když tedy se objeví jakýkoliv běloch v jejich okolí, tak se s něho snaží vylížovat co nejvíce. A je to častokrát děláno i takovým způsobem, který je otravný a zároveň dost nepříjemný. Stalo se nám několikrát, že jsme přistihli místní, jak se snaží nás v podstatě podvést a získat z nás poměrně hodně peněz. Dokonce se jim to i několikrát podařilo, že jsme přeplatili nějakou službu poměrně hodně, aniž bychom chtěli. Ale tak potom samozřejmě jsme se po několika dnech na to navykli trošičku a začali jsme být trošku, jak se říká, oprsklejší. Začali jsme si trošičku více hlídat to, jakým způsobem, kde ty peníze dáváme a kde ne a kolik by to mělo stát a zjišťovali jsme si daleko více dopodrobna, kolik bychom měli za jaké služby platit. V Indii ale funguje pravidlo, nebo v těch místech, kde jsme byli my, tak v podstatě fungovalo pravidlo, že pokud si člověk nezařeval, tak neměl. A to bylo zase další věc, co nás učí. Takové asertivitě. Možná to byla taková lekce spíš více pro Toma, který je takový vždycky klidný a vyrovnaný a mluví vždycky neuvěřitelně milé a tiše a snaží se vždycky najít nějaký dobrý kompromis, tak zjistil, že v Indii to úplně tak nefunguje, že přece jenom i on si musí dupnout a občas zvýšit hlas. A tak byly takové momenty, kdy opravdu jsme se učili tady těhle s těm věcem, jako je například asertivita.
2: Já k tomu teda jenom dodám jeden takový zářný příklad, kdy jsme přijeli do hotelu, který jsme měli poctivě zabukovaný dopředu a bylo nám zde oznámeno, že je plný. Ovšem měli samozřejmě hnedka východisko a řešení, že nás ubytují v hotelu, který má stejného majitele a je hnedka vedle. Tak jsme tedy šli ochotně do vedlejšího hotelu a tam nám začali ukazovat jejich pokoje. Ty pokoje vypadaly poměrně opraveně, ale rozhodně to nebylo to, co bylo na fotkách, když jsme si hotel rezervovali a říkali jsme si, to není nic moc. Každopádně při návštěvě těch pokojů nás zarazil takový zvláštní pach. Byl to pach plísně. V prvním pokoji jsme žádnou plíseň nenašli, ale ten pach nám vadil natolik, že jsme říkali, že chceme něco jiného. V druhém pokoji Eliška najednou říká, je, tady mají hezkou tapetu. A já jsem přišel ke zdi a říkám, to není tapeta, to je plíseň. A to byla taková zvláštní bílá plíseň, vystupující 2 cm od zdi. A to už byla taková poslední kapka, kdy jsme už po setmění a dlouhém cestování chtěli být konečně v teplé posteli a už jsme opravdu nevěděli, co dělat pro to, aby nám dali to, za co jsme si zaplatili. Takže jsme se chvíli slušně dohadovali s místními recepčními, až jsme si nakonec dupli. A museli jsme opravdu zvýšit hlas a řekli jsme, že takhle to nejde, že hygienické podmínky v těchto místech nejsou vůbec dobré a ať se začnou snažit. Na což zavolali nějaké manažerce hotelu a ta nám nabídla svůj soukromý pokoj jakoby nad jedním z těch hotelů, který měla určený pro své vlastní hosty, jako rodinné hosty. A ten pokoj byl více než dobrý, musím říct, ale rozhodně by nám ho nenabídli okamžitě. Takže člověk musí si stát za svým.
0: Při cestování po indických památkách jste se museli nějak orientovat, dopravovat z místa na místo, tak už jsme slyšeli, jak se těžko orientuje ve starém městě v Novém Dillí. A bylo to podobné i na zbytku Indie, nebo už na těch turistických trasách byly ukazatele tudy na Taj Mahal.
1: Ve zbytku Indie jsme se orientovali už poměrně dobře. Opravdu to staré město bylo tím specifické, že ty ulice byly úplně jinak vypadaly, než by podle těch map vypadat měly. Ale v ostatních místech už to tak intenzivní nebylo a tak nám GPSky většinou pomohly a dali nám správný směr. Každopádně ta doprava samotná sama o sobě v Indii je opravdu zajímavá. Samozřejmě v městech samotných jsme se dopravovali buď pěšky, anebo jsme využívali takzvané rikši, kdy někdo před náma jel na motorce nebo na kole a měl za sebou vozík, ve kterém jsme jeli my. Takže to jsme využívali hojně ve městech, ale potom samozřejmě došlo k situaci, kdy jsme se museli přesouvat mezi těmi daminými městy, jako mezi Dillím, Jaipurem, Agrou a Varanasi. A tak k tomu jsme využívali druhou nebo jednu z nejlevnějších možností dopravy, a to vlakem. A byli jsme na to zvědaví. Slyšeli jsme o indických vlacích už hodně a tak jsme si říkali, že to odzkoušíme na vlastní kůži. První moment byl, jak už Tomáš říkal, to čekání na nádraží. Nějaké jízdní řády tam sice jsou, ale musím říct, že častokrát to neodpovídá vůbec realitě. Většinou ten vlak vyjede relativně v tom časovém intervalu, ve kterém má vyjet z té prvotní stanice. Ale ty následující stanice tam bývají opravdu několika desítkaminutové až hodinové zpoždění těch vlaků. A tak jsme to zažili v podstatě mezi každým tím městem nějaké to zpoždění, ale největší zážitek byl, když jsme projížděli mezi Agrou a Varanasim, což byla asi 12 nebo 13 hodinová cesta vlakem. Musím říct, že to byl zážitek sám o sobě. Vagón byl totiž jeden obrovský, nebo byl tam několik obrovských vagónů. Stejně tak, jak jsme zvyklí z českých vlaků, že máme vagón rozdělený na kupéčka, tak tam to bylo také částečně rozdělené, ale chyběly tam ty dveře mezi těmi jednotlivými kupé. Takže vlastně to byl jeden propojený celek mezi všemi těmi kupé navzájem. A v tom jednom kupé, které bylo zhruba podobně velké jako to české, spalo 8 osob. Samozřejmě ten vzduch, který tam byl po té několika hodinové cestě, kdy tam spalo tolik lidí najednou, tak to samo o sobě bylo zajímavé. Ale další jev, nebo to další zajímavost byla samozřejmě toaleta, protože člověk při tom takové dlouhé cestě musí jít i občas tam. A to o tom vám možná může říct víc Tomáš, protože já jsem se neodvážila. Přestože jsme jeli tak dlouhou cestu, tak já jsem se modlila opravdu intenzivně, abych nemusela na tu toaletu jít, protože jsem očekávala nejhorší a to se potom vyplnilo. A každopádně ta cesta sama o sobě tím rozhrkaným vlakem, bez klimatizace, s tolika lidmi najednou, no, můžu říct, že je to zážitek, který bych asi nedoporučovala, ale na druhou stranu musím říct, že to asi si budu pamatovat do smrti.
2: Co se týče toalet, jak říkala Liška, tak já bych to asi raději nerozváděl. Ono opravdu není o co stát. Mají tam i turecké záchody, mají tam i evropské záchody v jednom vagónu třeba. Ale místní lidé jsou tak zvyklí na turecké záchody, že i ty evropské používají jako turecké. Takže stojí na prkínku a vykonávají potřebu a v tom rozhrkaném vlaku prostě občas se netrefí, občas jo. Takže není o co stát. Yeah!

0: nějakou boží ochranu. Ať už ochranu po té stránce, kdy jsme se možná báli na v těch getech nebo při různých potyčkách s lidmi, například když mě napadl jeden opilý muž v metru, tak na jedné straně v tomto, ale nejenom v tomto ochranu, taky jsme zažívali i v tom, že jsme zkoušeli různá ta jídla a viděli jsme, že nám z toho nic není. Což si myslím, že je docela překvapením, protože to byla jedna z prvních věcí, co se nás lidé ptali. A co v Indii? Tam jste taky jedli takhle, nebo bylo vám z toho zlé, nebo strávili jste tam na záchodě spoustu času. A my jsme opravdu museli říct, ano, Pán Bůh nás natolik chránil, že prostě se nám opravdu nic nestalo, neměli jsme žádné střevní potíže, žádné jiné potíže. A ta boží ochrana opravdu tam byla natolik jako hmatatelná, že jsme za ní mohli opravdu děkovat. Bylo tam hned několik momentů, kdy jsme se ocitli už na hranici svých sil a říkali jsme si, jestli to máme vůbec zapotřebí, jestli to byl vlastně dobrý nápad jet do té Indie, ale pokaždé v tom okamžiku, kdy nás toho Bůh nějakým způsobem vyvedl, tak jsme mohli děkovat a mít opravdu takovou obrovskou vděčnost a spoléhat se plně na to, že Pán Bůh to má všechno v rukou a že On nás chrání před všemi vlivy, které jsou v okolí. A potom ještě momenty, kdy jsme možná zažívali i spoustu takových intenzivních chvílek s Bohem byli, když jsme tam procházeli nebo viděli jsme některé ty jejich chrámy a to, jakým způsobem oni uctívají ty své bůžky a tam zase jsme naopak viděli a měli jsme obrovskou radost z toho, jak můžeme my vědět, že Bůh nás opravdu slyší a že je jeden jediný Bůh, který nás miluje a který se k nám sklonil a udělal to největší gesto lásky pro nás a není to o tom, že my musíme dělat nějaké různé oběti a prostě opravdu se nějak přizpůsobovat v tomhle tom, že bychom, nevím, se tam mrzačili nebo dělali nějaké jiné věci. A tak to bylo takové intenzivní taky v těch chrámech, když jsme si uvědomili, jak ti lidé třeba neví, čemu vlastně se mají klanět, protože tam mají tolik těch bušků a těch různých model. Tak to byly takové taky chvíle.
1: U té náboženské stránky bych ještě rád zůstal, protože Indie je v tomto taková dost specifická, přeci jenom hinduismus, buddhismus a další náboženství, které se tam potýkají. Tak jak jste vnímali tady ten střet kultur, náboženství? Můžeme trošku zabrouzdat i třeba do těch chrámů a do těch nějakých obřadů? Měli jste možnost vidět, zakusit?
2: Za mě nejvíce citelnější a znatelná bylo místo Varanasi a jejich posvátná řeka Ganga. Měli jsme možnost si zajistit výlet na východ slunce nad řekou Gangou s lodičkou a s veslařem, který nás po té Gance vlastně provedl nebo ukázal nám některá místa. Toto místo bylo pro nás hodně náročné na zkousnutí, protože jsme zde viděli, jak těsně pod textilní, pod průmyslem textilu, jako pod budovou, kde se vyráběl textil, tak těsně pod ní byli lidé na schodech, které vedly přímo k řece a koupali se v té řece a čistili si tam zuby, obecně tam vykonávali svou hygienu a určitě s vědomím toho, že ta řeka je natolik posvátná, že je očistí a nevím, co všechno pro ně udělá. Každopádně, když jsme se vypravili na tu vodu, tak nebyla ani trochu čistá. Když se podíváte na naše české řeky a říkáte si, fuj, ty jsou špinavé, zakalené a ošklivé, tak to jste ještě neviděli řeku Gangu. Těžko se popisuje, ale na tom břehu oni i mají velké hranice, kde pálí těla mrtvých a v případě, že oheň vyhasne předčasně, tak i tak prostě všechno nahrnou do té řeky. Všechen popel, všechno, co se nespálilo, tak skončí v řece. Končí tam i mrtvá zvířata a končí tam i tělíčka malých dětí. Dočetli jsme se na internetu, že zhruba do 2 let vůbec nepohřbívají, že je hází přímo do té vody. A my jsme měli tu zkušenost, že jsme jedno takové tělíčko i viděli v té řece. Takže musím říct, že toto náboženství, které je schopné

0: udělat něco takového, nám přijde být neuvěřitelné.
1: A asi nejintenzivnější bylo právě to, že jsme si uvědomovali, že ti lidé opravdu věří tomu, že ta nějaká řeka, která tam někde v horách vyvěrá a která protéká tím městem, je schopna je očistit od všeho, co mají na sobě. Možná od všech tomu, co my říkáme křesťané, hříchu. A v tu chvíli to můžeme porovnat s tím, kdy tam vidíme tu špinovou řeku, která je má prý očišťovat, a když vidíme svatého Ježíše, který opravdu za nás zemřel a který nás opravdu očistil od těch hříchů. Ten rozdíl mezi tím je obrovský a bylo nám v tu chvíli i líto těch lidí, kteří věří nějaké řece, kterou Bůh stvořil, ale oni věří, že ta řeka má nějakou zázračnou moc a přitom vkládají naději v něco, co nemůže je očistit, co je jen nějakou řekou, kterou si oni sami ještě k tomu znečistili a pak ji používají nebo využívají jako svatou. Tak to bylo takové intenzivní. Dále jsme tam viděli i právě v tom Varanasi spoustu dalších chrámů a v každém tom chrámu nám vykládali o těch různých božcích, kteří byli znázorněni jako různá zvířata a jako část zvířete a část člověka a různé ty sochy, které tam byly všechny pozlacené. V tom městě, které bylo tak chudé, z velké části. Najednou vidíme ty chrámy, které jsou opravdu ze zlata, které jsou, do kterých se nasypalo spoustu financí. A vnímáme to jako taky takovou smutnou skutečnost toho, že lidé upínají ten svůj zrak a ty svoje peníze dávají na věci, které je nemůžou zachránit, které jsou jenom kusem nějakých model, nějakých soch, které jsou bez života.
2: Odraží se tam hodně ten kastovní systém právě třeba tím, že je část lidí, kteří jsou v těch palácích a pak zase ti, kteří jsou v těch slamech. A tak je ten kastovní systém takhle opravdu všude v té společnosti?
1: Co my jsme zažili, tak jsme to tam docela viděli. My jsme se tam pohybovali většinou u takové, řekněme, střední třídy jejich. A potom jsme samozřejmě zabrouzdali do těch slamů, takže jsme tam viděli i tu největší chudinu. K těm nejbohatším jsme se nedostali. Ale bylo to tam vidět i v tom jednání mezi jednotlivými lidmi. Právě zrovna na té řece Varanasi jsme to tak viděli, kdy my jsme zaplatili si za tu projížďku na té lodičce po té řece Ganze a zaplatili jsme přes toho člověka, u kterého jsme byli ubytováni. A když jsme dokončili tu plavbu, tak jsme vystoupili z lodičky a najednou k nám přistoupil ten řidič té lodičky, nebo ten, který tam pádloval celou tu cestu a říká, abychom mu dali peníze. A tak jsme mu říkali, že my už jsme to zaplatili přece, že my už jsme zaplatili za tu jízdu. A on říká, ne, dejte mi peníze, já potřebuji peníze. A tak jsme říkali, ne, nechceme vám dávat žádné peníze, nemáme z toho nějaký jako dobrý zážitek a už jsme zaplatili, takže nechceme platit další peníze. A najednou k nám přišel druhý člověk a on řekne, vy mu musíte zaplatit ty peníze, protože ty peníze, které jste vy zaplatili za to, že si můžete projet po té lodičce, to jsem dostal já jako majitel, jako ten boháč, to jsem dostal já, ale já mu nic nedám. Takže jestli mu nezaplatíte, tak on nic nedostane. Takže i to chování toho zaměstnavatele s tím člověkem, který byl jakoby podřadný pro něj, který pro něho pracoval, tak bylo opravdu takové nelidské, že my jsme zaplatili nějaké peníze, ale on svému zaměstnanci nic nedá. On ho má prostě jenom jako nějakého v úzovkách skoro otroka a my mu musíme dát ty peníze, aby on vůbec přežil. Tak to byl asi takový moment, kdy jsme si jakoby uvědomili, že ten člověk, který vlastní tu loděnici nebo těch pár lodiček, tak je v úzovkách nadřazený tomu člověku, který tam pádluje, a přitom, že ten člověk, který tam pádluje, oddřel to nejvíce té práce, tak přesto nedostane vůbec žádné peníze, protože on je prostě v jiné třídě a tak. Takže to byl asi taková jako moment, kdy jsme si to možná nejvíce uvědomili, nebo minimálně já.
0: Já jsem si toto uvědomil například i na trzích, kde jsme měli možnost vidět lidi z té lehce bohatší třídy, kdy vstupovali na trhy s látkami a s šatami a vybírali si mezi opravdu krásně zdobenými šaty v krejčostvích a nebáli se utratit za ně spoustu peněz. Opravdu ten textilní průmysl tam je na vysoké úrovni. Pro Evropana je i poměrně levný, ale myslím si, že pro místní poměry, když to srovnám s cenou jídla, tak ty šaty nejsou pro ně vůbec levné. A jde opravdu vidět, že lidi, kteří si to můžou dovolit, tak to nosí rádi, rádi tyto věci nakupují a rádi jakoby dávají najevo, že na to mají. Kdežto u těch chudých lidí tam vidíte, že chodí v obnošených tričkách, mikinách a často i hodně špinavých a je to tam takové hodně znatelné na té ulici.

0: Eliškou a Tomášem Vachutkovými cestujeme kolem světa a naše další zastávka je v Indii. Už jsme Indii zakusili různými chutěmi, barvami, nevábnými vůněmi. A tak pojďme navštívit jednotlivá místa, která jste mohli navštívit, která jste viděli, ty památky, něco, co možná táhne ty turisty, kteří tam jsou a přinášejí peníze, tak pojďme projít ty zastávky, které jste měli.
1: Tak když jsme vybírali, kam se podíváme v Indii, tak jsme měli docela na výběr z hodně míst, protože přece jenom Indie je obrovská země. A tak jsme se zaměřili tentokrát na ty místa, která jsou velice dobře známá. A proto jsme navštívili takzvaný Zlatý trojúhelník, což je Dillí, Agra a Jaipur. A pak jsme k tomu přidali ještě to Varanasi, což je takové pro ně posvátné město a takové jedno z těch hodně významných měst. Byli jsme tedy hlavně ve městech. A samozřejmě viděli jsme památky jak v tom Dillí, tak v tom Jaipuru jsme viděli ty nejhlavnější památky, které tam jsou. V Agře jsme samozřejmě viděli Taj Mahal, který je asi všeobecně velice dobře známý. A v tom Varanasi jsme právě viděli řeku Gangu a ty přilehlé chrámy, které tam byly. Naše pocity z toho byly častokrát smíšené. Některé věci byly opravdu krásné. Taj Mahal sám o sobě je velice pěkně zpracovaný architektonicky, kolem jsou krásně upravované zahrady, všechno je naprosto čisté, opravdu dávají si záležet na tom, aby to bylo perfektně upravené a právě pro turisty hlavně. Když to ale srovnáme s jinými místy, které jsou jen pár metrů od toho Taj Mahalu, tak vidíme právě ten propastný rozdíl mezi tím, co je připraveno pro turisty a co už turisté vidět nemají. Protože hned pár metrů za Taj Mahalem je jedno z malých get, které tam jsme tam právě procházeli po cestě k Taj Mahalu a tam tudy se běžně turisté nedostanou, ale je tam vidět opět zase ten rozdíl mezi tou chudbou a tím bohatstvím. Jinak co se týká těch památek, tak je tam velice zajímavá jedna věc a to, že v Indii je zakotveno, že jsou dvojí ceny. Jsou ceny pro místní a jsou ceny pro turisty. A ty ceny jsou opravdu diametrálně odlišné. Kdybychom to porovnali na české peníze, tak tam, kde by Čech zaplatil 10 korun, tak kdyby přišel Američan, tak tam zaplatí třeba tisícovku. Tak takhle rozdílné byly ceny i v Indii. U Taj Mahalu jste byli schopni zaplatit třeba, nevím, 20 rupií, nebo kolik, já nevím teďka přesně ty ceny, kolik to bylo, už si to nepamatuju, ale ten Evropan, nebo ten kdokoliv jiný turista, kterého oni rozpoznali jako turistu, tak ten zaplatil opravdu třeba 200, 400, nebo tak nějak. Takže to bylo opravdu zajímavé, že měli takhle dvojí standardy i právě na cenách při vstupech do těch památek jednotlivých.
2: U toho Taj Mahalu se i já pozastavím a zmíním, jak místní obchodníci, nebo jak to říct hezky česky, vychytralí lidi jsou schopni s váma manipulovat. Představte si to, že stojíte u pokladny a přijde k vám pán a řekne, já vám poradím, běžte, budete platit kartou, běžte k tomuto okýnku, tam vám to půjde rychle, je tam možnost platit kartou, rychle si kupte lístek a já vám potom dám dalších pár tipů. Poslechli jsme ho, nakoupili jsme si lístek, všechno nám přišlo být v pořádku a on pokračoval dál. A říkal, nemůžete si tam brát batohy, musíte je odložit na místě k tomu určeném. To místo najdete tam a tam. Jo, a když už jste si koupili lístek, tak máte možnost si k tomu vzít jednu láhev vody zdarma. Protože tu máme častokrát případy, že lidi omdlévají, tak jsme začali dávat vodu zdarma. A všechno byly takové plnohodnotné informace, kterých jsme rádi využili. A rádi jsme uposlechli. A jak jsme si odložili batohy, vzali si vodu, koupili si lístek, tak nám ten samý pán zase si nás vyhlídl a zase si nás našel a říká, chcete další radu, vidíte tady tu frontu, jsem ochotnej vám prostě za mírný poplatek vás dostat dovnitř o dost dříve, během pár minut a provedu vás povnitřku, nebo dovedu vás dovnitř. My jsme si říkali, to je nějaký divný, chce strašně moc peněz za to, že nás protáhne přes obrovskou frontu. Na jednu stranu jsme si říkali, jo, na tom něco je, ale říkali jsme si, kdo mu dává to právo nás protáhnout přes takovou frontu. Protože ta fronta tam byla několika tiset metrová, plná indických lidí a plná Indů a když jsme to viděli, tak jsme si říkali, no tak tady strávíme hodně hodin v té frontě. No a nakonec jsme ho odmítli. Ani nevím, na základě čeho jsme ho odmítli, protože do té doby mluvil samou pravdu a bylo dobré využívat jeho rad. Ale prostě se nám něco nezdálo. A nakonec, jak jsme si stoupili do té fronty, tak jsem říkal Lišce, to není možný. My tady platíme o tolik víc peněz oproti místním lidem a máme čekat tolik hodin ve frontě proto, aby jsme viděli jednu hrobku. No a nedalo mi to a vzal jsem Elišku a šli jsme blíž a blíž k těm vchodovým branám. Najednou jsme si všimli nápisu vstup pro drahé lístky. A my jsme si říkali, co to je drahý lístek? Protože byla možnost na pokladně koupit 3 lístky, ne 2, jak říkala Eliška, ale 3. A to bylo pro místňáky, dražší pro místňáky a pro turisty, ty nejdražší. A já jsem říkal, no my máme rozhodně drahý lístek, tak jdeme. Ta ulička pro ty drahé lístky byla úplně prázdná. Trošku jsme se styděli předběhnout tisíce a tisíce lidí, ale říkal jsem, to není možný. Prostě jdeme. Šli jsme a najednou jsme přišli jakoby k ochrance, která nás měla za úkol prohledat a zkontrolovat lístky. A úplně v pořádku všechno proběhlo, prošli jsme a najednou jsme byli uvnitř. A říkali jsme, aha, tak za tohle to chtěl ten pán tolik peněz. Člověk, když tam vidí tu obrovskou frontu, tak ho ani nenapadne jako jít před ní, protože mu to slušnost většinou nedá, ale tohle to byl tak zvláštní případ, že nám to nedalo a šli jsme a vyplatilo se to. Takže tolik k tomu, jak jsou lidi vypočítaví a jak vás se snaží napálit. Třeba i za to, že vám dají několik pravdivých informací a pak si to vychutnají a chcou vás zkásnout.
0: Indie zní velmi až nevěřícně, podle toho, co poslouchám v tom vašem cestování, ale určitě jste si i něco odvezli, něco, co pak možná putovalo s vámi další cesty, kromě teda těch silných zážitků.
1: Tak tím, že Indie byla i tak velice levná, tak jsme věděli, že tam budeme nakupovat. A nakupovali jsme tam spoustu věcí, nakupovali jsme tam boty, pásky, oblečení a opravdu nakoupili jsme toho hodně. A protože toho bylo až tak moc, tak jsme se rozhodli, že pošleme celý jeden kufr domů do České republiky. A tak jsme po známém poslali celý jeden kufr suvenýrů a oblečení zpátky do České republiky, abychom to nemuseli tahat sebou. Tím se nám zase zredukovaly trošičku zavazadla, které už byly pomaličku přeplněné. A tak mezi těmi věcmi, co jsme si odvezli, byly například to, že jsem si tam koupila sári, což je vlastně jejich takový slavnostní oděv, který je dělaný z těch jejich krásných zdobených látek. Odvezli jsme si opravdu velice dobré a kvalitní boty, které se tam dali koupit za hubičku a další věci. Takže to byla taková pozitivní tečka a vlastně, když jsme odjížděli z Indie, tak jsme si říkali, že sice se nám tam moc nelíbilo, ale kdybychom si chtěli jít někde levně nakoupit a přitom kvalitně, tak Indie je zrovna jedna z takových zemí, kde se to dá určitě udělat.
0: Indii tedy necháváme za zády a kam budeme cestovat dál, kam budeme cestovat příště?
2: Z Indie jsme cestovali do Malajzie, kde jsme strávili teda ani ne 24 hodin při přestupu mezi letadly a pokračovali jsme do krás Kambodži.
0: Takže Malajzie a Kambodža nás budou čekat v pořadu Za obzor příště. Já děkuji Tomášovi a Elišce Vachutkovým za zprostředkování, za ochutnání Indie a od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kohl.

Necháme naše cestovatele Tomáše a Elišku trochu odpočinout po náročné návštěvě v Indii. Setkáme se s nimi zase příště a budeme směřovat do Malajsie a Kambodži. Těšit se na ně můžete například v neděli v 19 hodin, anebo na premiéru v pátek v 10 hodin. Dostali jsme se ke 4. hodině. Posloucháte Rádio 7, a to i v sobotu 25. července. Za 15 minut se na vás těší další pořad, a to konkrétně No Filter. Teď už kapela Terry.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Nad biblickým textem, kde se Ježíš staví do role dveří, se v letní repríze talk show No Filter zamýšlí Tomáš a Milan Michalkovi společně s Lukášem Kryškem.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další díl No Filteru je tady. Ahoj tati, seš tady se mnou? Super. A výborně. Takže je tady další díl a opět se vracíme k naší oblíbené sérii s Lukášem Kryškem. Ahoj Lukáši.
3: Ahoj všichni.
2: Tak výjimečně nenahráváme na jednom místě, ale opět online. A máme skvělé téma. Pokračujeme v sérii Já jsem. Už jsme měli raz, dva, tři?
3: Ne, dvě. Dneska je třetí.
2: V autě jsme nahrávali dvě, ne?
3: My jsme nahrávali ten příběh toho, kdo je Bůh, nebo jako...
2: Jo, tak to bylo mimo. Tak pardon. Takže dvě máme za sebou.
3: A jdeme do třetího.
2: Kolik jich máme celkem?
3: 7. Chléb života, světlo života, dveře k ovcím, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život a vinný kmen.
2: Tak jsem zvědavý, jestli to zvládneme do konce roku.
3: To by byla challenge.
4: Jo, jako mimochodem ještě k tomu, jako já jsem, myslím si, že to je zároveň jako link k dnešním mnoha otázkám, jako vlastní identity. Jo, že já jsem. Kdo já jsem? Jsem 2metrový černoch a cítím se být jako černochem a tak to je jenom jako ještě úplně jiný rozměr jako dnešní doby.
2: To jsme to vlastně rovnou rozvedli daleko, tak výborně. To bude dneska zajímavé.
4: Super. No tak ale hele, identita a prostě Ježíš říká já jsem, jo, a teďka vlastně říká, čím je jeho identita nebo něco a s tím spoustu lidí bojuje, že jo.
2: Je to tak. No tak to bude veselá epizoda teda, tak jsem zvědavý, co půjde do speciálu, co z toho potom vyberem, kam se ještě dostaneme. Kdybyste nás chtěli sledovat dál, tak určitě můžete, najdete na našem webu další informace nebo na Instagramu. Tak pojďme do toho, já bych to nezdržoval, protože těch prvních 20 minut je krátkých, tak to představ myšlenku.
3: Jasně, jsme v cyklu Já jsem, to znamená, je to nějaký odkaz na jahovovské jsem, který jsem. Už jsem říkal, které jsme dvě měli a dneska se podíváme na to, jaké jsou dveře Ježíš. Taková otázka, vždycky to rád takhle uvádím, to znamená, pojďme se zamýšlet nad tím, jaké jsou dveře Ježíš. A budeme vycházet z textu, který najdeme v Janově v 10. kapitole. A já rovnou asi přečtu ten text. Budu číst jenom tu druhou část, nebo chcete i s tou hádankou? Možná zkusím i s hádankou, bude to teda delší, takže začnu od 1. do 10. verše. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Tyto přirovnání jim Ježíš řekl, oni však nepochopili, co jim chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnosti.
1: Zajímá vás obsah No Filteru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
3: Jednoduchý, smysluplný, přímý text. Já si z toho trošku dělám navigaci, protože když jsme si tady říkali na začátku, tak jsem přesně říkal, že ta první část, těch prvních 6 veršů je vlastně hádanka. Hádanka, kterou Ježíš položil. My všichni si myslíme, že to je třeba nějaký podobenství nebo běžný text, který Ježíš říká, ale vlastně on tak trošku jako chtěl, nevím, jestli zmást ty posluchače nebo možná provokoval ty posluchače. A on tam vlastně tak trošku jako dává dohromady spoustu věcí. A my víme, že tady ten text z těch prvních 6 veršů je základem pro 2 výroky já jsem. První je já jsem dveře a druhý je já jsem dobrý pastýř, který bude příště. Ale my se chceme zabývat tím pravým vám, já jsem dveře pro ovce.
4: Mimochodem pro mě ještě je tam velmi jako klíčový ten 10. verš. Ten často používám jako v rozhovorech s lidma. Prostě já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Jo, to je prostě pro mě jeden z klíčových veršů. Ježíš přišel proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A tím se nemyslí jako úplně jako komfort, ale hojnost vlastně života. Tak strašně blbě se to vlastně píše, protože tam je tvrdé i, jako, protože je to pro ovce, že jo. Takže když to chceš napsat, tak to vypadá strašně divně, jo. Nebo, ale je to zajímavé, že to je součástí vlastně toho textu prostě 1 až 10. Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti.
3: Tak co si budeme, jako celý Jan je plný těchhletěch jako zásadních výroků, které jsou jako křesťanské highlighty, nebo já nevím, jak je nazvat, kde jasně říká jako to, co nás vždycky jako pohladí jako křesťany a co vlastně výzva je pro lidi, kteří jako zvenku vlastně můžou poznat Ježíše a pochopit, kdo je nebo co je. Mě úplně polovil mráz, když si říkal, já ten 10. verš používám, protože tam je první zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Tak jsem si říkal, co těm lidem chceš vlastně říct.
2: Jo.
4: No. Naštěstí je tam ta druhá půlka.
3: Ano.
4: Tu první přeskakuju. Jako.
3: A to je takové klasické, že si vybereme jenom to, co se nám líbí. Ale každopádně... Jasně. Jenom 2 takové první body, o kterých bych možná začal uvažovat, přemýšlet, diskutovat. Protože tam ta hádanka možná je první bod, takový nultej bych řekl, ale zásadní věc je, já jsem dveře pro ovce. To znamená, otázka zní jako, já se teda identifikuju jako ovce. Je to pro mě OK nebo není? Tak možná to je první věc. A druhá věc je právě to téma těch dveří jako takových, jo, tak jako, co to vlastně znamená, co jsou dveře a jaký mají význam dveře, tak pojďme třeba rozplíct napřed ty ovce. Cítíte se jako ovce?
2: To je pro mě vždycky takové, jakože ty bys měl být vlastně nadšený z toho, že jsi ovce, že, ale to funguje jako urážka, nebo...
3: No dneska určitě.
2: Jo, prostě následuješ tupě něco, možná androidiáci a windowsáci by řekli, že vy jste Apple ovce, kupujete všechny blbiny, co zrovna vyjdou v září nebo na začátku října a vlastně tupě něco následuješ. Ale na druhou stranu si myslím, že někdy mě to pomáhá si uvědomit, že jsem ovce, že ovce se dokáže jednoduše zatoulat. A já si myslím, že to je něco, co mě se celkem v životě vrací, spíš v myšlenkách nebo jako v životě v přemýšlení a tak a v některých jako myšlenkových paternech, které mám, tak se mám občas tendence zatoulat někde. A to je pro mě to vysvětlení. Ne, že tupě něco následuju, ale že se dokážu jednoduše zatoulat někde, kde bych úplně třeba neměl být. Takže možná v tomhletom smyslu mi to tolik nevadí.
3: Ale je to asi málo evangelizační, že jo, to se shodneme, když řekneš lidem, hele, buď jako ovce.
4: Přijďte do stáda, jako jo.
3: Staňte se součástí jako ovce.
4: Stáda.
3: Ne, asi zpátky k tomu textu, já myslím, že jo, že ten text jako naráží na nějaké i starozákonní texty a hlavně naráží na to, že Izrael byl propojen a spojen s pastýřstvím. Všichni praotcové byli pastýři. Víme, že ten lepší ze dvou bratrů, který bohužel zemřel při té bratrovraždě, tak byl pastýř ovcí, to znamená Kain a Abel. A bylo to vlastně, že i David byl pastýř ovcí, takže pastevectví je nějaké téma, řekněme, leadershipu moderně, to znamená, že je to něco, co se dá ztotožnit s hospodinem a být ovcí znamená vlastně být součástí nějakého uskupení, které hospodin vede, řídí, krmí, směřuje, opečovává. Takže ano, ale obecně si myslím, že to není úplně pro dnešní čas jako ideální, protože být ovcí znamená tupě poslouchat. A dneska víme, že to je i s dezinformacemi a podobně, že každý na každýho říká, vy jste ovce, vy jste tupí, vy nemáte svůj vlastní mozek.
2: Jo, ale to je dobrý point, že to je něco extrémně normálního. To, co Ježíš používá za příklad, je něco, co jim je všem známé. Nám to tolik známé není, tak bychom to mohli dneska si vysvětlit trošku něčím jiným, ale vlastně tehdy to bylo, našel to, co jim tolik známé, tolik blízké, že to je prostě jasné. Ale zároveň do toho hází vidle tím, že to je v těch hádankách, že to je takové to klasické připodobnění k něčemu, co vzbuzuje víc otázek než odpovědí na konci tady tohohle tématu. A mám pocit, že Ježíš používá, jak psychiatři nebo psychologové ti ukážou takový ten flek prostě. Tak
3: Co v tom
2: to je,
3: vidíš?
2: jo, co v tom vidíš? Tak tohle dělá Ježíš s lidma, když říká podobenství. Tak se ukaž, co v tom vidíš ty?
4: Já si myslím, že ta identita ovce je vlastně pruser, jako jo, z toho pohledu dnešní doby. Ale když k tomu přidáš, kdo je ten pastýř, no tak tam to začíná dávat smysl, protože pokud si ovce stvořitele vesmíru a miliard hvězd jako boha otce, tak pak si řekneš, no tak furt ta ovce jako dobrý, protože jako ten pastýř je vlastně je neuvěřitelná autorita a už jenom být ovce toho pastýře nebo toho prostě stvořitele jako stojí za to, jo. Takže si myslím, že to nejde úplně odtrhnout. Je to ale v porovnání s tím samozřejmě jsme ovce a to ještě si myslím, že jsme jako docela dobře na tom, jako, jo, protože by to šlo vyjádřit i jako jinak, no.
3: Ale je to kontext, jo. Když se vemeš, tak vlastně žít v komunitě bylo pro starověkého člověka nutnost. Jo. Když jsi žil samostatně, tak jsi vlastně byl ztracený, neměl jsi zázemí, neměl jsi možnost jako se na někoho obrátit a být ve starověku sám znamenalo si zajistit úplně všechno sám. A vlastně je to cesta k tomu nepřežití. Proto jako ovce a stádo ovcí je vlastně jako pro toho člověka synonymum mám pastýře a mám zároveň ty ovce vedle sebe, které jsou vlastně, že jo, oni se vždycky pohybují v tom velkém chumáči. To znamená, když nás někdo napadne, tak jako nesežere mě, ale nějakým způsobem jsme ochrání v té komunitě. A já si myslím, že to je jako to, co slyšel starověký člověk. Dneska bychom možná neříkali úplně ovce, ale možná bychom říkali jako člen nějaké komunity nebo člen nějakého společenství, nějakých jako skupiny lidí. A to máme všichni dodnes, jakože tohle potřebujeme. Že potřebujeme mít jako ty přátelé, s kterým máme vazbu, kde nejsme pak ty ztracený, že nejsme úplně sami. Když i dneska se můžeme bavit o tom, že někteří lidi právě mají tu identitu takovou, že vlastně jsou radši sami, než aby byli součástí jakékoliv takové komunity.
2: Dobře, tak zpátky k textu. Utekli jsme. Dobré,
3: No, já
2: dobrá
3: bych možná
2: diskuze,
3: k tomuhle
2: výborně.
3: ještě jedno téma, tak je úžasný Žalm 23. Ten asi všichni známe a tam si myslím, že přesně jako je ta emoce toho, jak se cítím jako ovce, protože Hospodin je můj pastýř.
4: Jo,
3: Nebudu
4: to je
3: mít
4: ono.
3: nedostatek. Dopřává mi odpočinout na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, a tak dál. A na konci je tvoje berla a tůl mě potěšují, prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš a tak dál a tak dál.
4: Jako ano, to je přesně jako ovce tohoto typu bych chtěl být, jako.
3: Já
4: Takže
3: bych možná neříkal dneska ani ovce, jako ztracený člověk, jo? Nebo ztracená existence. Já myslím, že to je asi pojem, který známe z psychologie a mohlo by to být jako něco, co na co tady Ježíš naráží. Ale pojďme k tomu textu, tak možná jako co jsou ty dveře, no? Jak je to s těma dveřma?
4: No, tak mě jenom propojuje s těma tématama, co jsme už probírali. Jako mě se vlastně hrozně líbilo, když jsme říkali, že já jsem chléb, tak jsme se bavili o tom procesu, že prostě udělat chleba je prostě nějaký proces. A on říká, já jsem ten chléb, jako dávám jako tu energii tvému organismu, ale zároveň to není zadarmo, jako je tam nějaký dlouhý proces, jo. Tak já jsem právě čekal, s čím přijdeš, jako u těch dveří, jo.
3: To bude zajímavý,
4: Protože...
3: no. No, co jsou dveře, že jo? Jako já jsem nad tím uvažoval docela dlouze a mám tomu jako strašně dlouhý výpis. Je to vlastně brána, nebo že jo, i ten název, jako ty dveře, se vykládá buď dveře nebo brána, to znamená nějaký vstup někam, že ten význam toho slova je vlastně stejný pro dveře i pro tu bránu. A je tam vlastně možný odkaz i na to, že jde o to, že je to předěl mezi něčím, co je vně a co je vevnitř. To znamená, může to být předěl mezi životem a smrtí, mezi profáním a světským. Víme, že vcházení do chrámu je vlastně vcházení skrze tu bránu do nějakého prostoru setkávání se s Bohem. A může to být taky místo nějakého předělu, kde máš jako nějaké nebezpečí vně a bezpečí uvnitř. Já jsem k tomu ještě říkal takovou jako představu, že vlastně když chodíš kolem dveří někde ve městě, tak vlastně chodíš kolem dveří, které jsou zavřené, ale vlastně za těma dveřma se něco děje a ty vlastně nevíš, co se tam děje. Takže to vlastně může být i nějaký jako zbuzení, jako nějaké zvědavosti a touhy jít vlastně se podívat za ty dveře, co se tam děje, co tam je. Tak to by mohlo být zajímavé téma. Tak jak vy vidíte dveře?
2: Mě na tom nejvíc štve to, že Ježíš tady porušuje trošku zásady storytellingu a vyprávění příběhu.
3: Je to hádanka.
2: Když vyprávíš příběh, tak se snažíš vykreslit nějaké postavy. Celkem zásadní problém je, když během toho příběhu ty postavy změníš. Na začátku toho příběhu by si řekl, aha, tak Ježíš je ten dobrý pastýř. Tak super, už to chápu. Šup, konec příběhu a já jsem dveře. Tak počkej, Ježíši, tak co seš? Seš ten pastýř nebo ty dveře? Nebo kde jsme? Takže trošku faul tady v té storytellingu, ale samozřejmě, tak jako bys řekl, tak není jiná varianta než skrz Ježíše do jakéhosi bezpečného prostředí, což by mohl být ten ovčinec nebo prostě ten uzavřený prostor, že? Zároveň se tam hraje s tou myšlenkou toho volání, že bys měl rozeznat, kdo je kdo, protože ten zloděj přichází, aby zabíjel, ničil a nevím co všechno, prostě nedobré věci, ale ty musíš rozeznat, kdo je kdo, musíš znát ten hlas toho pastýře a musíš prostě naladit se na ty správné frekvence,
3: Jo.
2: možná v dnešní
4: No,
2: době.
4: jako a taky, hele, jako s tím storytellingem, my musíme to brát tak, že to jsou jenom záznamy toho, co si pamatovali.
2: Jo, možná,
4: A
2: že to.
4: víme, že Jan už byl prostě v letech, jo, tak prostě psal, psal a najednou prásk
2: Třeba to byly
4: prostě.
2: dva příběhy.
3: Takhle je smotal
4: Jako,
3: dohromady.
4: jako Ježíš možná vyprávěl úžasné příběhy, ale prostě Jan to nedal, jako jo, ten ve svém věku už, jakože, protože pokud vypustíme z evangelií myšlenku, že to jsou jenom jako záznamy toho, co si pamatovali, no tak pak jsme úplně v háji, protože vlastně to nesedí, že jo, prostě evangelia jako každé to vypráví trochu jinak, jo, to znamená, že si i protiřečí třeba, to znamená, já zatím vidím i to, že prostě ten Jan prostě psal, psal, psal, teďka možná už potřeboval jít spát a ráno to navázal trošku jinak, jo, tak, ale Luky, nevím, jestli ti do toho jako neskáčeme úplně moc, jako
3: Tohle je jako
4: jo.
3: zajímavá myšlenka, ale abych se pomaličku vrátil k tomu, že to je hádanka. Je to úplně v klidu. Je to hádanka, jo. Já jsem někde četl ve výkladu, že vlastně bylo běžný, že takovýhle jako potulní kazatelé používali běžně takový jako hádanky, aby právě osvětlili nějaký jako větší a hlubší pravdy. A ona ta hádanka opravdu obsahuje, řekněme, tři, čtyři různé úrovně a prolíná se. A právě proto z ní vycházejí hned dvě ty já jsem a mohli bychom říct, že tam je ještě ten hlas toho pastýře, který se týká toho pastýře, možná to trošku rozvedeme příště. No, ale tam je třeba záhada v tom, že ty by si řekl ideálně v té hádance, že to jsou dveře někam, to znamená pro nás je to dveře jako skrz Ježíše jdeme do věčnosti. To znamená, když projdete Ježíšem, tak se stanete součástí jako království Božího tečka a už tam jste. Ale ten text to ještě víc jako rozbije tím, že řekne, že volá ty ovce jménem a vyvádí je. To znamená, místo ovčince je sice důležité, ale ty dveře slouží jako k tomu, aby vcházely i vycházely. A to si myslím, že je docela zajímavý, protože to nám ještě víc jako tu hlavu nabobtnává těma různýma úrovněma toho, co vlastně chce říct. A tady vás trošku uklidním, protože si myslím, že na tom máme odpověď a je super. Žalm 121. Já bych ho přečetl od 5. verše, ale důležitý bude ten poslední 8. verš, tak poslouchejte. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce, ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Vždycky se snažíme u té série jsem najít nějaký téma ze Starého zákona, na které se Ježíš odvolává těma výrokama. A vlastně, jestli bychom mohli říct, že ty dveře mají nějaké ukotvení, tak asi největší to ukotvení je právě v tomhletom žalmu 121 a v tom verši 8. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení nyní i na věky.

0: To znamená, já jsem ten, který je jako hospodin chrání a který mě vyvádí a chrání mě při vcházení i vycházení.
1: Super. Hele, já si myslím, že pomalu budeme muset přejít do speciálu, ale to, co pro mě z toho textu vychází, právě to nejdůležitější, je to, že to není ta finální destinace a že život s Bohem nebo život s Ježíšem není o finální destinaci, to znamená, yes, prošel jsem tím vchodem a už jsem tam, ale je to cesta. Je to cesta, není to destinace. A to, co tam je důležité, je, vodí své stádo a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. To je pro mě klíčová myšlenka z toho, abych znal ten boží hlas, aby mi byl známý tak, jako ty ovce mají hlas toho pastýře, kterého když uslyší, tak ví, že to je hlas toho pastýře a ne toho zloděje. To znamená, že jsou nalazeny na ty správné frekvence.
2: No, to je vlastně ta otázka, jako, takže dneska jsme v 21. století, takže co to pro nás jako znamená, jako jo? To bych řekl, že je teďka jako klíčová otázka, jako vůbec na závěr tady toho no filtru. Takže Ježíš je dveře. To znamená,
0: No, že skrze ně vcházíme i vycházíme, ať to znamená už cokoliv.
2: no ne,
0: Já
2: počkej,
0: právě.
2: tak jako, hele, zítra jedu do shopping parku, mám něco koupit, co v té chvíli, jako, pro mě znamená Ježíš, jako jo.
1: No, to je právě to, že on je tím vchodem. To je něco, co pravidelně používáš denně. To je, není ta finální destinace, to znamená, Ježíš není to, že budu žít dokonalý život, postavím dům, zasadím strom, zplodím syna a koupím si oktávku. Ten český sen není prostě ta ultimátní destinace života s Bohem. Cesta je ten cíl.
2: No a to je, se mi zdá, jako skvělé téma i do speciálu, protože jako spousta z nás, i našich posluchačů, to vnímají jako, že takže přijal jsem Ježíše Krista za svého pána a spasitele a to je vlastně to maximum,
1: A
2: jako
1: to
2: jo.
1: je začátek.
2: Aha.
0: A pak chodíš ven i dovnitř. Ne, asi se shodneme. Já si myslím, že je to možná jako takový jako atak na tu naši pohodlnost toho, že si myslíme, že máme všechno v cajku, ale že vlastně Hospodin nás ponouká k tomu, aby jsme vcházeli a vycházeli. Že jako nemáme se zavřít do církve, když to budu říkat takhle na nás nekřesťany, kde bude všechno v bezpečí a už nemusíme nikam chodit. Ale když nebudete nikam chodit jako ovce, tak nebudete na těch čerstvých pastvinách, nebudete mít tu čerstvou vodu, nebudete na čerstvém vzduchu, tak jako co se asi stane? No tak přijdou nějaký nemoci, budete žít v nepořádku a tak dále, co se takovým ovčinci může dít, že jo? A tak je to vlastně výzva pro mě, jako kdybych měl už jako hledat nějaké jako poučení pro dnešek, nezůstaň jenom v té jistotě spasení, ale jdi dál. Jdi za to, jo? Jdi za to, že vlastně Bůh s tebou chodí i dnes a provází tě jako i v tom vcházení dovnitř, do té svatyně, do chrámu, do modlitby, ale provází tě vlastně i venku. Když jdeš v nebezpečí, v nějakým jako stresu, v nějakých jako situacích, které ve tvém životě jsou nebezpečné, tak on je vedle tebe a vede tě. A vede tě hlavně na bezpečí, jak to je v tom žalmu, který jsem citoval 23, na bezpečných nivách bude tě vedět a bude pást.
2: Hele, a mě napadají vlastně tři věci k tomu, jo. Ta první, to
1: Jsme
2: není
1: tři, tak
2: finální
1: každý
2: destinace.
1: jednu. Máš jednu.
2: Ne,
1: Nemůžeš tři.
2: počkej, já mám tři, jako
0: Dáme mu tři, dáme mu tři.
2: jo. Ta první, jakože je to vlastně ten proces, protože klasika je, ty nemůžeš sloužit ve chvalách, protože nejsi spasený. Protože jsi nepřijal Ježíše Krista, jo. Ale často ten argument je, není to otázka toho spasení ano nebo ne, ale směru, kterým jdeš. Protože spoustu spasených lidí v uvozovkách, kteří vlastně jsou na cestě od Ježíše, jo? A přitom mají obrovský prostor jako sloužit v církvi a tak. Ale pak je spoustu lidí, kteří jako jsou směrem k Ježíši, ale ještě třeba nedosáhli těch dveří, jo? Takže to si myslím, že je zajímavé téma, o kterém se můžeme bavit jako vůbec, jako o směru, kterým ten člověk jde, jo? Druhá, vycházení a vcházení, taky ta interpretace vůbec těchto textů, je to, že to

0: sex. To znamená, to vůbec jako, co to jako znamená v tomhletom kontextu. A ta třetí, že Ježíš je dveře, ale my jsme ti doorkeepři. To znamená otvírači dveří. Jo. Což je zase úplně ještě další myšlenka, že my ty dveře můžeme vlastně zavřít, a to je otázka, jo? Můžeme ty dveře zavřít nebo otevřít. Takže to jsou otázky, které mě napadají kolem toho, sorry Tome, takže byly tři, jako,
1: V
0: ale
1: pohodě.
0: já jsem vůbec rád, že jsem je udržel, jo, rozumíš,
1: No
0: jako.
1: výborně, gratulujem ti. Takže naši posluchači, tak toto všechno chceme teďka probrat ve speciálu. Můžete se k nám přidat, budeme moc rádi a když se k nám přidáte, tak nezapomeňte komentovat a hodit do toho klidně vaše tři myšlenky, ať to trošku ještě tady znásobíme. Lukáši, moc děkuju, skvělé téma. Výborně zpracované, těším se, jak ta série ještě bude dál pokračovat. A posluchači, přátelé, říkali jsme si, že nebudeme používat slovo posluchači, takže vás, kteří nás poslouchají, sledují, ať už někde cestujete nebo něco jíte dobrého, mějte krásný den a uslyšíme se zase za týden.
2: Naslyšenou.
0: Ahojte.
3: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
4: Skrze Ježíše Krista můžeme vejít do Božího království, do vztahu s Bohem Otcem. Ježíš ovšem s námi může být i v každodenním životě, ať už studujeme, pracujeme nebo sloužíme druhým. Stojíme o jeho přítomnost. Premiéra dalšího dílu No Filtru se na vás těší v pondělí v 11 hodin 15 minut, kdy tématem bude Já jsem pastýř.

Máme za sebou 5. hodinu a to znamená, že je před námi poslední hodina z nočního vysílání na Rádiu 7. I tuhle poslední hodinu budu s vámi já, Aneta Lofítková. Před námi je teď chvála s názvem Volám. A tak bych nás chtěla pozvat k jejímu poslechu, k tomu, abychom se opravdu ponořili do slov této chvály, abychom volali k Bohu, k našemu Otci, kdykoliv potřebujeme, i třeba právě v tuhle chvíli.

0: Nevím, co leží přede mnou, ale vše, co vím, je, že v Pána naprosto důvěřuji, zpívala Emma Nisson ve své písni Hear Him. Před námi je teď další pořad. Tři manželství nenaplnila touhu Marie Komendové po takovém zdroji lásky, který by ji naplnil, aby se mohla o lásku dále dělit. Bylo v tomto zlomem setkání s Bohem? To uslyšíme v následujícím pořadu, který pro Rádio 7 připravila Jiřina Gina Čunková.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Já všechny zdravím jménem našeho Pána, já se jmenuji Maruška. Možná, že mě někteří poznáte podle hlasu nebo podle přízvuku, protože tam zní trochu toho polského původu. Narodila jsem se do rodiny, o které se nedá říct ateistická, ale taky nebyla tak zcela věřící, to znamená ne ve smyslu toho, jak to známe my, znovuzrození křesťané, je to rodina teď už tedy znovuzrozených křesťanů, ale v té době jenom takových nominálních. Takže povědomí Boha vždycky bylo nějaké, nicméně bylo to jenom povědomí, pak samozřejmě došlo i k takovému náboženskému úkonu, kterým je konfirmace. To jsem absolvovala ve svých 10 letech. Takže v té době jsem měla, dá se říct, živý vztah s Panem Ježíšem, i když mě nikdo nevedl způsobem, jaký známe, to znamená skrze modlitbu pokání a rozpoznání toho, že jsme hříšníky. Ale prostě tím způsobem, kterým mi bylo sdělena pravda o Kristu, takový jsem jej přijala. Nějakou dobu toho svého dětského života jsem chodila s Pánem, ale pak jak život šel dál, tak jsem Pana opouštěla a až jsem ho úplně opustila. A tak ten můj život i podle toho vypadal. Vdala jsem se, když mi bylo asi 20 let, z toho manželství mám jednoho syna. Dlužno podotknout, že můj první manžel byl Židem, i když nepraktikujícím, ale tak nějak Bůh začal své dílo v mém životě skrze to, že mi dal posléze, až za několik, dá se říct, desítek let do srdce lásku k Židům. A s tímto je spojena i moje služba. Ale vzhledem k tomu, že v té době jsem už s Pánem nekračila a žila jsem světským způsobem, tak to manželství nebylo šťastné, ne proto jenom, že jsem nebyla věřící, také proto, že manžel se uchyloval k alkoholu a i ta zodpovědnost tam nějak scházela v té péči o rodinu. I když tam to snažení bylo, ale prostě síla hříchu jaksi převládala, jak u něho, tak u mě, takže jsme neřešili tyhle ty problémy božím způsobem. Po 3 letech to manželství skončilo, ale vzhledem k tomu, že každý člověk jaksi ve svém nitru touží po lásce a zejména my ženy jsme takové hodně citlivé a potřebujeme tu lásku čerpat, abychom ji mohli dávat dál, protože jsem chtěla rozdávat lásku, jenom mi chyběl ten zdroj, který jsem tehdy ještě neznala, tak jsem ji samozřejmě hledala u mužů. Z toho vlastně vzešlo moje druhé manželství a druhý syn. Manželství taky nedopadlo dobře, protože druhý manžel byl alkoholik, tomu byl nesmírně žárlivý, takže i přesto, že jsem podle mého soudu nedávala žádné důvody, a ti, kteří víte, nebo vy, kteří víte, co je to žárlivost, tak tam nemusí být nějaké zřejmé důvody, žárlivec si vždycky důvod k žárlení najde. Takže to manželství taky neskončilo dobře, skončilo rozvodem a já jsem šla svojí cestou dál bez Pána. Žila jsem životem, o který jsem si myslela, že je dobrý, protože jsem měla ráda lidi, nikoho jsem nezabila, možná okradla, ale nevědomě. Ale prostě takový ten svůj život jsem si žila, vychovávala jsem syny, měla takové různé vztahy, které samozřejmě byly více nebo méně šťastné, spíše to druhé, nebo teda byly nešťastné, mám-li být upřímná. No, ale věřím, že tak, jak já jsem zapomněla na Boha, takže Bůh na mě nezapomněl, protože on je věrný, když my jsme nevěrní, a tak už tak vkládal do mého života různé lidi. Takže jednoho takového človíčka mi dal v práci, tehdy jsem dělala v České televizi a on dělal, tomu se říká, myslím, ajťák, tak mi tam nějak instaloval počítač a rozmlouvali jsme spolu. Ač byl mladší ode mě skoro jednu generaci, tak jsem si s ním velmi rozuměla. Tak jsem se zmiňovala i o tom, že tehdy jsem už koketovala vlastně s Bohem, jestli tak můžu říct tímto způsobem, protože jsem si procházela některýma věcma, protože se zakonitě dostavily deprese do mého života, tak jsem se rozpomenula na modlitbu Otčenáš. Tak tuto modlitbu, když jsem se modlila, tak ty tlaky vždycky ustoupily a já jsem tak nějak začala více hledat Pána, začala jsem se modlit a už nejenom Otčenáš, ale i svými slovy a už jsem do toho vždycky pojala i svoji rodinu a širší okruh svých přátel, na kterých mi záleželo. Takže jednoho dne, když jsem šla do práce, vím, že to bylo přesně u církve bratrské v Ostravě, tak přišlo takové prostě zjevení z hůry, tak by Bůh mi řekl, já jsem. A já jsem opravdu věděla, že Bůh je. Začala jsem se o tom prostě i sdílet s lidma, ale bylo to spíše takové duchovno, bylo tam prostě, byla tam taková všeho chuť. Byl tam Bůh a byl tam i okultismus, protože jsem četla různé duchovní knížky, četla jsem všechno možné, kromě Bible, když se mi přihodilo to, že jsem ležela v posteli, nad posteli byla polička a z té poličky mi spadla přímo na polštář Bible. A namísto toho, abych si ji otevřela, začala číst, tak jsem jenom tak se zatvářila a Bibli jsem dala zpátky na poličku. Nicméně tento zážitek ve mně zůstal. No a pak se stalo to, že jsem v určité etapě svého života právě s tím člověkem, kterého jsem potkala v televizi, tak mě po té, co jsme se sdíleli prostě o těch božích věcech a já jsem tak mu ten svůj gulášek vyklopila, tak on mi řekl o tom, že v Ostravě je skupina křesťanů, kteří nejsou nějak náboženští, nepraktikují tu víru, jakou jsem znala já, takové to chození do kostela a tiché sezení v lavicích se skloněnou hlavou a takový ten osobně neosobní vztah s Bohem. Bylo to pro mě docela přitažlivé, ta pozvánka do toho sboru, protože už v té době jsem jednou za čas, tak asi dvakrát za rok, šla navštívit evangelický sbor v Ostravě. Takže jsem přijala tu pozvánku, vzala jsem i sebou staršího syna a šli jsme do toho sboru. A tam jsem vyslechla kázání, nevím, o čem bylo, vím jenom, že tam byla spousta radostných lidí, pozvedajících ruce k Bohu a zpívajících, chválících a radujících se. Vím, že tehdy nějak to kázání, nespomínám si, že by se mi nějak zvlášť dotklo, spíše se mě dotkla ta atmosféra. A odcházeje zpátky jsem si půjčila knížku od Steva Rydera, jejíž název si už nepamatuji, ale bylo to osobní svědectví Steva Rydera o tom, jak uvěřil v Krista, takže já jsem si tu knihu půjčila, přečetla jsem si a ještě téhož dne, myslím, že jsem ji přečetla na jeden zátah, tak jsem poklekla a odevzdala jsem svůj život Pánu, protože jeho svědectví se mě hluboce dotklo. Jeho svědectví o tom, jak Bůh vstoupil do jeho života, jak ho zachránil před doživotním vězením a jak si ho používal v té věznici a jak si ho používá i nadále. Takže na základě tohoto svědectví jsem uvěřila a můj život se začal nějakým směrem už odvíjet s tím, že ať jsem navštěvovala domácí skupinky i ten sbor, tak nějak jsem si za nějakou dobu řekla, že to by mi už tak stačilo, že prostě jsem spasená, že znám tu pravdu, takže si budu prostě v poklidu svého domova praktikovat svoji víru. Takže jsem tak nějak v tichosti toto shromáždění opustila. Nebylo to určitě dobré, protože nepřítel, který mi tuto myšlenku vštěpil, tak si pak na mě zgusnul. Doslova do písmene, protože jsem poznala svého posledního manžela. Lépe řečeno jsem ho znala z televize, ale v té době už jsem věděla, že s tím člověkem můžu být tak na nejvýš kamarád a to ještě velmi opatrně, že nebylo jaksi moudré se spřáhat do jednoho jha. Nicméně jsem tak učinila a pak to manželství bylo opravdu velmi nešťastné, protože byl vážně nemocný psychicky a svůj život ukončil sám, když já už jsem 3 roky jsem ho nesla na modlitbách a v podstatě mi pomohl, nebo Pán si použil tu moji neposlušnost nebo i nevědomost si použil k tomu, protože tehdy jsem ještě neznala to slovo, že se nemáme spřáhat s nevěřícími, takže si Pán použil to k tomu, abych se vrátila k němu, což jsem učinila a s takovým tím odhodláním, že už se ho nikdy více nepustím, takže jsem se vrátila v pokání do svého mateřského sboru a začala jsem vlastně stát to mléko Božího slova. Začala jsem prostě jít za Pánem celým srdcem a Pán začal můj život měnit s tím, že opravdu v tom manželství mi dával sílu, abych procházela těma všema situacema a bylo to prostě o chvále především a o modlitbě, protože jsem se rozhodla, že budu Boha chválit za vše okolnosti. Ale celé ty 3 roky jsem v podstatě proplakala. A pak, když se stalo to, co se stalo a byla jsem zavolána k identifikaci tehdy už mrtvého manžela, tak jsem řekla Bohu, že nezávisle na tom, co se stalo, i když jsem si to představovala jinak, představovala jsem si, že prostě můj muž bude spasen a že budeme spolu sloužit, tak Pán to udělal svým způsobem, ale Bůh prostě je moudrý a je nad tím vším vyvyšený, on vidí prostě ten začátek i konec. Takže dopustil prostě, že se stalo, co se stalo, ale taky poctil to mé rozhodnutí a dal mi úžasnou sílu a takovou radost nadpřirozenou. Takže jsem se mohla i v té bolesti prostě radovat a radovala jsem se v Pánu. To je prostě svatá radost, to nemá s tou lidskou vůbec nic společného. Dostala jsem od Pana spoustu zaslíbení a především to bylo zaslíbení o úžasných věcech, které pro mě má a o jeho věrnosti a o jeho lásce ke mně. A tak to Pan postupně v mém životě naplňoval a stále naplňuje a vrátím se ještě tedy k té lásce, k tomu židovskému národu. Započal to Pan opravdu tím prvním manželem, ačkoliv jsem to tehdy netušila. Takže tam cítím prostě to povolání a jdu tím směrem. Závěrem můžu říct to, že ač jsem procházela, stále procházím různýma údolíma a pouštěma, které jsou, řekla bych, k mému dobru, protože opravdu na těch pouštích si mě Pán namlouvá a jsem tam s ním sama a jsem schopná ho vnímat a slyšet to, co bych normálně slyšet nemohla nebo možná ani nechtěla. Takže jsem mu vděčná za ta období a nikdo z mých manželů už tedy nežije, takže všichni odešli, smířila jsem se s těma, s kterýma jsem se rozvedla. Odpustili jsme si navzájem, ten první manžel přijal Pána Ježíše a i když se s něho stal bezdomovec a alkohol mu zatemnil mysl, tak Pána přijal zcela přivědomí a odevzdal mu svůj život a dneska vím, že je u Pána. Druhý manžel, věřím, že je taky u Pána, protože jsem prosila Pána po té, co jsem zjistila, že má smrtelnou nemoc. A bylo už to v takovém stádiu, že tam Pán samozřejmě může učinit zázrak, za který jsem ho také prosila, ale předně jsem ho prosila, aby mal odejít, aby odešel smířený s Kristem. A on ještě téhož dne odešel, v noci odešel a já věřím, že odešel k Pánu, že ta modlitba byla vyslyšena. Pán si použil prostě všechny tyto mé přehmaty, ačkoliv jsem přesvědčena, že kdybych zůstala věrna Pánu a kračela s Pánem, tak bych zůstala u toho prvního manželství a že bych to prostě vybojovala, ale vzhledem k tomu, že jsem si žila život z vlastních sil a dle vlastní moudrosti, tak to dopadlo, jak to dopadlo, ale Bůh si toto všechno stejně použil ke své slávě a já mu za to moc děkuji.

0: Maruško, ty jsi mluvila o těžkých věcech. Jak se učíš konkrétně radovat na té poušti? Jde to? Jak to děláš?
1: Jde to těžce, nejde to tak samo od sebe nebo ze sebe. Potřebuji k tomu samozřejmě pánovu sílu a pánovu radost, protože je to pánova radost. Sama ze sebe nejsem schopna vydolovat nic, zejména v takových situacích a v takových okamžicích. Ale vzhledem k tomu, že vím, že to je od pána, že pán je tím zdrojem, tak se prostě upnu na něj a hledám pána. Hledám ho způsobem jakýmkoliv, skrze četbu písma, skrze sdílení se s blízkýma sestrama, skrze chválu a uctívání. Jsou to sice takové způsoby nebo cesty, do kterých se člověku v tu chvíli vůbec nechce, protože by se neraději třeba někde zahrabal pod listí a procítil, až bude lépe, ale vy, kdo víte, o čem mluvím, tak víte, že to takto nefunguje a že opravdu přilnout k pánu celým srdcem a celou myslí je ten jediný způsob, takže ten se mi osvědčil a ten tak nějak praktikuji.
0: Když se podíváš do svého nitra, tak jsou tam jizvy, jsou tam věci, které byly zraňující. Je možné, aby pán Bůh tyhle věci všechny uzdravil?
1: Určitě je to možné, dokáže to jenom on, protože my sami ze sebe prostě tu sílu nemáme. Říká se, že čas hojí všechny rány. Nemyslím si, že je to pravda. Čas nám možná pomůže zapomenout, ale stačí prostě nějaký spouštěcí mechanismus, může to být cokoliv. Nějaký příběh, který slyšíme nebo vidíme ve filmu nebo si přečteme a ono se to všechno obnaží a ta bolest je tam zase a to zranění prostě ožije. Ale když tam přijde to boží uzdravení, protože jenom Bůh je schopen vložit ruku do našeho nitra a dotknout se našeho srdce, tak on to může udělat dokonale a dokonce nejenom, že to tu ranu zacelí, ale dokonce odstraní i tu jizvu.
0: Možná, že poslouchá někdo, kdo právě se na té poušti ocitá, je tam. Ty jsi mluvila o tom, že tam si tě pán namlouvá. Jak to dělá?
1: Způsobem jemu vlastním. Zjevuje mi především svoji věrnost. To znamená, že je věrný v tom, co zaslíbil. Zaslíbil ve svém slovu a platí to pro každého jednoho z nás. Bůh nemá své vyvolené jednotlivce. On vyvolil všechny nás, kteří jsme se rozhodli následovat jeho syna, našeho pana spasitele. Především je to boží věrnost, která mě prostě jímá, která se mě velmi hluboce dotýká, protože tam můžu odpočinout si, tak nějak spočnout v té jeho věrnosti, tak je to jeho milosrdenství a slitování a jeho láska. Jejíž rozměry stále nejsem schopna pojmout nebo je pochopit, ale přijímám to prostě s vděčností a s pokorou a prostě je to boží dotek, který a ten boží dotek se projevuje v těchto aspektech, té věrnosti, milosrdenství, soucitu a lásce.
0: My křesťané říkáme, že naše budoucnost je někde jinde. Je v tom božím království, je v tom nebi. My se máme na co těšit. Ale v čem spatřuješ tady tu budoucnost tady na zemi? Ty osobně.
1: Budoucnost tady na zemi. Já věřím, že ano, máme tady i budoucnost na zemi, že to není jenom s tou perspektivou té věčnosti, když ta budoucnost tady na zemi se o to lépe realizuje, když člověk má tu perspektivu té věčnosti. Protože není pod takovým tlakem, nemá pocit, že prostě něco nestihne, že nebo něco musí prostě nějak dohnat a dostihnout, protože pán má svoje načasování a on nás uvádí do těch věcí v tom čase, který pro nás připravil a který pro danou věc připravil, pro danou situaci, pro danou službu, pro uzdravení, pro vysvobození, všechno, co Bůh pro nás má, takže ta budoucnost není jenom v té službě, kterou bych ráda pro pána vykonala pro jeho slávu a pro jeho čest, ale taky je v tom, abych byla pro lidi tím nositelem té boží lásky, toho světla. Moc bych si přála, aby ti, kteří hledají nebo kteří jsou v poušti, může se jednat i o lidi, nevěřící, protože my věřící tomu rozumíme, nevěřící můžou být v poušti a třeba to tak nenazvou, ale tak nějak se cítí. Pán má tu budoucnost pro každého z nás A je to dobrá budoucnost, protože pán zaslíbil ve svém slovu, že to, co on s námi zamýšlí, zná jen on sám a že to jsou dobré věci, že to jsou myšlenky o dobru, nikoliv o zlu a že nám chce dát naději do budoucnosti.

Marií Komendovou natáčela Jiřina Gina Čunková. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o tom, jak jste se setkali s Bohem, i o vaší proměně, kterou toto setkání přináší nebo přineslo. V případě zájmu nás můžete klidně kontaktovat například na naší e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pátek v 11.15, kdy mluvit bude Petr Štěcha. Teď už je před námi zpěvačka Lucy Grimble a její píseň Keeper. V těžkostech, v temnotách volám k tomu, který mě udržuje při životě, dohlíží na můj život. When trouble comes and I don't know where to run.

Tahle chvála kapely Hillsong Worship byla takovou výzvou k tomu, abychom chválili Pána Boha. On je ten první a poslední, alfa a omega, ten, který byl, ten, který je, Otec, Syn a Duch Svatý.

Blížíme se k 6. hodině a to znamená, že na Rádiu 7 vystřídá noční vysílání to raní. Jsem ráda, že jste si nás naladili i v těchto nočních hodinách a věřím tomu, že alespoň jedna myšlenka vám utkvěla v hlavě, ať už díky písním nebo pořadům, které jsme pouštěli a vysílali. Věřím tomu, že alespoň něco vás pozbudilo, potěšilo a tak vám přeji, ať celý dnešní den prožíváte v boží blízkosti, boží náručí. Mějte se moc krásně.

Je sobota 25. července 2026 a právě bylo 6 hodin. Od mikrofonu Rádia 7 vám přeje krásné dobré ráno Milan Remeš a těší se, že vám zpříjemní víkendové vstávání. Dnes by nás měl čekat převážně slunečný, teplý, polojasný až skoro jasný den beze srážek se slabým větříkem a nejvyššími teplotami mezi 25 až 29 stupni Celsia. Nevím, jaké máte na dnešek plány, ale doufám, že ať zůstanete doma nebo se vydáte někam na výlet, bude vám společnost dělat i naše rádio, které pro vás má připravené tyto pořady.

0: Tichý čas na Rádiu 7 nám o 6:15 přináší biblický text a modlitbu. Přidáte se? Před Bohem jsme si všichni rovni a zůstává na nás vina. Ale milosrdný Bůh má své řešení, které přiblížíme v další části vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P. Připojte se od 6 hodin a 45 minut. Cítíte se ve svém vztahu s Bohem převážně provinile, nebo ve vašem srdci vládne pokoj a vědomí úplného přijetí? Třetí díl seriálu o Boží zbroji se zaměří na zásadní ochranu našeho srdce, pancíř spravedlnosti. Společně se podíváme na to, jak žít v bezpečné jistotě Božího ospravedlnění a nenechat se srážet pocity viny. K modlitbám podle Bible se můžete připojit v 7 hodin. Lstivý bratr, útěkář, ale také muž, který se nebál prát o své požehnání až do svítání. Jákob nám ukazuje, že naše chyby nás nedefinují. Definuje nás to, jak vytrvale hledáme Boží tvář, i když u toho kulháme. Série o slavných biblických postavách pokračuje v klíčovém slově po 8. hodině. V pohoří Javorníky na hranicích České a Slovenské republiky leží vrchol i celá oblast, podle které nese název také místní ski centrum i horský hotel. Objevovat malebné místa české přírody můžete prostřednictvím letní pohlednice o 9:30. Na hory vás vezme Kuba Lofítek. Samozřejmě ve vysílání zazní také spousta písniček a tady jsou první z nich. Ježíš Kristus, on je král od křesťanského sboru Vsetín Zlín Vizovice a Ježíš je moje svoboda, kterou zpívá Tereza Dražilová. Ať se vám krásně raně poslouchá.
1: Ježíš.

Posloucháte Rádio 7 a před námi je písnička Chrise Tomlina Good Good Father, tedy Dobrý, dobrý otec, po které už vás pozvu do tichého času nad Božím slovem a také k modlitbě. Tak zůstaňte s námi.

Před námi je tichý čas nad Božím slovem. Jak lépe začít den, než v Božím slově, které sytí srdce i duši a modlitbou díku vzdání našemu nebeskému Otci. Dnes si přečteme verše ze starozákonní knihy Kazatel z první kapitoly, verše 12 až 14. Já, Kazatel, jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě. Předsevzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám vše, co se pod nebem děje. Úmornou lopotu uložil Bůh lidským synům a tak se lopotí. Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje a hle, to vše je pomývost a honba za větrem. Před týdnem jsem se byl podívat na X-Camp ve Smilovech. Jeho letošním tématem je Žiješ jenom jednou. A účastníci se během celého týdne zamýšlejí právě nad knihou Kazatel. Ta je určena k poučení každému člověku, aby přemýšlel nad tím, čím vyplní svůj život a nepromarnil ho honbou za věcmi, které jsou pomíjivé. I náš život je pomíjivý a Kazatel upozorňuje na to, že všechno, co jsme v životě udělali, ať viditelné nebo skryté, bude postaveno před Boží soud. Na tuto beznadějnost našeho pomíjivého života i počínání se můžeme podívat i z pohledu naděje, kterou do našeho života přináší Pán Ježíš Kristus, který svou obětí na kříži a vzkříšením dokonal dílo naší záchrany a porazil i toho nejhoršího nepřítele, kterým je smrt. Apoštol Pavel v prvním dopise do Korintu říká, pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno, smrt je pohlcena, Bůh zvítězil, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvá zbraň. Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Je to veliká Boží milost a požehnání. Vstávat i dnes svědomím, že když žijí s ním, má nejenom můj život, ale i to, co v něm dělám, smysl. A tak bych chtěl dát nám všem naději a povzbudit nás, abychom se i dnes tou cestou, která není marná ani pomíjivá, vydali a vzdali chválu a vděk našemu Bohu. Pojďte spolu se mnou vydat dnešní den Bohu v modlitbě. Nebeský Otče, chci ti poděkovat za nový den, za novou milost z tvých rukou, za to, že i dnešní den můžeme žít s nadějí a životem zakotveným ve tvém synu, našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Prosím, provázej nás tím dnešním dnem a nech se v našich životech naplňuje tvoje svatá vůle. Dej, ať lidé v naší zemi poznávají tebe, ať se šíří zvěst Evangelia i skrze naše vysílání. Požehnej všem, kdo nás v tuto chvíli slyší. Amen.

Do čeby naleže, všechno náleží tobě, dospívala kapela Ovca. Následuje skupina Good Work s Vendulou Starečkovou a jejich píseň Je to jízda. A tak kéž by ten dnešní den byl pořádnou zážitkovou jízdou s Bohem za volantem našich životů.

0: Such a beautiful day, takový krásný den, písnička v provedení zpěvačky Jamie Grace. Zazněla v ní slova, nemůžu nechat den odejít, aniž bych ti poděkovala za radost, kterou mi do života přinášíš. A něco je na tom, jak mi tvé slunce svítí na tvář. Je to láska tak opravdová, že se tě nikdy nenabažím. Posloucháte sobotní ranní vysílání Rádia 7, které za vámi posílá další písničky. Tentokrát Petera Křemena Nebojím se zlého, a taky kapelu The Advice, která zpívá Your love sets me free. Tvá láska mě vysvobozuje.
1: Pane můj pastýr, nič mi nebude chýbat. Pasie ma na zelených pašienkách.

0: Před Bohem jsme si všichni rovni. Jak nás mění zákon zachování špíny, vysvětluje Karel Řežábek v další části cyklu vyučování 3P. Dobrý poslech.
1: V Bibli čteme: Vám na prvním místě poslal Bůh svého syna Ježíše, aby vám přinesl všechno dobré a odvrátil vás od vašich špatností. To je zajímavá myšlenka. Podle tohoto textu Ježíš nepřišel, aby nás za naše hříchy potrestal, ale aby nás od nich odvrátil. Když dítě drží nůž za ostří, není moudré tahat mu ho z ruky, protože bychom ho pořezali. Je daleko lepší nabídnout mu něco lepšího, třeba pomeranč, a to dítě nůž pustí samo. Ježíš přišel, aby nám přinesl požehnání, aby nám přinesl všechno dobré, jak říkal ten text, a to je ten pomeranč, a odvrátil každého od jeho hříchu. A v čem to požehnání je? Já myslím, že právě v tom, že nám Ježíš chce Boha představit jako Otce, který nás má rád a kterému každý z nás hrozně moc chybíme. Hřích nemusí označovat jenom nějaký záměrně vykonaný zlý čin nebo odchýlení od nějaké morální normy. Může také znamenat hrubou chybu v měření nebo minutí se cíle. Z toho by potom plynulo, že hřích nemusí být jenom všechno špatné, co jsme kdy udělali, i když jsme nemuseli, ale i všechno dobré, co jsme neudělali, i když jsme mohli. Protože i to je minutí cíle. I chyba ve výpočtech, udělaná třeba nechtěně omylem, může mít vážné následky. Když můj syn doma rozbije míčem lampu, můžu mu to odpustit a odpustím samozřejmě. Ale musím ji potom zaplatit. Když mi kamarád půjčí auto a já mu ho nabourám, může mi to odpustit. Ale pokutu a tu opravu musím zaplatit. Těžko bych příslušníkům vysvětloval, že ten, čí to auto bylo, už mi to odpustil a tudíž je to vyřešené. A když bych s tím autem někoho zranil nebo dokonce usmrtil, já a řada dalších lidí poneseme následky celý život. Hřích má následky, má nějaké důsledky jak pro druhé, tak pro toho, kdo ten hřích páchá. Jsou to následky týkající se naší duše. Alespoň tak to řekl Bůh ústy proroka Ezechiele v Bibli. Duše, která hřeší, ta umře. Nebo v Novém zákoně čteme podobnou myšlenku. Hřích dává svou odplatu, smrt. Možná znáte a máte rádi podobně jako já Murphyho zákony. Já jsem mezi nimi našel celou řadu Murphyho zákonů, které skutečně velmi dobře vystihují některé principy platné v křesťanství. Například Imbesiho zákon zachování špíny zní takto. Aby bylo možno jedno vyčistit, musí se něco jiného ušpinit. A tohle skutečně nejde nějak obejít. A co když to platí i o té špíně vnitřní, která na nás ulpívá z našich hříchů? Jak by člověk mohl sám sebe vytáhnout z bažiny? Za vlasy? Co by na tom změnilo nekonečně mnoho reinkarnací? Co by smělo hříchy těch případných minulých životů? To, že bychom jich v dalších životech dělali méně? Myslím, že to není řešení, to není cesta. Totiž jiný Murphyho zákon, Schopenhauerův zákon entropie, zní takto. Nalijete-li lžíci vína do sudu z plašků, výsledkem budou splašky. Nalijete-li lžíci z plašku do sudu vína, výsledkem budou rovněž splašky. Takže bych si mohl říct, no dobrá, v tomto životě jsem měl poměr vína a splašků třeba 1:3. V příštím životě se mi to možná podaří zlepšit a dolít do sudu víc vína než splašků. A pak možná po mnoha a mnoha inkarnacích snad prožiju život, kdy už jsem do toho sudu doléval jen samé víno. No ale co by se stalo s těmi splašky, které už tam byly z těch minulých životů? Pokud se jich nějak nezbavím, můžu dolévat vína, kolik chci, ale výsledkem budou zase jen splašky. A když opustíme tu myšlenku reinkarnace, stejné to je v našem životě. Pokud si myslíme, že tím, že činíme dobro, nějak odčiníme to zlo, které jsme udělali, tak je to stejně naivní myšlenka, jako myšlenka, že když budeme do toho sudu, ve kterém už jsou nějaké splašky, dolévat víc a víc vína, takže se to nějak vylepší. Ale nevylepší. Výsledkem skutečně budou pořád splašky. A budeme stejně neúspěšní, jako kdybychom chtěli vyčistit špinavou sklenici špinavým hadrem. Myslím, že to, kdo si trefně vyjádřil, člověk je svobodný hřešit, ale není svobodný nehřešit. To je totiž další problém. Ono nám to nejde. To už vidíme u malých dětí. Zlobit jim jde samo. Kdežto být hodní, to dá hodně práce. A stejně tak je to u nás dospělých. Někdy se utěšujeme aspoň tím, že nejsem tak špatný, protože jiní jsou horší. Jiní mají hříchu ještě víc. Takže třeba lhář říká, ano, to je pravda, lžu, ale nekradu. Zloděj říká, no já vím, já kradu, ale nejsem vrah. A vrah řekne, já vím, zabil jsem, ale dítěti bych neublížil. Jenomže to není to hlavní, nebo to nepomůže srovnávat se s někým, kdo toho udělal víc než my. Záleží na tom, jestli v tom našem sudu vína jsou nějaké splašky, anebo ne. Pokud by tam byla jenom jedna lžíce, výsledkem budou vždycky splašky. Pak se ale objevil Ježíš, který nejenom, že pomáhal lidem tím, že řadu z nich zbavil nějakého jejich trápení, bolesti nebo nemoci, ale hlavně dělal to, co nikdo jiný. Odpouštěl hříchy. Máme takový příběh zapsaný v Bibli. Po několika dnech se Ježíš opět vrátil do Kafarnaum a hned se rozneslo, že je opět doma. Nahrnulo se tam tolik lidí, že zaplnili celý dům, a dokonce ani před dveřmi nebylo k hnutí. Když jim Ježíš zvěstoval boží poselství, chtěli se k němu dostat čtyři muži, kteří nesli na nosítkách ohrnutého člověka. Protože se k němu nemohli prodrat zástupem, vystoupili po vnějším schodišti na plochou střechu domu, tu rozebrali a spustili lehátko s ochrnutým přímo před Ježíše. Když viděl, jak ti muži bezvýhradně věří v jeho pomoc, řekl nemocnému synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Sedělo tam také několik učitelů zákona a ti se mezi sebou začali domlouvat. Slyšeli jste, co ten člověk řekl? To je přece rouhání. On si snad o sobě myslí, že je Bohem. Vždyť jedině Bůh může odpouštět hříchy. Ježíš však četl jejich myšlenky a obrátil se k ním. Proč vás to tak popudilo, co jsem právě řekl? Co je snadnější? Oznámit ochrnutému, že se mu odpouštějí hříchy, nebo mu rozkázat, aby se zvedl, sebral svoje lehátko a odešel domů? Abyste uvěřili, že má moc odpouštět lidem hříchy, dívejte se teď dobře. Na to se obrátil k ochrnutému a vyzval ho, vstáň a jdi domů. Jsi uzdraven. Ten vstal, sebral své lehátko a před očima všech odcházel. Představme si tu situaci. Prostě v tom domě bylo narváno, protože se rozneslo, že do města přišel tesař, který se stal učitelem a dělá zázraky, a tak se ze všech stran seběhli lidé, aby se přesvědčili, jestli je to pravda. A když tam přinesli ti čtyři muži svého ochrnutého přítele, neměli už šanci se dostat dovnitř. Co by se asi stalo, kdyby to vzdali? Ale oni to nevzdali. Někdo z nich přišel s nápadem probourat se dovnitř střechou. To bylo dost riskantní, že mohli spadnout, nebo jim mohl spadnout ten ochrnutý. Ani to nebylo příliš zdvořilé. Všechny předběhli, navíc rozebírat někomu střechu je pěkná drzost. Bylo to vůči Ježíši dotěrné, protože on už měl i tak dost práce, i bez nich měl nějaký svůj program, byl uprostřed nějaké své přednášky nebo kázání. Ale ti čtyři muži v něj tolik skládali naději a tolik měli rádi svého kamaráda, že využili příležitosti. Přátelé toho ochrnutého i všichni ostatní přihlížející měli za to, že ví, co ten ochrnutý potřebuje. Mysleli si, že potřebuje uzdravit tělo. A slibovali si, že to Ježíš udělá, že mu dá nové tělo, aby mohl chodit. Jenomže on mu chtěl dát milost, aby mohl žít. Většina z nich očekávala slova uzdravuji tě, protože to je to, co viděli jako jeho potřebu. A Ježíš místo toho říká odpouštím ti, protože to bylo to, co viděl on jako jeho potřebu. A někdy Boha tolik dojíme něco, co vidí jen on, že nám proto dá, co potřebujeme, a nejenom to, o co prosíme. Ty náboženské odborníky, kteří tam byli přítomní, to popudilo. A začali mumlat něco o rouhání, protože odpouštět může přece jenom Bůh. To je zajímavý postřeh. Proč může odpouštět jenom Bůh? No je to logické, protože odpustit můžu jenom to, čím se někdo provinil proti mně. Nemůžu odpustit něco, co se mě netýká. Jenom Boha se týká každý náš hřích. Protože jestliže je stvořitelem a zákonodárcem každého člověka, pak vlastně všechna provinění jsou proviněním proti němu. To jeho zákony jsou porušovány a jeho láska pošlapávána. Proto také jedině on může odpustit všechny hříchy. Bibli čteme v knize proroka Izajáše slova, která mu vkládá do úst sám Bůh. Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nespomenu. Takže to bylo to, co náboženské odborníky popouzelo. Pokud by Ježíš dokázal odpouštět hříchy, znamenalo by to, že je Bůh. V tom ale Ježíš pokládá jinou otázku. Co je snažší? Uzdravit nebo odpustit? K uzdravení nemocného stačilo použít svou moc, vyslovit jednoduchý příkaz, tak jako už tolikrát. Dělají to i léčitelé a okultisté, i když asi ne, vždycky se ví, jakou moc na to používají. Ale odpustit hříchy, to je mnohem těžší a taky mnohem dražší. Víte proč? protože cenou byl Ježíšův život. Odpustit znamenalo prolít vlastní krev, protože, jak už jsem citoval, hřích dává svou odplatu smrt. Ta Ježíšova láska ke skupině přátel, kteří mu důvěřovali a probourali střechu, aby k němu spustili svého ochrnutého kamaráda, byla tak silná, že šel až daleko za jejich prosbu, i když to znamenalo kříž. Věděl, že aby se mohlo něco špinavého vyčistit, musí se něco čistého ušpinit. Věděl, že cenou odpuštění je vzít tu odplatu hříchu smrt na sebe, a přesto je nabídl. Jeho láska k tobě i ke mně je tak veliká, že byl ochoten tu smrt podstoupit. V Bibli čteme, ačkoliv jsme se nacházeli v nepřátelském táboře, Bůh s námi prostřednictvím Ježíše Krista uzavřel mír a pak nás pověřil, abychom jeho jménem předložili nabídku smíření všem lidem na této planetě. Z Kristova pověření jako jeho velvyslanci tedy provoláváme, aby to všichni slyšeli. Pojďte a přijměte přátelskou ruku, kterou vám Bůh v Kristu podává. Na toho, který se nikdy nedopustil ničeho špatného, přenesl Bůh všechnu naši špatnost a jeho spravedlnost přenesl na nás. Autor té poslední části Bible, knihy Zjevení, Jan, popisuje své vidění velkého zástupu ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou oblečení v bílé roucho. Bylo mu řečeno, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. O Ježíši Kristu je známo, že zemřel na kříži. Ne každý ale ví, že to byl jeden z nejkrutějších způsobů popravy. Ukřižování. Dokonce sami Římané, kteří ho zavedli, tento způsob popravy přestali roku 315 používat, protože ho považovali za příliš nehumánní. Ačkoliv v průběhu dějin se používaly i bolestivější tresty smrti, upálení, upékání, smažení v oleji, narážení na kůl a podobně, rozdíl oproti ukřižování byl v tom, že oběti při takových popravách umírali vesměs velmi rychle. Kdežto zrůdnost a rafinovanost té smrti ukřižováním spočívala v tom, že dlouhé a stupňující se cykly křečí a bolestí trvaly hodiny, někdy i dny. Přečtěme si na začátek ten příběh samotný, jak ho popisuje Bible. Brzy ráno velkněží s nejvyšší židovskou radou vynesli nad Ježíšem rozsudek smrti a poslali ho v poutech k římskému místodržiteli Pilátovi. Tak ty jsi ten král Židů? Ušklíbil se Pilát. Jak říkáš? Odpověděl Ježíš. Velkněží ho u Piláta obvinili z mnoha zločinů. Co ty na to? Dal mu slovo místodržitel. Co odpovíš na všechny ty žaloby? Ježíš však už ani nepromluvil. Nehájil se. Divný zločinec. Vždy o Velikonocích amnestoval místodržitel podle volby lidu jednoho ze židovských vězňů. Pro výtržnost a vraždu seděl ve vězení jakýsi Barabáš se svými kumpány. Před Pilátovým sídlem se shromáždil dav a začal se dovolávat tradiční amnestie. Pilát toho využil a promluvil k ním. Chcete, abych propustil toho židovského krále? Tušil totiž, že velekněží ho odsoudili k smrti, protože se báli jeho vlivu na lidi. Ale velekněžími navedená chátra žádala propuštění Barabáše. Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král? Ukřižovat, ozvali se výkřiky. Ale za jaký zločin, namítal Pilát. Lůza však skandovala, na kříž, na kříž. Pilát tedy ustoupil nátlaku davu, dal propustit z vězení Barabáše a Ježíše vydal popravčí četě, aby ho zbičovali a ukřižovali. Římský způsob udílení trestu probíhal následujícím způsobem. Odsouzenec byl vyslečen z oděvu a za zdvižené ruce přivázan k místu nad hlavou. Pak přistoupil jeden, ale obvykle spíše dva římští legionáři, někdy se jich střídalo i více, s dudkami zvanými flagrum nebo flagellum. Ty se stávaly z několika pevných kožených řemenů, zatížených na volném konci vždy po dvou kouscích olova nebo ostrých kostí. Takovýto nástroj byl tedy plnou silou uplatňován i na Ježíšova záda, ramena, paže a nohy, nejprve zezadu a pak i zepředu. Historikové svědčí o tom, že žádná část těla ani hlava a obličej nebyla při těchto bitích šetřena. Zprvu zatížené řemeny prosekávaly pouze po košku, rány však pokračovaly a zařezávaly se stále hlouběji do podkožní tkáně a způsobovaly nejprve výron krve z kapilár a kožních žilek a posléze silné krvácení ze svalové tkáně. Kousky olova působily nejdříve značné hluboké pohmožděniny, jež následujícími údery byly proměněny v otevřené rány hluboko do svalstva, někdy, podle starověkých historiků, až na kost nebo vnitřnosti. Historik Eusebius ze 3. století toto bičování popsal slovy žíly, holé svaly, šlachy a vnitřnosti oběti byly nemilosrdně obnaženy. Nebudu teď rozebírat skutečnost, že Ježíši pak byla nasazena trnová koruna s trny dlouhými 8 cm, že mu přes krvácející záda oblékli královský plášť a pak mu zase strhli. Že měl na rozbičovaných zádech nést příčné břevno křížek vážící okolo 40 až 60 kg, což už bylo nad jeho síly a Římané tehdy museli přinutit jakéhosi zemědělce, aby kříž donesl na popraviště místo Ježíše. Teď popíšu to ukřižování samotné, jak probíhalo obecně u každého, kdo byl přivit na kříž, kdo byl odsouzen k tomuto způsobu popravy. Když byli na místě, byl odsouzenec sražen pospátku na zem, rameny na dřevo. Legionář nahmatal na přední straně zápěstí důlek, pak byly skrze zápěstí zatlučeny do dřeva mohutné čtyřhrané hřeby. Levé chodidlo bylo přitištěno na pravé palce dolů a klenby obou chodidel byly probity hřebem, zatímco kolena byla mírně pokrčena. Poté byl kříž čtyřmi sehranými vojáky vztyčen. Jeden z nich přidržel dolní konec kříže nad jamkou v zemi, dva jej na opačném konci zvedli i s přibitým tělem a čtvrtý jejich úkon usnadnil zpředu provazem. Ukřižovaný nemohl nalézt žádnou polohu, která by mu poskytovala úlevu. Když se na kříži pomalu sesouval a větší váhou se zavěšoval za hřeby v zápěstí, mučivá ostrá bolest vystřelovala od prstů pažemi a explodovala v mozku. Hřeby v zápěstí tlačily na nervus medianus, velký pažní nerv, probíhající prostředkem zápěstí a ruky, a těžce poškozený nerv způsoboval nesnesitelnou tlízeň. Když se odsouzený tlačil vzhůru, aby se těmto mukám vyhnul, plnou váhou se opíral o hřeb v chodidlech. A opět týznivé bolesti, když hřeb protrhával nervy mezi metatarsálními kostmi chodidel. Při každém pohybu se obnovovalo krvácení. Doktor Alexander Metterell, který má doktorát lékařství na University of Miami na Floridě, k tomu dodává, ta bolest byla absolutně mučivá, říká. Slovy nepopsatelná, takže pro ní dokonce museli vytvořit nový výraz, excruciatio. Slovo excruciatio doslova znamená z kříže. Jen si to představte, museli vymyslet nové slovo, protože v jejich jazyce neexistovalo nic, čím by bylo možné nesmírná muka ukřižování popsat. V tu chvíli u člověka přibitého na kříži nastal další jev. Když ruce umdlévaly, silné záchvaty křečí začaly probíhat svaly, které se stáhly v prudkých neúprosných záchvatech bolestí, neboť křeče sevřely citlivá nervová zakončení mezi vlákny svalů. Spolu s těmito křečemi se dostavila i neschopnost vytáhnout se vzhůru. Jak visel za ruce, pektorální svaly, velké svalstvo hrudníku byly ochromeny a mezižeberní svaly, drobná svalstva mezi jednotlivými žebry, nebyly schopny činnosti. Vzduch mohl být vdechnut do plic, ale nemohl být vydechnut. Ukřižovaný musel bojovat, aby se mohl pozvednout a aspoň trochu se znovu nadechnout. Nakonec se v plicích a v krvi zvedla hladina oxidu uhličitého a křeče částečně polevily. Tím byl schopen zase ten odsouzený křečovitě pozvednout, aby vydechl a znovu nabral životodárný kyslík. A takhle to pokračovalo. Hodiny a hodiny. Neustále zesilující cykly křečí, občasné dušení a prudké bolesti. Potom přibyla další bolest. Hluboká svíravá bolest v hrudníku, zhoršující se při nadechnutí. Perikard, nepodajný vak obklopující srdce, se pomalu plnil sérem a začal tlačit na srdce a omezovat jeho pohyby. To už se rychle přibližoval konec, protože ztráta tkáňových tekutin dosáhla kritické hladiny a celé tělo soužila vysoká horečka. Dehydratované tkáně vysílaly do mozku záplavu signálů, to už se umírající nacházel ve stavu, kterému se říká in extremis, kdy už člověk cítí, jak se mu chlad smrti vkládá do údů. Ježíšova poslední slova byla dokonáno jest. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Křesťané věří, že Ježíš dovolil, aby došlo k jeho zatčení a popravě a šel na smrt zcela dobrovolně a s určitým záměrem. Tímto výrokem dokonáno jest říká, že jeho práce a poslání je u konce. Je zaplaceno, je dokonáno. Co je snazší, uzdravit nebo odpustit? Odpustit rozhodně stálo daleko víc, ale Ježíš tu cenu zaplatil. Ale ještě bych se chtěl na chvilinku vrátit k tomu Barabáši, vězni, který byl propuštěn místo Ježíše. Zkusme si představit sebe na jeho místě. Usvědčeni pádností důkazů, třeba v našem případě nějakým záznamem, něco jako videozáznam, všeho, co jsme kdy udělali špatného, ale taky třeba i toho všeho, co jsme neudělali dobrého, i když jsme mohli. A pak odsouzení k trestu smrti, bez možnosti cokoliv na tom změnit. A najednou se dozvíte, že někdo jiný má být odsouzen místo vás a vy můžete jít. Osvobození, protože někdo, koho jste nikdy neviděli, zaujal vaše místo. Přesně tomuhle se říká milost. Podle toho, co víme z Bible, Barabáš tuto nenadálou možnost využil. Přijal ji jako to, co byla. Nezasloužený dar. Na nic se neptal, asi si řekl, že měl kliku, že se našel někdo, koho chtěli popravit ještě víc než jeho. My jako křesťané věříme, že každý z nás jsme na tom jako Barabáš. Vězni právem odsouzení k smrti bez možnosti odvolání. tak jako jemu, i nám je nabídnuta svoboda, zaplacená smrtí někoho, kdo si ji nezasloužil. Někdy se ptám lidí, jak by zareagovali na takovou nabídku. A není to lehká představa, není snadné na to odpovědět. Máme pocit, že to není fér, aby někdo umíral za naše hříchy. Co jsme si navařili, tak si taky musíme sníst, ne? Neumíme to přijmout darem. To si radši vytváříme různé zákony, regule, pravidla, systémy dobrých skutků, zkrátka cokoliv, abychom se polepšili a to nebe si aspoň trochu zasloužili. Jenže ono už se to stalo. Ježíš zemřel. Je dokonáno, je zaplaceno. Něco čistého bylo ušpiněno, aby to, co je špinavé, mohlo být očištěno. Jakoby Ježíš přišel do naší cely a řekl, dávám svůj život místo tvého, jsi volný. Bereš to? A pokud se budeme zdráhat, smutně dodá, pokud si chceš za své hříchy zemřít sám, zemřeš. Ale pak byla moje smrt zbytečná. Ten Barabáš asi nerozuměl tomu, co je to milost. A rozhodně si ji nezasloužil. Ale udělal to nejlepší, co mohl. Neodmítl ji. A i dveře naší cely jsou do kořán. A jenom na nás. Jestli té možnosti využijeme.
0: Úvahu Karla Řežábka o zákonu zachování špíny a popravě nevinného naladíte ještě zítra ráno o 16:30. V pondělí v 6:45 nás čeká jeho další zamyšlení z cyklu vyučování 3P s názvem Prázdný hrob.
2: Je s vámi Rádio 7.

Je 7 minut po 7. hodině a prázdninová sobotní ranní jízda s datem 25. července na Rádiu 7 pokračuje pořadem Modlitby podle Bible, který nabídne 3. díl seriálu o boží zbroji a zaměří se na zásadní ochranu našeho srdce, pancíř spravedlnosti. Pořadem provází Helena Brdečková a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.

Vítám vás u dalšího pokračování pravidelné relace modliteb podle Bible, ve kterým vás k modlitbám podle čteného biblického textu zve Helena Brdečková. Pokud jste ještě tento pořad neposlouchali, chtěla bych stručně říct, co od něj můžete očekávat. Cílem relace je vytvořit čas oddělený pro modlitby. V tomto pořadu se chci spolu s vámi učit modlit se k Bohu tak, jak nás k tomu inspiruje Bible. Při sledování relace oceníte, budete-li mít k dispozici ekumenický překlad Bible, abyste mohli sledovat čtený text. Po něm bývá obvykle zařazená modlitba, inspirovaná přečteným oddílem z písma, ke které se můžete přidat nebo si ji přizpůsobit po svém. A čas pro naše modlitby pokračuje i během následující hudby. Dnes se po třetí zaměříme na modlitby za naše duchovní vyzbrojení podle textu zapsaného v listu Efeským v 6. kapitole od 10. do 18. verše. Minule jsme mluvili o pásu pravdy, který nám Pán Bůh připravuje, abychom jej oblékli. Dnes se soustředíme na pancíř spravedlnosti. Než si text nalistujete ve svých biblích, je z listu Efeským 6. kapitola 10. až 18. verš, zopakuji malé přirovnání, které jste mohli slyšet už minule. Když kdysi mladý šlechtic vyrůstal, dostával od svého otce vzácné dary. Prvního koně, první meč. Musel se naučit tyto dary dobře používat, aby z něho vyrostl rytíř, který umí chránit sebe i své blízké a bojovat, když je to třeba. Každému z nás, kdo v Boha věříme, dává Pán dary, kterými se máme chránit a s jejichž pomocí máme bojovat. Tyto dary, tyto duchovní zbraně, se potřebujeme naučit používat. Budeme tedy číst a pak se modlit podle tohoto oddílu. Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svoji sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Podle tohoto textu se během následující písničky můžeme modlit například takto. A tak svoji sílu hledám u tebe, Pane, ve tvé veliké moci. Zmocni mě a uschopni mě, prosím, abych oblékla plnou boží zbroj a abych mohla odolat ďáblovým svodům. Věřím ti, Pane, že nevedu svůj boj proti lidským nepřátelům, ale vedu boj duchovní proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto prosím, pomož mi, abych vzala na sebe plnou boží zbroj, abych se mohla v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Dej prosím, ať stojím opásaná kolem beder pravdou, obrněná pancířem spravedlnosti, obutá k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž bych uhasila všechny ohnivé střely toho zlého. Dej prosím,
Ať plně přijmu také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží, a ať se v každý čas v Duchu svatém modlím a prosím, bdím na modlitbách a vytrvale se přimlouvám za všechny bratry a sestry. Amen.

Dnes se soustředíme na další duchovní zbraň, o které tu apoštol Pavel píše ve 14. verši tohoto oddílu. Efeským 6:14. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti. V minulém pořadu jsme přemýšleli o tom, jak důležité je znát pravdu a stát v tom, co jsme jako pravdu poznali. Četli jsme oddíly, ve kterých Pán Ježíš Kristus vyprošuje pro nás, u Boha Otce, abychom poznali pravdu, a ve kterých říká, že když poznáme pravdu, pravda nás osvobodí. V tomto dnešním díle budeme přemýšlet o spravedlnosti. Ale ještě předtím, než začneme listovat Biblii a hledat oddíly, které se spravedlností zabývají, zopakujme si, co vyplývá z oddílu o duchovním vyzbrojení, který jsme četli v 6. kapitole Efeských. Duchovní zbraně, o kterých se zde píše, jsou připravené pro každého z nás. Oddíl je uvedený slovy a tak bratří. Je adresovaný všem v efeské církvi. Tyto vlastnosti a schopnosti, označované jako duchovní zbraně, nejsou vyhrazené pro nějakou duchovní elitu, ale Pán chce, aby je běžně používali všichni křesťané. Uděláme dobře, když si svoji zbroj vycídíme a náležitě připneme a přivážeme na sebe ke každodennímu používání. Na prvním místě musíme porozumět, co tou zbrojí je, co máme s Boží pomocí usilovat získat, v čem máme růst. Ze 14. verše plyne, že naše osobní spravedlnost je a má být naší další duchovní zbraní, která nás má chránit před útoky zlého a pomocí níž máme zůstávat v Boží blízkosti. Pojďme tedy Boha prosit, aby nás pancířem spravedlnosti vyzbrojil. Nejdřív znovu přečtu 13. a 14. verš 6. kapitoly Efeským a pak bude následovat čas pro modlitby. Efeským 6:13-14. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti. Nebeský Otče, chci vzít na sebe plnou Boží zbroj, abych se mohla v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Prosím, obrň mě pancířem spravedlnosti. Uč mě prosím o tom, co to je, a zmocni mě svým duchem, abych žila spravedlivě.

Předesílám, že další texty budeme vyhledávat z listu Římanům v 6., 10. a 3. kapitole. Z biblického slovníku Novotného se dozvídáme, že slovo spravedlnost označuje ve Starém zákoně vše, co je přímé, pevné, správné, náležité, co odpovídá předpokládané a uznávané normě, co je ve shodě s právem a pravdou, co má být. Spravedlivý je soudce, který soudí nestranně a neúplatně, bez ohledu na postavení a majetek souzeného člověka. Ale spravedlnost má ještě mnohem hlubší smysl. Pojem spravedlnosti nabývá významu blízkému milosrdenství a slitování. V tomto smyslu mluví o spravedlnosti 6. kapitola Římanům, odkud budeme číst od 12. do 19. verše. Po čtení bude následovat písnička pro vaše modlitby. Římanům 6, 12 až 19. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně s ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.

Nový zákon však používá slova spravedlnost v novém významu, ve významu ospravedlnění Bohem. Spravedlnost Boží dává Bůh z milosti člověku, který pochopí, že svojí snahou a svými spravedlivými skutky nikdy nedosáhne takové spravedlnosti, která by Bohu mohla stačit. Takový člověk pak může Boží spravedlnost, Boží ospravedlnění, přijmout z Boží ruky jako nezasloužený dar, jako milost. Tato spravedlnost, kdy nás ospravedlňuje Bůh po našem pokání, je také naší duchovní zbraní. Budeme o ní přemýšlet, děkovat za ni Bohu a modlit se, aby ji Pán přidal k našim duchovním zbraním, podle textu zapsaného v listu Římanům v 10. kapitole od 1. do 11. verše. Římanům 10:1-11. Bratři, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní, proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákoně. Člověk, který tak jedná, bude živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví, blízko tebe je slovo v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben.

0: Čas ztišení během modliteb podle Bible končí. I když téma naší spravedlnosti zdaleka není vyčerpáno, tak alespoň nakonec pár posledních slov opět z biblického slovníku Adolfa Novotného. Píše: V téže kapitole, to je 6. kapitole Římanům, je však užito výrazu spravedlnost také v třetím slova smyslu. To je jako označení způsobu života věřících, jenž plyne jako důsledek ze spásy. Je to nový způsob života, plynoucí z nového vztahu s Bohem. Dál píše: Spravedlnost je dar Boží, který je dán tomu, kdo po něm touží. Jeho předpokladem je odpuštění hříchů pro kříž Ježíše Krista. A utrpení je jeho cvičnou školou. Jeho zdrojem je narození z Krista a zůstávání v něm. Téma spravedlnosti je pro mě osobně těžké. Pochopit, co spravedlnost je, když je tak různorodá. Spravedlivě žít. Proto se s nadějí modlím podle 14. verše 6. kapitoly Efeským. Pane, prosím, obrň mě pancířem spravedlnosti. Touto modlitbou děláme závěrečnou tečku za dnešním pořadem. Požehnaný týden přeje a nashledanou zase za 7 dní se těší Helena Brdečková.
1: Věřím v Boha Otce, všemohoucího, stvořitele nebe i země.

Věřím, že když zemřel, se stoupil do pekel a třetího dne z mrtvých vstal. A že nyní sedí po pravici otce,

0: Věřím v Boha Otce všemohoucího.
1: Modlitby podle Bible zaměřené na pancíř spravedlnosti a život v bezpečné jistotě Božího ospravedlnění naladíte ještě zítra ráno ve 17:45. Pokračování pořadu, které bude tentokrát věnováno obuvi k nesení evangelia, je přichystáno na nedělní, tedy zítřejší 21. hodinu. Je sobota ráno, chvíli po 7:30 a následující chvíle budou patřit písničkám. Nahlédneme do kalendáře s dnešním datem

sám sebe se ptám, kam bych šel, kdybych tě neměl. Často vzpomínám, jak jsem žil, bloudil jsem světem.

jsem, že smrtí vše nekončí. Hledal jsem pravdu, pravdu, co vysvobodí. Jen v tobě mám sílu a velkou chuť žít.

0: tobě jsem ožil a tobě zpívám.
1: M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
2: Chcem ti pošepkat.

Na Rádiu 7 dozněla písnička Karamelová Marie Podhradské a to je čas, kdy se společně podíváme do kalendáře. Dnes je 25. července a kdybychom žili ve středověku, byl by dnešní den velmi sváteční. Od pradávna si totiž nositelé jména Jakub připomínali svého prvního předchůdce při velkých oslavách a slavnostech. Důkazem o tom, že šlo vždy o jméno velmi oblíbené, může být i to, že ho dnes najdeme jak v českém, tak ve slovenském kalendáři. Toto jméno má mnoho různých podob. U nás dříve znělo i Jákob, podobně Jakob zní i v němčině. V Anglii má dokonce tvaru více – Jacob, James, Jack. Francouzskému Kubovi zase říkají Jacques, ruskému Jakov, italskému Giacomo a španělskému Jaime či Diego. Základy jména musíme hledat až v hebrejském Jahakob, které má význam pata. Přeneseně znamená toto jméno druhorozený. Toto zvláštní jméno získal biblický Jákob při porodu, protože se narodil matce Rebece jako druhý a svého staršího bratra Ezaua se držel za patu. Jákob pak také Ezaua připravil o prvorozenecké požehnání, které bylo v té době velmi důležité a znamenalo v podstatě převzetí zodpovědnosti za celý rod. Jákobovou zásluhou se nakonec židovský národ rozrostl do 12 kmenů. Bůh mu později změnil jméno na Izrael. Připomenout si můžete i jednoho z Kristových následovníků, Jakuba Zebedova. Jeho bratrem byl apoštol Jan, autor jednoho ze čtyř evangelií. Spolu s Petrem a Janem patřil Jakub ke Kristovým oblíbencům. Jejich mistr říkal Jakubovi a Janovi pro jejich výbušnou povahu synové hromu. V České republice je jméno Jakub 22. nejčastějším jménem a jeho nositelů je u nás lehce přes 108 tisíc. Pokud by každému z nich někdo popřál a přidal k tomu 100-gramovou tabulku čokolády, znamenalo by to více než tunu darované čokolády a to už je pořádná váha. Tak těm svým Jakubkům a Kubíkům popřejte a dopřejte jim i nějakou tu čokoládovou radost. My jim z Rádia 7 přejeme radostný sváteční den a posíláme hezkou písničku kapely SP Smutok sa v tanec zmení.

To byla písnička Smutoxa v tanec zmení kapely SP, kterou jsme na Rádiu 7 hráli všem Jakubům, kteří dnes slaví svátek. Je krátce před 8 hodinou, která na Rádiu 7 přinese premiérově klíčové slovo věnované praotci Jakubovi. K němu nás doprovodí píseň Pavla Dirdy Me Vyčna Vacale Jilestar, Budu volat z celého srdce, a taky kapela Souznění, se kterou budeme zpívat Zpátky domů. Jsme rádi, že dnešním ránem proplouváte společně s námi.

0: Sobotní ráno s datem 25. července dospělo k 8. hodině. Pokud právě vstáváte, tak vám od mikrofonu Rádia 7 dobré a příjemné ráno přeje a u vysílání srdečně vítá Milan Remeš. Následující chvíle budou v našem vysílání patřit klíčovému slovu, ve kterém si Kateřina Hodecová se svým hostem Sašou Štěpánovským budou povídat o další slavné biblické postavě. Schválně, jestli z následného popisu uhádnete, lstivý bratr, útěkář, ale i chlap, který se nebál zápasit o své požehnání celou noc až do svítání. Má pravdu ten, kdo říká nebo si myslí, že tou postavou je Jákob. Přeji vám hezký poslech bez lstí, útěků a praní.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu další části volného cyklu věnovaného nejznámějším biblickým postavám. Tou dnešní bude praotec Jákob, člověk, který měl opravdu dramatický život, zažil spoustu zvratů a sledovat ty jednotlivé události budeme díky rozhovoru se Sašou Štěpánovským, pastorem křesťanského společenství v Kutné Hoře. Sašo, vítám tě.
3: Děkuji za přivítání a já srdečně zdravím tebe i všechny posluchače Rádia 7.
2: Když se řekne Jákob, co se v tobě otevře, nebo jak to zarezonuje?
3: No, sama si říkala, že je to praotec, což jako mi rezonuje, protože já jsem taky praotec, mám dvě vnučky, ale u něj to bylo, má to ještě jiný rozměr, protože on patří vlastně do toho slavného triumvirátu praotců Abraham, Izák, Jákob. Jeho praděda nějakých 2000 let před Kristem, neví se přesně, jeho slavný děd Abram v Kaldejském Uru zaslechl boží povolání, kdy pán Bůh mu říká, zvedni kotvy, Abrame, všechno zbal rodinu a běž do země, kterou ti chci dát, kterou ti zaslibuji. A vlastně to je takový generační příběh víry, příběh božího vyvolení, povolání a boží milosti. A pak, jak jsem zmínil, pokračovalo to Izákem, to byl táta Jákoba. A Jákob, ty se ptala, co mě naskočí. A mě naskočí přesně to, ten význam jeho jména. Jeho jméno znamená lstivý a to byl přesně Jákob. Takový prostě vyčůránek, člověk na jednu stranu cílevědomý, schopný, silný, zdatný, ale zároveň takový pragmatik, hlavně když to funguje, mám svůj plán bez ohledu na morální pravidla. Dneska bychom řekli, že byl takový vykuk, takový člověk mazaný podvodník, vykutálený, vychytralec a přesto se na něm tolik zjevila boží milost. A k tomu se ještě dostaneme.
2: Takže sympaťák nebo ne?
3: Mě je velice sympatický. Právě tím, jak je vidět, jak není černobílý úplně a jak ty biblické postavy jsou tak často rozporuplné, nejsou to žádný Mirkové Dušínové, mají spoustu vad, spoustu chyb. Vem si Abrahama, později Abrahama, pán Bůh mu změní jméno a říká mu, jak to s ním bude, že bude mít syna a tak dále. A on zapře svoji manželku, když mu jde o život, tak řekne o Sáře, to je moje segra, což byla napůl pravda. A udělal to dvakrát a Izák, ten udělal to samé, jo, sice jednou tam to byla úplně lež na entou, ale jenom proto, aby si zachoval život, tak úplně dal v šanc své manželství, svoji manželku. A ti lidé, a vůbec kdybychom četli Bibli dál, vem si takového Davida, vem si Mojžíše, vem si učedníky pána Ježíše, tolik chyb, tolik rozporů i v tom jednání a přesto je tam vidět boží milost, to, že si pán Bůh nepovolává dokonalí lidi, ale lidi, kteří ho hledají, kteří po něm touží, který jsou ochotní ho poslechnout. A tohle mi přijde jako přes všechny ty svoje handicapy, přes všechny ty svoje charakterové vady, on toužil po Bohu, po božím požehnání a vlastně Boha zpočátku vůbec neznal. Byla to dlouhá cesta. Tomu se ještě určitě dostaneme,
2: Určitě ano. Kdybychom měli ten Jákobův život jenom tak jako nastínit v kostce,
3: viď?
2: jaký byl?
3: Ten příběh Jákoba zabírá v podstatě druhou polovinu knihy Genesis, neboli první knihy Mojžíšovy. Od kapitol 25 až 50 je tam ten jeho příběh, kdy tam čteme, že jeho táta Izák se ve 40 letech oženil, vzal si Rebeku, velmi ji miloval a nemohli mít děti. Stejně jako Abraham se Sárou dlouho, dlouho zápasili o potomka, o narození potomka. Abrahamovi se až ve 100 letech narodil syn Izák. Tak stejně tak Izák se modlil za svoji manželku, když mu bylo 60 let, tak se mu narodila dvojčata. A už vlastně v tom prenatálním období to byl zvláštní takový jako chaos nebo nějaké napětí, animozita nebo boj v tom těle matky, kdy se ptala Rebeka, co se to děje, proč ty kluci se tam tak kopou, a ptala se Hospodina a Bůh jí řekl, že z ní vzejdou dva národy, dvojí lid. A jeden lid bude silnější než lid druhý a starší bude sloužit mladšímu. No a když přišel čas porodu, tak se narodil takový chlupáč, ryšavý, chlupatý jako kožich, dali mu jméno Ezau. A za ním vyšel jeho bratr a ten ho rukou držel do Ezava za patu a dali mu jméno Jákob, protože to znamená lstivý. A jak jsem říkal, Izákovi bylo 60 let, takže on vyrůstal se svým bráchou. Táta Izák si oblíbil Ezaua, protože to byl lovec, on mu dodával, nosil dobré jídlo, zvěřinu, a Rebeka si udělala z Jákoba svého mazánka a pak z toho vzešly docela velké problémy.
2: Ona ta úskočnost v Jákobově jméně se projevovala docela vlastně v několika periodách jeho života. Můžeme přiblížit v jakých?
3: S tou jeho úskočností se setkáváme už velice záhy, kdy čteme v té samé kapitole, kdy je popsán ten jejich zvláštní porod, tak tam čteme o tom, že jednou Ezau přišel hladový z lovu a měl strašný hlad a že umře, jestli se hned nenají. A Jákob lstivě získal jeho prvorozenství. Tím říká mu, přísahej mi teď, když ti dám jídlo, tak že mi prodáš za to své prvorozenství. A tak mu ho lstivě ukradl. On věděl, Jákob tušil, že za tím prvorozenstvím je něco důležitého. Že zatím je dvojnásobný díl dědictví, že zatím zvláštní požehnání do budoucna kněžství v rodině, ale moc mu to asi nedocházelo, všechny ty souvislosti. No a pak naplno vidíme tu jeho lstivost a úskočnost, když táta Izák zestárl, byl už slabý na oči, příliš neviděl a chtěl požehnat Ezauvi a poslal ho, aby šel mu něco ulovit dobrýho, že se dobře nají a potom mu požehná. Jenomže to slyšela maminka, slyšela to Rebeka a zavolala si svého mazánka Jákoba s tím, aby předstíral, že on je tím bratrem Ezauem a vzal si to požehnání od táty. Jákob s tou měl obavy, že to táta přece pozná, brácha je celý chlupatej, a Rebeka tam říká něco ve smyslu, a neboj se, já to zařídím. Rebeka měla svůj plán, ale byl to špatný plán, byla to manipulace a vlastně oba na to velice potom dojeli nebo se to obrátilo proti ním. Ale skutečně Jákob poslechl maminku, nechal si obalit krk a ruce nějakou zvířecí kůží. Maminka zatím něco uvařila dobrého a táta Izák skutečně nepoznal, že před ním stojí Jákob, myslel, že to je Ezau, a tak mu požehnal. A když přišel později Ezau s tím ulovkem, tak táta říkal, já už jsem ti přece požehnal. A Ezauvi to došlo a plakal a říkal, ještě mě otče požehnej, máš tam přece nějaký požehnání, a Jákob tam nějak požehná ještě, ale není to přesně to, co by si Ezau přál, protože to už lstivě uchvátil Jákob.
2: Jenomže ta úskočnost Jákoba neopustila. On ještě později ve svém životě taky narazil na úskočnost. To už možná chtěl žít jiný život, ale tentokrát se mu to jakoby vracelo od jeho tchána a při podvodu s manželkou.
3: To je přesně, jak to říká, že Vlastně Ezau byl strašně uražený, byl naštvaný tak, že chtěl bráchu zabít. A Rebeka zase měla plán a svého mazánka poslala do Charan k Lábanovi, k svému bratru, aby se tam někde ukryl, než se to všechno nějak urovná. A Ezau si najus vzal nějaký divný ženský z nějakého pohanského národa a to bylo velké trápení pro Rebeku. Říká, já jsem znechucená životem kvůli těm chetejkám, k čemu mi je život. A to je přesně důsledek toho, když člověk má svůj plán, neptá se Pána Boha a ještě k tomu používá manipulaci. Jákob ten utíká do bezpečí před rozhořeným bratrem a dostává se k svému strýci Lábanovi a tam se zamiluje do Ráchel. On měl dvě dcery, starší Leu, mladší Ráchel a on se do ní zamiloval. Jenom taková malinká poznámka, když přišel do té země, tam je popsána scéna, kdy pastýři sháněli své stáda ke studni, na které ležel veliký kámen a když přišla Ráchel se svými ovcemi, tak je tam napsáno, že ten Jákob ten kámen odvalil, takže on musel být velice silný a schopný, to byl muž činu. A on přijal pohostinství Lábana svého strýce a říká, já ti budu sloužit, tady dej mi Ráchel za manželku. Lában říká, OK, tak 7 let budeš za ní sloužit. A byla svatba, jenomže Lában podstrčil o svatební noci do postele Jákobovi tu starší Lehu a zvláštní je to logické, ale je to tak hezky popsáno, když se Jákob probudil ráno, tak říká, co jsi mi to udělal, co jsi mi to provedl. A já když to čtu, tak si vždycky říkám, a helme se, ono to funguje. On mu vlastně Pán Bůh nastavil zrcadlo, ten strýc ho podvedl a potom nejednou, ještě to nebylo jednou, a vlastně Jákob vidí, jaké to je, když člověk je podveden. Já jsem zapomněl takovou důležitou věc zmínit. Když byl Jákob na útěku, tak na jednom místě přespával. Asi nějaký šutr nebo spisovně řečeno kámen pod hlavu a měl sen. Měl zvláštní sen, kdy viděl žebřík, který stojí na zemi a končí až někde v nebi a po něm sestupovali a vystupovali boží andělé. A tam nad ním stál Hospodin, a představuje se mu. Já jsem Hospodin Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstvu bude jako prachu země. Rozhojníš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země. A hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoliv půjdeš a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. A tohle mě vždycky velice zarazí v tom dobrém slova smyslu. Je to pasáž z Genesis 28, 13 až 15. Jákob, ten podvodník, ten prostě vykutálený podvodník, který ukradl to požehnání, tak on vlastně se setkává s Bohem. Pán Bůh ho oslovuje a zjevuje mu svoji milost. On mu říká prostě, já tuhle zem ti dám. On mu vlastně potvrzuje to požehnání a říká, to, co se táhne právě životem Abrahama, Izáka a potom dál i Jákoba a celým božím lidem, já jsem s tebou. Já jsem s tebou a vrcholí to v Betlémě, kdy se narodí Kristus, Immanuel, Bůh je s námi. A Pán Bůh říká, já tě neopustím. A já naplním ten svůj plán.
2: To je vlastně hrozně zvláštní situace, ne? Jákob ukradne požehnání, vlastně se zachová podle, je opravdu ten úskočný a Pán Bůh mu požehná.
3: Je to trošku takový oříšek a tam narážíme na ten slavný problém predestinace, předurčení. Je psáno, že Bůh si vyvolil Jákoba. Pavel to někde v Římanům cituje, že Bůh nenáviděl Ezaova a Jákoba miloval, což neznamená, tak jak my to slyšíme, to není o emocích. Když takhle Žid něco takového slyší, tak ví, že to není o emocích, ale o prioritách. A Pán Bůh si z nějakého důvodu vyvolil Jákoba, že on bude dědicem požehnání, že po něm to půjde, po jeho linii. A je to boží věc, předurčení je něco, o čem se staletí teologové přou, co to znamená, do jaké míry člověk může ovlivnit své vyvolení a do jaké míry nikoliv. Já se posluchačům nebo i tobě přiznám, že to nějak moc neřeším. Já věřím, že v Kristu jsme všichni vyvoleni k boží milosti, k životu věčnému. Mám moc rád to místo z 2. Timotovy, z 2. kapitoly, kde Pavel nabádá k modlitbám za vládce postavené v moci za všechny lidi, aby jsme žili klidným a zbožným životem. A je tam napsáno, protože Bůh chce, aby všichni lidé spaseni byli a došli poznání pravdy. Tohle je pro mě určující a nejsem teolog, nerozumím všem těm niancím, ale věřím tomu, že Bůh chce, aby každý člověk ho poznal a byl zachráněn a je na člověku, jestli to přijme či nikoliv. A vím, že k tomu potřebujeme boží milost, ale kolik procent v tom hraje boží milosti a kolik našeho rozhodnutí, to neumím posluchačům vysvětlit a hlavu si tím nalámu. Takže, jak říkáš sama, je to zvláštní, ale prostě o tom je boží milost, že není za zásluhy, ale že to je proto, že Bůh se rozhodl požehnat, že si ho vybral, aby na něm zjevil svůj plán a byl součástí božího plánu.
4: Kéž tě, Hospodin, vyslyší den soužení.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Hostem dnešního pořadu je Saša Štěpánovský, pastor křesťanského společenství v Kutné Hoře, se kterým si dnes povídáme o praotci Jákobovi. Člověku, který už ve jméně má úskočnost a lstivost, a přesto je to člověk, který zažíval Boží ochranu a požehnání. Právě o něm jsme mluvili v předchozím vstupu. Teď bychom se mohli posunout do údobí Jákoba, kdy žil u svého strýce a tam pojal hned dvě manželky. Ani tahle jeho manželství nebyla úplně bez problémů a klidná.
2: No, nebyla. Tam bylo velké napětí. Lea rodila děti, Rachel nemohla utěhotnět, tak vlastně Rachel vzala svou služku Bilhu, a aby s ní měl Jákob děti. No, byl to takový jakoby boj nebo až soutěž, kdo porodí víc dětí. Postupně z těch dvou manželek, Lea, Rachel, a z těch každá měla ještě služebnou Bilhu a Zilpu, které také rodily, to tak bylo běžné v té době jako řešení morálně přijatelné, tak se narodilo 12 chlapců, 12 synů a jedna dcera jménem Dina, a ti chlapci vlastně jsou zakladateli nebo praotci jednotlivých izraelských kmenů. Kdybyste chtěli, asi bych je nedokázal úplně všechny vyjmenovat, ale bylo jich opravdu 12 a z Ráchel se narodil Jákobovi jeho milovaný Josef a Benjamín, nejmladší, kdy při jeho porodu Rachel, jeho milovaná Rachel, zemřela. Nazvala ho Ben Omni, nebo tak nějak syn zmaru, ale Jákob ho přejmenoval na Benjamín. Takže jestli posluchači chcete, si to najděte, Izachar, Zabulon, Juda, Neftalí a tak dále, 12 kmenů Izraele.
1: Říkám si, že na tomhle člověku, tedy na Jákobovi, už je vidět jakýsi zárodek toho naplňování Božího slibu daného Abrahamovi. Protože Abraham sice měl zaslíbení, že bude mít potomku jako hvězd na nebi nebo jako písku v moři, ale měl vlastně 4 děti, jestli dobře počítám.
2: Myslím, že jo, no.
1: Což není žádná sláva. Izák měl taky 2 syny. A teprve Jákob vlastně má 12 synů a ještě dceru. To už je najednou jakýsi zárodek a víme, že tady už jsme na pokraji cesty do Egypta, kde potom se Izrael rozrostl na mnoho, no, nebo mnoho miliony lidí, kteří potom víme, že vycházeli z Egypta pod Mojžíšovým vedením. Jákob tedy zažívá naplňování toho zaslíbení abrahamovského.
2: Jo, ano, to je fantastický příběh. Tam vlastně on u Lábana strávil nějakých 20 let a Pán Bůh mu požehnal. Měl spoustu koz, ovcí, prostě se mu dařilo, prosperoval. Zase vidíme tam tu jeho takovou jako snahu až křečovatou to nějak po svým vymyslet. On prostě řekl, moje se dohodl s Lábanem, já si vezmu to, co se narodí, strakaté, skvrnité, tak Jákob to nějak vymýšlí, že jim staví před oči pruty oloupané. V tom starověkém myšlení bylo tak zakořeněné, že to zvíře nebo i třeba žena, to, co má před očima při početí, tak to má zásadní vliv na to vlastně, kdo se narodí nebo jak bude vypadat. Takže Jákob nějak po svým se to snaží zase to požehnání strhnout na sebe, ale pak, když o tom mluví po letech se svými manželkami, říká, to Bůh tak udělal, Bůh to způsobil, že když jsem se dohodl s vaším tátou, že mi nechá skvrnité, pruhované, tak se takový rodili. To udělal Bůh a Lában tolikrát změnil moji mzdu, chová se ke mně nefér, musíme odejít. Takže zvedli, jak se říká, kotvy po 20 letech na tajňačku, utekli, Lában je po cestě dohonil se svými syny, ale Pán Bůh zasáhl, že nedovolil Lábanovi, Jákobovi jakoliv ublížit, tam uzavřeli smlouvu a Jákob se vrací na místo, z kterého vyšel před 20 lety a má velký strach, a ten strach je oprávněný, protože máme tady toho Ezaua, který ho k smrti nenáviděl.
1: No, není divu, že byl naštvaný. A ten hněv asi, když říká se, že čas smaže různé emoce a různé problémy, ale myslím, že křivdu nesmaže, že ta v člověku jaksi pracuje. Teď jsme o 20 let později a Ezau jde naproti svému bratru a mají se setkat. To muselo být taky drama.
2: To bylo velké drama. Jak říkáš, křivda, ta se těžko schroupne i po mnoha letech. I nevěřící psychologové dneska mluví o tom, že dochází k pozitivním změnám v mozku člověka, který se rozhodne odpustit. Že tam třeba pořád ta bolest je, ale ty emoce začnou fungovat úplně jakoby jinak. Nevyvolává to takovou bolest, takové emoce. A Ezau neměl důvod odpouštět svýmu bráchovi a jde mu naproti s 400 muži. To byla docela velká soukromá armáda a Jákob měl oprávněný strach, bál se o svůj život a zase má svůj plán. Řeší to, že se schovává za druhé, tak, jak byl zvyklý v životě. To znamená, napřed posílá dary, aby usmířil svého bratra, posílá, rozděluje do nějakých jakoby týmů nebo houfů v té biblické řeči a říká si, když Ezau pobije jeden ten tým nebo ten houf, tak třeba další přežije. Ale tam dochází právě k tomu zásadnímu, že v té noci, než se setká se svým bratrem, tak u potoka Jabok prožije zápas s Božím poslem a zápasí a potýká se s ním celou noc a ten boží posel říká, aby ho pustil a Jákob říká, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. On v podstatě, tak to i interpretuje písmo, on zápasí se samotným Bohem. Ono to vypadá, jako by, že největší jeho boj byl se sebou samým a že ho čeká veliký boj se zatrpklým a uraženým, na smrt uraženým bratrem, ale jeho vlastně ve skutečnosti největší boj byl s Bohem, aby porozuměl tomu, jaký Bůh skutečně je, že to nejde takhle v životě dělat, že tudy cesta nevede. A on tam dostane nové jméno. A ten boží posel změní to jméno z Jákob, lstivý, úskočný na Izrael. Bojující s Bohem, bojuje Bůh. On říká, ty jsi bojoval s Bohem a ty jsi obstál. A od té doby vlastně boží lid, potomci Jákobovi, jsou nazýváni Izraelem. Ti, kdo bojují s Bohem, já tomu rozumím, takže to má jakoby by dvojí výklad, že je to ten zápas s Bohem o to jeho požehnání, ale zároveň, že Bůh bojuje s námi jako parťák, jako ten, kdo nás podpírá, kdo je v tom životě s námi a bojuje s námi za ten život, za jeho požehnání, za poznání jeho samého. A to byl tak velký boj, že byl Jákob zraněn v kyčli, odešel od Jaboku jako kulhající. A mě to přivádí na takovou zvláštní myšlenku, že Pán Bůh někdy dopustí v našich životech různá zranění, odmítnutí, zklamání, proto, abychom ho víc poznali. Aby nám některé věci došly, jaký on je, abychom mu neutíkali. Ne, že by nám chtěl působit bolest, ale někdy nás musí i skrze bolest zastavit, skrze nějakou těžkou věc, aby nás naučil něčemu důležitému, protože přestože je Bůh dobrý a věřím tomu, že si přeje naše dobro, požehnání, aby se nám dobře dařilo, že ještě víc si přeje, abychom měli proměňován charakter. Abychom se mu víc podobali, protože jsme stvořeni k božímu obrazu a jako křesťané jsme těmi, v nás žije Kristus a my jsme povoláni k tomu žít ten Ježíšův život na této zemi a ten život nám tady na zemi byl dán i proto, nebo hlavně proto, abychom nejenom Boha poznávali, ale stále více mu podobali. Naučili se nejenom o tom, jaký je, ale byli proměňováni do jeho podoby, aby byl proměňován náš charakter. Já to budu jako takovou přípravu na věčnost.
1: Ten zápas Jákoba s Hospodinem je pro mě vlastně stále takové zvláštní místo. Člověk by řekl, že Bůh, ten všemohoucí, prostě nějakým slovem nebo nějakou soft formou změní náš charakter, případně nás staví před nějaké volby, ale skutečně zápas. Jaký to mělo smysl? Co se měl naučit, Jákob?
2: Víš, já tam vidím, že před tím, bezprostředně před tím zápasem se Jákob modlí a připomíná Bohu, co mu řekl. Že Bůh mu řekl, vrať se domů a prokážu ti dobro. Tomu Bůh slíbil. A Jákob říká, já nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, kterou jsi mi prokázal. Já jsem odešel z domova z holí a teď mám dva obrovský tábory a prosí za vysvobození. Už přestává jenom vymýšlet ty svoje, nebo používat ty svoje berličky, jak to nějak zajistit, aby uspokojil toho bratra ten jeho hněv, a stojí sám za sebe před Bohem a prosí o boží milost. Proč? Protože se bojí. On říká, já se bojím Ezava, aby nepřišel a nezabil mě jako matku nad syny. A znovu Bohu připomíná, když si řekl, určitě ti prokážu dobro a učiním tvé potomstvo jako mořský písek, který nemůže být spočítán. A já tomu rozumím tak, že potom on posílá před sebou ty jednotlivé houfy s těmi dary a doufá, že usmíří práchu tím darem, snad mě milostivě přijme. Mně připadá, že ten zápas má obrovský význam a obrovské poselství pod nás, že nám je tam řečeno, že není cesta se schovávat. Není cesta před Bohem utíkat, dělat si věci po svém a říkat si, já to nějak prostě vymyslím, jak to dopadne a snažit se do toho Pána Boha nějak tahat. Ale že ta cesta je tak jako Jákob, postavit se před Boha takový, jaký jsem. Přiznat si i ta svoje selhání. Přiznat si, kde jsem ulítl, co se mi nepovedlo, kde mám strach. Prostě na nic si nehrát. Pán Bůh nehledá, on nechce nějaké fráze od nás, nějaké naučené modlitby, ale on chce naše srdce. On touží po vztahu s námi. Ne po tom, abychom něco dělali tak, aby to dobře vypadalo. I když třeba zbožně. A to je ten zápas, podle mě. Postavit se před Boha na férovku a vysypat to před ním, Bible to nazývá vylít svoje srdce. Vylít svoje srdce. A nebát se říct, Bože, já nemůžu. Nebo Bože, já jsem tohle zkazil a nemám sílu na toto napravit. Nebát se říct, Bože, já se bojím. Já se snažím vypadat jak hrdina, ale prostě ty víš, jak moc se bojím. Nebát se říct, já si nevím rady. Já prostě nemám moudrost. Lidi ode mě čekají, že budu dávat chytrý rady a já si nevím rady sám se svým životem. A to je ten zápas. Já si pamatuju s manželkou, kolikrát jsme prožili jako jednotlivci nebo i společně takové zápasy, kdy jsme plakali před Bohem a jsme i bušili do země, jako jak Pán Ježíš řekl, tlučte, bude vám otevřeno. A připadalo nám, že to jde do stropu ty modlitby, že je to jenom taková nějaká hra, jo, nějaký, že si něco namlouváme. A byl to kolikrát opravdu zápas o víru, o to říct, Bože, já tomu nerozumím. Já to nechápu, já si s tím nevím rady, ale já ti důvěřuju a já se tě nepustím, dokud mi nepožehnáš, dokud neuvidím tvoji tvář, dokud se s tebou znovu nesetkám a neprožiju, že jsi na mě nezapomněl, že o mě víš a i když mi to nevysvětlíš, tak mi dáš sílu jít dál. Tak tomu rozumím nějak, tomu zápasu. No. Ale neumím popsat, co se tam ve skutečnosti dělo, jak vypadal ten boží posel a proč ho jedním smrknutím neodpálil toho Jákoba, když to byl anděl. Já fakt nevím, jenom takhle si to vykládám pro svůj život. I am on the run, I'm trying to steal my destiny.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Pomyslným hrdinou dnešního pořadu je praotec Jákob. Člověk, který zažil docela dost velkých životních zvratů, ohrožení, nebezpečí, zápasů. A jak jsme slyšeli v minulém vstupu, ten nejdůležitější zápas neměl sám se sebou, ale vlastně s Bohem. O požehnání, o proměnu svého charakteru. Sledujeme tedy Jákoba při návratu z jeho 20letého pobytu u jeho strýce, mezi tím se oženil, dvakrát hned, měl řadu dětí, vrací se, usmiřuje se svým bratrem Ezauem, to je veliká věc. Jak vlastně pokračoval Jákobův život dál a jaké bylo finále toho jeho života?
2: Jestli bych, Katko, mohl prosím ještě upozornit na jednu takovou pro mě důležitou věc. Když Jakob jde po tom celonočním zápasu, protože svítá, vychází jitřenka, on jde, je zraněný, kulhá, tak on už se za nikoho neschovává. On už se nesnaží schovat, vymyslet nějaké metody nebo koho poslat před sebou, ale on jde v čele, jde před svou rodinou a on jde do toho střetu. Neví, jestli to přežije, ale je vidět, že on opravdu se setkal s Bohem a že z toho poseroutky, z toho člověka zákeřného, že je Izrael, boží bojovník, ten, kdo boje s Bohem, a jde v čele a projeví tak velkou pokoru, sedmkrát se pokloní před svým bratrem a tam je napsáno, že Ezau mu běžel vstříc, objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. A oba plakali. Tohle se mi moc líbí, tohle to vlastně prožil jako po mnoha letech i se svým synem Josefem, tomu se snad za chviličku dostaneme, pokud se moc nerozpovídám, neuplyne nám čas, ale mě znovu teď naskočil ten obraz marnotratného syna, který vypráví Ježíš o tom otci, který vyhlíží toho syna, jak se setkávají a ten otec ho objímá a líbe. A tady ty dva bratři se objali a Ezau se ptá, co to má jako znamenat, všechny ta stáda toho, říká, to je pro tebe, chci nalézt milost. A říká takovou zajímavou věc. On říká, víš, já když jsem tě viděl, tak jako bych viděl tvář Boží, laskavý si mě přijal, že si tady i tady uvědomuju na tomto místě, jak vzácná věc je smíření a odpuštění. Jako kdyby člověk viděl Boží tvář. Když je někdo ochoten mu odpustit, když je někdo ochoten se smířit, jako by člověk se setkal se samotným Pánem Bohem a s jeho milostí. A oni se nakonec rozcházejí. Ten příběh se tak v jednu chvíli ošklivě zamotává, kdy Dýna je příliš zvědavá, jak to vypadá v jednom cizím městě a je tam zneužitá a ti bratři ji pomstí, ale zase takovým záludným způsobem, tak, jak kdyby se do nich obtisklo to Jakobovo lstivé jednání. Vybijou to město pomocí vlastně nějakého podvodu, lži, nějakého takového skočného plánu.
1: V této části příběhu je Jákobovi přibližně kolik let?
2: On měl dospělý syny, už to byl prostě

0: je zralý člověk, patriarcha, jo, takový ten vůdce rodů.
1: Mířím k tomu, že i když Jákob vlastně prodělal možná svoji nejvýznamnější životní lekci v tom zápasu s Bohem a z toho, co si i ty říkal, vlastně vyplývá, že změnil svoje postoje, že se přestal schovávat, postavil se do čela své rodiny, zažádal nebo požádal svého bratra o usmíření, o milost, odpuštění. Stejně se Jákobovi těžké věci a možná takové podvody a podvůdky nevyhnuly ani v další části života, ale tentokrát to spíše sklízel od svých synů. Je to tak.
0: Tak je to tak, když vlastně ti synové dospěli, tak tam došlo nebo docházelo neustále k velkému napětí, protože podobně jako Jakoba protižovala kdysi jeho maminka, tak on protižoval kvůli Rachel svého milovaného syna Josefa, daroval mu oblečení, nějaký pestrý plášť a Josef to ještě komplikoval tou svojí náturou, kdy byl takový, byl asi hodně po tátovi, no, byl takový, je napsáno, že donášel na ty syny, chodil na ně žalovat, oni ho nesnášeli, byl to takový tatínkův mazánek a teď ještě ty syny přišel s tím, že měl sen, jak se mu klaní hvězdy a měsíc a slunce a výklad toho snu měl být jako, že se mu jednou bude klanět otec i matka, bratři a předtím se mu zdálo o snopech, jak ty snopy, které symbolizovaly jeho bratry, tak se klaní jeho snopu a ty sny byly od Boha. Ono to tak i potom v životě nakonec bylo, ale pravděpodobně ten Josef jim to dával takovým nepříjemným způsobem na talíř a oni ho nenáviděli. Oni ho nesnášeli a vyvrcholilo to tím, když ho táta poslal za bratry, aby je zkontroloval, že někde pasou a on je našel někde daleko od táty v pustině. A oni, když ho viděli, říkali, a vydá mistr snů, tak teď si to s ním vyřídíme a rozhodli se, že ho zabijou. Tak daleko vyrostla ta zášť a nenávist v té rodině mezi nimi a Josefem. Tak ten hřích počnul, že už byli našlápnutý na to se ho navždy zbavit. Ale nakonec se rozhodli ho hodit do nějaké cisterny a když šeli kolem Midiánci s karavanou do Egypta, tak ho prostě prodali, nedbali na jeho slzy, nedbali na jeho pláč a prosby a svého bráchu prodali. A tátovi, a tady máme další podvod, se mu to vrací jak bumerang, tátovi nalhali, namluvili, že Josefa asi roztrhala divá zvěř, ukázali mu potrhaný plášť, který pomazali nějakou krví z kozla, říkali, podívej, tohle jsme našli, asi byl sežrán. A ten jako byl nešťastný, je tam psáno o jeho šedinách, to znamená, už byl v pokročilém věku patriarcha rodu a on prožíval ve svém životě další bolest, další zklamání, jak kdyby se mu to neustále vracelo. Jakoby nám Pán Bůh nejenom nastavoval zrcadlo, ale často nás nechá se potkat s důsledkem našich špatných rozhodnutí a těch hříchů. A přesto, že tam platí Boží milost, to, že jsme jeho, ale jakoby nás nechá někdy odžít i těžké věci, jako by následky toho, co jsme rozsévali, co člověk rozsévá, také sklidí. Nemyslím, že v tom je nějaká boží pomstychtivost, ale že to je součást té boží výchovy, tak jak jsem o ní před chvilkou mluvil. Ten příběh je úžasný v tom, jakým prošel vývojem. 17-letý teenager Josef se ocitá v egyptském otroctví a je prodán do domu velitele faraonovi tělesné stráže Potifara. A co tam je nádherné, tam čteme, že ale Bůh byl s ním, Bůh byl s Josefem, nezapomněl na něj, byla boží milost s Josefem a Josefovi se dařilo. A na co sáhnul, tak se mu dařilo, ten Potifar si toho všiml, tak mu všechno svěřil, ale na neštěstí si ho všimla jeho manželka, Potifarka, která ho začala svádět. A tohle si říkám, to je tak zvláštní okamžik v celém tom příběhu, kdy ten Josef, mladý kluk, nabušený hormony, navíc v určitém musel být velice zklamaný z toho, co se mu stalo, musel být plný bolesti, zranění, musel si klást otázky, kde je Bůh, proč to dovolil, co jsem udělal blbě, proč jsem takhle dopadl. A přesto ten Josef zůstal Bohu věrný. On tý Potýfarově ženě říká, tohle to nejde. Tvůj muž mi svěřil všechno, ale ne tebe. A říká tam takovou úžasnou věc, on říká v podstatě, to by se Bohu nelíbilo. To by nebylo dobrý před Bohem. A zůstal Bohu věrný a vůbec se mu to nevyplatilo z krátkodobého hlediska, protože ta žena žalovala lživě a zase je tady podvod, se nám to tady vrací jak bumerang, žalovala na Josefa, že ji chtěl zneužít a Potýfar ho strčil do vězení a místo toho, aby se mu, my jsme řekli, kde je Pán Bůh, proč se ho nezastal, tak on zůstane věrný Bohu a je hůř. A dostane se do vězení. A tak to někdy bývá v životě. Ne vždycky vás pochválí lidé za to, když budete Bohu věrní, budete dělat to, co je správné. A on se dostal do vězení, ale my tam čteme, že s Josefem bylo Boží milosrdenství, že Bůh byl s ním.
1: Josefův příběh by opravdu vydal na román. To je spousta, spousta příběhů, zvratů, možná nespravedlností. Ale protože se dnes bavíme primárně o Jákobovi, pojďme se na to podívat teď jeho očima. On tedy ztrácí milovaného syna, zažívá další rozkol v rodině, protože ti bratři ho opravdu neměli rádi. Pak se nad ním Pán Bůh smiluje, on s Ráchel čeká druhého syna, ale při porodu Ráchel umírá. A tak Jákob přichází o svoji milovanou ženu. Jak to vlastně dopadlo? S Josefem se ještě potkal?
0: Je právě nádherné na tom příběhu sledovat tu boží milost. Pán Bůh byl s Josefem, vytáhl ho po letech z těch těžkých věcí, by Josef se stal vlastně po faraonovi nejvýznamnějším mužem v Egyptě, Safenat-Paneach, zachránce světa, který v podstatě svou moudrostí, kterou měl od Boha, zachránil Egypt před hladomorem, ale hlad nastal tam, kde Jákob žil se svou rodinou. A Jákob posílá své syny se stříbrem a s pytlím, aby je přivezli plný obilí. Oni, ti bratři, se po letech setkávají s Josefem, samozřejmě ho nepoznávají a klaní se mu a tam najednou Josefovi dochází, jo, tohle jsem před lety viděl ve snu, tady se to stalo. A díky tomu, že Josef byl schopen a ochoten bratřím odpustit, tak byl zachován ten rod, byl zachován, nebo ten boží plán se naplnil a bratři se vrátili. Já to teď hodně zkracuji, doporučuji posluchačům, aby si přečetli tento nádherný příběh. A bratři se vracejí k otci Jákobovi a říkají, Josef žije a zve tě, bude ještě 5 let, bude trvat hlad a zve celou naši rodinu, abychom se uchýlili do Egypta a tam přežijeme. A Jákob tomu nevěří. On uvěřil tomu, že Josef je mrtvý, ale když viděl ty dary, ty vozy, uvěřil. A teď se vrací, teď jde do toho Egypta a tam se po mnoha letech setkává s Josefem a zase takovým nádherným způsobem je tam popsáno, jak ten táta se synem se objímají a Josef pláče na náší svého otce. A tohle muselo být něco, to byl podle mě jeden z vrcholů Jakubova života. Kromě toho Bételu, kdy se potkává s Bohem, když utíká, kromě toho zápasu u toho jaboku, tak tohle vidím jako jeden z jeho dalších vrcholů svýho života, kdy v slzách objímá svého ztraceného syna. Pro nás je to i takový předobraz té boží otcovské lásky a toho božího přijetí. A je zachován život. Díky odpuštění, díky milosti, tak je zachován život a naplňuje se boží plán. A Jakub ještě, myslím, já nevím, jestli 17 let, vidí syny Josefovi, žije v Egyptě, zemřel, umírá, když mu bylo 147 let a požehná nebo prorocky promlouvá do života každého z těch svých synů. pak je tam taková krásná věta, a potom vtáhl nohy do postele a zemřel. Zemřel prostě v pokoji. Tak ještě taková zajímavost, když on přišel do Egypta, Josef ho představil faraonovi, tak Jakob mu požehnal. Žehná prostě tak mocnému člověku, faraonovi, panovníkovi egyptské říše, tak mu žehná. No a pak dožije v tom Egyptě s prosbou nebo s takovým závazkem, aby ho vynesli, aby ho pohřbili, pohřbili tam v té zemi, kterou pán Bůh mu zaslíbil. A tam jednou vyjde celý ten velký národ za Mojžíše, a to už je jiný příběh. Takže boží plán se naplnil, naplňuje se i dnes. A jsme toho součástí a obrovskou roli v tom hraje boží milosrdenství, boží věrnost, boží láska. Pořád.
1: Jsou pořady, u kterých si říkám, je škoda, že končí, protože bychom mohli povídat klidně celou další hodinu. Uzavřel se tedy život Jákoba, patriarchy Izraele, o kterém jsem si dnes povídala se Sašou Štěpánovským, pastorem křesťanského společenství v Kutné Hoře. Sašo, moc děkuji za to, co jsi s námi sdílel, děkuji za tvůj čas a přeju ti boží ochranu a požehnání do všeho, co je před tebou.
0: Taktéž děkuji za pozvání, přeju tobě posluchačům boží požehnání, milost a, jak se na horách Kutných kdysi říkávalo, zdař Bůh.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí i Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Naslyšenou.
2: Dal jsem svůj slib.

0: klíčové slovo o pravotci Jákobově naladíte na Rádiu 7 ještě ve středu hodinu popolední a také ve čtvrtek od 22 hodin. Za týden pozve Kateřina Hodecová k mikrofonu Jiřího Procházku, se kterým se podívají, tak říkajíc, na zoubek další slavné biblické postavě, kterou tentokrát nebude nikdo jiný než koktavý vůdce Mojžíš.
1: Najděte rytmus do života. Radio 7.

S povídáním o praotci Jákobovi jsme na Rádiu 7 překročili i 9. hodinu sobotního prázdninového rána s datem 25. července 2026. U mikrofonu je s vámi stále Milan Remeš, který vám přeje příjemné vyhrabávání z peřin, poklidné snídání, kávování nebo čajování i to, aby se dnešní dopoledne vyvíjelo dle vašich představ a přání. Samozřejmě jsou věci, které neovlivníme, ale do všech těch chvil okamžiků našich nálad i rozhodování, která jsou před námi, můžeme zvát Boha s jeho moudrostí, láskou a požehnáním. V této hodince se spolu podíváme do kalendária a o 8:30 do vysílání přiletí letní pohlednice od Kuby Lofítka, která nás pozve do jedné konkrétní oblasti ležící v Javorníkách. Tak zůstaňte s námi.

Dozněly písničky kapel Spotlight a BCC Worship. Předpolednem a popolední jsou na Rádiu 7 připraveny reprízy dvou pořadů, na které bych vás rád pozval a ve kterých si moderátoři povídají se svými hosty o jejich životě. Tím prvním je Fortepiano, ve kterém dává Petra Kopetková nahlédnout Lence Malinové do svého života, do kterého přišla změna až poté, co přišel krach. Více uslyšíte od 11 hodin. Tím druhým pořadem je hudební relace Pohovka, 5 minut popolední, do které přijal pozvání Karolíny Vološinové, velšský písničkář, hudebník a vedoucí chval Noel Richards. A pořad bude protkán nejen povídáním, ale také melodiemi jeho písní. Jednu z nich si pustíme i nyní, je to písnička Always, tedy vždycky.

Noel Richards, který bude hostem Karolíny Vološinové v pořadu Pohovka 5 minut popolední, dospíval písničku Always, tedy vždycky, ve které zpíval Nejsou tajná místa, kde bych se mohl schovat. Ty vidíš mé srdce tak zřetelně, jde to až dovnitř. Nic v tomto životě mě nemůže odloučit od tvé lásky, protože jsi stále, stále milující láskou přesahující všechny hranice. Po další písničce kapely Neo Miracles Být blízko už nahlédneme do kalendária s dnešním datem, tak zůstaňte s námi.

0: Kalendárium.
1: Pojďme teď společně nahlédnout do historie na události a osobnosti spjaté s datem 25. července. V roce 1508 byl vydán takzvaný svatojakubský mandát. Opatření proti činnosti jednoty bratrské v Čechách přijal svatojakubský sněm a 10. srpna pak vyhlásil král Vladislav II. Svým mandátem. Nařizuje se v něm uzavření sboru jednoty, spálení jejich knih a převedení jejich učitelů a duchovních ke katolíkům nebo utrakvistům. Habsburští panovníci nařízení obnovovali v letech 1547, 1575 a 1584. Naposledy se ke svatojakubskému mandátu přihlásil v roce 1602 Rudolf II. V roce 1909 uskutečnil Louis Blériot první let přes kanál La Manche v letadle těžším než vzduch. Dnes je to na den 555 let, kdy umírá augustiniánský mnich a spisovatel Tomáš Kempenský. Jeho kniha Následování Krista ovlivnila mnohé katolické i protestantské věřící, teology i prosté křesťany. Dodnes bývá vydávána v reedicích a hojně zmiňována. Tomáš Kempenský v ní mimo jiné tvrdí: láska létá, běhá a raduje se, je svobodná a nic ji nemůže zadržet.

V roce 1934 umírá česká spisovatelka píšící pod pseudonymem F. High. F. High nebo též Felix High byl literární pseudonym spisovatelky Marie Wagnerové Rozené Černé. Z jejího pera vycházely zejména idylické romány a románové cykly pro mládež. Pocházela z rodiny ředitele obecné školy v Mníšku pod Brdy, vystudovala učitelský ústav a působila jako varhanice a učitelka hudby. Vedla místní ženský pěvecký sbor, pořádala besídky a hudební akademie, byla i dlouholetou funkcionářkou Sokola. V roce 1927 se stala členkou družiny literární a umělecké. Hlavní dílo autorky představuje sedmidílný cyklus o Kájovi Maříkovi, kterým proslavila své rodné městečko, byť je v knize přejmenovala na Lážov, a pětidílný cyklus o řídících Márince. Poslední její jméno, které dnes vzpomeneme, je ruský písničkář a herec Vladimír Semjonovič Vysocký. Ten zemřel 25. července v roce 1980. Jeho básnická tvorba obsahuje lyrickou poezii, hojně používal ironii a sarkazmus, takže se později změnila na politickou satiru. Popularitu získal především s hudebněnými básněmi a písněmi, které si složil a zhudebnil a poté i zpíval. Tyto písně byly inspirací a vzorem pro písničkáře Jaromíra Nohavicu. A to je vše z dnešního kalendária s datem 25. července, které pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Před námi je na Rádiu 7 písnička Pán pánů od kapely Gedeon.

0: tak vyznáváme, že není nikdo jako ty. Že před jménem Ježíš se skloní každé koleno na nebi, na zemi, v podsvětí. A každý jazyk vyzná, že ty jsi Pán. A my jsme ti první, kteří teď chceme sklonit svoje kolena a vyznat, že ty jsi Pán. Že není nikdo jako ty.
1: Amen. Po písničce Michaela W. Smitha Were You There, byli jsi tam, už přiletí letní pohlednice Kuby Lofítka. A kamže nás pozve? Inu, na to si budete muset ještě pár minut počkat.
2: Were you there when they crucified my Lord?

0: V pohoří Javorníky na hranicích České a Slovenské republiky leží vrchol i celá oblast, podle které nese název také místní ski centrum i horský hotel. Tato malebná místa české přírody nám pomůže objevovat letní pohlednice Kubilofítka. Přeji vám letně objevně malebný poslech.
1: Tyčí se do výšky 913 metrů nad mořem. Leží v pohoří Javorníky a v její bezprostřední blízkosti se nachází stejnojmenné ski centrum, vodní plocha i horský hotel. Ano, je to Kohoutka. Pozor, neplést si s Kohoutkem, zapsaným spolkem, který je dle slov zakladatelů něco mezi školou, kroužkem a platformou. Kohoutka je nejenom hora či její vrchol, ale i přilehlá oblast na hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Dáváte-li přednost místům, ze kterých máte rozhled do širokého okolí na všechny strany, který není rušen žádným turistickým ruchem v podobě hotelů, restaurací, aut a podobných výdobytků moderní společnosti, zkuste třeba Beskydský smrk. My s rodinou jsme se žel nepřijeli jen pokochat pohledem, ale i ubytovat. Za celou touto výpravou stojí štědrý donátor, který nás s manželkou oslovil, abychom si vybrali víkendový pobyt do nějaké částky, že jej za nás uhradí. Taková nabídka nepřichází každý den a proto jsme chtěli udělat výběr místa pečlivě. S ohledem na naše děti by se nám líbilo jet někam do hor, ale být v podstatě na vrcholu, abychom mohli dělat hřebenové túry, rozuměj krátké procházky. Zároveň daná lokalita musela být přístupná autem a nesměla být příliš daleko od našeho bydliště. K tomu všemu se přidala ještě podmínka, že se musí jednat o místo, které jsme ještě s manželkou nenavštívili. Po důkladném průzkumu mapy naší pozemské vlasti padla volba právě na Kohoutku. Chystání a balení probíhalo podobně, jako kdybychom se chystali na jakoukoliv jinou víkendovou akci. Byl slunečný den a cestou jsme to vzali přes Vsetín, kde o týden později měl proběhnout multižánrový křesťanský festival United, v jehož programu neměly chybět rozhovory z altánu Rádia 7. Poslal jsem tedy jednu fotku zbytku pracovního týmu, že jsem na místě, ale nikoho z nich nevidím. Nepamatuji si, kdy naposled jsem projížděl obcemi Huslenky, Halenkov nebo Nový Hrozenkov, jestli vůbec. V paměti mi ovšem utkvěla informace, že z posledních dvou zmiňovaných míst pocházeli moji prarodiče, takže valašské kořeny nezapřu. V Novém Hrozenkově jsme odbočili z hlavní silnice a pak už to bylo jenom vzhůru. Po delší době jsem si vychutnával skutečnost, že jsme po příjezdu nemuseli parkovat na parkovišti veřejném, ale jako hosté na tom hotelovém, které bylo přeci jenom naší cílové destinaci o nějakých 300 metrů blíže. Dopředu jsme věděli, že nebudeme ubytovaní v budově hotelu, ale v jedné z přilehlých chalup. Co jsme dopředu nevěděli, byl fakt, že to byla chalupa ze všech nejvzdálenější a s nejsložitějším přístupem. Takže kočárek jsem rovnou nechal v autě. Přivítání na recepci bylo milé a cesta do našeho apartmánu, který byl v dané chalupě jedním ze čtyř, dobrodružná. Aklimatizace proběhla rychle, pokoj byl prostorný a z oken jsme měli překrásný výhled na slovenskou část Javorníků. Do večeře zbývala zhruba hodinka a tak jsme vyzkoušeli místní dětské hřiště a udělali základní průzkum nejbližšího okolí. Panoramata vskutku vybízela člověka, aby neseděl na zadku, tudíž jsme si po vydatné večeři udělali hřebenovou procházku a pozorovali nejen vrcholky Javorníků, ale i hor spadajících pod Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu. Název samozřejmě nelovím z hlavy, ale z internetu. Cesta byla lemovaná hraničními kameny, což byla příležitost jednak zasvětit starší dcerku do základů geografie a zároveň si zahrát hru, při které se část rodiny nacházela v Česku a druhá část na Slovensku. Večer začalo být manželce nevolno a nevypadalo to na brzké zlepšení. Naše dvě dcerky jsou navíc ranní ptáčata, takže jsme spolu druhý den ráno opouštěli apartmán před 6:30, abychom nerušili mámu ani sousedy. Představa, že je budu mít celý den sám na povel, nebyla příliš povzbudivá. Ale neznámé a neprobádané prostředí, které zvalo k objevování, mi tyto vyhlídky trochu zpříjemňovalo. Začali jsme tedy procházkou směrem za sluncem a kochali se jeho východem. Včasnou ranní hodinu jsme byli venku na čerstvém vzduchu téměř jedinými turisty. Po snídani jsme se společně se starší dcerkou modlili za uzdravení mámy a úlevu od bolesti a vyšli jsme opět na vzduch. Starší dcerka se zabavila sbíráním pampelišek a mladší po nějaké době usnula v kočárku. Pán Bůh naše volání vyslyšel a mámě se udělalo lépe natolik, že byla schopná jít s námi na minitúru proloženou obědem. Od některých členů rodiny jsem slyšel, že na Kohoutku se jezdí mimo jiné kvůli borůvkovým knedlíkům. To jsem si samozřejmě nechtěl nechat ujít, i vzhledem k tomu, že to je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. A tak byla na portáži volba jasná. Děti měly pro změnu možnost využít další z hřišť a celkově jsme si to spolu moc užili, i když jsme ušli dohromady necelé 4 kilometry. Při návratu na naši základnu jsme jen litovali toho, že starší dcerka měla rýmu, takže nemohla využít venkovní bazén, který měli hoteloví hosté k dispozici. Po večeři jsme čas využili pro další z procházek a u majestátního dřevěného kříže jsme společně děkovali za vyslyšení dopoledních modliteb. Možností k turistickému vyžití je v okolí Kohoutky celá řada. Pro nás je to výzva, abychom přijeli za pár let znovu a prozkoumali širší okolí s většími dětmi o něco více. Ať už byste rádi naplánovali nějakou hřebenovku nebo hledáte místo, kde si v čase oběda dát výborné jídlo, Kohoutku můžeme vřele doporučit.
0: Letní pohlednici Kuby Lofítka z Kohoutky si můžete ve vysílání Rádia 7 poslechnout ještě ve čtvrtek od 9:30 a v pátek od 16 hodin. Za týden bude naším výletovým cílem hrad Veveří, kde prožila nečekané setkání Karolína Vološinová. Je sobotní dopoledne 20 minut před 10:00 a na Rádiu 7 zazní písničky Kamely Abetauer a City House Music ve Dimě a také Coryho Ashberyho Nothing More Than You. Zůstaňte s námi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Nechci nic víc než tebe, dospíval na Rádiu 7 Cory Ashbery. Je krátce před 10. hodinou a přichází okamžik, kdy se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Dalším vysíláním Rádia 7 vás bude provázet Broňa Procházková. Rozloučím se slovy Tomáše Kempenského, kterého jsme vzpomínali v dnešním kalendáriu. Láska létá, běhá a raduje se, je svobodná a nic ji nemůže zadržet. A také přáním, abyste prožili lásky plný a radosti plný den, ve kterém vám bude i nadále dělat společnost nejen Rádio 7, ale také Boží přítomnost.

Sobota 25. července překročila práh 10. hodiny. Sní k mikrofonu Rádia 7 usedá Broňa Procházková jako průvodce vysíláním dnešního dne. Na začátek, jako vždy, přehled pořadů. Jakými slovy lákají pořady k poslechu? Sedmidílný seriál s názvem Já jsem, v rámci kterého můžete v talk show No Filter slyšet kromě Tomáše a Milana Michalkových také Lukáše Kryška, pokračuje Ježíšovým příběhem, ve kterém se staví do role dveří. Reprízu třetího dílu vysíláme od 10:45. Pokud se nám vše daří a nic nám neschází, nemáme potřebu něco změnit. Až když přijde krach, nastane čas na změnu. Přesně tak to prožila Petra Kopetková, která bude dalším hostem ve fortepiánu. Do svého života dá nahlédnout v 11 hodin. Noel Richards bude sedět na pomyslné pohovce Rádia 7. Zpěvák, kterému se ve spolupráci s dalšími nadšenci povedlo v 90. letech naplnit londýnský stadion Wembley, podobně jako kapele The Queen v 80. letech. Kdo je podle něj šampion a kde hledá, kde čerpá inspiraci pro psaní písní? To vše a mnohem více se dozvíte přímo z první ruky. Noel Richards přijal pozvání k rozhovoru, který doplní jeho písně. S Karolínou Vološinovou točil přímo v místě konání festivalu. To je ten den v Budapešti v červenci 2022. Poslouchat pohovku můžete krátce popoledni. V jednu hodinu zveme všechny děti k poslechu pořadu Korálky. V těch dnešních se společně proletíme se včelami a možná k vám doneseme i něco sladkého. Před týdnem jsme se ve večeru pod lampou poprvé zaposlouchali do čtení z knihy Davida Lowly České studny, ve kterých mapuje ctnosti, které našim předkům umožňovaly žít praktický a zbožný život. Dnes bude řeč o studně uctívání a pracovitosti. Poslouchejte od 14. hodiny. Výhled na nejbližší program vysílání představen, ať je vám s Rádiem 7 víkendově dobře.

Nad biblickým textem, kde Ježíš sám sebe nazývá dveřmi, se v letní repríze talk show No Filter za pár minut zamýšlí Tomáš a Milan Michalkovi společně s Lukášem Kryškem.

0: je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Další díl No Filteru je tady. Ahoj, tati. Jseš tady se mnou? Super. A výborně. Takže je tady další díl a opět se vracíme k naší oblíbené sérii s Lukášem Kryškem. Ahoj, Lukáši.
2: Ahoj všichni.
1: Tak výjimečně nenahráváme na jednom místě, ale opět online. A máme skvělé téma. Pokračujeme v sérii Já jsem. Už jsme měli raz, dva, tři?
2: Ne, dvě. Dneska je třetí.
1: V autě jsme nahrávali dvě, ne?
2: My jsme nahrávali ten příběh toho, kdo je Bůh, nebo jak
1: to... Jo, tak to bylo mimo. Tak pardon. Takže dvě máme za sebou.
2: A jdeme do třetího.
1: Kolik jich máme celkem?
2: 7. Chléb života, světlo života, dveře k ovcím, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život a vinný kmen.
1: Tak jsem zvědavý, jestli to zvládneme do konce roku.
2: Ty bláho, to by byla challenge.
3: Jo, jako mimochodem ještě k tomu, jako já jsem, myslím si, že to je zároveň jako link k dnešním mnoha otázkám, jako vlastní identity. Jo, že já jsem. Kdo já jsem? Jsem 2metrový černoch a cítím se být jako černochem a tak to je jenom jako ještě úplně jiný rozměr jako dnešní
1: doby. Tak jsme to vlastně rovnou rozvedli daleko, tak výborně. To bude dneska zajímavé.
3: Super. No tak ale hele, identita a prostě Ježíš říká já jsem, jo, a teďka vlastně říká, čím je jeho identita nebo něco a s tím spoustu lidí bojuje, že jo.
1: Je to tak. No, tak to bude veselá epizoda teda, tak jsem zvědavý, co půjde do speciálu, co z toho potom vyberem, kam se ještě dostaneme. Kdybyste nás chtěli sledovat dál, tak určitě můžete, najdete na našem webu další informace nebo na Instagramu. Tak pojďme do toho, já bych to nezdržoval, protože těch prvních 20 minut je krátkých, tak to představ myšlenku.
2: Jasně, jsme v cyklu Já jsem, to znamená, je to nějaký odkaz na jahovovské jsem, který jsem, už jsem říkal, které jsme dvě měli a dneska se podíváme na to, jaké jsou dveře Ježíš. Taková otázka, vždycky to rád takhle uvádím, to znamená, pojďme se zamýšlet nad tím, jaké jsou dveře Ježíš. A budeme vycházet z textu, který najdeme v Janově v 10. kapitole a já rovnou asi přečtu ten text. Budu číst jenom tu druhou část, nebo chcete i s tou hádankou? Možná zkusím i s hádankou, bude to teda delší, takže začnu od 1. do 10. verše. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Tyto přirovnání jim Ježíš řekl, oni však nepochopili, co jim chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnosti.
0: Zajímá vás obsah No Filteru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
2: Jednoduchý, smysluplný, přímý text. Já si z toho trošku dělám navigaci, protože když jsme si tady říkali na začátku, tak jsem přesně říkal, že ta první část, těch prvních 6 veršů, je vlastně hádanka. Hádanka, kterou Ježíš položil. My všichni si myslíme, že to je třeba nějaký podobenství nebo běžný text, který Ježíš říká, ale vlastně on tak trošku jako chtěl, nevím, jestli zmást ty posluchače, nebo možná provokoval ty posluchače. A on tam vlastně tak trošku jako dává dohromady spoustu věcí. A my víme, že tady ten text z těch prvních 6 veršů je základem pro 2 výroky já jsem. První je já jsem dveře a druhý je já jsem dobrý pastýř, který bude příště. Ale my se chceme zabývat tím pravým vám, já jsem dveře pro ovce.
3: Mimochodem, pro mě ještě je tam velmi jako klíčový ten 10. verš. Ten často používám jako v rozhovorech s lidma. Prostě já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Jo, to je prostě pro mě jeden z klíčových veršů. Ježíš přišel proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A tím se nemyslí jako úplně jako komfort, ale hojnost vlastně života, tak strašně blbě se to vlastně píše, protože tam je tvrdé i, jako, jo, protože je to pro ovce, že jo. Takže když to chceš napsat, tak to vypadá strašně divně, jo, nebo, ale je to zajímavé, že to je součástí vlastně toho textu, prostě 1 až 10. Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti.
2: Tak co si budeme, jako celý Jan je plný těchhletěch jako zásadních výroků, které jsou jako křesťanské highlighty, nebo já nevím, jak je nazvat, kde jasně říká jako to, co nás vždycky jako pohladí jako křesťany a co vlastně výzva je pro lidi, kteří jako zvenku vlastně můžou poznat Ježíše a pochopit, kdo je nebo co je. Mě úplně polil mráz, když si říkal, já ten 10. verš používám, protože tam je první zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Tak jsem si říkal, co těm lidem chceš vlastně říct?
3: No, naštěstí je tam ta druhá půlka.
2: Ano.
3: Tu první přeskakuju, jako.
2: A to je takové klasické, že si vybereme jenom to, co se nám líbí. Ale každopádně
3: Jasně.
2: jenom 2 takové první body, o kterých bych možná začal uvažovat, přemýšlet, diskutovat. Protože tam ta hádanka možná je první bod, takový nultej bych řekl, ale zásadní věc je, já jsem dveře pro ovce. To znamená, otázka zní jako, já se teda identifikuju jako ovce. Je to pro mě OK nebo není? Tak možná to je první věc. A druhá věc je právě to téma těch dveří jako takových, jo, tak jako co to vlastně znamená, co jsou dveře a jaký mají význam dveře, tak pojďme třeba rozplíst napřed ty ovce. Cítíte se jako ovce?
1: To je pro mě vždycky takové, jakože ty bys měl být vlastně nadšený z toho, že jsi ovce, že? Ale to funguje jako urážka, nebo
2: No dneska určitě.
1: já prostě následuješ tupě něco, možná Androidáci a Windowsáci by řekli, že vy jste Apple ovce, kupujete všechny blbiny, co zrovna vyjdou v září nebo na začátku října a vlastně tupě něco následuješ. Ale na druhou stranu si myslím, že někdy mě to pomáhá si uvědomit, že jsem ovce, že ovce se dokáže jednoduše zatoulat. A já si myslím, že to je něco, co mě se celkem v životě vrací, spíš v myšlenkách nebo jako v životě v přemýšlení a tak a v některých jako myšlenkových paternech, které mám, tak se mám občas tendence zatoulat někde. A to je pro mě to vysvětlení. Ne, že tupě něco následuju, ale že se dokážu jednoduše zatoulat někde, kde bych úplně třeba neměl být. Takže možná v tomhletom smyslu mi to tolik nevadí.
2: Ale je to asi málo evangelizační, že jo? To se shodneme, když řekneš lidem, hele, buď jako
1: Vy ovce, jo.
3: přijďte do stáda, jako jo.
2: Staňte se součástí jako ovce.
3: Stáda.
2: Ne, asi zpátky k tomu textu. Já myslím, že jo, že ten text jako naráží na nějaké i starozákonní texty a hlavně naráží na to, že Izrael byl propojen a spojen s pastýřstvím. Všichni praotcové byli pastýři. Víme, že ten lepší ze 2 bratrů, který bohužel zemřel při té bratrovraždě, tak byl pastýř ovcí, to znamená Kain Abel. A bylo to vlastně, že i David byl pastýř ovcí, takže pastevectví je nějaké téma, řekněme, leadershipu moderně, to znamená, že je to něco, co se dá ztotožnit s Hospodinem. A být ovcí znamená vlastně být součástí nějakého uskupení, které Hospodin vede, řídí, krmí, směřuje, opečovává. Takže ano, Ale obecně si myslím, že to není úplně pro dnešní čas jako ideální, protože být ovcí znamená tupě poslouchat. A dneska víme, že to je i s dezinformacemi a podobně, že každý na každýho říká, vy jste ovce, vy jste tupí, vy nemáte svůj vlastní mozek.
1: Jo, ale to je dobrý point, že to je něco extrémně normálního. To, co Ježíš používá za příklad, je něco, co jim je všem známé. Nám to tolik známé není, tak bychom to mohli dneska si vysvětlit trošku něčím jiným, ale vlastně tehdy to bylo, našel to, co je jim tolik známé, tolik blízké, že to je prostě jasné. Ale zároveň do toho hází vidle tím, že to je v těch hádankách, že to je takové to klasické připodobnění k něčemu, co vzbuzuje víc otázek než odpovědí na konci tady tohohle tématu. A mám pocit, že Ježíš používá, jak psychiatři nebo psychologové ti ukážou takový ten flek prostě. Tak
3: Co v tom
1: to je,
3: vidíš?
1: jo, co v tom vidíš? Tak tohle dělá Ježíš s lidma, když říká podobenství. Tak se ukaž, co v tom vidíš ty?
3: Já si myslím, že ta identita ovce je vlastně pruser, jako jo, z toho pohledu dnešní doby. Ale když k tomu přidáš, kdo je ten pastýř, no tak tam to začíná dávat smysl, protože pokud si ovce stvořitele vesmíru a miliard hvězd jako boha otce, tak pak si řekneš, no tak furt ta ovce jako dobrý, protože jako ten pastýř je vlastně je neuvěřitelná autorita a už jenom být ovce toho pastýře nebo toho prostě stvořitele jako stojí za to, jo. Takže si myslím, že to nejde úplně odtrhnout. Je to ale v porovnání s tím samozřejmě jsme ovce a to ještě si myslím, že jsme jako docela dobře na tom, jako, jo, protože by to šlo vyjádřit i jako jinak. No.
2: Ale je to kontext, jo? Když se máš tak vlastně žít v komunitě bylo pro starověkého člověka nutnost. Jo? Když jsi žil samostatně, tak jsi vlastně byl ztracený, neměl jsi zázemí, neměl jsi možnost jako se na někoho obrátit a být ve starověku sám znamenalo si zajistit úplně všechno sám. A vlastně je to cesta k tomu nepřežití. Proto jako ovce a stádo ovcí je vlastně jako pro toho člověka synonymum mám pastýře a mám zároveň ty ovce vedle sebe, které jsou vlastně, že jo, oni se vždycky pohybují v tom velkém chumáči. To znamená, když nás někdo napadne, tak jako nesežere mě, ale nějakým způsobem jsme ochránění v té komunitě. A já si myslím, že to je jako to, co slyšel starověký člověk. Dneska bychom možná neříkali úplně ovce, ale možná bychom říkali jako člen nějaké komunity nebo člen nějakého společenství, nějakých jako skupiny lidí. A to máme všichni dodnes, jakože tohle potřebujeme. Že potřebujeme mít jako ty přátelé, s kterými máme vazbu, kde nejsme pak ty ztracený, že nejsme úplně sami. Když i dneska se můžeme bavit o tom, že někteří lidi právě mají tu identitu takovou, že vlastně jsou radši sami, než aby byli součástí jakékoliv takové komunity.
1: Dobře, tak zpátky k textu. Utekli jsme. Dobré,
2: No, já
1: dobrá
2: bych možná
1: diskuze,
2: k tomuhle
1: výborně.
2: ještě jedno téma, tak je úžasný Žalm 23. Ten asi všichni známe a tam si myslím, že přesně jako je ta emoce toho, jak se cítím jako ovce, protože Hospodin je můj pastýř.
3: Jo,
2: Nebudu
3: to je
2: mít
3: ono.
2: nedostatek. Dopřává mi odpočinout na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, a tak dál. A na konci je tvoje berla a hůl mě potěšují, prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš a tak dál a tak dál.
3: Jako ano, to je přesně jako ovce tohoto typu bych chtěl být, jako.
2: Já
3: Takže.
2: bych možná neříkal dneska ani ovce, jako ztracený člověk, jo? Nebo ztracená existence. Já myslím, že to je asi pojem, který známe z psychologie a mohlo by to být jako něco, co na co tady Ježíš naráží. Ale pojďme k tomu textu, tak možná jako co jsou ty dveře, no? Jak je to s těma dveřma?
3: No, tak mě jenom propojuje s těma tématama, co jsme už probírali. Jako mně se vlastně hrozně líbilo, když jsme říkali, že já jsem chléb, tak jsme se bavili o tom procesu, že prostě udělat chléba je prostě nějaký proces. A on říká, já jsem ten chléb, jako dávám jako tu energii tvému organismu, ale zároveň to není zadarmo, jako je tam nějaký dlouhý proces, jo. Tak já jsem právě čekal, s čím přijdeš, jako u těch dveří, jo.
2: To bude zajímavý,
3: Protože
2: no. No, co jsou dveře, že jo? Jako já jsem nad tím uvažoval docela dlouze a mám tomu jako strašně dlouhý výpis. Je to vlastně brána, nebo že jo, i ten název, jako ty dveře, se vykládá buď dveře nebo brána, to znamená nějaký vstup někam, že ten význam toho slova je vlastně stejný pro dveře i pro tu bránu. A je tam vlastně možný odkaz i na to, že jde o to, že je to předěl mezi něčím, co je vně a co je vevnitř. To znamená, může to být předěl mezi životem a smrtí, mezi profáním a světským. Víme, že vcházení do chrámu je vlastně vcházení skrze tu bránu do nějakého prostoru setkávání se s Bohem. A může to být taky místo nějakého předělu, kde máš jako nějaké nebezpečí vně a bezpečí uvnitř. Já jsem k tomu ještě říkal takovou jako představu, že vlastně když chodíš kolem dveří někde ve městě, tak vlastně chodíš kolem dveří, které jsou zavřené, ale vlastně za těma dveřma se něco děje a ty vlastně nevíš, co se tam děje. Takže to vlastně může být i nějaký jako zbuzení, jako nějaké zvědavosti a touhy jít vlastně se podívat za ty dveře, co se tam děje, co tam je. Tak to by mohlo být zajímavé téma. Tak jak vy vidíte dveře?
1: Mě na tom nejvíc štve to, že Ježíš tady porušuje trošku zásady storytellingu a vyprávění příběhu.
2: Je to hádanka.
1: Když vyprávíš příběh, tak se snažíš vykreslit nějaké postavy. Celkem zásadní problém je, když během toho příběhu ty postavy změníš. Na začátku toho příběhu by si řekl, aha, tak Ježíš je ten dobrý pastýř. Tak super, už to chápu. Šup, konec příběhu a já jsem dveře. Tak počkej, Ježíši, tak co seš? Seš ten pastýř nebo ty dveře? Nebo kde jsme? Takže trošku faul tady v té storytellingu. Ale samozřejmě, tak jako bys řekl, tak není jiná varianta než skrz Ježíše do jakéhosi bezpečného prostředí, což by mohl být ten ovčinec nebo prostě ten uzavřený prostor, že? Zároveň se tam hraje s tou myšlenkou toho volání, že bys měl rozeznat, kdo je kdo, protože ten zloděj přichází, aby zabíjel, ničil a nevím co všechno, prostě nedobré věci, ale ty musíš rozeznat, kdo je kdo, musíš znát ten hlas toho pastýře a musíš prostě naladit se na ty správné frekvence,
2: Jo.
1: možná v dnešní
3: No,
1: době.
3: jako a taky, hele, jako s tím storytellingem, my musíme to brát tak, že to jsou jenom záznamy toho, co si pamatovali.
1: Jo, možná,
3: A
1: že to.
3: víme, že Jan už byl prostě v letech, jo, tak prostě psal, psal a najednou prásk
1: Třeba to
3: prostě.
1: byly dva příběhy.
2: Takhle je
1: Jako,
2: smotal dohromady.
3: jako Ježíš možná vyprávěl úžasné příběhy, ale prostě Jan to nedal, jako jo, ten ve svém věku už, jakože, protože pokud vypustíme z evangelií myšlenku, že to jsou jenom jako záznamy toho, co si pamatovali, no tak pak jsme úplně v háji, protože vlastně to nesedí, že jo, prostě evangelia jako každé to vypráví trochu jinak, jo, to znamená, že si i protiřečí třeba, to znamená, já zatím vidím i to, že prostě ten Jan prostě psal, psal, psal, teďka možná už potřeboval jít spát a ráno to navázal trošku jinak, jo, tak, ale Luky, nevím, jestli ti do toho jako neskáčelo úplně moc,
2: Tohle
3: jako
2: je jako zajímavá myšlenka, ale abych se pomaličku vrátil k tomu, že to je hádanka. Je to úplně v klidu.
3: jo.
2: Je to hádanka, jo. Já jsem někde četl ve výkladu, že vlastně bylo běžný, že takovýhle jako potulní kazatelé používali běžně takový jako hádanky, aby právě osvětlili nějaký jako větší a hlubší pravdy. A ona ta hádanka opravdu obsahuje, řekněme, tři, čtyři různé úrovně a prolíná se. A právě proto z ní vycházejí hned dvě ty já jsem. A mohli bychom říct, že tam je ještě ten hlas toho pastýře, který se týká toho pastýře, možná to trošku rozvedeme příště. No, ale tam je třeba záhada v tom, že ty by si řekl ideálně v té hádance, že to jsou dveře někam, to znamená pro nás je to dveře, jako skrz Ježíše jdeme do věčnosti. To znamená, když projdete Ježíšem, tak se stanete součástí jako království Božího tečka a už tam jste. Ale ten text to ještě víc jako rozbije tím, že řekne, že volá ty ovce jménem a vyvádí je. To znamená, místo ovčince je sice důležité, ale ty dveře slouží jako k tomu, aby vcházely i vycházely. A to si myslím, že je docela zajímavý, protože to nám ještě víc jako tu hlavu nabobtnává těma různýma úrovněma toho, co vlastně chce říct. A tady vás trošku uklidním, protože si myslím, že na tom máme odpověď a je super. Žalm 121. Já bych ho přečetl od 5. verše, ale důležitý bude ten poslední 8. verš, tak poslouchejte. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce, ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Vždycky se snažíme u té série jsem najít nějaký téma ze Starého zákona, na které se Ježíš odvolává těma výrokama. A vlastně, jestli bychom mohli říct, že ty dveře mají nějaké ukotvení, tak asi největší to ukotvení je právě v tomhletom žalmu 121 a v tom verši 8. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení nyní i na věky. Tak jako zjednodušeně, jestliže Ježíš říká, já jsem dveře, tak vlastně říká, já jsem dveře pro to vcházení i vycházení, protože před těma dveřma i za těma dveřma se o vás budu starat. Budu se starat jak uvnitř toho duchovního, věčného, jakéhokoliv, co si za ty dveře dáme do toho ovčince, ale budu se o vás starat i ve chvíli, kdy budete v tom nehostinném, nebezpečném světě, kde vás já vlastně budu chránit jako pastýř. Tohle je, si myslím, něco, co zacinkalo těm posluchačům v uších a řekli si, aha, tak tady já jsem. To znamená, já jsem ten, který je jako Hospodin chrání a který mě vyvádí a chrání mě při vcházení i vycházení.
1: Super. Hele, já si myslím, že pomalu budeme muset přejít do speciálu, ale to, co pro mě z toho textu vychází, právě to nejdůležitější, je to, že to není ta finální destinace a že život s Bohem nebo život s Ježíšem není o finální destinaci, to znamená, yes, prošel jsem tím vchodem a už jsem tam, ale je to cesta. Je to cesta, není to destinace. A to, co tam je důležité, je, vodí své stádo a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. To je pro mě klíčová myšlenka z toho, abych znal ten boží hlas. Aby mi byl známý tak, jako ty ovce mají hlas toho pastýře, kterého když uslyší, tak ví, že to je hlas toho pastýře a ne toho zloděje. To znamená, že jsou nalazeny na ty správné frekvence.
3: No, to je vlastně ta otázka, jako, takže dneska jsme v 21. století, takže co to pro nás jako znamená, jako jo? To bych řekl, že je teďka jako klíčová otázka, jako vůbec na závěr tady toho no filtru. Takže Ježíš je dveře. To znamená,
2: No, že skrze ně vcházíme i vycházíme. Ať to znamená už cokoliv.
3: no ne,
2: Já
3: počkej,
2: právě...
3: tak jako, hele, zítra jedu do shopping parku, mám něco koupit, co v té chvíli, jako, pro mě znamená Ježíš, jako
1: No, to je právě to, že on je tím vchodem. To je něco, co pravidelně používáš denně. Není ta finální destinace, to znamená, Ježíš není to, že budu žít dokonalý život, postavím dům, zasadím strom, zplodím syna a koupím si oktávku. Ten český sen není prostě ta ultimátní destinace života s Bohem. Cesta je ten cíl.
3: No a to je, se mi zdá, jako skvělé téma i do speciálu, protože jako spousta z nás, i našich posluchačů, to vnímají jako, že takže přijal jsem Ježíše Krista za svého pána a spasitele a to je vlastně to maximum,
1: A
3: jako
1: to je
3: jo.
1: začátek.
3: Aha.
2: A pak chodíš ven i dovnitř. Ne, asi se shodneme. Já si myslím, že je to možná jako takový jako atak na tu naši pohodlnost toho, že si myslíme, že máme všechno v cajku, ale že vlastně Hospodin nás ponouká

0: nezůstaň jenom v té jistotě spasení, ale jdi dál, jdi za to, jo? Jdi za to, že vlastně Bůh s tebou chodí i dnes a provází tě jako i v tom vcházení dovnitř, do té svatyně, do chrámu, do modlitby, ale provází tě vlastně i venku. Když jdeš v nebezpečí, v nějakým jako stresu, v nějakých jako situacích, které ve tvém životě jsou nebezpečné, tak on je vedle tebe a vede tě. A vede tě hlavně na bezpečí, jak to je v tom žalmu, který jsem citoval 23, na bezpečných nivách. Bude tě vedět a bude tě pást.
1: Hele, a mě napadají vlastně tři věci k tomu, jo. Ta první, to
0: Jsme
1: není
0: tři, tak
1: finální
0: každý
1: dest...
0: jednu. Máš jednu.
1: Ne,
0: Nemůžeš tři.
1: počkej, já mám tři, jako
0: Dáme mu tři, dáme mu tři.
1: jo. Ta první, jakože je to vlastně ten proces, protože klasika je, ty nemůžeš sloužit ve chvalách, protože nejsi spasený. Protože jsi nepřijal Ježíše Krista, jo. Ale často ten argument je, není to otázka toho spasení ano nebo ne, ale směru, kterým jdeš. Protože spoustu spasených lidí v uvozovkách, kteří vlastně jsou na cestě od Ježíše, jo? A přitom mají obrovský prostor jako sloužit v církvi a tak. Ale pak je spoustu lidí, kteří jako jsou směrem k Ježíši, ale ještě třeba nedosáhli těch dveří, jo? Takže to si myslím, že je zajímavé téma, o kterém se můžeme bavit jako vůbec, jako o směru, kterým ten člověk jde, jo? Druhá, vycházení a vcházení, taky ta interpretace vůbec těchto textů, je to, že to je sex. To znamená vůbec jako, co to jako znamená v tomhletom kontextu. A ta třetí, že Ježíš je dveře, ale my jsme ti doorkeepři, to znamená otvírači dveří. Jo? Což je zase úplně ještě další myšlenka, že my ty dveře můžeme vlastně zavřít, a to je otázka, jo? Můžeme ty dveře zavřít, nebo otevřít. Takže to jsou otázky, které mě napadají kolem toho. Sorry, Tome, takže byly tři. Jako,
0: V
1: ale
0: pohodě.
1: já jsem vůbec rád, že jsem je udržel. Jo? Rozumíš,
0: No
1: jako.
0: výborně, gratulujem ti. Takže naši posluchači, tak toto všechno chceme teďka probrat ve speciálu. Můžete se k nám přidat, budeme moc rádi a když se k nám přidáte, tak nezapomeňte komentovat a hodit do toho klidně vaše tři myšlenky, ať to trošku ještě tady znásobíme. Lukáši, moc děkuju, skvělé téma. Výborně zpracované, těším se, jak ta série ještě bude dál pokračovat. A posluchači, přátelé, říkali jsme si, že nebudeme používat slovo posluchači, takže vás, kteří nás poslouchají, sledují, ať už někde cestujete nebo něco jíte dobrého, mějte krásný den a uslyšíme se zase za týden. Naslyšenou.
1: Ahojte.
2: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
3: Tom a Milan Michalkovi se s Lukášem Kryškem sejdou na Rádiu 7 v pořadu No Filter opět v příštím vydání v premiéře v pondělí v 11 hodin a 15 minut. Titulek dalšího dílu je Já jsem pastýř.

Krach v životě je časem, který bychom si nevybrali, který bolí a stojí nás hodně sil. Krach v životě ale může být i bodem, kdy nastane čas na změnu. Do svého života, ve kterém takovýto bod nechyběl, dá s 11. hodinou v pořadu Fortepiano nahlédnout Petra Kopetková.

0: Ze soboty 25. července uplynula 11. hodina. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková a před námi hodina, která patří repríze pořadu Fortepiano.
1: Fortepiano.

0: Posloucháte Rádio 7, na kterém začíná pořad Fortepiano. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Lenka Malinová. Kdybych se vás zeptala, jestli máte rádi krize a krachy, asi byste jednohlasně odpověděli ne. Kdo by si přál problémy, nezdar a vše, co je s tím spojené? Každý z nás by si raději vybral pokojný a úspěšný život bez větších výkyvů, jenže... No, někdy to prostě přijde a máme potom šanci něco změnit a dělat jinak. O tom všem si budeme povídat v dnešním pořadu, ve kterém vítám u mikrofonu Petru Kopetkovou. Vítej, Peťo.
1: Hezké ráno.
0: Tak, já bych tě nejdřív ráda představila. Odkud jsi?
1: Tak já jsem z Brna, bydlím celý život v Brně, takže...
0: Takže z Brna a co děláš?
1: Pracuji jako personální manažerka v jedné firmě a... Ta personalistika mě baví, takže v ní budu stále pokračovat.
0: Něco o své rodině?
1: Bydlím v Brně s dvouma dětma. Mám syna Ondřeje, kterému je 13 let a dcera Anička má 10,5 roku a bydlím v Obřanech.
0: My dnes otevřeme téma rozvodu. To je něco, co ty si prožila před pár lety. Jak je to dlouho?
1: No, já jsem to trošku už zapomněla, ale
0: sedm,
1: je to 8 let. Už je to 8 let.
0: 8 let. Máš ráda změny?
1: Mám, ano, mám, ale ne vždy na ně je člověk připravený, takže záleží jaké.
0: Není změna jako změna, že?
1: Přesně tak.
0: Když si ji zvolíme sami, je to něco jiného, než když jsme k ní donuceni. A to právě otevřeme v tom dnešním rozhovoru, protože rozvod je něco, co si neplánuje člověk, rozhodně by se mu do toho nechtělo, ale... Znamená to velký zlom a velkou změnu a to bylo i ve tvém životě. Kdy ses vdávala a jaká jsi měla očekávání? Další otázka.
1: To jsem se dneska musela opravdu podívat, když jsem se vdávala, protože jsem si to tak nějak trošku i z té hlavy
0: Musela
1: jsem si to osvěžit a byl to rok 2005. Brali jsme se tehdy s bývalým manželem opravdu z lásky a všechno, co jsme si naplánovali, tak nám jako vyšlo. Takže my jsme nejprve spolu cestovali, potom jsme se tedy rozhodli, že bychom chtěli bydlet, takže jsme si našli bydlení, koupili jsme si společně byt a začali jsme všechno budovat, jako změny v bytě, všechno jsme si vlastně úplně ponovu koupili a v podstatě jsme neměli nic. Až na pár nějakých jako úspor a darů od rodičů. Toho jsme si vážili, protože jsme si všechno budovali.
0: Taková ta klasika z ničeho, že? Začínat.
1: Z ničeho. A pak jsme si tedy řekli jednoho dne, že bychom mohli mít děti. A tak jsme se snažili a ono to nešlo. Byly tam trošku nějaké zdravotní problémy, ale nakonec se podařilo. Takže děti se podařilo mít a dařilo se nám... Naprosto ve všem.
0: Takže všechno dobré, všechno klapalo.
1: Úžasný.
0: Všechno dobré, pěkná rodina, děti,
1: ano.
0: Co víc si přát.
1: Ano, ano.
0: A?
1: Já jsem ani nepospíchala do práce. Já jsem opravdu si říkala, budu se věnovat dětem, budu doma, budu ta manželka, která vaří, která uklízí, stará se o děti, není potřeba nikam spěchat. A bývalý manžel vlastně chodil do práce, on jako programátor se hodně i vzdělával, takže dodělal si vysokou školu, dělal si různé certifikace v angličtině. A já jsem ho tak jako hodně podporovala, protože jsem viděla, to je ten živitel rodiny. Takže my jsme se opravdu měli vlastně báječně. A v těch Obřanech jsme byli taková parta těch lidí, kde jsme se scházeli s těmi rodinami, takže fakt nám nic nechybilo.
0: Krásný život, který by mohl někdo takhle zpovzdálí, který, anebo kdo teď poslouchá říct, no dobře, dobře, a kde se stala chyba?
1: Chyba se stala tam, že tím i já jsem byla hodně takový ten důvěřivý člověk, který chtěl pomáhat vlastně komukoliv. Takže jsem měla tehdy svou bývalou nejlepší kamarádku, která měla nějaké problémy v manželství a cítila jsem, že ta pomoc by byla potřeba jí. To znamená, že když něco potřebovala, když byla smutná, tak já jsem byla ta, která byla blízko a přišla za ní, povídali jsme si, vzali jsme ji i na výlet, ale nebyli jsme v tom jenom sami, my s bývalým manželem, ale bylo nás tam víc rodin, takže my jsme ji tak jako přijali a věděla jsem, že ona se bude zřejmě rozvádět, že tamto manželství je nějak jako v problémech, takže jsme ji přijali A bylo to takové jako všechno na pohodu. A najednou jsem jako vnímala, že ona hodně pozoruje to naše manželství. Ale říkala jsem si, tak, je mezi námi důvěra, co by se mohlo stát, snad nic. No a postupně jsem poznávala, že se něco děje. Ale říkala jsem si, bylo to tak rok, už jsem pozorovala, že to není něco v pořádku. A když jsem vlastně poznala, že můj bývalý manžel se mnou nechce vlastně nic řešit, vždycky přišel jenom večer, občas jsme se vyměnili u dětí, já jsem šla třeba si jako zasportovat večer, nebo on šel do posilovny, tak jsem si říkala, něco se mezi námi děje.
0: Cítila jsi to?
1: Cítila jsem. A chtěla jsem to řešit, řešila jsem to, ale vždycky ta odpověď byla taková, hele, budu stejně měnit práci, nic se neděje, jste moje rodina. A bylo to takové stále oddalování i takových těch manželských věcí, které k tomu patří.
0: Ano.
1: Já jsem nevěděla, co s tím. Nechtěla jsem to nikomu moc říct. Tak jsem šla za tou kamarádkou, které jsem vlastně říkala, hele, to naše manželství jde někam do kytek a já nevím, co s tím. A tehdy vlastně ta pomoc byla taková od ní, že jsme si nalili víno, takže jsme se propíjeli docela často vínem a vždycky jsme si řekli, to bude dobrý, ti naši manželé se z toho jakoby trošku jako zpamatují a budou rádi, že nás mají. Takže my jsme to zapíjeli vínem a takhle to probíhalo tak půl roku. Takové to setkávání, propíjení, zapíjení, trošku oddalování tohoto řešit, i když já jsem chtěla řešit ty problémy, ale ze strany bývalého manžela tam nebyla nějaká iniciativa. Mm-hmm. Bylo tam vždycky ta jedna věta, kterou mám pořád jakoby v hlavě. Já vás mám jako rodinu, ale nebudeme už spolu fungovat jako manžele. A já jsem to pořád jako nechápala. Nechtěla jsem to nikomu říct z mojí rodiny, mojí mámě, protože jsem si říkala, že toto s námi asi všemi zamává, že se pokusím to nějak řešit. A když jsem viděla už po tom půl roce, že to jde úplně totálně do kytek, tak jsem říkala, že musíme najít odborníka. Ale tam už jsem viděla, že on vůbec nechce k odborníkovi, že nebudeme vyhledávat nějakou pomoc a že to nebudeme nikomu říkat. Takže v té době to bylo hodně i o alkoholu a o tom, že já jsem se fakt jako večer propíjela.
0: Že jsi neviděla řešení?
1: Neviděla jsem řešení. Já jsem neviděla
0: a neměla
1: vlastně,
0: si
1: co
0: za
1: mám
0: kým
1: dělat.
0: Jít.
1: Neměla jsem za kým jít. Šla jsem za tou kamarádkou, jo, za tou Lucí, se kterou jsme si nalili to víno, propila jsem se a druhý den zase na novo. Ale já jsem uměla před těmi dětmi to vždycky tak nějak zahlazovat, aby oni neměli tu ztrátu nějakou nebo necítili.
0: Aby to nepocítili. To.
1: Přesně tak.
0: Jak to dlouho takhle trvalo?
1: 3/4 roku, rok.
0: To je dlouhá doba.
1: Byla to dlouhá doba a já jsem šla docela psychicky dolů. Já jsem vlastně nejvíc jako na tom byla nejhůř. Nechtěla jsem nikdy jít po práškách, nechtěla jsem ani jít vlastně v podstatě na nějakou psychiatrii. Protože jsem si říkala, že nějak to musíme dát dokupy. A tehdy mě oslovila jiná kamarádka, které jsem to všechno řekla a ona říká, hele, podívej, já znám takovou šikovnou kartářku, ona ti to všechno poví, jak to bude.
0: Ale.
1: Takže jsme jeli ke kartářce a k té kartářce už jsem jela já taková rozsypaná, že hledáš tu pomoc a to řešení. No, tak
0: chytala se stébla, jak se
1: chytala
0: říká.
1: Chytala jsem se stébla. Ale s paní kartářkou to dopadlo tak, že po tom, co mi vlastně řekla, že vlastně chyba je nejvíc na mojí straně, tak já jsem se z toho sesypala. Přijela jsem domů a chtěla jsem všechno řešit. Strašně jsem se omlouvala, na kolenách jsem jakoby prosila, že jestli je chyba ve mně, že se změním, že budu více sportovat, že budu chodit do práce, aby si mě ten manžel jako vážil a zase jsem se mu líbila jako ta žena, aby se to vrátilo tak, jak to bylo kdysi. A napsala jsem mu dopis, že on se mnou nechtěl jako mluvit. Nevím, jestli si ten dopis přečetl. To vlastně nikdy nevím. Na spoustu otázek jsem nedostala.
0: To se ho nikdy nezeptala, že?
1: Ptala.
0: Ptala?
1: Ale on mi neodpověděl.
0: A.
1: Takže ta kartářka, to jsem právě hledala, kde pomoc. Duchovní směry, světy.
0: Tehdy se ještě Boha neznala.
1: Tehdy jsem Boha neznala. Tehdy jsem hledala vlastně tady v těchto odpovědi, tady v těchto věcech. A když mě jiná kamarádka vyložila ty karty, tak já jsem viděla v těch kartách, jak kdo se mnou mává, kdo zrovna mě má rád, jo, protože tam byly ty odpovědi. A já jsem si říkala, no tak dobře, tak pojedeme podle karet. Začala jsem jako podle těch karet jako hodně se jako orientovat, řešit ty věci. Až jsem jednoho dne se dostala do stavu, že jsem se začala doma dávit. To byl večer, přijela právě ta kamarádka, já jsem neměla zrovna děti a já jsem se začala dusit. Já jsem si říkala, to je něco špatně. Tady mi se o mě něco pokouší. Takže jsem měla psychosomatický, jako i problematický kašle, ztratila jsem hlas. A já jsem viděla, že takhle to dál nejde. Takže jsem to i vybalila mojí mámě, řekla jsem jí, co se děje. A ještě to nebylo všechno jako vyřešené, co bude dál.
0: Tak já teď pustím písničku, necháme naše posluchače chvilku v napětí a potom budeme poslouchat tvůj příběh dál.
2: Hodiny, dny a roky jsou chvíle pouhá, dálka je horší než zeď. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď, právě teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl,

Nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl.

0: Na Rádiu 7 probíhá právě pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a dnešním hostem Petrou Kopetkovou. Dnes jsme otevřeli téma, které se týká skutečně velmi mnoha lidí, a to je rozvod, rozpad manželství. Možná jsme si na to už zvykli, že se rozpadají manželství většina. Můžeme říct, že většina dětí dnes tímto musela projít a prochází. A to je také příběh Petry, která přihlížela tomu, jak se jí rozpadá manželství, snažila se hledat řešení a propadala se hlouběji a hlouběji. Dá se to tak říct, Peťo, že?
1: Ano, ano, ano. Propadala jsem se hlouběji a hlouběji a hledala jsem to řešení, nějakou tu záchranu. V podstatě nevěděla jsem, co se stalo. Co bylo vlastně tím důvodem? Já jsem hledala v sobě chybu, to určitě vím, že tam bylo také spousta chyb, které...
0: Každý máme chyby, tak hledáme chyby.
1: A na nich se dá ale vždycky pracovat.
0: Ano, ano.
1: Chtěla jsem tomu dát všemu šanci a začít vlastně znovu. Nejen kvůli sobě, i kvůli tomu, že vlastně my jsme to manželství měli hezké, ale i převážně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem.
1: Protože jsem věděla, že ty budou, kdo na tom vlastně potom nejvíc jako budou...
0: Trpět.
1: Mm-hmm. A tehdy jsme se rozhodli, že půjdeme na dovolenou, že tomu dáme takovou tu novou šanci. A na té dovolené se právě všechno se to rozklíčovalo, všechno to takzvaně prasklo. A já, když jsem vlastně zjistila, že ten můj bývalý manžel už má zřejmě, to mohl být roční vztah s tou mojí kamarádkou, že se tajně scházejí někde po večerech, někde prostě ve volných chvílích, tak já jsem si to nechtěla vůbec připustit, že je to možný.
0: A zrovna s tou kamarádkou.
1: A zrovna s tou dobrou kamarádkou, která o mě znala všechno. Věděla všechno. Věděla, čím si procházím, co prožívám. Bylo to strašně těžké. Já vlastně, když si vzpomenu, tak já jsem nevěděla, co mám dělat. Já jsem nevěděla, jestli mám začít odznovu, jestli se mám přestěhovat. A když jsme se právě vrátili z té dovolené, kde to všechno prasklo, tak já jsem velice rychle jednala. Ale to bylo právě tehdy i trochu v afektu. Já jsem řekla, hele, rozhodni se. Já a rodina s dětma, anebo vlastně ta partnerka. A tehdy mi řekl, že jsem se rozhodl pro ní. Ale ty budeš ta moje manželka, která bude pořád
0: takhle
1: doma čekat
0: to chtěl,
1: dál.
0: Takhle to chtěl.
1: Takhle. Jo. A já jsem řekla, že takhle neumím fungovat, že to takhle vlastně nepůjde. Že je buď, anebo. A on řekl tedy vlastně, že už mají všechno spolu naplánované, že mají naplánovaný nový dům, že mají vlastně všechno už spolu, jako, že už se to bude jenom zařizovat všechno a kupovat. Tak já jsem se tehdy fakt jako lekla. A to jsem se hodně rychle probrala. A řekla jsem si, ještě abych se do nějakých dluhů jako manželka jako neza... Tehdy jsem myslela i docela dost na finance. V tom,
0: ano.
1: Protože to najednou začneš přemýšlet jako hodně jinak. Najednou víš, že už je konec toho svazku, jakože, ale že jedeš solo a ještě máš ty děti, na který myslíš. Že máš víceméně tu čistou hlavu, nezamilovanou, nepoblouzněnou, ale že myslíš, co a jak teda bude.
0: Jak to bude dál?
1: Takže já jsem jednala velice rychle, našla jsem si tehdy právničku, asi do 14 dnů jsme se rozhodli jako podepsat rozvodové papíry. A pak přišlo to, co jsem nečekala. Já jsem se s tím hodně rychle jakoby srovnávala. Já jsem věděla, že ztratila jsem nejen kamarádku, manžela, ale i spoustu přátel, kteří byli kolem nás. To s tím prostě tak je. Protože někteří mi to i řekli, že hele, abys nám neudělala to samé. Když ztratíš manžela, tak aby sis nevybrala nějakého našeho manžela. Takže já jsem byla trošku tak jako cool v plotě, jako sama. Že ty vztahy se vlastně poničily, manželství rozbité a ze dne na den prostě se ti to sesype jako právě. To bylo v té písničce Domeček z karet.
0: Jak Domeček z karet. Najednou se život zhroutí. A co teď?
1: A co teď? Takže já jsem vlastně začala ponovu. Úplně v podstatě znovu. Začala jsem hledat, co budu kde dělat.
0: I práci si potřebovala,
1: I práci jsem potřebovala. Já jsem ještě tehdy byla s dcerou na rodičovské. Ona byla tehdy malá. Takže já jsem vlastně neměla nic, od čeho se jako odpíchnout. A nic mě nebavilo. Hrála jsem na kytaru, to jsem všechno dala bokem. Všechno jsem vlastně dala bokem, sportovala jsem. Nemohla jsem nic. Jenom jsem vždycky šla pro děti do školky, pak jsem přišla domů, plakala jsem. Oni viděli ty zhroucenou mámu. Takže to bylo takový jako velice těžký. Do toho, co bylo taky pro mě těžký, bylo, že to všechno prasklo. I mezi těmi přáteli, to se...
0: Takže to všichni věděli.
1: Všichni to věděli
0: už.
1: A teďka různě jsem slyšela ty názory, někdo se stavěl na tu stranu, někdo na tu stranu. A jak vlastně tomu bývalému manželovi bylo najednou hamba, tak začaly jako docela útoky, začaly soudní procesy, začaly i tahanice o děti, o malietek, takže to nebylo vůbec lehký.
0: Takže to bylo ještě horší.
1: Bylo to ještě horší. Já jsem si říkala, dobře, tak to nedopadlo, stává se to. Mám to i sama, to vídám ve svém okolí. Ale tak co, život jde dál. Jenže horší byly ty tahanice, ty naschvály, takový ty věci, které nechápeš najednou, že se dějí, že to není potřeba. A tehdy jsem potkala moji dobrou kamarádku Renatu, která vlastně sem chodí také do rádia, Renču Žemličkovou. A ona tím, že bydlela kousíček ode mě, říká, Peťo, pojď k nám, pojď na kávu, já ti nějak pomohu, pojď, ať ti třeba líp. Tak já jsem k té Renči začala chodit, začali jsme si jako povídat, ona mě vždycky vyslyšela, tak jsme spolu plakali, jak je to napsáno v Biblii.
0: Plačte s plačícími.
1: Přesně tak. Takže my jsme spolu i plakali a já jsem jí povídala, že vlastně nevím, jak mám znovu ten život uchopit, i kvůli těm dětem. Kdybych vlastně byla solo, tak se někam odstěhuju, najdu si práci.
0: A začneš znova.
1: Ale věděla jsem, že kvůli těm dětem prostě musím nejenže fungovat, ale musím to uchopit jako dobře a rozumně. A Renča mi tehdy udělala tu výbornou věc, že mě vlastně nasměrovala do církve bratrské, do Betánie, kde jsem si našla nové přátele. Začali jsme tak jako ponovu. A já jsem začala chodit do církve, protože si pamatuju vlastně z dob, když jsem měla babičku, že ona chodila do kostela a já ty církve jsem vždycky tak brala nějak jako dobrý, no. Oni existují, ale co jako já bych měla tady dělat, že? Já jsem tak jako vnitřně vnímala nějaký ten duchovní svět.
0: Právě jsem se tě chtěla zeptat, s jakým nějakým předporozuměním si přišla do církve? Jestli jsi něco vůbec věděla, co je to církev, kdo je Bůh?
1: Věděla jsem, že Pán Bůh existuje, protože jsem věřila mojí babičce, která mi to řekla. Ale co jako já bych měla mít jako s Pánem Bohem? Jako...
0: Bylo to neosobní, že jo?
1: Bylo to neosobní.
0: Z dálky takového jako něco.
1: Věděla jsem, kdo je Ježíš. Jo, vždycky babička mě taky křižovala. Já jsem to měla tak jako ráda. Já jsem se tak cítila s nima dobře. Ale nějaký vztah? Já? Takže...
0: A jak to na tebe zapůsobilo, když jsi přišla do církve?
1: Já jsem tam první měsíce proplakala. Byla jsem tam velice krásně přijatá. To bylo úžasný. Petr Dvořáček se svojí ženou, s celým sborem mě krásně přijali. A oni mě tak chápali, jako... A to se mi strašně líbilo. Já jsem si říkala, ti křesťané se tak chovají krásně ke člověku, který tam přijde.
0: Který ho ani neznají, že?
1: Najetej, já jsem byla taková furt najetá, jako byla jsem hodně, bylo hodně emocí ve mně. Ano. Hrálo tam to ego. A já jsem tam chodila ty první měsíce a plakala jsem a vždycky jsem odešla z kázání. A bylo to potom úžasný, že našla jsem si tam přátelé. Začala jsem potom sloužit ve chvalách. Že jsem se vrátila i k té kytaře a začala jsem vnímat, že Pán Bůh prostě ve mně začíná tak víc pracovat. Že se mě dotýká a říká, Petro, mě na tobě záleží. Zkus se od toho oddělit, od té minulosti a úplně jsem vnímala, jak to srdce se jakoby mění.
0: Víš, mě by zajímalo, jak ta proměna, to asi byl proces, asi to nebylo hned, to je jasné, ale víš, jak člověk, který do té doby byl na všechno jako kdyby sám, musel si řešit ty věci sám a nevěděl, že je způsob, že může Pána Boha do toho přizvat, že může jemu říct, pomoz mi s tím. Jak tady ta proměna proběhla v tobě, kdy jsi věděla, že pokud chceš dál jít, takže by to mělo být jinak v tvém životě?
1: No, já jsem hodně vnímala, že se ve mně něco děje. A že to není ta Petra, která byla dřív, a ty hodnoty se mě začaly měnit. A já jsem viděla, že ve mně prostě Pán Bůh jako pracuje, že kdo jiný by toto dělal. No, jestli jsem to tak nějak...
0: Jo. Víš, myslím si, že kdyby se ti nestalo to, co se ti stalo, je těžko říct kdyby, že? Aha. Jestli bys došla také k tomuhle přemýšlení, k tomu hledání smyslu života v Bohu, ne. Asi těžko,
1: ne.
0: Že?
1: Ne. Já jsem věděla, že toto bude nějaká součást, nechci říct úplně jako božího plánu. Jo, tady máš krach manželství, aby se změnila.
0: Že to byla šance
1: Ale
0: na změnu.
1: Ale že to byla šance vlastně na změnu. Mm-hmm. A že díky tomu, že jsem vlastně poznala Pána Boha, který ve mně začal pracovat, tak vlastně se mi otevřel úplně nový a jiný život. Že vlastně i to srdce, které bylo na 1000 kusů tehdy, bylo. A bylo tam hodně i nedůvěry vůči novým lidem, kamarádkám, že jo, to bylo hrozně
0: plný.
1: Tak já jsem vnímala, že to srdce dostávám nové to DNA, které se mě jako vlilo do těch žil a začaly mi přicházet do cesty právě noví praví přátelé. A jedna taková moje kamarádka, kterou bych tady ráda vlastně o ní řekla, která se jmenuje Nicole, tak mě přišla do života a já jsem věděla, že toto je prostě člověk od Pána Boha. Nejen, že ona je podobný vítr, jako jsem já, a já jsem hodně energický člověk, ale i, že my jsme se jako kamarádky prostě našli. A nejprve ty první měsíce, roky jsme začali chodit hodně na procházky, že ona hodně ráda chodí, tak já jsem se k ní přidala. Pořád jsem si říkala, ale já nevím, jako co my dvě, teď Nicole úspěšná žena, co já jich zajímám, moje příběhy. A ona mě naslouchala, povídali jsme si a pak už vlastně to nebylo jenom o tom, co já zažívám a prožívám. Byla to taková hodně o psychologii, ty naše rozhovory, ale vlastně i o víře. A já jsem věděla, že i ona vlastně potřebuje kamarádku, kterou jsem se stala já, a za to jsem vlastně strašně vděčná.
0: Tak dáme další písničku.

0: Pořad Fortepiano na Rádiu 7 se přehoupl do své druhé poloviny. Dnes máme v pořadu téma rozvod nebo obecně vzato krize, krach jako začátek. Mým hostem je Petra Kopetková. My jsme skončili to tvoje vyprávění v momentě, kdy se pro tebe otevřela nová cesta v životě, ale samozřejmě něco takového vážného, jako je rozvod, si nese své následky v životě, které musí člověk potom řešit ještě nějakou dobu. A já bych se ráda teď zastavila u jedné věci, a to je odpuštění, protože to je asi docela zásadní věc, jednak obecně v našem životě, ale tím více ve vztahu, který se zkazil, skončil, nedopadl dobře.
1: Mm-hmm. To odpuštění, to byl proces. To byl proces a věděla jsem, že potřeba, abych k tomu došla jako křesťan. A když si vzpomenu na různá kázání na téma odpuštění, tak já jsem si jich vyslechla několik a začalo to ve mně jako pracovat. A věděla jsem, že toto už je potřeba, abych já sama uvnitř to řešila. Já jsem takovej v tomhle člověk, který je potřeba to vyřešit. Petro, řeš to. Takže jsem se k tomu odpuštění odhodlala právě po těchto kázáních. A tehdy jsem ve sboru a v tomto mi nejvíc pomohl jako sbor, církev. Že jsem to tam mohla vlastně s někým sdílet, s nimi.
0: Ano.
1: Odevzdat to, modlit se za to. A k tomu odpuštění skutečně došlo. Bylo to tehdy v City Houseu, kdy vlastně na toto téma bylo několik kázání a já jsem přišla za jednou právě kamarádkou a říkám, já vnímám, že to odpuštění tady je, pojďme se za to modlit. Já cítím, že to tak všechno jako odevzdávám a prosím za to, abych už si to dál jakoby nenesla, neřešila, abych i je nechala jít jako v tom odpuštění.
0: Ano.
1: Takže to tam proběhlo. Bylo to velice emotivní. To fakt jako ty slzy.
0: Tak jako ty seš emotivní, tak bylo to emotivní.
1: Ano, bylo to emotivní, bylo to v podstatě pro mě osvobozující. Velice to jako odešlo. Ale tehdy jsem i získala odvahu, abych se na toto téma s nimi sešla. S
0: ano,
1: bývalým manželem.
0: Abys to řekla.
1: Abych jim to řekla. A tehdy mi řekl bývalý manžel, to je pár let zpátky, tak říkal, já přijdu k tobě a co budeš potřebovat, tak mě řekneš. Takže já jsem mu to tehdy řekla v obýváku, že by se za všechno chtěla omluvit, jestli jsem i já něco sama udělala špatně. A i za některá jednání. On to vlastně v podstatě nečekal. To vlastně byl velice jako v šoku. Řekl, OK, dobře, beru to a to je vše. Ale já jsem věděla, že toto je potřeba.
0: To bylo pro tebe důležité.
1: To bylo pro mě důležité. A já jsem vnímala, že nebudu se dívat na to, kdo jak to uchopí, tuto věc.
0: Ano.
1: Ale že já potřebuju pro sebe toto dát, vlastně říct a odevzdat to. Takže to tam proběhlo.
0: Já jsem ráda, že to zaznělo, protože si myslím, že je to velmi důležitá věc v našem životě a ve vztazích odpuštění. A odpuštění je něco, co by nás mělo provázet a provází v našem životě. Musíme se naučit odpouštět druhým lidem, odpouštět i sobě. A pokud to neděláme, tak se nemáme dobře, protože nám něco brání jít dál. Takže jsem ráda, že to tady zaznělo, je to základní věc, odpuštění, dojít k tomu, poprosit Pána Boha za odpuštění a poprosit i lidi, se kterými jsme měli nějaký konflikt nebo nedopadl dobře ten vztah, za odpuštění, abychom mohli jít dál.
1: Ano.
0: To je velmi důležité. Co nového si začala prožívat? Co jsi poznávala, co jsi dosud nepoznala, když jsi začala chodit do církve a začala si poznávat Pána Boha?
1: Hodně se mi změnil žebříček hodnot. Já jsem byla dříve, jenom tak jako v krátkosti, měla jsem to hodně postavené na tom, jak to přesně chci já. Ať se máme finančně dobře, ať si to koupíme, hodně i na těch penězích. To já řeknu na sebe, já to prásknu. Ale najednou jsem vnímala, že o tom to není, že člověk může být šťastný i s pár penězí, že nepotřebuji dělat si nějaký velký zásoby všeho. A že je potřeba i v blízkosti Boha všechno, i já se musím jako i denně napomínat a učit, i zakazovat si některé věci jako křesťan.
0: Dokonce i zakazovat.
1: To, co jsem dělala dřív, jako zakazovat. Jo, třeba když hledáš novýho partnera, spoustu věcí si musí zakázat.
0: No a dřív si zapíjela ten svůj žal a to svoje neštěstí. A jak teď řešíš, když máš nějaký problém? Co to vínečko?
1: Vínečko, ano, vínečko,
0: vínečko
1: téma
0: pít
1: vínečko.
0: Není špatné, jo, ale víš, ano. Co myslím?
1: Není to pro pijení žalem.
0: Ano, ano.
1: Vínečko si dám na chuť.
0: Vínečko na chuť je v pohodě.
1: Vínečko si dám na chuť. Dávám si ho docela často, protože mě chutná. Tak jak někomu chutná káva, někomu chutná i zákusky, tak já si
0: ale
1: dám
0: není to to zapíjení žalu.
1: To rozhodně už ne, to už ne.
0: A když teď přijde nějaký problém, tak jak ho řešíš?
1: Já...
0: Jaký je v tom rozdíl?
1: Modlitba. Já volám k Bohu, protože vím, že Bůh byl ten, kdo mě řekl, já tě nikdy neodpustím a nikdy se ti nezřeknu.
0: Neopustím. Ne,
1: pardon, to jsem
0: ano,
1: si přečetla.
0: Ano.
1: Já tě nikdy neopustím a cokoliv vlastně budeš chtít, tak přijď za mnou. A já jsem toto vnímala, jakoby ke mně prostě promlouval. Já nejsem moc charismatický člověk, já nejsem moc, jako který se hnedka unáší, ale vnímala jsem ty jeho věty. A kdy pro mě promlouvá. Takže jdu za ním, volám k němu, ať je ráno, půlnoc, kdykoliv. A,
0: odpovídá?
1: A někdy odpovídá, někdy ne. Ale tak hlavně mě slyší.
0: Ano.
1: A to je vlastně velice
0: důležitý. To si můžeš být jistá.
1: To jsem si jistá a to je vlastně pro mě důležitý. Někdy promlouvá, někdy ne. Ale vždycky je tam to ujištění. Já tě mám prostě rád, ty seš moje milovaná dcera. Nemusíš to tak hrotit, nemusíš to tak strašně moc jako držet ve svých rukou.
0: Snažit se,
1: stačí to odevzdávat. A jinak mám tu kamarádku Nikol, se kterou si můžeme tady na zemi vlastně v podstatě cokoliv říct.
0: Ta kamarádka Nikol má taky manžela, že jo? Abychom to jako uvedli do kontextu.
1: Ano, kamarádka Nikol má taky manžela, řekla bych, že má hezky spokojený
0: život. Který je taky kamarád.
1: Který je taky kamarád. A víš, jako ano, to je totiž důležité,
0: to je důležité
1: si říct,
0: ano, že do toho je taky jako kdyby zapojen.
1: My jezdíme spolu na dovolený a my jsme tam opravdu, to je, když toto popíšu, tak my jsme tam opravdu jako kamarádi. Mě by teda nikdy nenapadlo nic. A my jsme opravdu kamarádi, který si jdou. My většinou jezdíme na ty dovolené k moři, protože my rádi se
0: máme rádi
1: moře, my se rádi prostě vyhříváme i na sluníčku. Takže buď hrajeme volejbal, chodíme na procházky, ale taky si povídáme o Bohu. To je to, co nás taky jako hodně drží.
0: Teď aspoň máš nový obsah rozhovorů, než jsi měla předtím, že?
1: Ano.
0: Vlastně všechno se ti stalo takové, novou náplň si dostala do života, tak bych to asi řekla, ne?
1: Ano. Novou náplň a je pravda, že jsem taky o o několik kamarádek jako přišla, protože ty témata tam potom vypršely.
0: Pak si nemáš o čem povídat.
1: Nemáš si o čem povídat, přesně tak. A navíc děláš věci třeba úplně jinak.
0: Tak já jsem ráda, že jsme se dostali k tomu radostnějšímu z toho těžkého.

0: blízkost, tak já jsem vlastně o nic nepřišla. Dobře, přišla jsem o manželství, které jsem si přála do konce života, ale já jsem naopak dostala.
1: Získala jsi?
0: Získala jsem hodně. Získala jsem hodně. A já vlastně už vůbec neberu nic jako ztrátu.
1: Co ses za tu dobu naučila o sobě a o Pánu Bohu?
0: No, o sobě. Jako, ať jsem dostala i takovou jako pomoc od lidí, od církve, od sborů, od blízkých, tak já jsem si nikdy moc o tu pomoc ani neřekla. Já jsem se vždycky snažila nějak to udělat sama. A našla jsem v sobě i věci, které jsem si tak jako někde upostranila, že prostě nebudu je dělat, nebudu řešit. Proč bych třeba studovala, proč bych jako se rozvíjela. Mně to vlastně tehdy stačilo, mi tu rodinu a ty děti.
1: To byl pro tebe ten smysl.
0: To byl pro mě ten smysl, protože vlastně proč bych jako něco dalšího získávala. Takže když vlastně jsem se rozhodla, že jdu dělat věci, které mě dřív bavily, ať jsem zase vzala kytaru do ruky a začala jsem hrát a zpívat, tak vlastně jsem se rozhodla, že se chci vzdělávat. Zase chci dál něco v sobě pracovat. A nejde ani tolik jako o titul, ale o to, že chceš dostávat do sebe prostě nějaký informace.
1: Rozvíjet se.
0: Rozvíjet se.
1: A to asi nějakou dobu trvalo, než si tu chuť vůbec k tomu dostala a odvahu.
0: Odvahu, chuť a vlastně tu možnost, když bylo rozhodnuto soudem o střídavé péči, tak tehdy vím, že jsem se rozhodla a říkala si, co já budu dělat. Dřív byly děti víceméně se mnou, já jsem chodila do práce, našla jsem si práci a lítala jsem.
1: Jo, ano, prostě klasické, byla jsem v jednom kole, klasika.
0: Byla jsem v jednom kole, klasika. A dopadla střídavá péče, říkám dopadla, protože nebyla jsem úplně tomu nakloněna, ty důvody tam byly, hlavně protože myslím si, že obě domácnosti, oba ty rodiče musí být aspoň z 90% nějak nastavení jako stejně v té výchově. Nebo
1: a musí být schopni spolu komunikovat.
0: Komunikovat.
1: Ano,
0: a to
1: ano.
0: My jsme, to se nám nepodařilo. Ale když ta soudkyně jako rozhodla, že to bude střídavá péče, tak já jsem si řekla, tak dobře, tak já jak naplním ten čas, když přijdu domů po práci, tak jak ho naplním. Takže jsem se rozhodla zase vrátit se ke kytaře, zpívat, protože co mě vždycky bavilo a dělá mi to radost. Vrátila jsem se k věcem, které jsem právě nikdy nedělala, více i sportovat, i když na to taky není úplně někdy tolik čas, ale k tomu studiu jsem se dopracovala, že se chci sebe vzdělávat a posunovat dopředu.
1: Možná je to taková nová etapa tvého života, kterou Pán Bůh ti otevřel, že předtím si měla hlavně na starosti nebo na srdci zabezpečit děti a svoji rodinu, to byl tvůj život. A když se tohle zhroutilo všechno, tak Pán Bůh ti teď otevřel novou etapu života. Samozřejmě ty děti tam jsou, ty tam budou na pořád. To se nedá, když je někdo matka, tak je to jasné, že ty děti tam budou pořád ve tvém srdci a ve tvém zájmu, že? Ale Pán Bůh ti otevřel nové věci.
0: A ano, a vnímala jsem, že od něj, že Pán Bůh ke mně promlouvá, říká Petro, dělej taky to, co chceš ty, co tě baví. Moc se nedívej na to, co ti úplně každý vedle tam říká, našeptává. Jo. Takže jsem začala dělat to, co mě baví. Děti vidí už tu veselější, spokojenější mámu. Řekla bych, že už jsem se jako vrátila do toho, kde jsem byla před těma 8-9 rokama. Taková ta veselá
1: máma. Takže 8-9 let trvalo. To je to docela proces, který musí člověk projít, aby a projít si těmi věcmi, které musí si pořešit i sám v sobě, i směrem k okolí, směrem k tomu bývalému manželovi, že to je docela dost věcí, kterými musí člověk projít, než se od toho může oprostit.
0: Ano. A odpustit v podstatě všem. Jo. Ano. I těm, kteří bydlí kolem nás a řekli je, tak to je, jo. A najednou řekneš, tak jo, no, tak každý měl v tu chvíli na to nějaký názor. Není potřeba se tím zabývat, kdo co jak řekl nebo neřekl.
1: Pociťuješ takové to stigma, řekla bych, rozvedené ženy?
0: Já si to nějak tak jako vůbec nějak ani nepřipouštím.
1: A ze strany okolí?

0: Ne.
1: Ne.
0: Ne.
1: Tak díky bohu.
0: Já se sama tak jako nazývám, jsem svobodná žena, která má ještě toho hodně před sebou. A díky této vlastně tady této ráně nebo tomuto, co vlastně se mi stalo, tak věřím, že bych mohla i někomu pomoci a poradit. A že i Pán Bůh si toto jednou použije. A že i já s odstupem času se na to budu dívat i jinak. Ale ne, jako stalo se mi to, je to hrozný a to ne. Ale spíš jako je to zkušenost. Hodně jsem se poučila z chyb, které jsem i já udělala. Které bych taky neměla dělat. Když bych si jednou našla nějakého partnera. A jak jsem říkala, já jsem toho spíš hodně získala.
1: Jsme v závěru našeho dnešního povídání, je dobře, když skončíme optimisticky. A já jsem ráda, že jsi byla otevřená, abys hovořila tady o tom svém životě, o tom, co tě potkalo, protože krach manželství není snadná věc a někdo má možná problém o tom mluvit a určitě je potřeba nějaký čas, než se věci zahojí, než se rány zahojí, ale je potřeba o tom mluvit. A je asi velký rozdíl, který ty teď pociťuješ ve svém životě, jak teď řešíš věci, než jak si je řešila předtím, protože předtím si neznala Boha a nevěděla si, že tady je ta možnost mít někoho, kdo je větší, kdo víc unese a kdo je nad tím vším. To je něco úplně jiného, že? Takhle žít.
0: Určitě. A měla bych to jednodušší, možná kdybych znala už dávno Pána Boha, nebo už tehdy to nějak uchopila víc vírou, ale mě to trvalo.
1: Tak poslední otázka v našem dnešním povídání a možná je zbytečná, ale já ji položím. Kým je teď pro tebe Pán Bůh a jak vnímáš církev?
0: Tak vnímám, že Pán Bůh je ten otec, který mě miluje. Jako je to ten táta. Já jsem nikdy nezažila blízkost otce, já jsem neměla otce. Takže je to ten táta, který si o mě zvrchu stará. A je to vlastně, dal mě novou šanci, nový život. A já ho nechci zklamat. A církev, to chodí do církve je důležitý. Myslím si, že když má někdo víru solo, tak to není dobrý. Protože jsou různá téma kázání, chvály a celkově to společenství je důležitý, aby jsme o tom mohli mluvit společně, mohli jsme se modlit, sdílet a nebýt pouze sám.
1: Vnímáš církev jako domov?
0: Jo, je to domov. Je to domov, kde, kam se můžu vracet. Je to přesně taková i ta nemocnice, když se i něco děje. Nenechávat si to pro sebe.
1: To je možná i tvoje doporučení směrem k těm, kteří nás dnes poslouchají, ne? Když bych úplně v samém závěru tě poprosila o nějaké shrnutí nebo povzbuzení či radu pro lidi, kteří se nachází v těžké krizi životní.
0: Já jsem ten, který jsem to se snažil takto udělat, aby řešit to. Řešit to, řešit ty problémy a nenechávat to být. A řešit to ať už jsou to lidé, kteří věří nebo nevěří, tak hledat ta řešení i pomocí odborníků a nenechávat to zajít do nějakých právě extrémů, že se to neřeší. Takže hledat ta řešení, mluvit o tom, i kdyby to stálo cokoliv, tak ono vždycky je potřeba si uvědomit, že pokud jsou v tom děti, tak vlastně nejvíc na závěr to vlastně je to nejvíc jako zasáhne. Já to vidím i u svých dětí, ale díky Bohu a blízkosti Pána Boha se to všechno jako mění a řekla bych, že teďka je to fajn. Řešit, řešit a chodit za Pánem Bohem. A pro ty, kteří ho hledají, tak zapojit i do toho nějaké ty blízké přátele, kteří mohou v tomhle pomoci a nasměrovat.
1: Nebýt sám se svými
0: Nebýt
1: problémy.
0: Sám se svým problémem. Tak.
1: To říká Petra Kopetková, můj dnešní host v pořadu Fortepiano. Do budoucna se teď díváš asi s větším optimismem, než tomu bylo před pár lety. To vyplývá z toho, co jsi teď řekla. A já ti přeju, aby ti Pán Bůh ukazoval tu cestu, po které máš jít, aby si mohla jít do těch jeho šlépějí, víš, do těch stop, aby se ti to dařilo a aby si ještě mohla vidět jeho jednání ve svém životě, v životech svých dětí. Děkuji ti, že jsi přišla.
0: I já moc děkuji.
1: Pořad Fortepiano končí, ten další tady bude zase za týden. V pravidelném čase od mikrofonu se loučí Lenka Malinová.

Doznívá repríza pořadu Fortepiano. Hostem příštího vydání bude Michal Malina v premiéře v pondělí v 10 hodin dopoledne.

Dobré sobotní poledne vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Je to tak, z dnešního dne 25. července uplynula 12. hodina. V poledne proud vysílání na chvíli zastavujeme, zveme ke krátké modlitbě. A dnes bych chtěla děkovat. Spousta věcí v našem životě totiž vůbec není samozřejmá a je komu děkovat. Náš nebeský Otče, děkujeme ti. Děkujeme ti za dar dnešního dne, děkujeme ti za dar života. Děkujeme za naši krásnou zemi, děkujeme, že se příroda obnovuje, že dává úrodu, domov. Děkujeme za svobodu a mír v naší zemi. Děkujeme ti za lidi kolem nás, děkujeme za blízké, za rodinu, za přátele. Děkujeme za to, co se daří, a děkujeme za pomoc, když se věci nedaří. Děkujeme za tvou trpělivost s námi, děkujeme za tvou věrnost, stálost. Děkujeme za Pána Ježíše Krista a to, kým v něm jsme. Děkujeme, že jsme tví a že tohle nic nemůže změnit. Děkujeme, že jsi s námi. Amen.

0: S modlitbou a písničkou jsme vstoupili do druhé poloviny dnešního dne. Před námi hudební týdeník Pohovka. Záznam rozhovoru s Noelem Richardsem v rámci letní série The Best of Pohovka 2022 až 2025 si můžete vychutnat právě teď.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

0: Vítám vás u speciálního dílu Pohovky, kterým vás provede Karolína Vološinová. Dnes na Pohovku usedne vzácný host. Zahraniční autor spousty známých písní, které často zdomácněly i v církvích, v nepřeberném množství jazykových mutacích, o čemž bude také řeč. O koho půjde? Odkud autor pochází a spoustu dalšího se dozvíte v rozhovoru natočeného v červenci 2022 na festivalu To je ten den v Budapešti. Příjemný poslech. Sedím ve studiu s panem Noelem Richardsem v rámci festivalu To je ten den. Dobrý den.
1: Hello.
2: It's good to be with you. Thank you.
3: Je super tady být s vámi. Děkuji za pozvání k tomuto rozhovoru.
0: Jste v Maďarsku v Budapešti na tomto festivalu poprvé?
3: Jezdím do Budapešti od roku 2001, kdy jsem měl první koncert pro asi 10 000 lidí na Markétině ostrově. Další proběhl na zimním stadionu pro 20 000 lidí. Jezdíval jsem neustále. Viktor Láslo, organizátor, se stal mým velmi dobrým kamarádem. Měl vizi naplnit stadion chválou. Viděl event, který jsme realizovali před 25 lety na stadionu ve Wembley. Čekal, až bude postaven nový stadion. Několikrát jsem se sem vracel, takže Budapešť je město, které znám velmi dobře.
0: Pokud se nemýlím, tak se svou ženou jste organizovali akci v roce 1997 na zmiňovaném stadionu ve Wembley. Jak jste přišli na tento nápad?
3: Nápad vznikl před dlouhou dobou v roce 1986. Díval jsem se v televizi na koncert Queen, hráli ve Wembley a když zpívali We Are The Champions, pomyslel jsem si, OK, to je skvělá píseň, 70 000 lidí zpívá Jsme šampioni, ale ve skutečnosti existuje jen jeden šampion světa a to je Ježíš Kristus. Napadlo mě, nebylo by úžasné vidět stadion naplněný chválou? Od toho roku 1986 jsme pořádali pochod pro Ježíše. Pamatuji si na pochod v roce 1994. Pořádali jsme ho v Hyde Parku, kam přišlo 80 000 lidí. Dostal jsem bláznivý nápad s mou ženou, přáteli a dalšími lidmi. Pojďme si pronajmout největší stadion v Británii a zorganizovat tam chválící akci. A lidi přišli.
0: Co si myslíte, že přitáhlo ty lidi na tu akci?
3: Myslím si, že tehdy došlo ve Velké Británii k duchovní vlně. Mělo to logický postup. Pořádali jsme pochody, obrovská shromáždění. Chtěli jsme společně uctívat krále králů a pána pánů. Oznámili jsme lidem, že se to chystáme pořádat. Chytli se toho nápadu a přišli.

0: Pohybujete se na worship scéně 50 let. Přemýšlel jste někdy nad tím, že toho necháte?
1: No, not yet.
2: Ještě ne, protože nezastavíte autora písní. Velmi si užívám celý proces psaní. Je to těžší s přibývajícím věkem, protože jsem k sobě kritičtější. Budu v tom pokračovat tak dlouho, dokud mám energii to dělat, protože to je úžasné privilegium tvořit hudbu, stát na jevišti stadionu před lidmi.
1: That's great. It's a real privilege.

0: Takže je to tak, že čerpáte z běhu života kolem a z písma?
1: Ano, přesně tak.
0: Tady v Puškáš aréně v Budapešti jste zpíval v maďarštině. Dotklo se mě to. Přála bych si, abyste zaspívali v češtině.
1: Když cestuji k různým národům, zjistil jsem, že chci zpívat třeba All Heaven Declares v místním jazyce. V 80. letech v Itálii jsem řekl italské chválící kapele, se kterou jsem pracoval. Já zaspívám v angličtině a vy v italštině. Odpověděli, ne, ne, ty budeš zpívat v italštině. Já jsem řekl, ale já neumím italsky. My tě to naučíme, řekli. Takže jsem se naučil psát text písně foneticky. Takhle to dělám. Pokud se podívá,

Podíváte na moji psanou maďarštinu, vůbec to jako maďarština nevypadá. Zapisuji jen ten zvuk. Myslím si, že je to důležité vzhledem k místnímu publiku, protože mu záleží na vašem zájmu o místní jazyk.

0: Mohl byste prosím popsat, jestli se více dotýká srdce publika, když zpíváte v jejich rodném jazyce?
1: Určitě ano, protože lidé chtějí chválit ve svém vlastním jazyce. Vždy jsem to podporoval, ostatně jako dnes.
0: Děkuji. Chtěla bych se zeptat na velmi slavnou píseň All Heaven Declares. Do kolika jazyků byla vlastně přeložena?
1: To vám nepovím. Musela obletět svět. Před mnoha lety jsem slyšel, že bývalý kmen lovců lebek na Borneu zpíval ve svém jazyce. Jakoby tyto písně měly nohy a prostě cestují po světě. Přeloží se do různých jazyků. Je to neuvěřitelné.
2: So yeah, I would think many nations the songs travel to. It's incredible.

0: Když jsem poprvé přišla do Křesťanské mládeže a potkala lidi zpívající jednu z vašich písní Budu jen o tvé lásce zpívat, chtěla jsem se ji naučit hrát na kytaru. Dotkla se mého srdce. Mám ji ráda a pokaždé, když ji hrávám, vybaví se mi vzpomínky z letních táborů, kterých jsem se účastnila. Děkuju vám.
1: Ano, přesně to písně dělají. Připomínají nám něco. Je zajímavé, že jste zvolila právě tuto píseň, protože jsem ji nahrál v roce 1994, ale byla napsaná Martinem Smithem. Je to krásná píseň, kterou zpíváme léta. Je úžasná a ta pravda je fantastická. Jsem rád, že se vám líbí a přál bych si, abych ji býval napsal.
0: Ano, ale spolupracovali jste na ní, ne?
1: Ne, v podstatě Martin ji zpíval se mnou ve studiu. Je to jeho píseň. Mezi nejslavnější písně, které zpívám, patří We Wanna See Jesus Lifted High, ale nenapsal jsem ji, tu napsal kytarista z mojí kapely. Ale je to skvělá píseň.

0: Pocházíte z Velké Británie, z velské části. Proč jste se přestěhoval na Malorku?
1: Oh, sunshine, beaches. No.
2: Sluníčko, pláže, ale ne, je to krátký příběh. Parta přátel se rozhodla tam přestěhovat, usadit se na Malorce a my jsme si řekli, že půjdeme na nějakou dobu taky. A po asi roce zpátky v Británii jsme si řekli, že to dál nepůjde. Takže žijeme na Malorce ve španělském sousedství, děláme, co je v našich silách, abychom se naučili místní jazyk. Je to náš domov.
1: That's our home.

0: Máte nějaké plány do budoucna během roku nebo v tomto období?
1: Ne, nemáme žádné velké plány. Cestování je momentálně komplikované, takže vyhlížíme, co nastane. Můžu psát písně, má žena píše poezii. Já dělám podcasty pro povzbuzení lidí o tom, co jsem se léty naučil. Takže pestrá paleta projektů. Uvidíme, kam to bude směřovat, až jednou bude po pandemii a zlepší se cestování.
0: Já vám přeji všechno nejlepší do psaní, vystoupení a ještě jednou děkuji, že jste si našel čas na natočení tohoto rozhovoru.
1: Bylo mi potěšením, děkuji.
2: It's a pleasure. Thank you.

0: Končí pohovkový speciál s britským zpěvákem, muzikantem Noelem Richardsem. Doufám, že jste si dnešní ochutnávku ze světa křesťanské tvorby z trochu jiného úhlu pohledu patřičně vychutnali. Někdy příště se na vás opět těší Karolína Vološinová.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Dnešní pohovka končí, co přinese ta příští? V úterý po 9. večerní se můžete zastavit u tvorby Grahama Kendricka a můžete přemýšlet o významu úspěchu. S Grahamem Kendrickem v úterý v 9 večer.

V sobotu 25. července vám příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Za námi 13. hodina, která je pozváním k poslechu zejména pro všechny holčičky a kluky. Milé děti, korálky se už chystají navlékat jednu pohádku za druhou. Dnes to v nich bzučí jako v úlu. Nevíte, čím to může být?

Ahoj děti, vítejte v korálkách. A já vám dám hned hádanku. Kdo má tělo pruhované, oblétává louky, stráně. Kdo pro nás med dělá? Správně, je to včela. Jste šikulky. Také máte rádi med? Já moc. A právě včelky ho dělají. Jo, to víte. Aha. A co ještě o včelkách víte? Že žijí v úlu. Správně. Jo, že mají na zadečku žihadlo, kterým mohou píchnout nepřítele. To je pravda. A že opilují květy rostlin. Výborně. A to znamená, že díky nim může vyrůst ovoce, zelenina i krásné kytičky kolem nás. Když včelka pije z květu nektar, nalepí se jí na nožičky zrnička pylu. Ten donese do úlu a spolu s nektarem z květů z něj vytvoří v úlu med. Ten uloží do pláství, kde je schovaný jako zásobárna potravy. Ale ne všechny včelky lítají z úlu ven. Některé mají i jinou práci. Například se starají o mláďátka, tedy o larvy a o svou královnu. Ta je nejdůležitější ze všech. Klade vajíčka, aby se mohly líhnout nové včeličky. Zajímavé, co? O jedné takové včelí královně tu mám pohádku. No, než jí dojde, co má dělat, chvíli jí to bude trvat.

Určitě už jste slyšeli příběh o pyšné princezně. To je ta princezna, co měla ráda jenom sebe a nakonec jí z té pýchy vyléčil princ, do kterého se zamilovala. Představte si, co mi jednou vyprávěl jeden brtník. Že nevíte, kdo je to brtník? No, jeden medvěd se jmenuje brtník, ale je to také označení pro včelaře. Těm se od pradávna u nás říkalo brtníci. Ale abychom nezapomněli na ten příběh. Můj přítel brtník mi vyprávěl, jak si na něj jednoho dne na včelnici počkala delegace včel z jednoho nového úlu, aby si postěžovala na svou novou včelí princezničku, budoucí včelí královnu matku. Včelky bzučely jedna přes druhou a můj přítel jim chudák moc nerozuměl. A tak je požádal, aby svou stížnost přednesly hezky jenom jedna, ta nejstarší a nejmoudřejší. A co se od ní nedozvěděl? Že stará královna matka zemřela dříve, než se včelí princezna narodila. A že s novou princeznou jsou jenom problémy a potíže. Už slyším, jak protestujete, že to není docela možné. Maminka nemůže přeci zemřít dříve, než se narodí dcera. No, nenechte se poplést. U včel to chodí docela jinak než u lidí. Královna matka klade vajíčka. Z jedněch se narodí trubci, z dalších se narodí včelky dělnice a jenom z několika se narodí včelí princezničky. Z nich se jenom jedna jediná později stane novou královnou matkou. No a právě v novém včelstvu mého přítele se přihodila ta smutná událost, že stará královna matka zemřela dřív, než se nová včelí princezna vylíhla. Kdo ví, možná proto byla hned od samého začátku protivná a vybíravá a byly s ní jenom mrzutosti. Jednou jí nechutnala strava, kterou jí nabízeli včely pečovatelky, jindy jí chůvičky dost rychle neumyly a nenachystali na prohlídku úlu, potom jí zase vadil hluk trubců, kteří trénovali svatební serenády. Zkrátka nebylo nic, co by té pyšné včelí princezničce bylo vhod. Tak šel den za dnem a čas jejího snubního proletu mimo úl se rychle blížil. Jenže milé princezně se ven ze včelstva vůbec nechtělo. To bylo nářku. Jednou je venku moc teplo, jindy zase zima. Tu kňourala, že nemá vhodné šaty, jindy se vymlouvala na letovou indispozici, pofňukávala, že jí bolí křidélka a naposledy neměla dost hezky upravená tykadla. Prostě výmluvy a vytáčky na všechny strany. Až se nakonec rozhodla, že nikam nepoletí a protože je princezna, tak si stejně může dělat, co chce. Milou včelí princeznu obklopili nejstarší velmi zkušené včelí dělnice a pokoušeli se jí domlouvat. Nejprve po dobrém, později trošku přísněji po bandursku. Ale s milou princezničkou nepohnuli ani prosby, ani varování, ani lamentace. A tak se bezradné včelky dohodly a vypravili delegaci ke včelaři, který se čas od času potuloval mezi úly po včelnici. A byl to přesně ten můj přítel brtník, o kterém jsem vám vyprávěl hned na začátku. A tak místo toho, aby se svými včelkami potěšil, musel řešit takovou nepříjemnost. S doprovodem došel až k úlu pyšné včelí vládkyně, otevřel ho a na plástu princeznu hned objevil. Opatrně ji vytáhl ven, posadil si ji na dlaň a pokoušel se jí domlouvat. Milá princezno, jestli se neumoudříš, bude to pro tvé včelstvo i pro tebe samotnou dost zlé. Jestli nepoletíš na snubní prolet a nevybereš si ze sousedních včelstev ženicha, zůstaneš princeznou, která nebude moci klást vajíčka, ze kterých by se pak narodily nové včelí dělnice. Včelí lid z tvého rodu bude postupně ubývat, až vymře docela a ty s ním, protože se o tebe nebude nikdo starat. A i kdybyste nezahynuli, může se stát, že tvé oslabené poddané napadne jiné, loupeživé včelstvo nebo horda vos a zcela vás okradou a zničí. A to by bylo velmi smutné.

Včelí princeznička dělala na včelaře oči, mávala tykadly, jako kdyby dobře naslouchala, přikyvovala hlavičkou a vířila křidelky na znamení souhlasu, ale sotva ji včelař vrátil zpět do úlu a zaklapl za ní víko, už to byla zase ta stará, pyšná včelí princezna. Včelky se radily se včelařem, co mohou dělat a jak své princezně domluvit. Jenže ono to moc nejde. Když si někdo nechce nechat říct, nic s ním nepořídíte. V té chvíli se dalo udělat jediné, čekat, jestli princezna přijde k rozumu. Pokud ne, bude včelař muset vzít na plástu nakladená vajíčka ze sousedního úlu a věnovat je nešťastnému včelstvu, aby si mohlo vyvést novou princeznu a budoucí matku. Dohodli se tedy spolu, že ještě několik dní počkají, jak se to s princeznou vyvine. Včelař pak na několik dní odjel a se včelkami se nemohl vidět. Jak by ho bývali chudery potřebovali, jak po nocích naříkali, aby se jim moudrý včelař co nejdříve vrátil a pomohl jim. Jenže to nešlo, protože byl od svých včeliček daleko.

Zatímco byl včelař pryč, objevilo se další obávané nebezpečí. Včelstvo pyšné včelí princezny navštívilo několik průzkumnic včelích zlodějek. Ty bydleli na sousední včelnici, kde hospodařil chamtivý včelař, který své včely nechával neustále ohladu. Když zlodějky zjistili, že úl je plný sladkých zásob, nové včelky se nerodí a pyšná princezna se k ničemu nemá, přivedli postupně víc a víc svých sester zlodějek. Bezostyšně vynosili nejprve zásoby a později sebou zlákali i mladé, neskušené včelky. Staré včely se sice útoku bránili, ale mnoho jich při obraně domova i pyšné včelí princezny padlo. Nakonec jich zůstalo jenom několik věrných kolem princezny, aby nakonec zemřeli spolu s ní. Několik dní po této tragédii se na včelnici z daleké ciziny vrátil můj přítel včelař. A když našel úl vymetený a bez známek života, byl velice smutný. Věděl přesně, co se zde odehrálo, a bylo mu nesmírně líto, že si pyšná včelí princezna nedala domluvit a tak uvedla do záhuby celý svůj rod a své včelstvo. Když jsme pak s přítelem seděli v jeho domku a znovu onu smutnou událost probírali, řekl mi, že si už navždy bude pamatovat jednu důležitou pravdu. Že totiž ten, kdo stojí v čele jakékoliv skupiny, má být moudrý, být ochotný nechat se poučit, má to být člověk ryzího srdce i charakteru. Pokud totiž začne být pyšný, může se stát, že tak přivede do skázy nejenom sebe, ale všechny ty, kdo jsou mu svěřeni. A to platí u včel i u lidí.

0: Lepší počasí na výlet jsem si ani nemohla vybrat. Sluníčko, modrá obloha a příjemná cesta jetelovým polem. A? Co pak to? Vypadalo to tu tak poklidně a zatím je to tu samá včelka. A? Tady snad neproklouzne ani myš.
1: Ahoj, myško, dej si pozor, dnes je nás tu plno. Plničko.
0: No to vidím. A co žije vás tu dneska s prominutím jako much?
1: Jako much? To bych si vyprosila. Dnes je krásně, ale brzy bude bouřka, tak všechny pracujeme, abychom stihli nazbírat sladký jetelový nektar dřív, než nám ho spláchne déšť.
0: Prosím tě, déšť, vždyť je nebe jako vymetené. No, ale asi o tom víte své. A nebojíte se, že vás zastihne déšť?
1: Kde pak? Tamhle u lesa stojí naše úly. Vidíš?
0: Ba ano, velké a krásně vyřezávané.
1: To náš včelař o nás tak pečuje a my se na oplátku snažíme pracovat ze všech sil a vyrobit ten nejlahodnější med.
0: Med? A víš ty, včelko, že jsem ho ještě nikdy nejedla?
1: Ale jdi.
0: No vážně, víš, já žiju na tržišti a medovou vůni vždycky jen čichám okolo stánku tvého včelaře. Ale nikdy jsem si netroufla. Mám strach, že bych se přilepila a pak by mě chytili a no.
1: Tak poleď, totiž vlastně poběž se mnou, dám ti ochutnat. No, tak poběž.
0: Mňam, to je dobrota. V životě jsem snad nejedla nic tak dobrého, tak sladkého, tak mňam.
1: Víš, že je to dobrota? Jsme na náš zlatohnědý med pyšné. Dá nám to hodně práce, víš?
0: Jo, se nedivím, taky máte být na co.
1: No jen si dej. Připomínáš mi jednoho člověka, co jsem ho tuhle viděla v lese. Pochutnával si na medu lesních včelek. Mají ho schovaný ve vykotlaném stromě.
0: Nepovídej. A toho včelky nechali.
1: To je mi taky divné. Chrání svůj med jako oko v hlavě. Ještě jsem neviděla, že by někoho nechali na něj si jen tak sáhnout.
0: Třeba to byl jejich přítel.
1: To nevím. Vypadal zvláštně. Měl na sobě podivné oblečení z nějaké zvířecí kůže, ne jako normální lidé z městečka. Vida, tamhle přichází včelař, tak já zase letím do práce. Dobrou chuť.
0: Počkej, nenechávej mě tady.
2: Tak už jsem tady, včeličky moje, to máme ale horký den. Ale vidím, že vám to vyhovuje. Ale co to, že tak divoce lítáte? No jo, asi bude bouřka.
0: To je divné. Už podruhé slyším o bouřce a na nebi pořád ani mráček.
2: Ale, kdo pak se nám to tady krčí vzadu u úlu? Aha, navíc úplně celý ulepený od medu, od fousku až po ocásek.
0: Dobrý den, já...
2: Přišla jsi na med, co? A teď jsi tak ulepená, že nemůžeš tam ani zpátky.
0: No, já, víte, včelka mě pozvala. Já se vždycky mohla učichat té sladké vůně u vašeho stánku na tržišti.
2: No tak ukáž. Utřeme ty tlapky, fousky a vydá i ocásek. Tak ty znáš můj stánek na tržišti.
0: Ano, já na tržišti bydlím. Znám tam každý kout, plácek i kámen.
2: Ano, tak to bys mohla něco vědět i o tom zvláštním muži, co dělá po kraji rozruch.
0: Zvláštním muži? No, popravdě řečeno, na tržišti dělá rozruch kdekdo?
2: Ale já myslím toho podivína, co prohlašuje, že brzy se tu objeví někdo velice důležitý, silný, mocný. Říká lidem, aby přiznali, že dělají zlé věci a prosili Boha za odpuštění.
0: Aha, toho myslíš? Tak toho jsem na tržišti samozřejmě viděla. Nebo spíš slyšela. Stálo kolem něj tolik lidí, že ani nebyl vidět. Jmenuje se Jan. Jan Křtitel.
2: No ano, to je on. Vejde vždycky do Jordánu a za ním jdou do vody lidé a on je křtí.
0: To jsem neviděla. K vodě já chodím nerada, víš? Ty a co to je to? křtění.
2: Křest? No, já jsem to taky viděl jen zpovzdálí. Ale normálně je na chvilku ponoří do vody, chvíli se modlí a pak ti lidé celý radostní vylézají z vody a říkají, že se těší, že jejich život teď bude úplně jiný než dřív.
0: A proč tě vůbec ten člověk tak zajímá?
2: Víš, co je zvláštní? On si ještě nikdy nic na tržišti nekoupil. Nic k jídlu ani k pití. I kolem mého vonavého stánku prošel úplně bez povšimnutí.
0: Tak to fakt nepochopím.
2: Ale nejspíš nemá ani peníze. Vždyť on nemá ani pořádné šaty. Jen jakousi suknici z velbloudí srsti. Kdo to jakži viděl?
0: Počkej, říkáš, že nosí šaty ze zvířecí kůže?
2: No jo, no.
0: No tak to já už vím, proč si u tvého stánku nikdy nic nekoupil. Tenhle Jan Křtitel chodí na med ke konkurenci.
2: Ale vždyť tady jsem široko daleko jediným včelařem já.
0: On chodí na med do lesa, lesní včelky mu ho dávají.
2: Haha, lesní včelky, jo. Ty, že by někomu jen tak dali med? No tak to ani omylem. Jako kluk jsem to jednou zkusil. Ty mi dali. Pobodali mě tak, že jsem týden byl opuchlý jako meloun.
0: Opravdu, včelka z tvého vlastního úlu mi to povídala. Viděla ho?
2: A já ho vidím taky. Támhle zrovna jde a rozlíží se, kam by se schoval. Halo, halo, no ano, vy? Pojďte sem schovat se tady pod přístřešek. Aspoň se vyptám, jak to s tím medem je doopravdy.
3: Dobrý den, pane, já jsem Jan.
2: Dobrý, dobrý. Já jsem místní včelař, víte? Je to asi zvláštní, ale mě to prostě nedá. Potřebuji vědět, jak to, že chodíte na med k lesním včelám a oni vás prostě nechají.
3: A že jsem si u vás ještě nikdy nic nekoupil, vidíte? Může vám to připadat divné, ale já proto nic zvláštního nedělám. Včelky si mě ani nevšimnou. Živím se jen kobylkami a medem. Nepotřebují vlastně k životu nic jiného.
2: A co dům? Manželka? Nějaká práce? To se nestydíte jen tak se potulovat?
3: Dobrý muži, jako ty máš na starost své včely, tak i já mám svůj úkol.
2: Myslíš tím to svoje vykřikování mezi lidmi?
3: Říkej si tomu, jak chceš, ale pán Bůh mi dal úkol a já ho chci poslechnout. Uznej, to se neodmítá.
2: Pán Bůh, to se podívejme.
3: Mým úkolem je oznámit lidem, aby se připravili na to, že brzy přijde Mesiáš, spasitel. Prostě někdo, kdo přinese záchranu. Možná je to i někdo, koho známe.
2: A nám hrozí jako nějaké nebezpečí.
3: No ano, své nebezpečí si nosíme dokonce sebou.
2: No počkat, počkat, já mám svůj včelařský nůž pečlivě schovaný. Mám na něj kožené pouzdro.
3: Ale ne, nejhorší je nebezpečí, které není vidět. Naše zloba, náš hřích. Rozděluje nás lidi a Boha, který nás miluje.
2: A ten tvůj zachránce s tím jako něco zmůže, jo?
3: Zmůže. Nevím sice jak, ale to už není moje věc. A vidá, je po bouřce, tak já zase běžím. Děkuji za úkryt. Čekají mě totiž u Jordánu. A nechceš jít se mnou?
2: No, to bych vlastně mohl. Třeba mi to pak všechno bude jasnější.
0: Halo, halo, já jsem tu pořád. Můžu jít s tebou?
2: Poběž, půjdem oba. Ukáž, posadím si tě na rameno, ať taky něco vidíš. Zůstaneme raději tady, v bezpečné vzdálenosti.
0: Hlavně, abychom slyšeli, co říkají.
2: Jan zase vešel do vody a přichází k němu celá fronta lidí. To jsou asi další, kteří chtějí pokřtít. A kdo to tamhle jde?
0: Počkej, to je přece Ježíš. Toho taky znám z tržiště. Říká se, že to je Janův bratranec. No, tak to jde asi na kus řeči, ne?
2: Počkej, počkej, jde přímo k řece. Teď vešel za Janem do Jordánu.
0: A teď tam o něčem diskutují. Skoro jako by se dohadovali. Říkala jsem ti, že máme jít blíž.
2: A teď opravdu. Jan ponořil Ježíše pod vodu, pomáhá mu zpět a oba se usmívají.
0: Ale co se to děje na obloze? Koukni, že by další bouřka.
2: Ale ne, nikde ani mráček. Co se to děje? To jsem ještě neviděl.
0: Dívej, tamhle, to je nějaký pták. Objevil se na nebi zčista jasna.
2: No jo, máš pravdu. Je to holubice a letí dolů směrem k Ježíšovi.
4: Toto je můj milovaný syn. Toho jsem si vyvolil.
2: Co to jenom bylo?
0: To znělo jako hlas z nebe.
2: Myslím, že jsme se stali svědky něčeho velkého, i když tomu teda moc nerozumím.
0: Co vím určitě, že jsem z toho dostala strašný hlad.
2: Měl bych se asi zamyslet nad tím, co říkal Jan. Zlobu tu občas cítím. Že by se toho dalo opravdu nějak zbavit? Že by to jako ten jeho Bůh dokázal? No to by se mi ulevilo. Musím se ho na to ještě zeptat.
0: Haló, včelaři. Nebylo by ještě kousek medu? Mám na něj strašný hlad. Tolik zážitků pro jednu malou myš.
2: Ano, tak pojď. Půjdem pro něj a cestou si to všechno ještě nechám

Pomalu se blížil pátek a Čulík s Macháčkem spřádali velké plány. Macháček bydlel na venkově a velice toužil po společnosti městského zelenáče, kterému by představil dokonalý život na vesnici. Čulík byl ta nejlepší volba. V sobotu ráno se Čulda objevil před Macháčkovo domem a samo sebou se nejprve náležitě posilnili vyhlášenými domácími buchtami z kuchyně maminky Macháčkové. Během této idylky dostal Macháček bezvadný nápad. Moje sestra včera dostala k narozeninám kolo. Dneska nebude doma. Co kdybychom mu trošku polechtali pérka? Rád bych se o to osobně postaral. A tobě, můj milý Čulíčku, svěřím svého tereňáka. Buď na něj hodnej. Je to nejrychlejší kůň široko daleko. Čulík významně zvedl obočí a odpověděl. Taková nabídka se zkrátka neodmítá. Vyjeli na nejvyšší kopec a na řadu přišly závody. Macháček, jak se sluší a patří, chtěl dokázat obyčejnému měšťákovi, že v domácím prostředí kralují pouze ti, kterým z vlasů kouká sláma. Oba kluci se pěkně zostra rozjeli a pádili směrem dolů. Slušná rychlost, za kterou by se určitě nestyděl ani slavný kontador. V závratné rychlosti se řítili do první a jediné zatáčky. Čulík ji zvládl s bravůrou, ale Macháček vyjel z dráhy a v plné rychlosti letěl jako neřízená střela směrem k dřevěnému plotu. S ledovým klidem chtěl zabrzdit, jak bylo jeho zvykem, a pak efektně udělat otočku a pelášit za Čulíkem. Ale co se nestalo? Na svém tereňáku přední brzdy chyběly. Byl zvyklý brzdit pouze pedálem, ale teď si vůbec neuvědomil, že sedí na úplně jiném kole. Ostře šlápl na pedál a málem si o řídítka vyrazil zuby. Pedál se pouze protočil a Macháček stačil jenom zakřičet "Yeah!" Pak přišla strašlivá rána. Macháček projel dřevěným plotem jako nůž máslem a hned z první naboural velký včelín, který se skácel k zemi jako dům ze sirek. To se nemělo stát. Ze všech stran se vyrojily jako všech smyslů zbavené stovky bzučících včel a dávali mu jedno žihadlo za druhým. Macháček křičel na všechny strany: "Zachraňte mě, dobří přátelé!" Čulík byl svědkem velkého zápasu, který měl jednoznačného vítěze. On moc dobře věděl, jak včely dokážou člověku osladit život ještě jinak než medem. I on začal troubit na všechny strany. A jako na zavolanou se tu náhle objevil pan včelař Raketa. Vyběhl, hodil na Macháčka plachtu a odtáhl ho do bezpečí. Macháček nemluvil. Skoro ani nedýchal. Jen kynul jako knedlík. Pan včelař Raketa na nic nečekal a okamžitě vytáčel 155. Sanitka přijela poměrně rychle. V rychlosti světla Macháčka naložili a už se jelo. A pěkně s houkačkou. Čulík seděl vedle Macháčka a měl v sobě divný pocit. Co když to Macháček nepřežije? Takový strach už dlouho Čulík nezažil. Mezitím sanitka dorazila do nemocnice. Macháček zmizel kdesi za dveřmi a Čulík se usadil v čekárně. Za pár minut tam byla zdravotní sestřička a ptala se: "Ty jsi jeho kamarád?" Zjišťovala od něj informace, jak se to vlastně stalo, a z tónu hlasu bylo poznat, že to s Macháčkem nevypadá moc dobře. Čulíkovi začaly téct slzy. Velmi se bál, že přijde o svého kamaráda. Jakmile sestřička odešla, okamžitě se mu vybavilo, jak ho tatínek vždycky vedl k tomu, aby v těžkých situacích neskládal zbraně, ale učil se volat v modlitbě k Pánu Ježíši. Jenom on má poslední slovo. A tak se rozhodl, že se bude modlit, co to dá. Vzpomněl si na příběh o mrtvém Lazarovi.
jak zemřel a byl pohřben. Pán Ježíš tenkrát také plakal, ale pak se modlil a Lazar vstal slavně z mrtvých. Čulík nahlas přemýšlel, jestli pán Ježíš vzkřísil Lazara, tak může postavit na nohy i Macháčka. V slzách se modlil, pane Ježíši, nedovol, aby Macháček zemřel. Prosím, zachraň ho, je to můj dobrý kamarád a spolužák. Lazar byl také tvůj přítel a ty jsi ho vyvedl z hrobu. A já mám rád Macháčka a nechci o něj přijít. Udělej prosím zázrak. A pán Ježíš skutečně zázrak udělal. Přestože měl Macháček v sobě tolik včelího jedu, nejenom že přežil, ale také splaskl jako bublina. Byl to opět ten pravý ořechový Macháček. Čulík se stal pro něj skvělým hrdinou a opravdický kamarád. Všude vyprávěl, jak mu Čulík zachránil život. To bylo příjemné slyšet, ale Čulda věděl moc dobře, kdo byl opravdový zachránce. V tichosti se modlil. Děkuji ti, pane Ježíši, za to, že jsi uslyšel moji modlitbu a udělal si velký zázrak. Nikdy na to nezapomenu. Už dávno Čulík přemýšlel, že si pořídí sešit, kam si bude psát velkými písmeny všechny vyslyšené modlitby. Teď přišla ta pravá chvíle. Napsal si tam krasopisně: Macháček přežil nekalý útok divokých včel díky modlitbě k pánu Ježíši. Sláva.

0: Víla Šťastenka se vrátila do dutiny starého dubu, ale myšlenka na ztracený kouzelný proutek jí nedala spát. Brzy ráno, ještě dřív, než se domů vrátila stará, moudrá sova, vyletěla Šťastenka ze stromu a šla svůj proutek hledat. Samozřejmě, že to zaobalovala různými omluvami, jako třeba půjdu se prostě jen proletět po lese a kdybych náhodou zahlédla svůj kouzelný proutek, anebo jdu prostě jen prozkoumat nové části lesa a kdybych docela náhodou zahlédla svůj kouzelný proutek, takto a podobně se utěšovala, když v to časné ráno letěla hledat temný bor, kde svůj proutek ztratila. Ale byla ještě taková tma, že se jí každý kus lesa zdál tmavý a za chvilku vůbec nevěděla, kde vlastně je. Musím se někoho zeptat na cestu, pomyslela si a rozhlížela se, jestli neuvidí nějaké zvířátko. Právě kolem proběhla malá kuna a tak na ní Šťastenka zavolala. Hej, kuno, nevíš náhodou, kudy se jde k temnému boru?
1: K temnému boru? Podívila se kuna. Proč chceš jít k temnému boru? Tady v dubovém lese žije mnohem víc ptáků, takže je tady i víc vajíček. Olízla se mlsně kuna a běžela dál. No jasně, kuny, odfrkla si znechuceně Šťastenka, ale v tom uviděla malého ptáčka sedět na větvi stromu a zavolala na něj.
0: Hej, ptáčku, ty létáš vysoko v oblacích a určitě toho vidíš víc než nějaká kuna. Nevíš náhodou, kde je temný bor?
2: Temný bor? Ozval se ptáček. O ne, moje milá, na taková temná místa já nelétám.
0: Namyšlenec jeden, zabručela víla Šťastenka a hledala někoho jiného. Pak zahlédla v trávě nějaký pohyb. Zaletěla dolů a tam uviděla podivné, směšné zvířátko s bodlinami na zádech, jak se neohrabaně brodí vysokou trávou. Ahoj, podivný tvorečku, oslovila ho. Nevíš náhodou, kde najdu temný bor?
3: Já nejsem podivný tvoreček, ale ježek Pepa,
0: řeklo zvířátko dotčeně.
1: Ty jsi ježek?
3: Ano, a kdo jsi ty?
1: Já jsem víla Šťastenka. Už hodnou chvíli bloudím po lese a pokouším se najít temný bor, ale žádné zvíře neví, kde je.
3: Ani já o něm nevím,
0: řekl ježek Pepa a namáhavě přitom zafuněl.
3: Na svých krátkých nožičkách se moc daleko nedostanu. Celý svůj život zůstávám zhruba na stejném místě.
1: No, tak ti pěkně děkuji, řekla Šťastenka na kvašině a letěla dál.
0: Oslovila ještě spoustu lesních zvířátek, ale nikdo jí nedokázal poradit, jak se dostane k temnému boru. A tak si unaveně sedla na modrý lesní zvoneček. Chvilku odpočívala, ale pak ji cosi vyrušilo. Byl to jakýsi divný, zvláštní, tichý, táhlý zvuk. Rozhlédla se kolem sebe, ale nic neviděla. Místo toho zjistila, že se dostala až na konec dubového lesa a přímo před očima se jí rozprostírala krásná, pestrobarevná louka.
2: O, jaké nádherné místo!
0: Zaradovala se Šťastenka, která měla ke krásným věcem zvláštní vztah. I hned zapomněla na temný bor a nadšeně se rozletěla na louku.

0: oddat jemnému kolébání vánku, když v tom jí zase vyrušil ten podivný, tichý zvuk. Šťastenka vyskočila a rozhlédla se kolem sebe. Znovu nic zvláštního neviděla, za to si ale všimla, že ten zvuk se ozývá všude kolem ní. Co by to jen mohlo být? Přemýšlela.
1: Hej, je tady někdo?
0: Ozvala se, ale nikdo jí neodpovídal. Poodletěla trochu dál a znovu se do toho podivného zvuku zaposlouchala. Znělo to, jako by někdo plakal.
1: Hej, kdo to tady pláče?
0: Zvolala, ale zase nedostala žádnou odpověď. Letěla po té zvláštní louce dál a naslouchala. Táhlý pláč se ozýval stále víc a víc, ale nikdy nezahlédla žádného broučka nebo zvířátko.
1: Třeba je to nějaké strašidlo,
0: vyjekla Šťastenka polekaně.

No dovolte, co pak jsem podle vás strašidlo? Ozval se docela blízko pobouřený hlásek. Kdo je to? Kdo to mluví? Rozhlížela se Šťastenka zmateně. No přece já? Ozval se znovu ten nazlobený hlásek. Kdo já? Zeptala se Šťastenka a zkoumavě nakoukla pod hlavičku žlutého Petrklíče. Promiňte, ale já vás ještě pořád nevidím, řekla. Nevidíte mě, odpověděl ten hlásek. A přitom sedíte přímo na mě. To mluvíš ty? Zeptala se Šťastenka žlutého Petrklíče. No jistě, že já, kdo jiný, řekl Petrklíč. Nevěděla jsem, že květy umí mluvit, žasla víla Šťastenka. Samozřejmě, že umíme mluvit, ozvala se něžným hlasem Kopretina. A umíme i zpívat, ale dnes nikomu z nás do zpěvu není. Pláče celá louka, zakončila smutně. A proč? Co vás, kytičky, trápí? Ach, co nás trápí? Ozvaly se střapaté kvítky jetele. Trápí nás obrovská spousta pilu, který zůstává na našich hlavičkách. Letos totiž nepřiletěly včeličky, aby nás opilili. Ale proč nepřiletěly? Zeptala se Šťastenka. To nevíme, odpovědělo jí polní kvítí. Nemáme totiž nožičky ani křídla, abychom zaletěli k úlům podívat se, co se stalo. Och, tak to je opravdu smutné, vzdychla víla Šťastenka. Co teď budete dělat? My nemůžeme dělat nic, řekla smutně Kopretina. Ale kdyby se našel někdo, kdo by zaletěl do úlů a zjistil, proč včely přestali sbírat nektar a pil... Kopretina prostě chce říct, abys tam letěla ty. Skočil jí do řeči Petrklíč. Ale když já nevím, kde ty úly jsou, odpověděla Šťastenka vyhýbavě. Je to tímhle směrem, ukázala jí Kopretina svým listem. Musíš letět až na konec louky a tam uvidíš břízy, pod kterými jsou žluté slaměné úly. Ano, Šťastenko, zaleď tam, pomoz nám, ozývalo se ze všech stran. Šťastenka se podívala kolem sebe a zjistila, že všechny kytičky k ní prosebně otáčejí svoje hlavičky. Tak já to zkusím, řekla odevzdaně. Hurá, zvolal nadšeně růžový jetel. Věděli jsme, že nám pomůžeš, radovala se mateří douška. Jsi velmi milá a statečná, chválila ji Kopretina. Tak už tam léť, ať nemusíme čekat, zakončil mrzutě Petrklíč. A tak Šťastence nezbývalo nic jiného, než letět nakonec louky ke včelým úlům. Brzy doletěla ke štíhlým břízám, pod kterými uviděla včelí úly. Přiletěla blíž a všimla si, že u vchodů do úlů se ospale povalu

0: Stojí jakési včely s dlouhými kopími v rukou. Dobrý den, oslovila je Šťastenka nejistě. Jsou tohle, prosím vás, úly?
1: A co jiného by to mělo být? Zeptal se jeden včelí strážce otráveně a rukou si posunul přilbu, která se mu sesunula do čela.
0: Takže jsem tady správně, potěšila se Šťastenka. Mohu jít, prosím vás, dál?
2: Máme přísný rozkaz nevpouštět dovnitř nikoho, kdo není včela, odsekl strážce.
0: Ale já tam musím jít, naléhala Šťastenka. Musím se zeptat včel, proč přestali sbírat pyl.
2: Máme přísný zákaz poskytování důvěrných informací nepovolaným osobám, odpověděl druhý strážce úředním nosovým hlasem.
0: Ale já... Zkusila to Šťastenka znova, ale strážci před ní skřížili svá kopí a tak smutně odletěla pryč. Sedla si na nedalekou pampelišku a zklamaně svěsila hlavu. Najednou uslyšela podivný zvuk. Znělo to jako bzučení, ale včely přece teď nelétají. Šťastenka udiveně zvedla hlavu a uviděla malou, střapatou včelku, která usilovně poletovala z květu na květ a sbírala pyl.
3: Promiňte, mohu se vás na něco zeptat? Zavolala na ní Šťastenka.
2: Teď nemám na rozhovory čas, odbyla jí malá včelka a usilovně sbírala dál.
0: Vy sbíráte úplně sama? Nedala se odbít Šťastenka.
2: Ano, sama, a proto se nesmím ničím zdržovat a stejně to všechno do konce léta nestihnu.
0: Vzdychla si malá včelka a znovu se pustila do práce.
3: Ale jak to, že s vámi ostatní včelky nezbírají? Zeptala se Šťastenka.
2: No, když tolik chceš, tak já ti to povím, řekla malá včelka a přestala na chvíli pracovat.
3: Ale kdo vlastně jsi?
2: Já jsem Bílá Šťastenka.
3: A já jsem včelka Zuzka, řekla včelka a potřásla Šťastence rukou.

Pohodlní čmeláci, kteří měli ledabilé hnízdo v trávě blízko včelína, viděli, jak jednou přišel hospodář a včelám vybral krásné plástvy medu. Vida, to mají teď ze svého věčného spěchu a potu, brůčeli si spokojeně čmeláci. Dobře, že my jsme moudřejší, vedl slovo starý čmelák. Dobře, že jsme se nestarali než tak ze dne na den, jiný na to. Dobře, že jsme si raději pohověli. Dobře, že jsme se nedrželi na nikoho. Dobře, dobře, dobře, pochvalovali si čmeláci druh přes druha. A dělali-li předtím málo, potom nedělali skoro nic. Včely s obnovenou pilností i vytrvalostí hned zháněly nové zásoby. Přešlo léto, začínala zima. Včely, ať dali hojně hospodáři, sami zase také hojně zásob měli a bezstarostně se na zimu připravovali. Čmeláci, prázdno v buňkách, prázdno v břiše, pozdě zmoudřeli a litovali. Škoda, že jsme nejednali jako včely.

Vráťa a včelky. Vráťa je 9letý kluk, který má hodně rád včely. Miluje med a nesnídá nic jiného než chleba s máslem a medem. Vráťa žije v rodinném domku se zahrádkou. Jejich zahrada je docela malinká, ale i tak sem létají vosy a motýly. Jen včelky sem zalétnou málo kdy. Vráťa proto začal přemýšlet, jak včely do zahrady přilákat. Do bloku si kreslil všelijaké plány na pasti. Počase mu jeho nápady připadaly hloupé. Vráťa snil o tom, že bude včely chovat a stane se včelařem. Rodiče mu ale včelí úly pořídit nedovolili. Věděli, že chov včel vyžaduje hodně péče a starosti. Vráťa se však nehodlal vzdát. Chtěl včely do zahrady nějak nalákat. Jednou k narozeninám dostal knihu o včelách. Hned se do ní tak začetl, až mu rodiče museli připomenout, aby si nezapomněl rozbalit i další dárky. V knížce se dočetl spoustu zajímavostí o životě včel i o jejich chování. Našel tam i návod, jak přilákat včely do zahrady. Večer už Vráťa mamince hlásil, že budou do zahrady potřebovat nové kytky. Nové kytky? Podivila se maminka. Vždyť máme na zahradě kytek dost? No, to sice máme, ale potřebujeme takové, které včely přilákají. Dodal Vráťa a hned je mamince vyjmenoval. Třeba meduňku, slunečnice, mateřidoušku a také třeba pampelišky, které vyrýváš z trávníku, řekl s výčítkou v hlase. Druhý den Vráťova maminka s tatínkem nakoupili nové květiny a vysadili je v zahradě. Maminka také přestala v trávníku vyrývat pampelišky, aby na jaře mohly kvést. Do týdne se naučili včelky na zahrádku létat a Vráťa byl konečně spokojený. Příští rok na jaře se i trávník rozzářil záplavou žlutých pampelišek, což přilákalo mnoho včelek. Každý den se Vráťa bavil tím, že včelky pozoroval. Jeho sen z dětství mu vydržel a když byl dospělý, stal se včelařem.

To bylo včelkových příběhů, co děti? A víte, že včelky si mezi sebou povídají? Ne jako my, ale mluví spolu tancem. Třeba když včelka najde místo, kde jsou rozkvetlé květy plné sladké šťávy, vrátí se do úlu a zvláštním včelím tanečkem ukáže ostatním včelkám, kde přesně mají květy hledat. I včelky totiž vědí, jak důležitá je spolupráce. Přestože každá včelka má svůj úkol, dohromady tvoří skvěle fungující tým. I vy si pomáhejte, děti. Společně toho zvládnete víc než jen sami. Tak až příště uvidíte včelku, nebojte se jí, ale sedněte si kousek od ní a sledujte, jak zaboří sosáček doprostřed květu, aby nasála šťávu. A jak se jí z tyčinek plných žlutého nebo oranžového pilu přilepí spoustu zrníček na nožičky. A tuhle nadílku donese do úlu a vytvoří ten výtečný med, který chutnal i samotnému pánu Ježíši. Tak ahoj, kamarádi, mějte se sladce medově. Thank you.

0: Krásné sobotní odpoledne vám se 14. hodinou z Rádia 7 přeje Broňa Procházková, průvodce vysíláním dnešního dne. Tím je 25. července. V tuto chvíli vás znovu vítáme u poslechu relace Večer pod lampou, ve které postupně posloucháme knihy, které by nás neměly minout. Minulý týden jsme otevřeli titul Davida Louly České studny aneb hloubání o české identitě, která se zaměřuje na odkrývání toho, co lidem v historii naší země pomáhalo žít praktický a zbožný život. Knihu nastudovali Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Příjemný poslech.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 4. Studna uctívání.
1: Ale přichází hodina. Ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. Janovo evangelium, 4. kapitola, 23. verš. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země. Žalm 96. 1. verš. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. List Židům, 13. kapitola, 15. verš.

Ta píseň byla v dějinách vždy znamením probuzení. Kdekoliv Pán otevřel nebe a vylil své požehnání, tam se rodila nová chvála. Kdykoliv byla lidská srdce přemožená Boží láskou, nezůstala prázdná, ale přetékala obdivem ke Kristu. Obdivování Boha našlo konkrétní podobu v nových písních zamilovaných. Byly to písně, které se počínaly v důvěrném spojení s Pánem, v jeho posvátné přítomnosti. Proto mocně zjevovaly jeho dobrotu, milost, jeho nádherný charakter i slavné skutky. Lidé měli hluboké zjevení Ježíše a to se promítalo do písní, které tvořili. Při zpěvu se cítili prostoupení Bohem, zažívali nebe na zemi. Nevěřící lidé byli též silně ovlivněni touto chválou a uctíváním a obraceli se ke Kristu. Uctívání Boha uvolňovalo Boží moc na zemi. Podobně jako ve skutcích apoštolských, když Pavel a Silas ve vězení chválili Boha, nastalo zemětřesení a lidem padaly okovy. Tak i v Čechách Pán otřásal po nebesím i zemí a padaly okovy hříchu, jakož i pevnosti v srdcích. Když se církev sjednotila v uctívání, v duchu a v pravdě, otevíralo se nebe. Boží působení hýbalo životy lidí.

Mistr Jan Hus rád zpíval a také druhé k tomu povzbuzoval. Byl nepřáteli osočován, že podporuje společný sborový zpěv během bohoslužeb. To však nebylo dovoleno, neboť zpívat směl pouze kněz a ještě k tomu latinsky. Aktivním zapojením věřících do bohoslužby byla ohrožována autorita církve a jejich služebníků kněží. Roku 1378 vlivem Milíčovým jedna prostá pražská služka jménem Kačka složila vlastní modlitbu, kterou si snad i zpívala. Když se na to přišlo, byla obžalována a vyslýchána, jako by se dopustila zločinu. V době Husově se již takovéto projevy osobní zbožnosti nedaly potlačit. Zcela spontánně se chvalospěvy staly součástí všedního života. V mnohých domech i vesnických chalupách se při společné práci ozývaly písně oslavující Boha a jeho skutky. Již nebyly omezeny jen na bohoslužby o nedělích a svátcích.

0: Křesťanské písně byly též velikou posilou v těžkých dobách. Vítězný společný zpěv dodával odvahy umdlévajícím. Mistr Jan Hus zpíval chvály, když šel na hranici, stejně tak jeho přítel Jeroným Pražský. Mocný zvuk společně zpívaných písní zaháněl na útěk mocná a početná vojska nepřátel Čechů. Bůh způsobil zmatek a strach v jejich srdcích, takže se obracela na ústup mnohdy i bez velkých bojů. Byla to veliká boží milost. Škoda, že se husité tak brzy od pána a jeho milosti odvrátili. Jednota bratrská od svého vzniku kladla značný důraz na uctívání Boha. Dokladem toho je několik zpěvníků, kancionálů, které vydala. Písně skládali vedoucí chval, kantoři, ale neméně i kněží a prostý lid. Nebyly to tedy staré písně, nýbrž nové, zjevující Boha nově a čerstvě. Nesmíme zapomínat na důležitý výchovný a poučný význam křesťanských písní. Nejenže Bible byla tehdy vzácným pokladem, ale stále bylo dost těch, kteří neuměli číst. Proto písně obsahovaly celé pasáže z Bible a lidé se je tak snadno naučili nazpaměť. Při společném zpěvu proklamovali Boží slovo a připomínali si Boží skutky, ve kterých krásně viděli pánovu dobrotivost. Téměř všechny velké postavy jednoty skládaly písně. Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav i Jan Amos Komenský. Jan Augusta, biskup jednoty, byl od roku 1548 v těžkém vězení na hradě Křivoklátě celých 16 roků. Ačkoliv byl mučen, trápen výslechy i nemocemi, nezoufal, ale psal knihy a skládal písně. Během těch let jich složil 216 a přirozeně je Bohu i zpíval. I Komenský složil několik písní. Rád si také hrál s češtinou a proto upravil některé žalmy do různých básnických stylů. Své manželce Magdaléně napsal krátký spis Rozjímání o křesťanské dokonalosti, kde píše:
1: Naposledy rád člověk s Bohem spojený žalmy svaté a duchovní písničky zpívá, srdcem i hlasem plésaje a Boha vždycky oslavuje. Rád i sám umíli na čest Pánu Bohu písně skládá a tudy horlivost svou v sobě rozněcuje, říká je s Davidem, zpívati budu Hospodinu, dokud živ jsem. Žalmy Bohu svému zpívati budu, dokud mne stává. Libé bude o něm přemýšlování mé vždycky, rozveselím se v Hospodinu.
0: Nejmohutněji vytryskl pramen uctívání v obnovené jednotě bratrské. Již obrácení moravského Mojžíše Kristiána Davida bylo podmíněno jeho setkáním s pravými ctiteli. Když Kristián jako tesařský učeň pracoval v Holešově na Moravě, setkal se tam s tajnými evangelíky. Ti byli pro svoji víru uvězněni ve sklepě radnice. Kristián ve svém životopise o nich píše:
1: V tomto městě žili také počestní, poctiví lidé, kteří celým svým srdcem hledali Boha, ctili jej a shromažďovali se tajně k pobožnostem. Pro tato tajná shromáždění a pro zakázané knihy, které tajně ukrývali a drželi ve svých předcích, byli vyzrazeni a 12 mužů bylo za to uvězněno ve sklepě radnice. Ve svém vězení nenaříkali, ale zůstali radostné a dobré mysli, zpívajíce a modlíce se k živému Bohu celé dny a noci tak srdečně, že mnozí lidé, poslouchajíce je, byli velice pohnuti, protože je mohli dírou ve sklepě dobře poslouchati. Spousta lidí se tam stále shromažďovala. Někteří jedinci je proklínali, ale většina posluchačů byla dojata k slzám.
0: Mezi těmi dojatými byl i Kristián David. Po čase intenzivního hledání i on nalezl pokoj s Bohem. Aby tento pokoj s Bohem a svědomím uchránil, rozhodl se opustit vlast a svobodně Bohu sloužit. Saský hrabě Zinzendorf ho přijal na své panství a dovolil mu tam vybudovat osadu Herrnhut. Kristián tam od roku 1722 přivedl ze své vlasti stovky lidí.

Od slavných letnic roku 1727 byl Herrnhut novou písní doslova prostoupen. Duch chvály a uctívání byl závojem halícím celé společenství. Lidé pánu zpívali, ať již byli na shromážděních, či doma, nebo v práci. Herrnhutský sbor byl velmi ukázněný, tvrdě pracující a modlící se ve dne i v noci. Neexistovalo tam rozdělení života na světský a náboženský, nebo soukromý a společný. Pouze doba od 11 do 4 byla určena odpočinku a spánku. V tu dobu ponocní ohlašovali celé hodiny písní a ti, co drželi modlitební stráž, bděli a modlili se. Vroucí duchovní život Herrnhutských se projevoval i takzvanými Singstunden, hodinami zpěvu. Singstunden založil hrabě a sám v tom byl ve svém živlu. Každý den večer se křesťané shromažďovali k těmto nešporám. Obvykle začali předzpíváním těchto písní a pokračovali zpěvem jednotlivých slok, jež byly pohotově a spontánně vybírány tak, aby vytvořili jednotné téma. Svobodní bratři měli zase večerní zpěvy na ulicích obce. Písně se mohly obměňovat, neboť vznikaly stále nové. Hrabě se obzvlášť snažil povzbuzovat ve skládání ty, o nichž se domníval, že k tomu mají obdarování. Dělal to tak, že zadal několika lidem témata, na která měli složit písně. Pak se společně sešli, aby porovnali výsledky. Setkání často přinesla nové podněty a vznikly z nich dobré písně.

0: Co se to však s touto studnou uctívání stalo? Zdá se, jako by vyschla. Nebo ji nepřítel zasypal kamením a prachem. Je možné ji obnovit a vyčistit, aby z ní vyvěral pramen vody osvěžující Boha, zemi i lidi. Bůh hledá pravé ctitele, kteří ho budou uctívat v duchu a pravdě. Ne tělesně, jen formou či obřadem, ne falešně či povrchně, ale duchovně a skutečně, opravdově. Pán usilovně hledá ty, kdo se stanou chválou jeho slávy, kteří otevřou prameny vášnivého, zamilovaného uctívání. Pokud je nalezne, rozveselí se a zaplaví zemi svým požehnáním a jeho sláva naplní zemi, jako vody naplňují moře. Kde jsou ti, kteří půjdou obnovovat prameny uctívání v naší zemi? Pán jim ukáže, kde začít. Nepřítel hodil do čisté studny velký kámen. Tímto balvanem je vlažnost, nasycenost světem. Pokud křesťan říká, jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji, zavřel pramen uctívání ve svém srdci. Pán mu říká, vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Vnější těžkosti, nedostatky, trápení a pronásledování, jak je vidět, tuto studnu nezanesly. Naopak, světská rozkoš, sytost, bohatství a bezpečí, ano. O lidech, kteří na těchto věcech lpí, písmo říká:
1: Mne opustili pramen vod živých, aby sobě vykopali cisterny, cisterny děravé, které nedrží vody.
0: Kdykoliv byla církev v tlaku, zněla chválou více než v období klidu. Díky Bohu za čas pokoje. Je ovšem nutné žít v závislosti na Boží milosti a nikoli v závislosti na pozemských věcech. Dalším kamenem ve studni je určitý pragmatismus. Pokud rozumování nahradí zjevení Pána, jeho vlastností a skutků, máme třeba správné informace o Bohu, ale náš duch je lhostejný. Pravá chvála nevyvěrá z rozumu, ale ze srdce. Je velký rozdíl vědět, že Bůh je dobrý a uznávat to, či mít zjevení Boží dobroty ve svém duchu, být si jist, být tímto poznáním přemožen. Je třeba si cíleně připomínat Boží skutky, stavět si před oči jeho dílo, pamatovat na Pánovu svatost, vzpomínat na jeho sliby a žít v jeho přítomnosti. Jistě pak lidský duch zajásá nad tajemstvím Božím, kterému Pán odhalí.
1: Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Žalm 25. 14. verš.
0: Třetím kamenem znečištění je lidská sláva. Kdo ji miluje a nechce se jí vzdát, nemůže Boha uctívat v pravdě. Král David se jí vzdal a jen v lněném efodu tancoval radostí z Boží přítomnosti před očima všech. Nestyděl se za Pána, naopak Bůh byl jeho chloubou, ozdobou. Nezalekl se ani pohrdání své ženy Míkol, která mu vyčítala, že se před izraelskými ženami obnažoval. Podobně činí před Božím trůnem 24 starců. Vzdávají se svých korun, své slávy, se slovy:
1: Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.
0: Pojďme a čiňme také tak.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 5. Studna pracovitosti.
1: Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby. Přísloví 12. kapitola, 24. verš. Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. Přísloví 13. kapitola, 4. verš. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 2. list Tesalonickým, 3. kapitola, 7. a 8. verš.

Čeští bratři byli známí svojí pracovitostí a podnikavostí. Šířit Boží království na zemi a dělat radost nebeskému Otci pro ně bylo silnou motivací k smysluplné práci. Dá se říci, že česká reformace žila v napjatém očekávání, že Ježíš přijde každým dnem. Podobně jako prvotní církev ji hnalo vědomí, že je málo času. Toto vědomí nutilo k činům a tříbilo životní hodnoty. Nepodstatné věci šly ze života pryč. Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Jan Hus, čeští bratři i Moravané si byli jisti tím, že Pán přijde brzo, že se toho zřejmě dožijí. Očekávání Pána spjaté s naléhavostí činu bylo průvodním rysem každého probuzení. Proto si myslím, píše autor, že je Boží vůlí, abychom v tom žili i my v tomto čase. Na rozdíl od některých křesťanů v Tesalonice, kteří čekali Pána a přestali pracovat, čeští křesťané vyhlíželi Pánův příchod v pilné práci. Uměli dobře spojit práci duchovní a tělesnou. Při svých živnostech sloužili Bohu modlitbami, chválami i svědectvím a naopak při službě duchovní byli velmi praktičtí a obětavě si navzájem pomáhali. S pracovitostí úzce souvisela podnikavost. Podnikavost je odvaha uskutečnit myšlenku či vizi a začít něco nového, zatímco pracovitost je pilná, vytrvalá činnost vedoucí k cíli. Českým reformátorům nechyběly ani nápady od Pána, ani odvaha je realizovat, ani vytrvalost k dokončení plánů do konce. Velkým příkladem může být Milíč z Kroměříže, který se bez prostředků pustil do budování Nového Jeruzaléma v Praze. Šlo o kapli, školu a jakousi ubytovnu pro studenty a obrácené prostitutky. Při stavbě stihl ještě každý den kázat, několik hodin denně se modlit, zhánět finanční sponzory, zpovídat a navštěvovat nemocné a nuzné. Když mu někteří namítali, jak chce sehnat tak velikou částku peněz, sám je napomínal a povzbuzoval, že se nikdy nemá zoufat nad Božím milosrdenstvím. Ač měl mnoho nepřátel, přece se mu podařilo dílo dokončit a vybudoval 2 roky před svou smrtí Nový Jeruzalém. Malou komunitu těch, kteří se odvážili žít po vzoru jeruzalémské církve a o všechno se dělit.

0: Též mistr Jan Hus byl Bohem proměněn v pracovitého člověka. Po svém obrácení litoval, že mnoho času promarnil při hraní šachů a vysedávání v hospodách. Měl na sebe zlost, že
1: se ta husa na hostinách mnoho krmila a chudých robotu žrala.
0: Pak se z Husa stal pilný a horlivý kazatel, ale též politik bojující za pravdu páně a svobodu. Za 15 let jeho služby se Praha změnila. Desetina obyvatel Prahy chodila na jeho kázání a to bylo znát nejen na smýšlení lidí, ale i na jejich životech. Ve skutečnosti Hus kázal v Praze pouhých 10 let, od roku 1402 do roku 1412, kdy na něj byla vyhlášena kladba a král Václav se postavil proti němu. Hus proto z Prahy raději odešel. Pouhých 10 let intenzivní práce v pomazání Ducha Svatého Husovi stačilo, aby zasel hluboko do českých srdcí lásku k pánu i lásku k pravdě. Rovněž Milíčovi stačilo 10 let pilné činnosti, aby získal stovky duší pro Krista. Když povstala Jednota bratrská, měla od počátku pracovitost jako hlavní zásadu. Reagovala tak na tehdejší skaženost kněží i mnichů, kteří se řídili zásadou co nejvíc peněz za co nejmíň práce. Bratří se shromáždili v Kunwaldu, aby žili pilným, pracovitým životem v opravdové zbožnosti, tichosti a skromnosti. Bratr Řehoř Krajčí, zakladatel jednoty, se vyučil krajčovskému řemeslu, aby měl na živobytí. Nebyl placeným kazatelem. Tak tomu bylo v jednotě zvykem ještě dlouho, aby každý kněz měl i vyučení v nějakém řemeslnickém oboru. Tím byla zajištěna jejich nezávislost na příjmech lidí a zároveň i kontakt s prostým lidem. Je pravda, že se v jednotě téměř po celou její existenci kněžím nedoporučovalo manželství a proto nepotřebovali nijak velké příjmy. Bratří znali i společné podnikání. Měli bratrské kovárny, barvírny, tkalcovny a další domy, ve kterých provozovali svá řemesla. Byli jednoho srdce i jedné mysli, děti jednoho otce v nebi. A tak žili spolu jako jedna rodina. Moc krásně toto společenství svornosti popsal Jan Amos Komenský v Ráji srdce.
1: Ale křesťan daleko jinak činí, kterýž ohradě jen srdce dobře, aby se v svobodě své samému v Bohu chovalo, jiné všecko k bližního potřebám obrací. Jakož jsem viděl a poznal, že nad člověka Bohu oddaného nic v světě služebnějšího a nech třeba dím otročtějšího není, kterýž i v nejmenší služby, za něž by se světem opojený styděl, rád s ochotností vydává. Když jenže co bližnímu prospěti muž vidí, nic se nerozpakuje, nic neodkládá, nic sebe nelituje, nic konané své služby nezveličuje, neodrhá, nepřestává. Buďže vděčnost neb nevděčnost vidí, předce slouží pokojně, vesele. Z strany statku viděl jsem, že ač na větším díle chudí byli, toho, čemuž svět zboží říká, málo mající a dbající, měl však vždy předce každý téměř svého vlastního něco. Tak však, že se s tím neskrýval a před jinými, jakž se ve světě děje, neututlával, než měl to jako na obec hotově a ochotně, když komu potřebí bylo, poskýtaje a propůjčuje.
0: Není proto divu, že měla jednota tolik vlivných ochránců i příznivců mezi šlechtou. Vždyť páni měli z bratří mnohý hmotný užitek a zřejmě si uvědomovali i přínos mravní a duchovní. Věděli jistě, že se na členy jednoty mohou spolehnout, že jsou to lidé věrní, poctiví, pracovití, čestní a vcelku charakterní. Proto neváhali mnozí páni jednotu bránit před katolickým i utrakvistickým duchovenstvem, ale též před samotným králem. Ukázalo se to zřetelně, když král Vladislav Jagellonský roku 1508 vydal svatojakubský mandát, kterým jednotu bratrskou zakázal a postavili ji tak mimo zákon. Nařízení se neuskutečnilo právě díky pánům, kteří na svých panstvích nedovolili jednotu potlačit.

0: O pracovitosti a píli jednoty bratrské by bylo možné psát mnoho zajímavého, neboť měla ve svých řadách nemálo extrémně schopných, nadaných až geniálních osobností, které svými dary neskrblily, ale velmi plodně sloužily druhým. Pojďme však nyní ke studni pracovitosti do Hernhutu, abychom se podívali, jak se projevují ti, kdo pijí z tohoto požehnaného zdroje. Těžko se dá dnes odhadnout, proč byl Hernhut finančně soběstačným a prosperujícím společenstvím, když většina ostatních českých exulanských osad stěží bojovala o existenci. Přistěhovalci si nic nepřinesli sebou, jen své ruce a zkušenosti, a proto museli tvrdě pracovat na živobytí. Hernhut v tom vynikal. Možná proto, že měli štědrého pana hraběte, možná proto, že se naučili dávat z toho, co měli, druhým. A pán to rozmnožil podle svého slibu. Dávejte a bude vám dáno. Avšak nejspíš to bylo tím, že byli velmi pracovití a přitom žili skromně. Moravští exulanti byli vesměs řemeslníci, tkalci, ševci, tesaři, kováři, pláteníci, hrnčíři a jiní. Harmonii duchovního života a fyzické práce výstižně ilustruje tento dopis Martina Dobera, prostého moravského řemeslníka.
1: Vedl ranní bohoslužby o 5. v kaplici Rodčince. Mezi návštěvníky byli významní a vzdělaní lidé. Po 9. hodině, ať ho navštívil hrabě, nějaký šlechtic či profesor, našli ho bosého v jeho krámku. Bylo naprosto přirozené, že se posadili před hrnčířský kruh a naslouchali jeho slovům. Takto se projevoval Duch svatý ve starém Hernhutu.
0: Frederik neboli Bedřich Martin, jiný moravský uprchlík, který byl pro svoji víru na Moravě vězněn a boží milostí se mu pak podařilo uprchnout do Hernhutu, byl vyslán na ostrov svatého Tomáše v západní Indii. Jelikož nedostával od hernhutských žádné peníze, protože hrabě Zinzendorf považoval za velice důležité, aby si misionáři vydělávali na živobytí sami a tak učili domorodce hodnotě práce, musel Frederik nalézt způsob obživy. Pán mu dal nápad, jak získat obživu a zároveň možnost svobodné misijní činnosti, totiž, že koupí plantáž i s otroky. Jinak to ani nebylo možné, neboť otroci byli považováni za integrální součást plantáží. Martin si půjčil peníze od blízkého plantážníka a svůj plán uskutečnil. Považoval to za nejlepší způsob, protože na pozemku mohl postavit kostel. Nemusel celý den pracovat v potu tváře, ale mohl se pilně věnovat duchovní práci. Dále byl svým obráceným stále na blízku a mohl jim sloužit. A navíc mohl jít jiným plantážníkům příkladem a ukázat jim, že otrokář nemusí být tyran. Samozřejmě řešil otázku, zda nemá otroky osvobodit. To by ovšem znamenalo, že by byl z ostrova vyhoštěn. A k tomu měl za to, že kdyby obrácené černochy osvobodil, mnozí by se chtěli stát křesťany jen za tímto cílem. Frederik Martin získal během své činnosti pro Krista 700 duší. Všem misionářům, ať už šli k indiánům v Americe, černochům v Africe a Indii, eskimákům v Grónsku, záleželo především na zvěstování evangelia ke spasení. Přesto kladli velký důraz na co možná největší přiblížení se k lidem praktickou pomocí. Proto se věnovali zaprvé vzdělávání, učili je číst a psát, překládali Bibli do jejich mateřských jazyků a mnohdy jim sestavili gramatiku jejich jazyka. Za druhé řemeslům, učili je plést čepice, svetry, šít boty, vařit jídla, obdělávat efektivně půdu, chovat domácí zvířata. Za třetí kultuře, učili je mravům, společenskému chování, týmové práci, tvůrčí činnosti, podporovali hry a zájmy s účelem posílení vztahů s Bohem i navzájem. Učili je milosrdenství k nemocným, starým a strádajícím. Též je vedli k počestnému manželskému životu a slušnému oblékání. Naopak se misionáři učili od domorodců mnoha praktickým zkušenostem a zvykům a uměli se přizpůsobit jejich kultuře.

0: Kde je nyní tento pramen v české zemi? Jistě není zcela naplněn prachem a kamením, neboť dosud jsou ve světě známé zlaté české ručičky. Češi jsou při práci vynalézaví, umějí improvizovat v náročných podmínkách, jsou nápadití a podnikaví. Zatím však jen pro svůj prospěch, okamžitý zisk. Píle a vytrvalost, stejně jako poctivost a čestnost, není v módě. Pokud Češi nemají dostatečnou motivaci k smysluplné práci, jsou líní a pohodlní. Ztráta motivace je kamenem v prameni pracovitosti. Kéž pán otevře křesťanům v Čechách oči, aby opět zřetelně viděli práci, kterou Bůh pro ně připravil. I odměnu v nebi, i na zemi pro pilné. Vždyť je psáno, že
1: pilné jejich ruka obohatí.
0: A opět,
1: kdo je věrný v mále, pán mu svěří mnoho.
0: Nebo naopak,
1: trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si, a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.
0: Lenoši schudnou a pilní zbohatnou. K lenochům přijde bída, chudoba a nouze a bude nad nimi panovat. Kdo Bohu nechce sloužit, bude okraden i o své duchovní bohatství. Lenost je druhým kamenem ve studni pracovitosti. Lenost vede do otroctví a hřích získá vládu a moc nad línými. Král David, člověk podle Božího srdce, podlehl pokušení v době, kdy měl jít do války. Lenošil ve svém paláci a scizoložil s manželkou svého rytíře Uriáše. Naopak pracovitým pán svěří autoritu, moc i vládu nad hříchem, zemí, národy i duchovním světem. Toho jsme si mohli všimnout na moravských bratřích, kteří tuto vládu získávali svojí věrnou a vytrvalou službou.

0: Třetím kamenem ve studni je strach z neúspěchu, prohry či vlastních chyb. S tímto tísnivým pocitem se potýkala většina velkých božích mužů i žen. Mojžíš, Jeremiáš a další bojovali s pocitem nedostatečnosti. Poslechneme-li si Mojžíšovi argumenty proti božímu povolání, můžeme z nich poznat, jak se Mojžíš cítil. Namítal Bohu:
1: Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta?
0: Bůh ho ujišťuje o tom, že bude s ním, ať se nebojí, a zjevuje mu své jméno. Mojžíš však znovu namítal:
1: Nikoli neuvěří mi a neposlechnou mě, ale řeknou: Hospodin se ti neukázal.
0: Bůh se Mojžíšovi zjevuje jako mocný, proměňuje před jeho očima hůl v hada a způsobí Mojžíšovi malomocenství na ruce a opět ho uzdravuje. Přesto se Mojžíš dál brání.
1: Prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk.
0: Tak se Mojžíš vzpíral svému úkolu, který byl skutečně veliký.
1: Lenoch říká, venku je lev. Na náměstí by mě zadávil.
0: Ďábel, lev, zastrašuje křesťany stále stejným způsobem. Snaží se je přesvědčit, že když vyjdou ze sebe a vstoupí do centra Boží vůle, na náměstí, že je sežere. Ukazuje hory překážek, armád, hradeb a Goliášů, které nejsme schopni ve své síle překonat. A v tom má pravdu. Ne silou ani mocí, ale duchem mým, praví Pán.
1: Neboť v tobě proběhl jsem vojsko a v Bohu svém přeskočil jsem i zeď,
0: vyznává David. A že děláme chyby, něco pokazíme? Vždyť s tím Pán ve svých plánech počítá. On se našich chyb nebojí, pamatuje, že jsme stvoření, že jsme prach, a umí nás doplnit, kde potřebujeme. Pokud se v boji nevzdáme, Pán slíbil, že za nás zápas dokončí sám. Boží pomazaní v Bibli, v historii církve i v současnosti se dopouštěli chyb a selhání. I ti největší. Přesto se z nich Pán raduje, že si troufli na náměstí Boží vůle a nedali se zastrašit strachem ze selhání. Říká se, kdo nic nedělá, nic neskazí. A je to pravda. Ale takový také v životě ničeho nedosáhne.

0: Čtvrtým kamenem ve studni je nedůslednost, nedbalost, ba lenost. Jedna věc je přijmout vizi a zaslíbení a něco začít, a druhá věc je dílo také dokončit. To druhé je častokrát těžší než to první. Před nedbalostí písmo varuje.
1: Kdo je nedbalý v práci své, bratr jest mrhače.
0: Tu jde přímo o spronevěru. A lenost?
1: Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům už ji nevrátí.
0: Něco začít pro svůj prospěch a požitek umí i lenoch. Ale dotáhnout věc k cíli je výsadou pilných.
1: Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
0: Pojďme, Češi, spolu k prameni pracovitosti a pijme plnými doušky. Jistě nás to občerství tak, jak Krista Pána, jenž dal napít ženě a sám nežíznil do rána. Jak praví staré české přísloví, kdo pracuje, má koláče.

Odpolední vysílání se pomalu blíží k 15. hodině. Pojďme nahlédnout, co nás čeká v programu dále. Některé skupiny hrají už pěknou řádku let a jejich písně stále přináší radost do srdcí posluchačů. Písně skupiny Radostné srdcia znějí již více jak 30 let. V hudebním archivu po nich pátrala Kateřina Hodecová a vy si je můžete naladit v písničkách z archivu v 15 hodin. Může být osobní svoboda nebezpečná? Jak s ní pracovat, aby nebyla prostorem k prosazování sebe, ale sloužila druhým? I o těchto otázkách přemýšlí Jiří Hurta v pořadu Studna slova po půl čtvrté. Poklady z archivu i dnes zvou k přemýšlení o Boží vůli. Jak se Boží vůle rozpoznává a jak se projevuje? Nalaďte si ve 4 hodiny. Boží moc, která se projevuje jako slabost. Jak teologie kříže ovlivňuje pastorační službu v církvi? Jak mění vnímání lidské slabosti? Pátá přednáška kazatele Církve bratrské na Slovensku Rastislava Betiny v sérii o pastoračním poradenství zazní v rámci pořadu Kudy kam po 17. hodině.

0: Krátce po 15. hodině vám v sobotu 25. července. Příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Naše pozornost se v tuto chvíli stáčí do našeho hudebního archivu.
1: Písničky z archivu.
2: Vítejte u dalšího pořadu plného písní, které pro vás hledáme v našem bohatém archivu. Ty dnešní připravila a komentářem opatřila Kateřina Hodecová. Uslyšíte skladby dívčí skupiny, která v 80. a 90. letech minulého století jezdila po celé Československé republice, aby lidem říkala o Bohu a jeho lásce. Hraje skupina Radostné srdcia.
3: Byl

Poslouchali jste písničky z archivu na Rádiu 7. Dnes z tvorby kapely Radostné srdce. Písničky pro vás vybírala a komentářem opatřila Kateřina Hodecová. Těším se na slyšenou opět za týden.

Čekej, čekej a nezapomeň. Příští týden jsou tu v 15 hodin v sobotním odpoledni písničky z archivu opět. A co bude na programu? Čekej, čekej a nezapomeň, tedy tvorba Jiřího Pešiny.

0: Dnešní vydání pořadu Studna slova, který právě začíná, dostalo titulek Nebezpečí osobní svobody. Je svoboda člověka nebezpečná nebo pro člověka nebezpečná? I na tyto otázky budeme v dalších chvílích hledat odpovědi spolu s kazatelem Jiřím Hurtou, který se poprvé zaměří na 10. kapitolu 1. listu Korinským.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Velkým tématem 9. kapitoly 1. listu do Korintu, kterou jsme minule uzavřeli, byla svoboda křesťana. Dnes otevíráme poprvé kapitolu 10., která na poselství minulé kapitoly bezprostředně navazuje. Svoboda ve víře skrytá totiž skrývá velké nebezpečí, že do ní vpašujeme hovění vlastní své voli, že se nám stane záminkou i zástěrkou, za kterou začneme prosazovat své tělesné a sobecké zájmy. Proto Pavel končil 9. kapitolu výzvou, aby křesťané svobodu darovanou jim v Kristu celé podřídili ve svém životě cíli, který jim určil sám Bůh, a tím cílem je úkol zvěstovat na místě, kam byli postaveni, lidem, kteří dosud hynou v hříchu, Boží lásku zjevenou v ukřižovaném Božím synu, aby i oni byli vysvobozeni z moci temnosti. Je-li křesťan skutečně svobodný, pak se může také svobodně vzdát všeho, co by bylo tomuto poslání na překážku. Kde se křesťan ve jménu služby ostatním lidem svobodně Boží vůli celé nepodřizuje, tam se dostává dokonce sám do nebezpečí, že se stane znovu otrokem v závislosti na vlivech, které se Bohu protiví. A k tomu došlo právě v korinském sboru. Křesťané se tu zhlédli ve své svobodě, odtrhli ji od svého poslání a marnili čas neplodnými diskusemi o tom, mohou-li či nemohou-li jíst maso obětované v pohanských chrámech. Oháněli se přitom silou své víry i bezvýznamností model uctívaných pohany. Ale právě na této cestě může víra snadno sklouznout do pouhé pověrečnosti. Vždyť mnozí začali argumentovat dokonce působením svátostí, které prý mají moc ochránit člověka od zlých mocností i v prostorách pohanských chrámů. Ani je nenapadlo, že takové klamné názory zastávají i účastníci pohanských mystérií, kteří se domnívali, že svou pouhou účastí na tajemných kultických obřadech získávají podíl na své spáse. Můžeme dodnes vidět smutnou skutečnost, že tyto bludy přežily všecka staletí a uhnízdily se i v církvi. Copak mnozí nepřipisují i dnes magickou moc křtu, účasti na aktu mše, účasti při eucharistii, tedy takzvaném podávání těla páně, což se mnozí neznamenají pověrečně křížem? Copak sem nepatří kropení svěcenou vodou, dotýkání takzvaných svatých obrázků, malování kruhů svěcenou křídou a mnoho dalších nesmyslů? Copak to všecko mnohý takzvaný věřící nepovažuje za zajištění své ochrany a spásy? A copak nevidíme dokonce dnes i třeba některé sportovce, jak se před startem na závodech pokřižují? Jako bych tímto znamením byl chráněn před tím, co by mě mohlo postihnout. To je stejně hrozné, jako když se kdysi rytíř pokřižoval a potom zabil svého protivníka. Apoštol Pavel všechny takové bludy radikálně odmítá a svůj odpor proti takovému falešnému způsobu myšlení dokládá příklady ze Starého zákona, na které se v úvodu kapitoly odvolává. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. Pavel připomíná především, že i jako křesťané jsme jako ten Izrael na cestě z egyptského otroctví do země zaslíbené. Směřujeme k věčnému cíli, ale nejsme dosud u něho. Náš život je jako závodní běh. Jak to Pavel připomíná také ve 3. kapitole listu Filipenským. Ještě jsme na trati, kde jsme vystaveni mnohým nebezpečím. Vlivy zla, jímž jsme obklopeni, na nás útočí bez přestání zvenku i zevnitř, takže je jimi poznamenáno i naše myšlení. Je-li člověk vystaven smrtonosným účinkům záření, nemusí o tom ani vědět. Poznává to teprve pozdě, když se mu začne rozkládat krev. A totéž platí o působení zla, které proniká do našich myšlenek. I ty nejvzácnější hodnoty, jako je Boží milost, ospravedlnění z víry a svoboda v Kristu, mohou v proudu zlého změnit svou podobu a ze svobody v Kristu nebo z ospravedlnění vírou je najednou něco jiného, než bylo na počátku a mělo být i dál. To, čemu říkáme svátosti, tedy křest a večeře Páně, jsou viditelná znamení a prostředky Boží milosti, které ustanovil sám Pán církve. Je však hrozné, že někteří siláci víry v korinském sboru je začali považovat za magicky působící prostředky, které křesťanovi zaručují prý už dnes plnou účast na Božím království, bez ohledu na to, jak se ve svém životě chová. Zemřelý znalec Nového zákona, profesor Souček, tomuhle bludu poznamenává. Podle tohoto názoru byly tedy svátosti kouzelnými prostředky, které samočinně přemáhaly odporující síly hříchu a démonů. Kdo byl vyzbrojen těmito kouzelnými prostředky, tedy svátostmi, nemusel se bát žádné mocnosti ani ovšem modloslužby. U Pavla však byly svátosti arci zcela skutečným zpřítomněním budoucí skutečnosti království Božího. Nepůsobili však samočinnou čarodějností, nýbrž byli oporou víry a výzvou k víře, která jediná překlene napětí mezi přítomností a budoucností. A víra pak je i zároveň osobní poslušností. Myslet si, že svátosti anebo jakékoliv náboženské obřady či úkony zabezpečují člověka bez ohledu na to, jak žije, to je tedy pustý blud a svévolné převracení Boží pravdy. Pavel před tímto nebezpečím varuje tím, že připomíná situaci Izraele v době Mojžíšově. Izrael měl totiž taky své svátosti. Pro Izrael byl křtem přechod Rákosovým mořem při výjití z Egypta a cesta pod oblakem, jímž Bůh svůj lid zahalil před očima Egypťanů. A přitom nešlo o nějaký doslovný dotyk vody nebo ponor,

Tito bývalí otroci Mojžíšovi stotožnili se s ním a spolu s ním se podřídili Bohu, který je prostřednictvím Mojžíše a skrze slovo zákona vedl dál ke spáse. Obsah tohoto obrazu ukazuje jasně k novozákonnímu křtu. V němž je člověk, který uvěřil v Pána Ježíše Krista jako ve svého spasitele a pána, ponořen v jeho jméno na znamení, že sobě a svému dosavadnímu životu zemřel a vynořil se k novému životu, kterým žije ve víře z moci Kristova vzkříšení. V Kristu jde ovšem o plnost spásy, která měla v Mojžíšovi pouze svůj předobraz. Záleží tedy na obsahu víry a na životě podle ní, ne na formě. Nakonec už jenom dnes otázku. Jestliže si uvěřil v Pána Ježíše, dal ses pokřtít? A jestliže ano, víš, co pro tebe tento křest znamená?

Obrazy ze Starého zákona si apoštol Pavel vypůjčil v 10. kapitole 1. listu Korinským, aby připomněl svým čtenářům důležité části učení Ježíšových následovníků. Některé z nich zazněly v otázkách, kterými dnes Jiří Hurta uzavřel pořad Studna slova. K tématům, která se před námi otevřela, se vrátíme zase za týden. Naslyšenou.

Máme krátce po 16. hodině, sobotu 25. července. Krásné odpoledne a příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Hodinka před námi patří relaci Poklady z archivu.

Přehoupl se další týden a já vás opět vítám v relaci pokladů z archivu. Také dnes chci naši pozornost zaměřit na hledání Boží vůle. Dobrý poslech vám přeje Helena Brdečková. Minulá relace byla sestavena ze tří dílů seriálu Heleny Blaženínové na toto téma, který natočila pro TVR v roce 1999. Dnes budeme v poslechu této pětidílné série pokračovat. Helena Blaženínová je v současnosti pastorační poradkyní pražské diecéze Církve Československé husitské. Poslechněte si, jak o hledání Boží vůle přemýšlela.

Kdo promeškává čas dávaný ke studiu Božího slova, snadno přijímá vhodně podstrčený falzifikát. Kdo není ochoten se denně vystavovat Božímu hlasu, vylaďovat svou anténu na příjem, neuslyší tichý hlas Ducha Svatého, který přichází pouze na pozvání. Kdo vidí většinou jen své problémy, nepotkává Krista v sousedovi a diví se, že Boží vůli nerozpoznává. Jde o velké celoživotní rozhodnutí a následně o nekonečný počet takzvaných malých kroků správným směrem, od sebe k Bohu, tedy k bližním. Boží vedení nemusí být něco extra. Každý není připravován například na cestu do Albánie. Naopak, konáním řádných věcí jsou někteří připravováni pro věci mimořádné. Mnohokrát mi pomohlo, že spěchání toliko pro hovada dobré jest, jak to jadrně vyjádřili naši předkové. Přeskakovat schody se nevyplácí. Velká hora problémů před námi se ukrajuje právě denním plněním těch takzvaných maličkostí, na které máme potřebný čas a dostatek sil. Cokoliv děláme, podle Koloským kapitoly 3, verš 17, prožívejme s vděčností Pánu, že můžeme dělat aspoň to, než dostaneme další možnost. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Z jeho milosti smíme mít podíl, být spolutvůrci jeho království. Máme dost na tom, co nám už svěřil. Jak o to pečujeme? Sdílíme současné možnosti s druhými kolem sebe? Nebo naopak svého Pána omezujeme tím, že v takzvané pokoře vyhlašujeme nad sebou soudy typu to já nikdy nebudu umět, nemůžu udělat a podobně. Bylo pro mne osvobodivé, když jsem mohla vidět, že u Boha není malých a velkých věcí, ale jsou věci v souladu s Boží vůlí nebo proti ní. Když člověk uvěří Bohu, otevírají se mu oči a začíná vnímat kolem sebe tolik nouze, že vlastně neví, kde přiložit ruku k dílu dřív. I já jsem se domnívala, že dokud mám ještě trochu sil a nějaký volný čas, musím to nebo ono jít udělat, protože ten problém oslovil právě mě. Zpočátku to šlo, ale později jsem bývala tak unavená, že jsem teprve začala pořádně zkoumat, co asi je a co není v souladu s Boží vůlí nejen pro ten problém sám o sobě, ale také v souvislosti se mnou. Znamení u cesty je třeba vnímat. Tam, kde nás provází chaos. Předem dané slovo se často ruší pro něco takzvaně důležitějšího. Když většinou lidem kolem sebe vysvětlujeme, proč nemáme čas. Kde pracujeme v neustálém spěchu. Tam je při práci někdo jiný než Bůh pokoje a lásky. Často si ani nevšimneme, že jsme sice vyšli do práce s Božím pomazáním, ale později už pokračujeme z vlastní tělesné horlivosti pod skrytým vedením Pána tohoto světa. Tak jsem i já přišla na to, že všechno, co vidím v těle Kristově jako oko, můžeme si tyhle věci najít v Bibli v textu Římanům z 12. kapitoly nebo v 1. Korinským kapitole 12. Nemusím udělat právě já jako noha nebo ruka. Ačkoliv se to mnohdy jeví jako nejjednodušší a nejrychlejší způsob. Je mnohem náročnější ve víře vyhlížet další spolupracovníky a podílet se na Božím díle společně s tím, že někdo takzvaně sází, jiný zalévá, další okopává, ale je jasné, že ten, kdo dává růst, je Pánem nás všech. Učení to není lehké, stojí to dokonce dost času. A já nemohu čekat, až manžel pochopí, když už je mi Boží vůle jasná. Chci přece Pánu pomoci. Je potřeba ukázat, že křesťané ještě já. Jde o to, kolik a za jak dlouho něco vykonám, nebo o to, jakým způsobem.
Přestože chceme žít v souladu s Boží vůlí, každý z nás má svou vlastní hlavu, své dobré zkušenosti, věrouku a podobně. Teprve tam, kde je ochota podřizovat se vzájemně z kroku na krok pod mocnou ruku Boží, Ježíši Kristu, o něm všichni vyznáváme, že je naší hlavou, tam se koná Boží vůle. To je také pravá ekumena. Na druhou stranu, když člověk přijímá modlitební břemeno za určitou věc, má být ochoten do té věci také prakticky jít. Ne se k tomu stavět tak, že já si překroutím biblický text a budu tvrdit, že jsem pouze modlitebník, tedy plíce v těle Kristově, a vy ostatní to máte dělat. Cesty křesťanů jsou velice rozmanité. Náš Pán nás uvádí právě do těch situací, kde se máme něco nového naučit nebo se utvrdit v tom, co už nám bylo dáno. Poznávat do hloubky. Když si někdo prosí o vytrvalost nebo pokoru, nedostává napřed nějaký dárek z mašlí, který bude hrdě ukazovat těm, co ho ještě nemají. Ale může si být jistý, že bude uveden právě do těch situací, kde bude mít možnost dosvědčovat pokoru Boží. Pokora je školou života. Je to důsledek našeho společného chození ve jménu Ježíše Krista. Trvalo mi několik let, než jsem si uvědomila, že desatero není jen pro lid staré smlouvy, ale osobně i pro mě dnes. A ještě další čas, než se nám podařilo, aby se součástí řádu našeho křesťanského života stal den přestání. Odpočinutí po 6 dnech plného nasazení lépe přijímají ti, kteří pracují především fyzicky, protože naše unavené tělo si odpočinek prostě vynutí, když mu ho nedáváme dobrovolně. Největším problémem se toto přikázání stává těm, jejichž náplní života je práce více duševní a duchovní než fyzická. Kdo z nás dokáže sám u sebe zvážit míru svého vnitřního nasazení, jestliže jde především o práci pro Boží království? Kdo dokáže říct dost, odpočiň? Měli bychom si více všímat svých přezaměstnaných duchovních pracovníků a hledat cesty, jak i jim pomoci slavit ten biblický den přestání. Další užitečnou věcí je učit se Boží slovo z paměti, nejlépe už od dětství. Problém je ale v tom, abychom si nevybírali texty pouze podle svého, nevytrhovali z kontextu to, co my sami chceme přijmout. Boží slovo se nesmí stát pouhým mečem v rukách rádoby křesťanů, z nichž se nekontrolovatelně časem stávají vedoucí všelijakých sekt. Boží slovo je meč ducha, ducha svatého. Meč na obě strany ostrý, který zasahuje přesně, aby se oddělilo to, co do Božího království nepatří, a který přináší život v plnosti. Nejen užitečné informace o Bohu, o nás jako součásti stvoření, ale i o Božím nepříteli, abychom neměli výmluvu. Moc Božího slova, kterého máme být žádostivi, abychom jim rostli, jak říkají kraličtí, přináší uzdravování nejen našich vztahů, ale i našeho těla. Pouhá litera zabíjí, ale duch obživuje. Tento svěřený poklad máme v hliněných nádobách, které jsou velmi křehké. Není divu, že jsme všichni v pokušení pečovat více o svou hliněnost než o poklad, se kterým si nevíme rady, který nás občas i obtěžuje, vyrušuje z klidu. Strávíme dost času i energie tím, že zakrýváme to, co je více vidět, a méně už se zabýváme tím, co přináší viditelné ovoce až za delší čas. Uvěřila jsem v době, kdy jsme měli 3 malé děti. Toužila jsem dělat všechno, co nejlépe nejen pro sebe, ale především pro ně. Domnívala jsem se, že živit se Božím slovem znamená Bibli prostě číst. Žasla jsem nad tím, jak někteří lidé je už několikrát přečetli a co všechno znají z paměti. Připadala jsem si trapně, protože jsem neznala skoro nic. Zkoušela jsem číst co nejdelší pasáže a moc to nepomáhalo. Leda tak k vědomí, že pro dnešní den jsem takzvaně splnila normu.
Dnes už vím, že méně je někdy více. Sytit se Božím slovem znamená nechat se jim usvědčovat, vést, posilovat, ujišťovat tak, že prostupuje všechny složky mého života, vztahů nejen současných, ale i minulých, aby ty budoucí byly požehnáním. Tak jsem jeden text prožívala třeba celý týden a proto ho nikdy nezapomenu. Pouhá teorie o je jako trénované svaly, které nikdy nepoužíváme. Ducha svatého nemáme předbíhat svým nadšením, ale následovat. To znamená nebýt ani spozdilí. V Bibli ostatně nečteme o nadšení, ale o radosti jako ovoci Ducha svatého, které na rozdíl od lidského nadšení zůstává i v těžkostech. Ti, kteří jsou v čele, mají být horliví. Bůh nehledá lidi schopné, ale ochotné učit se, skrze které by mohl zjevovat svou vůli. Učený, jak známo, nepadá z nebe, ale stojí nohama na zemi s pohledem upřeným k nebi. Všechny věci mu napomáhají k růstu. Není solista na divadle tohoto světa, ale připravuje se v běžném životě společně s někým, kdo už prošel mnohými zkušenostmi, včetně nepříjemných pádů. Nejtěžší je nechat se vést jako dítě v důvěře, že náš nebeský Otec přece ví, co k dobrému vývoji potřebujeme. Zná i přesný čas, kdy nám může svěřit to, po čem toužíme. On sám vkládá ty nejlepší touhy do našeho srdce a učí nás rozlišovat, k čemu nás která žádost v životě vede. Rozhodnutí je naše zodpovědnost, čemu dáme přednost a proč. Dát se vést Bohem, to neznamená letět letadlem s automatickým řízením. Máme vlastní odpovědnost, iniciativu, svobodu od něčeho k něčemu. Závislost na člověku, na věcech, omezuje naši závislost na Bohu. Závislost na Bohu nás osvobozuje od nás samých. Bůh je nekonečný, otvírá jiné dimenze vztahů. Naši osobnost neoklešťuje, ale naopak ji rozvíjí. Ti, co se milují, svobodně a ochotně sjednocují své vůle. Mají dokonce druhého přednějšího než sebe. Zapřít sám sebe není sebelikvidace. Poddávat své plány pod Boží plány znamená nejen všeobecně známé Boží plány znát, ale odvážit se i riskovat, jít takzvaně do neznáma, třeba se i ztrapnit, namočit se do problémů, které jsme nezavinili. Vydat se živému Bohu na milost i nemilost. Dokážeme říci, dělej si se mnou, co chceš, protože víme, že v důsledku to bude k dobrému nejen pro službu druhým, dokonce i pro nás osobně. Pán Ježíš nám dal příklad, ale my bychom většinou rádi ono putování pouští nějak urychlili nebo i přeskočili. Pak se divíme, že se nám nedaří. Stavíme z uspěchaného materiálu, nepřepálené cihly, věci, které neprošly ohněm zkoušek. Jen to podstatné a pravé je to, co skutečně vydrží. To, co nám daroval Bůh. Království Boží však stále stojí v protikladu se světem, kde platí ještě i jiné než Boží zákony, a to do času, který nikdo kromě Stvořitele nezná. Jde o boj dvou království, ale ten nevedeme my osobně. Přijali jsme Kristovo vítězství a náš nejtěžší úkol je zůstávat v důvěře v toho, kdo bojuje za nás. My máme v jeho jménu viditelně dosvědčovat, kdo je opravdovým pánem nad situací. Většinou prosíme co nejrychleji o odstranění všech překážek z cesty místo, abychom byli ochotní se učit ve spolupráci s Duchem svatým těžkostmi projít. Neuhýbat, stát čelem proti tomu, co je třeba řešit, přijmout darovanou plnou Boží zbroj, jak je to zapsáno v listu do Efezu v kapitole 6. od 10. do 18. verše. Častokrát jde o zkoušky našeho postoje,
uprostřed nejrůznějších těžkostí, životních bouří a tragédií, ale i v obdobích, kdy se takzvaně nic neděje, nebo jsme naopak zahrňováni zvláštními božími dary a na dárce už tolik nemyslíme.

0: písničku Jany Peštové Naplň nás, pane, milostí naspívala v roce 1997 Iveta Kuželová. O hledání Boží vůle, o jejím rozpoznání, projevech, potvrzení, zůstávání v Boží vůli hovoří ve svém seriálu Helena Blaženínová, pastorační poradkyně Církve Československé husitské. Před námi je závěrečná část série.
1: Radovat se uprostřed zkouškového období podle listu Jakubovu z první kapitoly verše 2. až 4. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. To může jen ten, kdo už prožil, že je to jen proto, že Boží moc je při díle. Pán tohoto světa se lehce nevzdává toho, co dříve patřilo jemu. Ten, kdo ví, že nezvítězí mocí své vycvičené vůle, svou znalostí, svým uměním, ale mocí toho, který si nás zamiloval a zaplatil za nás plnou cenu. Kdo je ochoten plnit nejvyššímu svoje sliby, přijímá jeho výzvu s ujištěním. Vzívej mě v čas soužení, vytrhnu tě a budeš mě slaviti. Neříká se sice kdy a jak se to stane, ale že se to stane. Boží slovo je pravda ve jménu Ježíše Krista, která se děje mezi námi. Nemůžeme ho vlastnit jako pravdu odsud až podsud, pokud jsme se vystavili pravdě, která vlastní nás. Kdo je ochoten brát vážně i slovo z přísloví a žalmů, brzy objeví mnohaletou moudrost pro rozpoznávání Boží vůle, která nás provází dějinami skrze současnost k budoucnosti. Nevyžadujme od sebe víc, než od nás chce Bůh. On přesně ví, v jaké fázi vývoje se právě nacházíme. Slíbil, že nám pošle Ducha Svatého, který nás naučí všemu. Jak by nám spolu s Kristem nedaroval všechno? Co ale znamená ono všechno? Všechno, co si kdo jen dovede představit? Naše představy jsou semeništěm pro zklamání, proto se vyplatí chtít jen to všechno, co je v souladu s Boží vůlí. Proto, co Bůh nechce, milost nedostaneme. Uschopňuje nás pouze k tomu, co pro nás připravil, co nám prospívá. Dává nové úhly pohledu, ukazuje řešení, provádí údolím těžkostí, působí radost a vede k vytrvalosti. Občas nám v hledání Boží vůle překážejí nejen naše představy, ale častokrát i dobré zkušenosti z minulosti nebo povzbudivá svědectví jiných. Zapomínáme se ptát, co je pro nás osobně připraveno právě teď, a automaticky si vypomáháme tím, co se osvědčilo jindy nebo jiným. Co jsme kdysi přijali jako dobrou normu, to očekáváme, jak to fungovalo dřív. Co je mimo, to podceňujeme. Minulost nepřitáhneme zpět vzdycháním, touhou po jistotě. Dobré vzpomínky sice posilují, ale na jejich základě je možné vyhlížet další růst a nové věci. Podobně jako cibulky květin necháváme v zemi a věříme, že časem vzrostou v jiné květiny stejného druhu. Při jízdě autem také dáváme pozor na semafor. Těžko budeme vysvětlovat, že ještě včera na křižovatce byla zelená a my jsme se dnes jenom nechtěli zdržovat zkoumáním barvy na semaforu, ukazatelem cesty nebo se dokonce zabývat mapou. Kdo není ochoten takzvaně ztrácet čas s Bohem, ten Boží vůli nenajde. Je absurdní snažit se ušetřit čas a chtít sklízet ovoce před květem a zráním. Když jsme potřebovali koupit auto, na nové jsme neměli. Sešli jsme se nejprve k modlitbám a každý, včetně dětí, měl také možnost vyjádřit své přání a způsob, jak to uskutečnit. Shodli jsme se také na tom, jak dlouho budeme tu nejlepší možnost hledat a co proto každý z nás je ochoten udělat. Bylo to něco jako hodit sítě do rybníka plného nejrůznějších ryb. Poslední dobou jsou inzeráty plné nabídek právě tak jako autobazary. Čekání ve víře, pokud nás čas netlačí, je vlastně docela napínavé dobrodružství. Horší už bývá zkoumat jednotlivé možnosti, ty ryby uvízlé v naší síti, a správně se rozhodnout nenaletět. Dokonalé to auto být nemůže, protože není nové. Technický stav věci, jak dobře nebo špatně se o své auto staral bývalý majitel a proč ho teď prodává, to zná v plnosti jedině Bůh sám. Na rozdíl od nás, kteří se necháváme upoutat tím, co oči vidí, Bohu, Stvořiteli, nezůstává nic skryto. On dokonce ví, že jeden člen naší rodiny má tajnou touhu užívat auto určité značky. Ale protože uznává, že ta jeho značka není to nejdůležitější, poctivě hledá i jiné. Jaký byl pak jeho údiv, když se zjistilo, že právě tato značka byla k mání v té ceně a v té kvalitě, kterou jsme pro tento čas potřebovali. Pamatoval si totiž, co se stalo, když jeden člověk také prosil o koupi auta. Po vzoru jakési knížky měl konkrétní přání. Červený Fiat. Když ho objevil, důvěřivě ho koupil a byl zaskočen tím, že nemohl jen děkovat za tu božskou koupi, ale ještě mnohokrát hledal u Boha pomoc, aby to auto vůbec mohl používat tak, jak potřeboval. Jako součást Božího stvoření vím, že nemohu být dokonalá a dělám chyby. Jde jen o to, nedělat stále stejné a vyrůstat postupně z dětských chyb k dospělosti. Co nám brání zůstávat v souladu s Boží vůlí? Proč se modlíme a neuvoď nás v pokušení? Je zajímavé, že je řečeno nás a nejen mne. Jsme na tom tedy všichni stejně, závislí nejen jako jednotlivci na Bohu, ale i na sobě navzájem. Když předkládám své touhy, artikuluji svá přání, prosím přitom o to, aby Bůh naplnil mé srdce jinou touhou, pokud by má přání nebyla v souladu s jeho. Nechci, aby se mi staly pokušením. Kdyby Bůh skutečně splnil všechny mé prosby, kde bych asi dnes byla? Prosím o manu na každý den ve víře, že s každou zkouškou Bůh dává i východisko. Nejsložitější je čas, kdy se z našeho úhlu pohledu krom těžkostí nic dobrého neděje. V tomto světě zakusíme ještě mnohá soužení, ale smíme je prožívat v ujištění Kristově. Nebojte se, já jsem přemohl svět. Nemůžeme utíkat od problému, ale můžeme prožívat uprostřed nejistoty, bolesti a úzkosti duchovní posilu. Žít vírou a nadějí v Boží lásce. Nejsme větší než náš Pán, který byl také posilován. Getsemane. Když jsme v těžkostech, trápeních a úzkostech, dostáváme se také do jiných hloubek. Jsme-li rozrušeni tak, že vypadáváme z Božího pokoje, nemůžeme ani jasně myslet. Jen Duch Svatý se v nás, za nás, přimlouvá lkáním nevypravitelným v souladu s Boží vůlí. Když předstíráme, že problém neexistuje, nemáme ani žádnou naději, jak z něho ven, jak nám může pomoci k dobrému. Často se Bohu vyhýbáme, bojíme se jeho hněvu, protože Boží otcovské srdce neznáme. Dokonce žádný hluk není tak důrazný jako ten, který se snažíme neslyšet. Kličkujeme sami před sebou, vymlouváme se na takzvané okolnosti, místo abychom se co nejdříve přesvědčili o tom, že ten nejlepší postoj je ve slovech odpust, pomoz a děkuji. Naše jistota je v Bohu, který ví, slyší a jedná, tedy dává odpověď. Občas to vypadá jako dlouhá chodba plná dveří a jak mám poznat, které jsou ty pravé? Jen podle toho, že se přede mnou sami otevírají, nebo je třeba vytrvale klepat, nebo máme použít svou sílu a otevřít? Jak například rozpoznat, která dívka je pro muže tou pravou uprostřed tolika zajímavých děvčat? Zkoušet jednu po druhé? Vzít to, co se bez námahy nabízí, protože jsem se přece modlil, vím, že to sám nezvládnu, tak spolehnu na doporučení přítele. Nemůžeme svá rozhodnutí hodit na Boha, ale starosti ano. Výměnou za to přijímáme pokoj, ve kterém můžeme krok za krokem vnímat, jestli se Bohu vzdalujeme tím, co děláme, nebo se naopak Božímu srdci přibližujeme tím, jak o věcech přemýšlíme. Právě tak, jako Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, dosvědčí nám dříve nebo později i to, co v souladu s jeho vůlí je a co je naopak nebezpečná past. Jestli se někomu zdá, že už ví, kdo je jeho vyvolená, pak je také dobré počkat, až to bude zjeveno i jí v souladu se slovem, kde se dva nebo tři. Kolikrát se lidé minou, protože nedovedou čekat a vnucují Boží věci svými silami. Nic se nemá přehánět, známé pravidlo zlaté střední cesty nelze uplatňovat tam, kde se jedná o cestu Boží. Metoda kdybych, já bych se více modlil, více studoval, více sloužil, tak by Bůh, je zcestná. Okolnosti vždycky nějaké byly a budou. Stále ještě hodně ke zlepšení zbývá. Ale naše závislost není na okolnostech. Je v Bohu, který se smilovává a dává každému podle míry jeho víry. Stejný denár každému tak, jak se ve svém srdci předem rozhodl. A my nemáme právo se stále poměřovat a obviňovat, nemáme pohrdat dnem malých začátků. Aby nás neovládaly systémy, pravidla, ale především láska. Známé miluj a dělej, co chceš, se dá snadno zneužít, když nevíme, jaké lásce jsme se vystavili. Jde o to mít nebo být. Když už musíš utíkat, uteč do Boží lásky. Boží vůle je zdrojem požehnání, ale i určitá hranice uložená lidské svobodě. První její porušení je zapsáno v knize Genesis v kapitole 2, verš 17. To známé, nebudeš jíst. Stále se proměňující vůle tohoto světa nás vede do zahynutí, ale Boží vůle je stálá a vede k záchraně, která je věčná. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, je nejlepším vyznáním toho, že si nepřejeme nic jiného víc, než žít v závislosti na Bohu, v jeho dobrých ustanoveních. Ačkoliv jsme stále ještě občané tohoto světa, přijali jsme nadto podíl na občanství, které z tohoto světa není. Stáváme se vyslanci Božího království tím, že naše viditelné životy dosvědčují velikost krále všech králů, který nám svěřil svou dobrou zprávu, evangelium. On ke svému povolání také daroval své požehnání a zmocnění těm, kteří jsou ochotni v jeho jménu žít. Ve víře, že máme dost na jeho milosti, že dnešek má svých starostí dost, vyhlížíme společně čas, kdy budeme poznávat v plnosti. Když se modlíme, buď vůle tvá, neříkáme tím pouze to, že Boží vůli chceme trpně snášet, ale i aktivně spolu vytvářet. Anglicky thy will be done, tvá vůle nechť je činěna. Láska si nechá ukázat, jak člověka vidí Bůh. Bázeň se vyhýbá tomu, co není milé Bohu. Rozum zvažuje, vidí, hodnotí. Poznání sebe, ale i ostatních, vede ke kvalitnější službě. Rada pomůže vybrat. Síla povzbuzuje vykonat to, co rada poradila. Moudrost ví, jak chutná poznání vnímá zbožnost. Zbožnost srdce je láska dítěte, která všechno udělá pro otce.

Skupina Tretí deň zpívala píseň Jána Hrubovčáka s názvem Ostanem stáť, kterou máme v rádiu už od roku 1999. Sledujete poklady z archivu, ve kterých přemýšlíme o hledání Boží vůle při poslechu tematických nahrávek natočených před lety pro TVR. Právě jsme završili sérii úvah Heleny Blaženínové na toto téma. Stejnou problematikou se zabýval také Petr Hajčiar. Nabízím vám k poslechu první ze čtyř jeho podobně zaměřených úvah, také z roku 1999.

0: Otázka rozpoznání Boží vůle je mezi křesťany často diskutovaná. Není divu, vždyť pobídka k poslušnosti Bohu zaznívá téměř v každém kázání. V praxi však i poctiví křesťan někdy narazí na nesnáze. Každá životní situace je jedinečná a neopakovatelná. Jak poznám, co právě teď, v těchto okolnostech, po mně Bůh chce? Otázka rozpoznání Boží vůle je nejen prakticky potřebná, ale i zajímavá a vzrušující. Jak nám Bůh zjevuje svou vůli? Jakým způsobem vstupuje do naší konkrétní situace, aby nám pomohl se zorientovat? Je-li náš Bůh živý, pak bychom se s ním přece měli nějak setkávat. Pokud se o nás opravdu zajímá, měli bychom očekávat a prožívat jeho pomoc. A tu potřebujeme často právě v těch situacích, kdy se musíme rozhodnout. Na život podle Boží vůle není žádný jednoduchý recept. Jde spíše o umění, kterému se učíme po celý život. Než začneme stavět palác tohoto umění, připomeňme si, jaké jsou jeho základy. Proč se vůbec starat o Boží vůli? Uveďme si některé důvody, které nám předkládá Boží slovo. Máme hledat Boží vůli, protože Bůh toho pro nás mnoho udělal. Když Bůh vydával Izraelcům na poušti svůj zákon, připomněl jim, co pro ně učinil.
1: Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti dnes toto přikazuji.
0: Je to tak trochu pes zakousnutý do ocasu, ale hledáme-li Boží vůli, zjistíme, že jedním z Božích požadavků je, abychom hledali jeho vůli.
1: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.

0: očekávat, že Bůh nás bude seznamovat se svou vůlí stále znovu a znovu, jako bychom vždy začínali s čistým listem. Jenže ani Bůh, ani my nezačínáme od nuly. Bůh už toho mnoho řekl a my jsme toho hodně slyšeli. Bůh očekává, že jeho slovo nevchází jedním uchem dovnitř a druhým ven, ale že paměť, kterou nám dal, využijeme k ukládání informací a zkušeností. Pokud nás například v nestřeženém obchodě svrbí ruka, nemůžeme se ptát Boha na názor, zda vzít či nevzít. Vždyť v písmu máme jasně napsáno, a mnohokrát jsme to už slyšeli, že krást se nesmí. Proto díky Bohu za jeho zapsané slovo, za Bibli, mnohá rozhodování budou snadnější, budeme-li si dobře pamatovat, co jsme už četli nebo slyšeli. Druhý předpoklad rozpoznání Boží vůle také není nijak zvlášť výjimečný. Do rozhodování musíme zapojit zdravý selský rozum. Jistě nebudeme obviňovat apoštola Pavla z přízemní neduchovnosti a přece máme dojem, že se na svých misijních cestách často, neli většinou, rozhodoval docela prostě.
1: Pavel se totiž rozhodl minout Efes a nestrácet čas v provincii Asii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den letnic v Jeruzalémě.
0: Vidíme, že první dvě zdi naší stavby duchovního rozpoznání nejsou nic extra duchovního, jsou to přirozené schopnosti, které Bůh dal každému člověku do výbavy. Ale není už tak docela samozřejmé, že je také budeme v praxi používat. Zde začíná prostor pro vůli. Chceme si opravdu Boží příkazy zapamatovat? A chceme dobře používat svůj rozum? A tak chtění je třetím předpokladem rozpoznání Boží vůle. A vůbec, chceme být poslušní? Někdy je třeba se vážně tázat sama sebe. Opravdu se chci rozhodnout podle jeho vůle? Nejsem ve skutečnosti už předem ve skrytu duše rozhodnut, že udělám to a to? Pravdu měl prorok Jeremiáš, když napsal.
2: Nejlstivější je srdce nade všecko a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?
0: A co bude tou čtvrtou zdí našeho domu? Snad by se mohla pojmenovat jako duchovní růst. Ale co je duchovní růst? Namísto nějaké rádoby přesné definice si představme obilné zrnko, které na podzim anebo časně z jara vyraší nesmělým výhonkem, pak stále víc a víc vyhání do výšky, až v létě zezlátne a dá lidem chléb. Ta přeměna ze zrníčka ke klasu, to je duchovní růst. Nebo si představte bezdomovce, který si svléká zamaštěný a páchnoucí kabát, umývá se a na bílou košili natahuje elegantní oblek do lepší společnosti. Ta přeměna člověka ze somráka na krále salónu, to je duchovní růst.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
0: Z toho, co jsme si zatím o rozpoznávání Boží vůle řekli, můžete mít dojem, že se nejedná o žádnou zvláštní vědu. Ano, skutečně si myslím, že i prostý, ale zbožný člověk, který nemá duchovní sklerózu a dovede používat svůj rozum, bude v zásadě žít podle Boží vůle. Ostatně zjevování Boží vůle je v kompetenci Ducha Svatého, ne v naší. To Bůh nese hlavní díl odpovědnosti za to, abychom jej následovali. Proto je celkem zbytečné se strachovat, aby nám něco důležitého z jeho vůle neuteklo. A pokud nás někdy Bůh chce vést po jiné cestě, než kudy bychom se sami vydali, dá nám to najevo. Uveďme si příklady z písma, které ukazují, jak Bůh někdy i člověku, který jinak dbá na duchovní vedení, pěkně skříží plány. První je z knihy Skutků apoštolů a vypravuje o tom, jak Pavel s Barnabášem se takřka proti své vůli dostali do Evropy.
2: Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frigií a krajinou Galackou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mysii a přišli k moři do Trodaj. Tam měl Pavel v noci vidění, stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil. Přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili,

0: nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.
1: Také Josefa, muže Ježíšovy matky Marie, Bůh několikrát přímo oslovil a pobídl k neobvyklým rozhodnutím. Poprvé to bylo ještě před narozením Ježíše.
0: Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.
1: Po druhé Bůh Josefovi zastoupil cestu, když se Herodes chystal povraždit betlémské děti.
0: Hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.
1: Ani návrat rodiny vyhnanců zpět do Judska nebyl výsledkem nějaké racionální úvahy, ale andělského zjevení. Myslím si ale, že takové způsoby Božího vedení jsou spíše výjimkami potvrzujícími pravidlo. A to říká, že ten, kdo má dobrou paměť a používá zdravý selský rozum, kdo touží po následování Krista a duchovně roste, ten plní Boží vůli, aniž by se o to musel nějak zvlášť starat. Shrňme si, co jsme si dnes řekli. Máme dobré důvody pro to, abychom se snažili žít podle Boží vůle. Její rozpoznání však obvykle není nějakou zvláštní duchovní disciplínou. Většinu běžných situací zvládneme dobře, když ke svému rozumu a paměti přidáme ochotné srdce a když budeme dbát na svůj duchovní růst. Tak jsme postavili základy a zdi budovy, kterou jsme nazvali život podle Boží vůle. Strop, který tyto zdi ponesou, bude stabilní a vydrží i větší zatížení. Dům však ještě není zcela hotov. V životě někdy nastávají situace, kdy s tím, co jsme si řekli, nevystačíme. Bývají i takové křižovatky, kdy se ani s dobrou pamětí, selským rozumem a poslušným srdcem nedá rozhodnout, kudy jít. Ale o tom si povíme příště.

dnešní relaci, ve které pro vás z hlubin našeho archivu vybírám dříve natočené, avšak nadčasové nahrávky, jste slyšeli několik úvah o hledání Boží vůle. Také příště se ještě spolu s Petrem Hajčiarem přidržíme tohoto tématu. Pěkný zbytek dne vám přeje Helena Brdečková a těším se, že se zase za týden spolu vydáme do pokladnice našeho zvukového archivu. Rozloučíme se písničkou, na kterou si možná vzpomenete. Má název Růže a zpívat budou Pavlína Jíšová a Nezmaři.

I za týden se v relaci Poklady z archivu zaměříme na Boží vůli. Dnešní setkání opakujeme ještě zítra ve 14 hodin.

pořadu Kudy kam jsme slyšeli kazatele církve bratrské Rastislava Betinu, který přednášel na setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory. Optikou Kristova kříže se na problematiku péče o duše v církvi podíváme ještě v příštím vydání. Nenechte si ujít středu 21. hodinu. Tématem se stane vnitřní uzdravení. Krátce před 18. hodinou se od mikrofonu pro tuto chvíli loučí Broňa Procházková s přáním krásného pohodového sobotního večera.

Milí posluchači, vítám vás u večerního vysílání Rádia 7, kterým vás provede Kristýna Exnerová. Je 25. července, 18 hodin a pořady pro vás připravené jsou následující. Pohoří Javorníky na hranicích České a Slovenské republiky leží vrchol i celá oblast, podle které nese název také místní ski centrum i horský hotel. Objevovat malebné místa české přírody můžete prostřednictvím letní pohlednice po 18. hodině. Na hory vás vezme Kuba Lofítek. Lidská práce byla dlouho jediným zdrojem energie, než přišla na řadu biomasa a práce zvířat. Velký energetický rozmach přinesla průmyslová revoluce a následně další revoluce jaderná. Jaká další energetická revoluce nás možná čeká, nastíní předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Vrábové v Akademii v 19 hodin. Přednášku z brněnského Saleska přinášíme k připomínce jejího úmrtí koncem minulého roku. Zákonníci měli v Ježíšově době vážené postavení a někdy to dávali okázale najevo. Do jejich otázek a života vstupuje Ježíš z postřehy z chrámu. Na dar jedné chudé vdovy se zaměříme v pořadu Ke kořenům s Jáchymem Gondášem od 20.15. Další zastávkou v naší hudební cestě kolem světa bude v jazzovém klubu Jihovýchodní Asie. Za použití tradičních místních nástrojů tvoří jihokorejská hudebnice a skladatelka Park Jiha velmi působivou hudbu, ve které není potřeba více. Broňa Procházková vás přivítá v 21 hodin. Tolik z programu do 21. hodiny a mezi tím k poslechu písně, jako první z nich Emaný sen. Usilujte celým svým srdcem a duší slyšet Pána Boha.

Dospívala Jiřina Gina Čunková s písní Si to ty. A teď už John Foreman s písní Thanks be to God. Miluju pravdu, uviděl jsem světlo, ale stín ve mně stále žije. To já jsem bojiště, boj sám. Kdo mě vyléčí zranění, která skrývám? Dík patří Bohu, který mě chrání. Ježíši, přijď a osvoboď mě.

0: Žena hodná boja, uprostred predstáva snom, dávaj len vedieť, že som.
1: Tyčí se do výšky 913 metrů nad mořem. Leží v pohoří Javorníky a v její bezprostřední blízkosti se nachází stejnojmenné ski centrum, vodní plocha i horský hotel. Ano, je to Kohoutka. Pozor, neplést si s Kohoutkem, zapsaným spolkem, který je dle slov zakladatelů něco mezi školou, kroužkem a platformou. Kohoutka je nejenom hora či její vrchol, ale i přilehlá oblast na hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Dáváte-li přednost místům, ze kterých máte rozhled do širokého okolí na všechny strany, který není rušen žádným turistickým ruchem v podobě hotelů, restaurací, aut a podobných výdobytků moderní společnosti, zkuste třeba Beskydský smrk. My s rodinou jsme se žel nepřijeli jen pokochat pohledem, ale i ubytovat. Za celou touto výpravou stojí štědrý donátor, který nás s manželkou oslovil, abychom si vybrali víkendový pobyt do nějaké částky, že jej za nás uhradí. Taková nabídka nepřichází každý den a proto jsme chtěli udělat výběr místa pečlivě. S ohledem na naše děti by se nám líbilo jet někam do hor, ale být v podstatě na vrcholu, abychom mohli dělat hřebenové túry, rozuměj krátké procházky. Zároveň daná lokalita musela být přístupná autem a nesměla být příliš daleko od našeho bydliště. K tomu všemu se přidala ještě podmínka, že se musí jednat o místo, které jsme ještě s manželkou nenavštívili. Po důkladném průzkumu mapy naší pozemské vlasti padla volba právě na Kohoutku. Chystání a balení probíhalo podobně, jako kdybychom se chystali na jakoukoliv jinou víkendovou akci. Byl slunečný den a cestou jsme to vzali přes Vsetín, kde o týden později měl proběhnout multižánrový křesťanský festival United, v jehož programu neměly chybět rozhovory z altánu Rádia 7. Poslal jsem tedy jednu fotku zbytku pracovního týmu, že jsem na místě, ale nikoho z nich nevidím. Nepamatuji si, kdy naposled jsem projížděl obcemi Huslenky, Halenkov nebo Nový Hrozenkov, jestli vůbec. V paměti mi ovšem utkvěla informace, že z posledních dvou zmiňovaných míst pocházeli moji prarodiče, takže valašské kořeny nezapřu. V Novém Hrozenkově jsme odbočili z hlavní silnice a pak už to bylo jenom vzhůru. Po delší době jsem si vychutnával skutečnost, že jsme po příjezdu nemuseli parkovat na parkovišti veřejném, ale jako hosté na tom hotelovém, které bylo přeci jenom naší cílové destinaci o nějakých 300 metrů blíže. Dopředu jsme věděli, že nebudeme ubytovaní v budově hotelu, ale v jedné z přilehlých chalup. Co jsme dopředu nevěděli, byl fakt, že to byla chalupa ze všech nejvzdálenější a s nejsložitějším přístupem. Takže kočárek jsem rovnou nechal v autě. Přivítání na recepci bylo milé a cesta do našeho apartmánu, který byl v dané chalupě jedním ze čtyř, dobrodružná. Aklimatizace proběhla rychle, pokoj byl prostorný a z oken jsme měli překrásný výhled na slovenskou část Javorníků. Do večeře zbývala zhruba hodinka a tak jsme vyzkoušeli místní dětské hřiště a udělali základní průzkum nejbližšího okolí. Panoramata vskutku vybízela člověka, aby neseděl na zadku, tudíž jsme si po vydatné večeři udělali hřebenovou procházku a pozorovali nejen vrcholky Javorníků, ale i hor spadajících pod Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu. Název samozřejmě nelovím z hlavy, ale z internetu. Cesta byla lemovaná hraničními kameny, což byla příležitost jednak zasvětit starší dcerku do základů geografie a zároveň si zahrát hru, při které se část rodiny nacházela v Česku a druhá část na Slovensku. Večer začalo být manželce nevolno a nevypadalo to na brzké zlepšení. Naše dvě dcerky jsou navíc raní ptáčata, takže jsme spolu druhý den ráno opouštěli apartmán před 6:30, abychom nerušili mámu ani sousedy. Představa, že je budu mít celý den sám na povel, nebyla příliš povzbudivá. Ale neznámé a neprobádané prostředí, které zvalo k objevování, mi tyto vyhlídky trochu zpříjemňovalo. Začali jsme tedy procházkou směrem za sluncem a kochali se jeho východem. Včasnou ranní hodinu jsme byli venku na čerstvém vzduchu téměř jedinými turisty. Po snídani jsme se společně se starší dcerkou modlili za uzdravení mámy a úlevu od bolesti a vyšli jsme opět na vzduch. Starší dcerka se zabavila sbíráním pampelišek a mladší po nějaké době usnula v kočárku. Pán Bůh naše volání vyslyšel a mámě se udělalo lépe natolik, že byla schopná jít s námi na minitúru proloženou obědem. Od některých členů rodiny jsem slyšel, že na Kohoutku se jezdí mimo jiné kvůli borůvkovým knedlíkům. To jsem si samozřejmě nechtěl nechat ujít, i vzhledem k tomu, že to je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. A tak byla na portáži volba jasná. Děti měly pro změnu možnost využít další z hřišť a celkově jsme si to spolu moc užili, i když jsme ušli dohromady necelé 4 kilometry. Při návratu na naši základnu jsme jen litovali toho, že starší dcerka měla rýmu, takže nemohla využít venkovní bazén, který měli hoteloví hosté k dispozici. Po večeři jsme čas využili pro další z procházek a u majestátního dřevěného kříže jsme společně děkovali za vyslyšení dopoledních modliteb. Možností k turistickému vyžití je v okolí Kohoutky celá řada. Pro nás je to výzva, abychom přijeli za pár let znovu a prozkoumali širší okolí s většími dětmi o něco více. Ať už byste rádi naplánovali nějakou hřebenovku nebo hledáte místo, kde si v čase oběda dát výborné jídlo, Kohoutku můžeme vřele doporučit.
2: To byla letní pohlednice od Jakuba Lofítka a za týden bude naším výletovým cílem nečekané setkání na hradu Veveří.

0: Kalendárium. Milí posluchači, pojďme si připomenout události, které se staly 25. července dávno v minulosti. Roku 1508 byl vydán takzvaný svatojakubský mandát. Opatření proti činnosti jednoty bratrské v Čechách přijal svatojakubský sněm a 10. srpna pak vyhlásil král Vladislav II. Svým mandátem. Nařizuje se v něm uzavření sborů jednoty, spálení jejich knih a převedení jejich učitelů a duchovních ke katolíkům nebo utrakvistům. Habsburští panovníci nařízení obnovovali v letech 1547, 1575 a 1584. Naposledy se ke svatojakubskému mandátu přihlásil v roce 1602 Rudolf II. Louis Blériot roku 1909 uskutečnil první let přes kanál La Manche v letadle těžším než vzduch. Tomáš Kempenský zemřel roku 1471. Byl to augustiniánský mnich, spisovatel. Jeho kniha Následování Krista ovlivnila mnohé katolické i protestantské věřící, teology i prosté křesťany. Dodnes bývá vydávána v reedicích a hojně zmiňována. Tomáš Kempenský v ní mimo jiné tvrdí: láska létá, běhá a raduje se, je svobodná a nic ji nemůže zadržet. F. Háj, nebo též Felix Háj, byl literární pseudonym spisovatelky Marie Wagnerové, rozené Černé. Z jejího pera vycházely zejména idylické romány a románové cykly pro mládež. Pocházela z rodiny ředitele obecné školy v Mníšku pod Brdy. Vystudovala učitelský ústav a působila jako varhanice a učitelka hudby. Vedla místní ženský pěvecký sbor, pořádala besídky a hudební akademie, byla i dlouholetou funkcionářkou Sokola. V roce 1927 se stala členkou družiny literární a umělecké. Hlavní dílo autorky představuje sedmidílný cyklus o Kájovi Maříkovi, kterým proslavila své rodné městečko. A pětidílný cyklus o řídících Márince. Zemřela roku 1934. A roku 1980 zemřel Vladimír Semjonovič Vysocký, ruský písničkář, herec. Jeho básnická tvorba obsahuje lyrickou poezii. Hojně používal ironii a sarkazmus, a takže se později změnila na politickou satiru. Popularitu získal především s hudebněnými básněmi a písněmi, které si složil a zhudebnil a poté i zpíval. Tyto písně byly inspirací a vzorem pro písničkáře Jaromíra Nohavicu. Tak to bylo dnešní kalendárium, které pro vás připravují Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.
1: Na chvíli se rozloučíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenávidí.

0: 1. Janova 5:4. Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
1: Zůstaňte s námi na Rádiu 7.

Dozněla píseň More, ve které znělo ty si mnohem víc, než na co dokážu pomyslet, než o čem dokážu snít. S tebou je stále kam jít. A teď už Zach Williams. Píseň byla nahrána živě z americké věznice, kde Zach spolu s kapelou sloužili.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Milí posluchači, vítejte v 7. hodině večerní na Rádiu 7. Od mikrofonu zdraví Kristýna Exnerová. Máme sobotu 25. července a před námi pořad Akademie. Opustila nás česká jaderná inženýrka Dana Drábová, která se celoživotně zabývala jadernou fyzikou. Se svolením Salesiánského střediska v Brně v Líšni přinášíme záznam přednášky, kterou pořádali loni v květnu.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Dobrý večer. Ta anotace je docela dobrá. Na druhou stranu na to, abychom pochopili, jak to s tou energií prostě je, musíme se také, kromě budoucnosti, o které nikdo nic neví, to se ukázalo v posledních 5 letech, podívat do minulosti. Třeba tam najdeme nějakou inspiraci. Důležité je si na začátek připomenout, že energie byla, je a bude a jedním ze základních faktorů vývoje civilizace. A ta civilizace je tak kvalitní a zajišťuje tak dobrý život svým příslušníkům, jak se dokáže dostat ke zdrojům energie. I lidstva s tou objevováním, kromě jiného, stále nových zdrojů energie a jenom díky tomu ukážeme si to, jsme mohli dosáhnout dnešní technologické úrovně. Velký význam to má, i když jsme si v posledních 20 letech odmykli o energii uvažovat, tedy jsme ji považovali za samozřejmost. Ale pro zajištění bezpečnosti osobní i bezpečnosti státu má dost rozhodující význam také přístup k energii. Tím se dostáváme k energetické bezpečnosti. Spoustu různých, tu složitějších, tu možná jednodušších definic můžeme nalézt, když se dneska zeptáte toho, co je umělé a není to inteligentní, tak vám k nám býtne celou řadu. Ona ta umělá inteligence, dělám to znáku pod čarou, sažkým, k tomu má dát jako. Na druhou stranu může být a je velmi užitečným nástrojem. Ale tohle není výstup z ChatGPT. Co myslíme pod energetickou bezpečností? Myslíme to, že energie je dostupná ve správné množství, tedy kolik ji potřebujeme, na správném místě, tedy tam, kde ji potřebujeme, ve správném čase, to znamená ve chvíli, kdy ji potřebujeme, ve správné formě, když potřebujeme elektřinu, těžko nám bomže plná nádrž automobilu, i když částečně možná. A v poslední době jsme také seznali, že je hodně důležité mít tu energii alespoň trochu za správnou, či chcete-li spravedlivou cenu. Protože se nám tu vlivem různých okolností, ještě si o nich něco řekneme, vytvořila skupina lidí, kteří trpí energetickou chudobou. To znamená, musí velmi obažovat o tom, jestli si zatopí a na jako teplotu judovu své obydlí vyhřívat, a to je jeden z faktů, podle kterých se ta energetická chudoba posuzuje. Začali jsme se jí pozdě, ale přece také věnovat. Přidává se k tomu také požadavek na to, aby ta energie byla rozumně přátelská, šetrná k lidem a k přírodě. Ke dobré se také podívat na to, čemu se říká Maslowova pyramida hodnot, která vlastně od té základny, což jsou fyziologické potřeby, vzduch, či měřená teplota, voda, potraviny a podobně. Postupuje směrem vzhůru, v potřebám bezprčí, jistoty, zákona, pořádku, poskytnutí nějaké v té lodní péče. A potom něco, když se blížíme k vrcholu té pyramidy, bez čeho alespoň nějakou dobu bez deprivace dokážeme žít. A to znamená potřeba sounáležitosti, uznání, seberealizace. Proč o tom tady mluvím? Protože stát máme od toho, aby se postaral o své občany v dobách, kdy oni sami nejsou schopni zajistit si základní životní potřeby na to, že zpíváme svými daněmi. Jak jsem řekla, uděláme si výlet do historie. Když se tady objevily naši první předci, a jediným zdrojem energie byla potrava. A prakticky všechnu energii získanou z potravy lidé vynakládali zase na to, aby si potravu pro svůj další život opatřili. Takže ve své podstatě ten průvodní zdroj energie byla potrava a síla lidských svalů. Pak přišla první energetická revoluce. Naši předkové, nedohodneme se asi nikdy, kdy to bylo. Ty odhady jsou od 500 000 do 3 000 000 let. Začali využívat pohají. Dneska to zní velmi moderně, protože spalovali biomasu vlastně. Pak se naučili postupně s prvními zemědělskými civilizacemi využívat sílu zvířat, větru a vody. Ještě před 150 lety, než se plně prosadila průmyslová revoluce a těžba fosilních paliv, byly hlavními zdroji energie, síla svalů, spalování dřeva. Než tyto zdroje, tedy vystřídala fosilní paliva, dneska představují méně než 1% světové spotřeby energie. Velmi, jak řekla, hezký dřevoryt z knihy Agricole, což byl mineralog a hlavně důlní inženýr dnešní terminologií, který pracoval pro Kornilu Šliků ve Achimově a napsal jeho Dere Metallica a nebo 12 o hornictví a pítnictví a doplnil jí nádhernými dřevoryty, které popisovaly vhodným způsobem různé technologie. Tady například lidská práce pro vynesení stříbrné rudy na povrch. Člověk je velmi nevýkonný strom a síla lidských svalů to opravdu není kdo ví co a konec konců je energie, kterou produkujeme v každý okamžik a je poměrně malá. Jak tady tak sedíte, a tak teplá energie, kterou vy zatřebujete, je zhruba 80 W. To má taková, sice neúsporná, ale zase nebukující žárovka. Člověk, velmi trénovaný špičkový sportovec, například cyklisté na Tour de France, dokáží krátkodobě vyvinout 10 až 15 násobek této energie. Přesto už značnou pomocí byla ona zmíněna síla hospodářských zvířat. Konec konců energetická jednotka, koňská síla neboli horsepower, má svůj původ právě v množství energie, kterou dokáže vyvinout kůň. Dvě koňské síly zápřahu dokáží vyvinout zhruba 1,5 kW, což nahradí práci 20 lidí. Takový ilustrativní obrázek toho, kam jsme se zase za ta staletí a staletí posunuli. Příbřežní plavby po Středozemním moři byly závislé v buríči. A tom, že fouká správný vítr, anebo na tom, že otroci veslují. K tomu se vztahuje takový otřepaný, promiňte mi tu klišé vtip. Přišel tedy dohlížitel a říká, otroci, mám pro vás zprávu. Jednu dobrou, jednu špatnou. Ta dobrá je, že veličenstvo Kleopatra si vybrala naší loď pro projížďku podél břehu. Ta špatná je, že veličenstvo si chce zajezdit na vodních lyžích.
3: No ale vidíte, že nic není možné. Dneska.
2: Dá se říci, že naše civilizace je na energii závislá. Ukážeme si to na příkladu. Pořád ještě 2,5 miliardy lidí z těch skoro 8,5, co dneska obývá tuto planetu, má pro vaření a topení k dispozici pouze biomasu. To nebylo tak špatné. Kdyby oni zároveň nebyli extrémně chudí, takže si nemohou dovolit topeniště, která tu biomasu spalují skoro dokonal. Co z toho pochází? Z nedokonalého spalování biomasy a zplodin skoro 2 miliony úmrtí ročně a plicní choroby. Porovnáme-li si to s takovými metlami lidstva, jako je malárie nebo tuberkulóza, tak uvidíme, že zajistit dobrá topeniště od dně životů dokázalo zachránit. Problém téhle planety je, že nás stále více. Ta tvrdší čísla jsou taková, že na Zemi přibývá teprve čistý přírůstek. 200 tisíc lidí za den. 80 milionů lidí ročně. Každý rok jedno nové Německo. Dneska tedy nás je přes 8 miliard. Každých 12 let se počet obyvatel zvyšuje o miliardu. Zejména v zemích, které nějakou vysokou životní úrovní neoplývají, aspoň zatím. Znamená, mluvím o zemích Asie, Afriky, Latinské Ameriky. Pořád ještě 1 miliarda lidí nemá přístup k elektřině. Tuhle situaci se zejména díky opět obnovitelným zdrojům daří řešit, protože solární panely a větrné turbíny dokáží alespoň nějakou elektřinu dodat, a lepší je mít elektřinu alespoň nějakou než žádnou. Co je ale horší, a je to vzrůstající problém v době, grid, jsem si dávala dohromady tahle data, což je asi 5 let zpátky, a neměl přes miliardu lidí přístup k nezávodné pitné vodě. Očekává se, že jestli ta dynamika vývoje bude stejná, nebo v roce 2050 to bude 3,5 miliardy. Co to znamená? Války o vodu a velkou migraci. Města s největší kustotou obyvatel a na jednotku plochy typické japonské sídliště, to nechcete. Možná nechcete ani vidět. Nicméně ti lidé tam žijí a obstarat pro ně aspoň ty základní životní potřeby, a jako je teplo, pitná voda, osvětlení a podobně, si vyžaduje 3000 W, 3 kW na metr čtvereční. Zdroje s takovou hustotou nebudou obnovitelné zdroje. To se prostě technicky nedá. Doprava je velmi podobný problém, nicméně tak si vzpomenu a vždycky na to, že od příjezdu do Prahy po Nostalském mostě nás dělí jenom jeden jízdní pruh. Takže, není to hezké, ale otroctví lidstvo doprovázelo a bohužel stále doprovází a můžeme si tedy naši energetickou a naše energetické potřeby převést na to, kolik lidí by nás, na nás muselo pracovat, abychom je pokryli. Pro průměrného světoho občana je to 20 nepřetržitě pracujících lidí. Ve Spojených státech mají k dispozici něco mezi 50 a 100. V Bangladeši je k dispozici méně než 1. A teď celodenní džinu jednoho člověka nadradí 100 gramů. Vidíme, že ta fosilní paliva jsou velmi koncentrovaná. Moderní kombajn nahradí práci 5 000 lidí. Velká lokomotiva, jestli se někdy koukáte dokumenty například o kanadských železnicích, tak takhle velká lokomotiva nahradí 100 000 lidí, kteří hypoteticky museli táhnout. Už jsme si řekli, že energie je velmi vzácný zdroj. Na co všechno jsme se postupem staletí a tisíciletí naučili energii používat. Na vodorovnosti máme spotřebu energie na hlavu, gigajoulej za rok a začínáme někde u těch prvních zemědělských civilizací. Vidíme, že prakticky všechno, co člověk dokázal zhromáždit z hlediska energie, bylo spotřebováno na obstarání si potravy a na teplo a vaření v domácnostech. To se příliš neměnilo s výjimkou vyspělých starověkých civilizací, kdy se díky stále se rozvíjejícímu zemědělství a mohla část lidí uvolnit a vyrábět něco nejen pro svou potřebu, ale pro potřebu ostatní. My vidíme také, a to už se blížíme k tomu letopočtu, tak v Číně se poměrně rychle přidá také, vzpomeníme na hedvábnou stezku, spotřeba energie pro dopravu těch vyrobených produktů, ale samozřejmě také pro dobyvačné války. Ta spotřeba energie se po dlouhá tisíciletí pohybovala někde mezi 10-20 gigajouly za rok. Příliš se to nezměnilo ani ve středověku. Nezměnila se ani ta skladba a toho, na co byla energie používána. Evropa okolo roku 1300. Vidíme nárůst, co se týká spotřeby v domácnostech, ale zom přichází už ze zmíněnou průmyslovou revoluci, kdy se začala masově využívat fosilní paliva, a to zejména uhlí. To, že to byla opravdu průmyslová revoluce, je možno ukázat různými způsoby a tady a je možno to ukázat na tom, jak narostla část energie spotřebovávaná průmyslu a vidíme, že se dostáváme někam na, řekněme, 100 gigajoulů za rok. A také se nám tady přidává zatím poslední odvětví, které energii spotřebováváme to jsou služby. Japonsko 1990, někde ke 180 kačavů za rok, vidíme nárůst v domácnostech, vidíme nárůst ve výrobě a v dopravě, ve službách. Spojené státy 2005, někde okolo 350 kačavů za rok a těmi hlavními složkami jsou opět domácnosti a výroba, průmyslová výroba, řekněme, doprava a služby. Je dobře vidět, jak je dostupnost energie důležitá pro životní úroveň lidí v té dané zemi. Zase na té dorokné ose máme spotřebu energie na hlavu za rok. Na té svislé ukazatel, kterému se říká Index lidského rozvoje nebo Human Development Index, což je složený ukazatel, do kterého vstupují takové dílčí ukazatele, jako je doba dožití, dětská úmrtnost, přístup k očkování, míra negramotnosti a celá řada dalších. Platí, že čím vyšší je hodnota to ARI, a tím vyšší je kvalita života v té dané zemi. A co nám ten obrázek říká? Za prvé, dost lidí žije na úrovni těch prvních zemědělců 10 000 let před Kristem z hlediska dostupnosti energie. A to i v poměrně lidnatých státech, jako je třeba Pákistán nebo Indie. Velmi silná závislost kvality života a dostupnosti energie se začíná někde okolo 120 gigajoulů za rok nasycovat. A další zvyšování spotřeby energie už ke zvyšování kvality života tolik nepřispívá. Můžeme se zeptat, kde na tom obrázku by se nacházelo Česko, tak zhruba na úrovni Polska nebo Německa. Průmyslová revoluce začala v 19. století ve Velké Británii a začala tím, že poměrně nízká spotřeba energie pokrývala zejména biomasou, byla postupně nahrazována uhlím. Čím to bylo umožněno? Vynálezem a zdokonalením barního stroje. Parní stroj zdokonalil z toho původního dvoukomerova vynálezu James Watt. A tady vidíme, jak se postupně zvyšovala nejen celková spotřeba energie, roční světová, ale také podíl uhlí. A vidíme, že tohle bylo doprovázeno spoustou inovativních technologií, jako byly elektrické motory, benzínové motory pro auta, žárovky, letadla, televize, mikročipy a poměrně nedávno i internet. Jsou to další fosilní paliva. Někoho může překvapit, že ropa se začala být významnou až po druhé světové válce, ale za to s velikou dynamikou a dneska je to nejdůležitější geopoliticky i průmyslově fosilní palivo. S ropou nebo ropu následovala těžba plynu. S elektrifikací se dále zvyšoval podíl vodních elektráren a někdy v polovině 20. století se přidalo i využívání jaderné energie. Takže druhá energetická revoluce je využívání fosilních paliv. A za třetí je využívání jaderné energie. Jaká bude ta čtvrtá, to nevíme. Nějaká by ale přijít měla. A ne úplně rádi si to připouštíme, ale naše civilizace byla stvořena fosilními palivy. A také z toho, co jsem tu zmínila, o tom, jak dlouho trvalo, než jsme se od ohně dostali k průmyslovému teplu. A tak veškerá očekávání, že technické základy energetiky mohou být změněny, když si někdo pomyslí, že takhle by to bylo fajn, tak to nebude fungovat. Ty energetické přeměny jsou ve své podstatě velmi dlouhodobé, trvající dneska asi desítky let, než desítky tisíc let, ale za rok energetiku nezměníme. V současné době pořád tři čtvrtiny spotřebovávaných primárních zdrojů energie pochází z fosilních paliv a tento podíl zatím roste. Naše civilizace je na energii závislá, řekli jsme si to. Ukázali jsme si několik příkladů. Spolehlivé cenově dostupné dodávky energie jsou životně důležité a pro náš každodenní život a jejich význam stává daleko a za to, že si večer rozsvítíme žárovku. Co nás potkalo na začátku 21. století, bylo špatné plánování a také nedostatečná nezávislost na vnějších silách. A tohle velmi zatížilo stabilitu a konkurenceschopnost našich ekonomik. Musíme dobře promyslet, co s tím budeme dál dělat. Když se podíváme na to, jak stoufá poptávka po energetických zdrojích, jako srovnávací si vezmeme rok 1973, to má svůj dobrý důvod v tom, že rok 1973 byl rok ropných krizí, prvních ropných krizí, které vznikly v důsledku jomkipurské války mezi Izraelem a Egyptem. A jenom taková zajímavost zase, cena barelu pro ropy skočila ze $2 na 20. By se nám dneska líbilo mít barel za 20. No, nicméně, k tomu porovnáme tedy poptávku o ropě, umlí, zemním plynu, pojáče, obnovitelné zdroje zde hrají svou stále důležitější roli a už tady podtrhnu, že to jsou zejmé a vodní elektrárny. A vidíme, že ta poptávka narostla o primárních zdrojích, narostla zhruba čtyřnásobně. Poptávka po ropě. Ten krupný šok z roku 1973 ve vyspělých zemích s vyspělou a ekonomickou úrovní znamenal, že tyto země se rozhodly pro potlačení té rostoucí závislosti právě na ropě. Začal se vyrábět auto s nejnižší spotřebou, například. Ale také země, jako je Francie, se rozhodly, že část té poptávky po ropě pokryjí jadernou energetikou. Takže Francie v té době za prezidentu Valéry Giscard d'Estaing a pana Mitterranda byla schopná postavit 50 reaktorů za 20 let. To je taky něco, nad čím je hodno se zamyslet. Takže dvojnásobný nárůst poptávky po ropě jde a zejména za zakněmi takzvaného globálního jihu. Teď elektřina. Vidíme, že tady ta poptávka narostla skoro 6x a vidíme také, z jakých zdrojů stále tu energii získá hlavně. Ropa odstupuje, nicméně uhlí a zemní plyn hrají dominantní roli. Nějakých 10% je pokryto z jaderných elektráren a nějakých 17% z obnovitelných zdrojů, kde dominantní, uvidíme to za chvíli, jsou vodní elektrárny. Jak to tedy bylo v roce 2023? 35% mluvíme o elektřině, 35% z uhlí, 24% zemního plynu a 17% vodní elektrárny, 10% jaderné, zhruba stejně sluneční a větrné a ty ostatní už nejsou tak důležité. To důležité je fosilní paliva. Stále více a je to dobře, se zajímáme o výrobu elektřiny takzvaně nízkoepisný. A tady jenom poznamenám, že ročně se na světě vyrobí asi 27 tisíc terawatthodin, jenom pro srovnání v Česku asi 70. Je dominance nízkoemisních vodních elektráren, nízkoemisních a jaderných elektráren, větrné elektrárny, zejména v těch zemích globálního jihu, a oni startovali svůj poměrně velmi nízké základny, ale rostou poměrně dynamicky, stejně jako solární elektrák. Můžeme se také kouknout na příklady kolika zemí z hlediska toho, jaká je skladba portfolia jejich elektrár. Pro zjednodušení máme zde fosilní zdroje a sloučeny do jedné skupiny. A to jsou ty vysokoemisí a jádro a obnovitelné zdroje. Potom zvlášť opojí jsou nízkoemisí. Máme soused Polsko pořád ještě přes 80% elektřiny z uhelných elektráren. Zbytek je kombinace vodních elektráren a filtrných elektráren. Japonsko. Japonsko po nešťastné havárii jaderné elektrárny Fukushima odstavilo všech svých 53 reaktorů, které pokrývaly zhruba třetinu japonské spotřeby elektřiny. Postupně se snaží, alespoň tam, kde to má smysl, jaderné elektrárny do provozu znovu uvádět. Pravděpodobně bude stavět i nové, ale to, co je dost podstatné, je to, že ten výpadek jaderných elektráren museli nahradit zkapalněným plynem z dopozu. A to jestli si někdo myslí, že bude asi elektřina dráma, tak by to poslarží do Japonska, aspoň na chvíli. Co se týká světa, tak pořád 60% z těch vysokoemisních zdrojů, 10% jádra, to jsme si říkali, a skoro 30% ze zdrojů obnovitelných, přičemž největší roli a tam zase znova připomenuly vodní elektrárny. Jak je na tom Česko? Zhruba polovina, a ten podíl je stále klesající, elektřiny z uhelných elektráren, podíl plynu je pořád dost nízký, zhruba 35-40% jaderné elektrárny jako nízkoemisní, zhruba 13% dneska obnovitelné zdroje. Zase více než polovina jsou potní elektrárny. Německo je nám dávalo za vzor, co se týká těch nízkoemisních zdrojů. Faktem je, že tenhle obrázek je z roku 2020, kdy Německo pořád mělo 11% elektřiny z jaderných elektráren. A své poslední boky a Německo odpojilo v dubnu 2023. A toto bylo z menší části nahrazeno větrnými elektrárnami. Větší část musela být nahrazena elektrárnami uhelnými a plynovými. A teď favorité nebo šampioni z hlediska a cesty k uhlíkové neutralitě, ke které se Evropa zavázala k roku 2050. Tak Francie, vysokánský podíl jaderných elektráren, dost vysoký podíl vodních a větrných elektráren a zhruba 10% uhelných a plynových. A Francie ho skoro odpracovala. To dokáže. Odpracovalo už dneska má Švédsko. Vodní větrné elektrárny, třetí elektřiny z jádra, zhruba 2% z plynových elektráren. Tak Švédsko má opracováno úplně dokonale. Podívejme se na chvíli do Česka. Podívejme se na to, kolik elektřiny můžeme maximálně vyrábět v současnosti v České republice. Tady si ty zdroje rozdělíme trochu jinak. Rozdělíme si je na řiditelné, a to znamená elektrárny uhelné, plynové, jaderné a částečně vodní, a pak na ty, které se řídí poměrně obtížně, a z větší části jsou to vodní elektrárny, když částečně zejména přečerpávací ředitelné jsou, a potom elektrárny fotovoltaické a větrné. My máme, jak vidíme, instalovaný výkon asi 1,5 GW ve všech zdrojích a spotřebováváme během léta, když se topí, podle toho a podle různých faktorů 4,5 až 9 GW. V zimě, kdy se topí, a tak potřebujeme 6 až 11 GW. Topy toho znamená, že můžeme pít ještě pár let v klidu, protože máme pořád ještě přebytek instalovaného výkonu, ale moc uplynilovat by nás to nemělo, protože se prakticky nic nestaví. Dívejme se tedy ještě na ty hlavní typy zdrojů elektřiny v Česku a jejich parametry. Instalovaný výkon v opravitelných zdrojích 3,5 GW v jazdře 4 a ouse, uhlí pořád ještě 10 GW, plynu a 2,3 GW. Co je důležité? A je také doba náběhu. Ty obnovitelné zdroje mohou vyrábět prakticky okamžitě, ale určitě to počasí a ne potřeba. Tohle možná bude ta čtvrtá energetická revoluce, až se naučíme skladovat elektřinu v rozumném množství a rozumnout se po rozumnou dobu.
3: Jaderné a uhelné elektrárny a nejsou tak pružné z hlediska té doby a pěnu. Pružnější jsou elektrárny plynové, proto vznikl. A je to dobře takzvaný Elexplyn, který by měl zvýšit podíl plynových elektráren a u naší soustavy. Zajímají nás taky náklady. A tak jak má jednou fotovoltaická větrná elektrárna postavena, tak na náklady se limitně blíží k nule. Velmi jízké náklady má také AWO. Už vyšší, zejména půl emisní povolenka uhlí a poměrně vysoké ty plynové elektrárny, kde platí, že zdvojnásobení ceny plynu znamená zdvojnásobení ceny megawattu hodiny a dodávané do sítě. Co se týká nákladů, ty fixy, což jsou náklady na stavbu elektráře a její provozní schopnost, jsou pro jádro vysoké, to znamená na začátku potřebujeme hodně BS. U obnovitelných zdrojů jsou střední a týkají se zejména vlastní stavby na údržby. A uhlí jsou také střední a úplně jsou nízké. To znamená, ta stavba vychází poměrně levně, po elektrárně usluhuje poměrně malý počet zaměstnanců. Variabilní náklady, co jsou náklady přímo spojené s výrobou elektřiny, pro jádro jisté, pro obnovitelné zdroje limitně se blížící k nule, pro uhlí vysoké, uhlí samotné a povolenky, a to plynu už jsem se zmiňovala. Můžeme se na chvíli podívat na to, jaká je uhlíková intenzita výroby elektřiny v jednotlivých zemích. Ona se velmi dynamicky mění, hodinu od hodiny, den od dne. A dá se najít na internetu velmi zajímavý přehled na stránce Electricity Maps. Dokážeme mít jako Česko o dost nižší uhlíkovou intenzitu, než to vychovávají Vecko. Ono prostě ta kategorická ultimativní tvrzení většinou nebývají úplně to ono. No a vidíme tady taky ty šampiony. Francie, Skandinávie, konec konců i Španělsko a Portugalsko. Můžeme se také kouknout na to, co si Německo způsobilo odstavením jaderných elektráren. Ještě potom tam budu mít nějaký další obrázek. Všecko je fajn, když svítí a fouká, ale obrázku nějakové zatížení soustavy. A vidíme, že Německo v řadě případů právě proto, že svítilo, koukalo a halo, nebylo schopno z domácích zdrojů a tu podtázku pokrýt. Rozdíl proti Česku je ten, že by tady nemáme tu stabilní jadernou část, jak zhruba 35%. A tím pádem jsme stále ještě schopni ve většině případů například tomu Německu pomoci. A ráda bych se také zmínila o tom, jak důležité je si uvědomit, že není záporno být příliš zlámyslí na dodavatelích, kteří se sice tváří jako spolehliví partneři, ale to jenom do chvíle, než se rozhodnou použít energetiku jako zbraň. Ruská invaze na Ukrajinu, manipulace s tokem plynu, odhalily slabiny na Evropské unii v oblasti energetiky a ano, Evropa z toho byla v šoku, Česko obzvlášť, ale dá se říct, že ten šok je také v něčem dobrý, protože vyvolá motivace ke zvládnutí situace. A to se také stalo. Manipulace s dodávkami plynu. Ty začaly

Dostatečně, hlavně nefoukalo, dále střít a já. Co to udělalo? Zvedlo to okamžitě poptávku po zemní plynu. A Putin přikázal dodržet všechny dlouhodobé kontrakty, ale nedodat ani o kubitu nic. Co se stalo? A nevidíme, jak v říjnu a listopadu skočily ceny plynu a v návaznosti na to ceny elektřiny, protože ona je přímo svázaná s cenou plynu. No, ještě horší situace nastala z poloviny roku 2022. Proč to byl výraznější šok pro Česko? Protože jsme tady měli firmu s milionem odběrových míst, a která spekulovala na takzvaném krátkodobém neboli spotovém trhu s elektřinou. Dlouhá léta si Bohemia Energy a její zákazníci vybírali zisky v podobě levné elektřiny. A pak najednou bylo třeba nakoupit za tyto ceny. To jsou spotové ceny. To Bohemia Energy nedokázala skrdelen ohlásila insolvenci a milion odběrových míst přešlo do režimu dodavatelů poslední instance, kteří ovšem za ty ceny nakoupy museli, protože to jim ze zákona udělat musí. Spoustu lidí ujevilo, že když si léta užívali nízkých cen elektřiny, tak je to v určité chvíle, kdy budou muset zaplatit. A řada z nich to bohužel nedokázala, protože si to neuvědomili a stát to neurokoval. Já se stále divím tomu, že přes všechny indikátory toho, že něco je špatně, stát nedokázal dosáhnout dříve a Bohemia Energy nějak přivést k chování, jak se sluší a patří. Oni prostě neměli nakoupeno dlouhodobé kontrakty, skoro nic. Ale to je podle mě jediné pochybení státu, které v těch cenách energií nastalo. Tak. A blížíme se k závěru a já se tady zmíním o budoucnosti terezné a energetiky. Dneska ji známe v podobě poměrně velkých energetických bloků, které slouží primárně pro výrobu elektřiny. To jsou ty reaktory s výkonem a zhruba 300 až 1700 megawatt elektrický. Ale ukazuje se, že pokud ta jedna energetika má v tom celkovém energetickém mixu nízkoemisním sloužit účinně a dlouhodobě, tak se bude od elektřiny, anebo si k té výrobě elektřiny bude muset přidat průmyslové teplo pro tak vysoce energeticky náročnou výrobu, jako jsou například cementárny a skládny a podobně. Měla by začít hrát větší roli pozlátky technologií ve výrobě vodíku a reaktory, které se dneska říká mikroreaktory, něco do 100 MW tepelných, by měli postupně začít nahrazovat uhlí v lokálním vytápění. Hodně se mluví o malých modulárních reaktorech. Já doufám, že tato technologie se bude dál rozvíjet a do nějakých třeba 10-15 let ty reaktory menšího výkonu
budou použití.

České republice, v Evropě. Zajímavé, ne? Poslední poznámka a závěr, že nám zase Čína ukázala paty, protože oni spouštějí první malý reaktor ACP 100, tedy 100 MW elektrických. Když jsme si poslechli tu anotaci, tak co je budoucnost energetická? Dokud nepřijdeme té čtvrté energetické revoluce, což bude zajímavé spalování elektřiny, tak ten energetický mix se bude spádat z ustupujících elektráren na fosilní paliva. Rychleji bude ustupovat uhlí, zejména v Evropě, protože Evropa uhlí už prakticky nemá. A dál tam bude rostoucí podíl jaderných elektráren, obnovitelných zdrojů, a protože potřebujeme zdroje, které pomáhají a udržovat stabilitu soustavy, a tak nějaký podíl plynových elektráren. Ale jestli to takhle bude vypadat, já nevím, protože dneska opravdu odhadnout budoucnost, ono to vždycky těžké, ale dneska ozváš a ráda bych to své používání zakončila tím, že to nebude jednoduché, nejen budoucna, ale určitě si pomadíme.

Přednáška z Líšeňského Salezka zazněla k připomenutí české předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Reprízu si můžete naladit v neděli v 17 hodin, v úterý ve 22 hodin a v sobotu po půlnoci. Příště bude hovořit Pavel Hošek o duchovním profilu Karla Kryla.

Znělka ohlásila další hodinu, a to 20. večerní s datem 25. července. Vy posloucháte Rádio 7, jejímž vysíláním provází Kristýna Exnerová. Už za pár minut je připraven pořad Ke kořenům, kde se rozebírá Markovo evangelium. V tom dnešním díle Petr Vaďura a Jáchym Gondáš rozeberou ženu, která dala vše, co měla. Mezitím písně třeba Jesus Chabejo a skladba Klamor. Kdo mě zvedne? Kdo mi pomůže, kdo mě obhájí, když to nebudeš ty? Ty jsi uklidnil přílivy a odlivy mé lásky. Ty jsi překročil zdi mé bolesti. Z nejhlubších vod si vytáhl mé srdce. Ty jsi vypálil mé jméno na kůži.

0: Vítám vás, milí posluchači, ve vysílání Rádia 7, pořadu Ke kořenům. Dnes jej pro vás připravil Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém výkladu tohoto biblického textu. Dostali jsme se do 12. kapitoly. A dnes, stejně jako v předchozích částech, bude naším průvodcem kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: 12. kapitola nám přinesla určitý zlom v evangelním textu. Jaký?
1: Vlastně jsme se dostali do té finální části Markova evangelia, do toho místa, kde se vlastně má odehrát pointa celého toho spisu, protože struktura Markova evangelia je poměrně přehledná. Jsou tam určitě motivy, které se vrací, takové refrény, ale v celku můžeme říct, že vyprávění o Ježíšově životě, o jeho skutcích postupně graduje až do okamžiku, kdy v 11. kapitole Ježíš přichází do Jeruzaléma a potom se odehrává už takový vyhrocený konflikt mezi Ježíšem a mezi na jedné straně mocí náboženskou, mocí Izraele, těmi náboženskými špičkami tehdejší doby, a na druhé straně mezi také mocí politickou, mocí Římského impéria. Takže v té 12. kapitole už pozorujeme určitou proměnu tématu. Víme, kdo Ježíš je, už jsme pozorovali mnoho jeho skutků a teď přichází na pořad konfrontace mezi Ježíšem a těmi, kdo stojí kolem něj, kterým Ježíš vadí a chtějí se ho čím dál tím víc zbavit.
0: Ty jsi řekl, že víme, kdo Ježíš je, tak kdo Ježíš je podle Markova evangelia těch prvních 12 kapitol?
1: Když říkám, že víme, kdo Ježíš je, tak tím mám na mysli, že jsme měli příležitost vidět, jak Ježíš jedná a co říká. Čili Marek oproti jiným novozákonním autorům postupuje vlastně trochu odlišně, místo aby nám dopředu prozrazoval nějaké Ježíšovy tituly nebo se snažil ho popsat určitým opisem, tak nám spíš raději ukazuje to konkrétní Ježíšovo jednání. A s tím už jsme měli dostatečně dlouhou příležitost se seznamovat v průběhu Markova evangelia, takže začínáme jako čtenáři také chápat, že ten konflikt, který se blíží, je vlastně nevyhnutelný. Buď by Ježíš musel opustit tu svou dosavadní praxi, popřít jí a nějakým způsobem se jí vzdát, anebo pokud v ní bude pokračovat, tak se vyhrotí. Marek ale neříká za nás žádné vyznání o tom, že Ježíš je Mesiáš nebo že je Boží syn, a nechává nás, abychom toto vyznání řekli sami sobě uvnitř, případně položili si otázku, jestli tomu tak věříme, jestli je to pro nás pravda, a abychom také takové vyznání případně sdíleli s těmi ostatními.
0: V dnešní relaci budeme probírat tři krátké úseky, které jsou v poslední části 12. kapitoly Markova evangelia. Ten první úsek se týká identity nebo osoby Mesiáše. Tak než si ji přečteme, zkusme si říct obecně, co tedy bylo v tehdejší době v představách Izraele pod tím slovem Mesiáš.
1: To mesiášské očekávání Ježíšovy doby bylo velmi rozmanité, možná pro nás dnes už trochu nesrozumitelným způsobem, protože to vlastně nebyla představa o jednom konkrétním člověku, ale spojovalo to určité motivy. Někdy se objevovala představa, že takový mesiáš by měl být vlastně jednotlivec, jindy to byli mesiáši dva, nesli určité důrazy. Na jednu stranu víme, že velmi silné bylo to očekávání politické nebo společenské a představa mesiáše jako toho, který bude obnovitelem vlastně davidovské vlády, davidovské nezávislé vlády nad Izraelem. Na druhé straně tam ale nacházíme také motivy náboženské obnovy, což samozřejmě v případě Izraele je vždy věc nerozpojitelná, ale můžeme vidět, že to těžiště někdy bývalo víc položeno na té náboženské obnově. A potom ta mesiášská postava nesla často charakter kněžský nebo prorocký. A lišil se i ten způsob, jakým se vlastně o takovém mesiáši mluvilo. Ty nejrůznější znamení ze Starého zákona nebo části Starého zákona, které byly nově interpretovány jako mesiášské texty, tak jednou zdůrazňovali tu politickou stránku věci, po druhé zase právě stránku náboženskou. Hodně to souviselo s dikcí prorocké literatury, která vlastně v tom mesiášském očekávání hrála velký smysl. A do určité míry to také souviselo s těmi velkými postavami dějin Izraele. Ať už to byl Mojžíš, potom zejména postava proroka Eliáše a dále také ty královské postavy Davida a Šalamouna. Ostatně o Šalamounovi vlastně pojednává tak trochu ten text, který následuje, protože se tam mluví o Mesiáši jako o synu Davidovu, čili o králi Šalamounovi.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si, milí posluchači, povídáme o 12. kapitole Markova evangelia, probíráme její poslední část a před námi jsou verše 35. až 37. Když Ježíš učil v chrámu, řekl jim ještě, jak mohou zákonníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův? Sám David řekl v Duchu svatém, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Sám David nazývá Mesiáše pánem. Jak tedy může být jeho synem? Jachime, to není úplně jednoduché, tenhle ten text nějak pochopit. Zkus nějak do něj vstoupit.
1: Myslím, že pro to porozumění je pro nás důležitý ten kontext, ve kterém Ježíš právě s takovou úvahou vlastně přichází, respektive do jakého místa Marek jako evangelista vkládá tuto úvahu. Je to už v Jeruzalémě, je to v chrámu, v místě, kde se stýkají všechny ty tehdejší tradice židovského náboženství, židovského myšlení, na jednu stranu Saduceové, kteří to mesiášské očekávání nezdíleli, vedle nich také zákonníci farizeové, jako ti, kteří nějakým způsobem interpretovali to mesiášské očekávání a dejme tomu i tu lidovou vrstvu takového očekávání, ty lidové naděje toho, co by vlastně mesiáš měl přinést, kdo by to měl být. A v takovou chvíli právě Ježíš přichází s určitou alternativní verzí, ale než tu alternativní verzi předloží toho, kdo to tedy je Mesiáš, tak nejdříve zpochybňuje nebo napadá tu verzi zákonnickou, verzi farizejskou, která právě byla možná až příliš pevně zakotvená v tom starozákonním světě, v tom starozákonním myšlení. Ježíš samozřejmě také používá starozákonní texty, odkazuje se na ně, je to i jeho svět, ale ukazuje, že to příliš zjednodušené porozumění nebo takové doslovné porozumění není na místě. A vlastně ta alternativa, to alternativní pojetí mesiášství, které předkládá, nepopisuje slovem, ale popisuje ho svou vlastní existencí, svým vlastním životem. Vidíme, že porozumět tomu novému pojetí mesiášství, které Ježíš přináší, nebylo snadné nejenom pro zákonníky, ale ani pro jeho učedníky, pro ty, kteří ho následovali, protože i ti často upadali do těch představ, které byly tehdy rozšířené a které právě kladly důraz na politický a náboženský rozměr mesiášství.
0: Ježíš zde zpochybňuje tvrzení zákonníků, kteří běžně Mesiáše pokládají za syna Davidova, ale nejsou sami. Vzpomeňme v 10. kapitole Markova evangelia, slepý Bartimeus volá na Ježíše, Ježíši synu Davidův, smiluj se nade mnou. A tehdy Ježíš samozřejmě neřeší tuhletu otázku. Zde v té naší části, kterou teď probíráme, je řeší, a to odkazem na 110. žalm, který zde cituje, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. A protože tradičně byly žalmy pokládány za dílo krále Davida, tak on zde říká, sám David nazývá Mesiáše pánem, jak tedy může být jeho synem. A teď je otázka, jestli zde nevymýšlí nějaký problém, který vlastně nebyl.
1: Tam se nám stýká několik věcí dohromady a my musíme postupně se jim věnovat. První otázkou, o které je dobré se zmínit, je právě otázka role Davidova syna v tom mesiášském očekávání. Je to jeden z těch mesiášských typů a už jsme konstatovali dříve při tom našem přemýšlení nad Markovým evangeliem, že syn Davidův Šalamoun byl chápán jako určitý prototyp léčitele nebo uzdravovatele, toho, který má moc přinést člověku zázračné uzdravení. Proto se právě také objevuje to označení syn Davidův právě v těch situacích nějakého nápravy, nějaké nemoci nebo nějakého uzdravení. Ježíš skutečně svým jednáním stělesňuje, naplňuje, realizuje toto očekávání Mesiáše jako toho, který bude schopen uzdravovat. Ve chvíli, kdy se tak děje, kdy takové uzdravení přináší, tak nerozporuje to označení, kterým se k němu obracejí. Ale v této chvíli vlastně doplňuje, že je to nepřesné porozumění, že to není úplně docela přesně popisující skutečnou mesiášskou podstatu, se kterou on přichází. To je tedy jedna rovina věci. Druhá rovina věci je ten způsob, kterým to Ježíš dělá. A to je způsob vlastně takového volného, poměrně imaginativního výkladu starozákonního textu. To je věc, na kterou narážíme v celém novozákonním textu, ať už v evangeliích nebo v epištolách, v knize skutků, kde opakovaně jednotlivé postavy interpretují nějaký starozákonní text a vlastně dělají to, co my dnes chápeme jako součást takové odborné práce s tím textem, to znamená hledají jeho smysl, snaží se upozornit na to, co člověk třeba přehlédl při tom čtení, vlastně dělají takovou exegetickou práci s textem. Ale zároveň vidíme, že ta exegetická práce je velmi volná. Není to rozhodně něco, co by odpovídalo tomu, jak se to dělá dnes, jak se to učí na teologických školách. A dokonce si troufám říct, že kdyby některý ze studentů některé teologické školy se dopustil takovéhoto výkladu, tak by se u svých učitelů potázal se zlou.
0: Což je tady vidět na citátu ze žalmu, jednak, že žalm je automaticky připisován Davidovi a David jako autor žalmu tohoto mesiáše označuje pánem, což se zdá být nepřípadné vzhledem k tomu, že by to měl být jeho syn.
1: Je to samozřejmě všechno úplně jinak, než jak by to probíhalo dnes, takový výklad toho textu. My máme několik možností, jak se k tomu tedy můžeme postavit. Buď můžeme říct, že to je nesprávně, že to je nepochopení toho starozákonního textu a že dnes už mu rozumíme lépe, než mu rozuměl Ježíš v tehdejší době. Na druhou stranu ale můžeme také jít tím směrem, že pochopíme, že právě toto je typ výkladu, který nejenom byl běžný ve vztahu k tomu biblickému textu v tehdejší době, ale díky kterému biblický text vlastně vznikal. Ono nám to může určitým způsobem pomáhat v tom porozumění biblickému textu. Když dnes se snažíme všechno rozebrat na přesné součástky a potom takovým vědeckým přístupem rozklíčovat, co je správně a co není správně, může nám to v mnohem pomoct, ale na druhou stranu se ukazuje, že to je přístup, který ani tomu biblickému textu není tak úplně vlastní. Je to, jako kdybychom báseň začali číst jako nějaký matematický vzoreček, tak samozřejmě, že se dostaneme k určitému poznání, něčemu třeba porozumíme, odstraníme určité špatné předporozumění, ale na druhou stranu se někdy také mineme s obsahem věci. Ježíš, myslím, celkem oprávněně interpretuje tento text, protože ho neinterpretuje jako nezaujatý čtenář, jako odborník, ale interpretuje ho jako ten, který naplňuje to mesiášské očekávání svou existencí, svým životem, svým jednáním. A proto vlastně ukazuje pravdivou alternativu k tomu nesprávnému pochopení. Čili musíme vzít v úvahu, že výklad biblického textu v tehdejší době byl úplně odlišný od toho našeho. Měli bychom to také zakalkulovat do naší práce s biblickým textem. My se nemůžeme už vrátit do té doby před biblickou exegezí moderní, před textovou kritikou. A když se o to někdy v některých takových fundamentalističtějších kruzích někdo pokouší, tak to vyznívá dost neúspěšně a možná spíš kontraproduktivně. Ale rozhodně myslím, že bychom neměli ani upadat do té představy, že jedině vědecká exegeze nám odhalí pravdu textu. To si myslím, že by bylo nedorozumění a neodpovídalo by to ani tomu, jak biblický text vznikal a jak žil v církvi v průběhu celých dějin.
0: No a jaká je tedy ta Ježíšova alternativa?
1: Vidíme, že Ježíš vlastně v tom, co říká, naznačuje, že Mesiáš je víc, než se od něj čeká. Když tady staví do protikladu Mesiáše jako pána i krále Davida, a na druhé straně Mesiáše jako Davidova syna, tak ukazuje, že stojí na straně Mesiáše jako vládce, jako absolutního vládce, jako toho, který není vládcem jenom v politickém smyslu nebo nějakým reformátorem, ale je postavou větší, než se od ní čeká. A paradoxní ovšem je, že právě tato velikost Mesiáše se u Ježíše zjevuje v podobě nečekané, v jeho malosti, v tom, že přichází jako ten, který je neúspěšný, politicky neúspěšný, nábožensky neúspěšný. A otevírají se oči před takovým mesiášstvím teprve těm, kteří do toho jeho příběhu vstoupí a vezmou na něm nějaký podíl. Čili Je to něco, co vlastně stojí mimo tu argumentaci. Tady Ježíš ani nevede konflikt s někým, nesnaží se přesvědčit ty své protivníky, jenom říká, vaše porozumění není přesné a pokud uvěříte a budete následovat tu cestu tohoto mesiáše, toho skutečného mesiáše, tak třeba porozumíte. Ale není to pokus přesvědčit ty druhé o tom, že má pravdu. To je ostatně možná také taková pobídka pro nás. Můžeme říct, mýlíte se, křesťanství je něco jiného, než jste si představovali, ale ve chvíli, kdy se snažíme ty ostatní přesvědčit a náš život s tím nekoresponduje, život církve s tím nekoresponduje, tak je to stejně marná snaha.
0: Zajímavé je, že ta představa Mesiáše jako syna Davidova je do dneška vlastně živá, ať v židovstvu, anebo v křesťanstvu. Židé se pouze už neupínají na nějakou jednu podobu Mesiáše. Zatímco křesťané ti už zase mají jasno, protože pro ně je prostě Mesiáš Ježíš.
1: No to mesiášské očekávání, na to teď asi v tom rozsahu našeho pořadu nemáme tolik času, ale musíme říct, že to mesiášské očekávání je vlastně velmi široké. My musíme vzít v úvahu, že takové mesiášské postavy nebo něco, co by se dalo označit jako mesiášská postava, nenacházíme jenom právě v tom židovském a křesťanském myšlení, ale že je to do určité míry vlastní i jiným tradicím. A sledujeme, že to porozumění toho, co by to vlastně mělo znamenat, se stále určitým způsobem proměňuje. A proměňuje se to i v závislosti na konkrétní podobě kultury té které společnosti. Když říkáme, že my jako křesťané máme jasno o tom, kdo je Mesiáš, na jednu stranu je to pravda v tom smyslu, že víme, jaké má jméno, říkáme mu už dlouho stejným jménem, ale popravdě řečeno Ježíš Kristus v 11. století není totožná postava jako Ježíš Kristus dnes. A to je věc, kterou někdy nechceme připustit. My říkáme, Ježíš je stejný včera, dnes a na věky, ale naše představa o Kristu není stejná. Naše představa o Kristu se vyvíjí a vyvíjí se také to tělo Kristovo přítomné v tomto světě, církev, která se proměňuje, prochází velkou proměnou. A proto musíme tu proměnlivost té mesiášské figury, té mesiášské představy brát v úvahu. Musíme ji zakalkulovat jako součást toho našeho přemýšlení.
0: Kdybys měl tedy shrnout tady tuto krátkou pasáž, tak co zde vlastně je Markovým cílem?
1: Myslím, že tady Marek klade důraz na to, aby nedošlo k nedorozumění. Vlastně je to jedna z těch částí jeho textu, kdy se snaží odbourat nějakou naší třeba falešnou představu, falešné očekávání. Ale je to text, který ve srovnání s texty, kdy Ježíš něco dělá, kdy mluví, jedná v interakci s ostatními lidmi, stojí trochu ve stínu, protože bez tohoto textu bychom porozuměli tomu, že Ježíš představuje jinou podobu Mesiáše, než jakou čekali ti ostatní. Stačilo by, abychom se na ně dívali. A proto si myslím, že je spíš přípravou toho, co bude následovat, přípravou těch dalších textů, takovým odrazovým můstkem, abychom si řekli, aha, tak toto je to mesiášství, toto je ta nová podoba, ta pravá podoba mesiášství, jakou přináší Ježíš.

0: Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 si dnes v pořadu ke kořenům čteme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Před námi je další krátký text z této kapitoly, budeme číst druhou část 37. verše až do verše 40. Početný zástup rád mu naslouchal. Když učil, řekl: varujte se zákonníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Jáchyme, v tomto krátkém varování Ježíšově, jako kdybychom slyšeli ohlas kázání nahoře, které ovšem v Markově evangeliu chybí.
1: Je to tak, je to dikce, která vlastně se prolíná tím evangelijním poselstvím, u různých autorů nabírá různou podobu, ale její součástí je odsouzení určitého typu náboženské praxe. Je to vlastně asi celkem logicky navazující na prorockou tradici, takové slovo soudu nad tou náboženskou praxí, která se vyčerpává tím, že se snaží něco získat. Já myslím, že tento text, který jsme právě slyšeli, bude dobré spojit s tím textem následujícím, protože zase tvoří určitou dvojici, tak jak jsme to u Marka už viděli vícekrát. Ten druhý text potom vlastně odpovědí na to, je nějakým protikladem proti tomu, co nám tady ukazuje před očima, a myslím, že bude užitečné, když o nich budeme přemýšlet společně.
0: Přečteme tedy zbytek 12. kapitoly od 41. verše do verše 44. Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Jáchyme, v čem se tedy tato pasáž váže k té předchozí?
1: Myslím, že tady vidíme vedle sebe v takové zkratce, kterou Marek dobře ovládá, dva různé přístupy k víře, dva různé přístupy k náboženství. Na jedné straně jsou zákonníci jako lidé profesionálně náboženští, lidé, kteří z víry v Boha a z toho dialogu, který vedou s Bohem, si vytvořili svou profesi nebo minimálně něco, co z nich dělá důležité lidi ve společnosti, lidi vážené. A vidíme, že Ježíš upozorňuje na to, že ta váženost a to dobré, co provází takovou roli ve společnosti, bohužel v jejich případě není nějakou přidanou hodnotou, ale že to je vlastní cíl jejich aktivity, jejich života, jejich snažení. Že místo toho, aby hledali podstatu věci, aby hledali porozumění písmu, porozumění Božímu zákonu, tak je to pro ně jenom nástrojem k tomu, aby získali pocty, aby získali hojnost všeho, po čem touží, aby získali určitou úctu, respekt ve společnosti. Proto tam poukazuje na jejich zálibu v tom, že se chtějí ukazovat, že chtějí být na očích, chtějí být vidět. Ono je docela snadné se do něčeho takového strefit a zvlášť si myslím, že je nebezpečí toho textu, že můžeme snadno zkreslit ten Ježíšův text a zneužít ho proti někomu jinému. Každý člověk, který vychází z nějaké střízlivé liturgické tradice, tak může snadno takový text vzít a obrátit ho proti těm, kdo žijí v těch liturgických tradicích a říct, no tak tady máte ty dlouhé róby a to jsou ta liturgická roucha, to máte rádi, to vám dělá dobře, a baptista jako já bude moct obrátit takový text proti evangelikům a říct jim, vy máte rádi ty taláry, v tom se rádi ukazujete, z toho jste potěšení. Ale myslím si, že je to nepochopení toho textu, protože tady nejde jenom o ten konkrétní jednotlivý projev, ale jde o to náboženství pojaté jako nástroj k uspokojení nějaké vlastní touhy. A to může mít velmi rozmanitou podobu, může se to projevit i v tradici, která je vlastně asketická. I ti lidé, kteří žijí velmi střízlivým životem, nevyhledávají žádné zábavy, nevyhledávají žádné večírky a neukazují se těm ostatním, mohou ve skutečnosti mít ten motiv svého náboženského života v tom, že chtějí něco získat. Chtějí získat uznání, když ne od lidí, tak od Boha. Chtějí si zasloužit něco, chtějí získat třeba hluboké porozumění duchovní. A to všechno vlastně se dá spojit pod jeden takový společný jmenovatel a tím je otázka, co z toho budeme mít.
0: Pro mě ještě do toho vstoupím, tady je ještě jedna věc, vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. To jsou ostré výroky, vyjídají domy vdov, to znamená, že nemají sociální cítění a kořistí z těch nejslabších a na oko se modlí. Znamená, že ve

0: vnímání. Někdy to nemusí být člověku hned patrné, samozřejmě sami si dokážeme spoustu věcí omluvit, ale někdy se prostě můžeme snadno dostat do té situace, že vlastně ne plánovaně, ne chtěně, ale začneme zneužívat, aniž bychom si to uvědomili.
1: No ale pak je tam právě ten rozměr pokrytecký ve vztahu k Bohu.
0: Je to tak, ale na druhou stranu ta hranice, aspoň jak já tomu rozumím, není nikdy úplně ostrá. My se vždycky vlastně nacházíme v situaci toho, že žijeme určitým způsobem na dluh, určitým způsobem na úkor těch ostatních lidí. To chápu jako součást toho, že člověk je ve stavu zlém, že je ve stavu hříšném, že je člověk nedokonalý a nedokáže žít tak, aby druhým neubližoval, aby z nich nečerpal pro sebe, ale zároveň vždycky tam může být vědomí určité sebereflexe nebo nějaké schopnosti se v tom zastavit, najít tu hranici, nepřekračovat tu hranici. Ale jestli jsme se už dostali za ní nebo ne, to myslím, že je věc, kterou musíme slyšet zvenku, kterou málo kdy sami poznáme. A musím říct, že sám za sebe příliš nevěřím na to, že můžeme žít životem, kdy nebudeme žít na úkor těch ostatních. No, když to vezmeme z globálního hlediska, tak i dneska my vídáme domy vdov, akorát ty vdovy nejsou naši sousedé třeba nebo vdovy z našeho sboru, ale mohou to být celé státy, které prostě leží na špatné straně světa a my žijeme na jejich úkor. To znamená, ta situace vždycky záleží jenom na té perspektivě, ze které se na ní díváme.
1: Do protikladu k těm, kteří vyjídají domy vdov, je postavena vdova, která dává poslední peníz, který má na obživu, do chrámové pokladnice. Tak tam už asi podezírat z nějakého náboženského pokrytectví nemůžeme.
0: Je na ní vlastně vidět to, že stojí v protikladu, ne snad proto, že je ohrožená. Ohrožený člověk může být někdy i ten, který je bohatý, zámožný, který je ve společnosti dobře situovaný. Myslím, že právě tam by měla také sahat ta naše citlivost a schopnost ne soustředit se jenom na ty, kteří jsou tak nějak jednoduše k rozpoznání jako ti potřební. Někdy je potřebný člověk právě ten, který vlastně má všeho zdánlivě dostatek. Ale v protikladu stojí proto, že ta žena si klade nějakou vnitřní otázku a to je její vyznání, to je její náboženství. Nikoli co z toho budu mít, ale co já můžu dát. A to je úplně opačný přístup k víře, opačný přístup k Bohu. Myslím, že to je velmi aktuální text právě dnes. Ne snad kvůli nějaké zišnosti, ale protože i mezi námi křesťany se usidluje taková mentalita náboženství jako pokrytí určitých našich potřeb nebo odpovědi na naše potřeby. My hledáme církev, hledáme sbor, který by nám nejlépe vyhovoval, který by nám byl šitý na míru, který by uspokojil to, co vlastně po Bohu chceme. A někdy se dostáváme do podobné role. Ptáme se jenom, co z toho, jak toho dosáhnout, co z toho budeme mít, bude nám lépe, budeme omilostnění, budeme hlubší lidé, hlubší křesťané. Ta žena se na nic takového neptá a možná s trochou zahanbení dává velmi málo, ale ptá se sama sebe, ptá se svojí peněženky, kolik můžu dát, kolik jsem schopná vydat ze sebe. A to je mentalita, která dnes není zas tak úplně běžná a myslím, že by pro nás mohla být takovým vodítkem, takovým vzorem, návratem k tomu, co je skutečně důležité, co je podstatné.
1: Proč vůbec lidé dávají peníze, teď to řeknu takovým zvláštním slovem, na boží dílo?
0: Já věřím tomu, že to je dar Ducha Svatého, že to je nějaké obdarování, že štědrost není projevem naší dobroty nebo nějaké naší zbožnosti, ale že přichází tehdy, když se nám dostane daru od Ducha. Myslím, že velmi trefně to ukazuje evangelista Lukáš v knize Skutků, kdy popisuje ranné společenství církve a vlastně ukazuje, co bylo tím působením Ducha uvedeno do pohybu. To je několik věcí. Byla to předně ochota vydávat svědectví ve chvíli ohrožení a odvaha k svědectví, ale pak také vidíme, že to byla ochota k oběti, ochota sdílet svůj majetek, sdílet to, co člověk má s těmi druhými. A právě kniha Skutků vykresluje toto jako jeden z těch nejcharakterističtějších projevů Ducha Svatého, jeho působení. A zase ještě navíc k tomu musíme říct, že vidíme, že se to děje tedy ve společenství církve, čili tak, jak Lukáš to popisuje a jak skoro celý

0: Nový zákon to popisuje, Duch svatý není nějaká univerzální síla ve světě, ale je to síla, která se velmi intenzivně pojí právě se společenstvím církve. Proto si myslím, že lidé dávají i dnes. Otázkou potom je, jak by takové dávání mělo vypadat a co od něho máme očekávat, jakou mu máme dát podobu konkrétní třeba v té společenské situaci, ve které se nacházíme. Je otázkou, jestli takové dávání má být vyváženo také tím, že bude dávat ještě někdo jiný z druhé strany a že to boží dílo poroste z takových více rozdrojů, nebo jestli Duch svatý si vystačí s námi a s našimi peněženkami. To je věc, která právě možná dnes je aktuální v tom přemýšlení českých křesťanů.
1: Kdybys měl ve sboru ženu, která by byla velmi chudá a dala poslední svůj peníz do sbírky a neměla by na jídlo, nepokáral by si, neřekl by si, sestro, musíte trošku rozumně jednat s těmi prostředky, které máte.
0: Já mám pocit, že je potřeba rozlišit ty dvě věci. Jedna rovina věci je potřeba člověka, potřeba zachování jeho života. Na druhé straně je tady rovina obětavosti. A myslím si, že není dobré, když se v církvi mezi sebou tak nějak pragmaticky tyto dvě roviny pokrátí. Myslím, že viditelnější možná než na takové vdově to může být právě třeba na kazateli sboru nebo na nějaké postavě třeba předsedy sboru, případně jakéhokoliv placeného pracovníka toho sboru. Bylo by logické to vlastně jednoduše pokrátit a říct, dejme tomu, že by si dával, já nevím, tisícovku měsíčně jako svůj příspěvek na chod sboru a proto my ti nedáme plat 10 tisíc, ale jenom 9. A tím je to jednoduše vyřešeno. Já si myslím, že to je nesprávné řešení, že to je nějaká operace, kterou vlastně my nemáme dělat, protože tím zmizí podstata obětavosti. A že člověk by měl vydat, opravdu vydat ze svého. A druhá rovina věci je, že by měl také dostat to, co potřebuje k zachování svého života. To znamená, já bych ji asi nepokáral a honem rychle bych se domluvil se staršostvem, jestli můžeme z té sbírky přispět něco na její existenci a pomoct jí nějak v tom životě, což je ostatně věc, která se už určitě vícekrát stala i v životě našeho sboru, takže to je čistě praktická zkušenost.
1: Zajímavé je, že tato praktická zkušenost, kterou bychom možná rádi si přečetli v tom evangeliu, tady už není.
0: A není tam, myslím, docela dobře, docela oprávněně, protože Ježíš tady nemluví o žádném sociálním mechanismu toho společenství, o péči, o vdovy. Takové věci mluví písmo na jiných místech a zdůrazňuje velmi tu péči o potřebné. Ježíš mluví právě o tom pojetí náboženství jako vydávání sebe sama Bohu. A ukazuje nám, že tam není žádná hranice. Že tam vlastně není nic, co by nás mohlo oprávnit vnitřně si říct, už jsem dal dost, už víc není potřeba, teďka zase chci, abych něco dostal já, chtěl bych něco dostat oplátkou. A to je mentalita obchodnická, kterou Ježíš prostě odmítá a proto se ani žádnou rovnováhu finanční tady nesnaží nastolit. Nechává tu vdovu prostě, aby vydala všechno a ukazuje to jako určitý příklad.
1: A přesto není zde stopa takového obchodování, když se podíváme na to varování před zákoníky, tak tam je řečeno, ty postihne tím přísnější soud. Zatímco zde ta žena je tak jakoby oceněna, odměněna, že dala nejvíc ze všech. Není zde tedy přímo řečeno, že za to bude odměněna, ale přesto to tam někde mezi řádky cítíme.
0: Ono s tím soudem, já myslím, že tady bych to více vztahoval k té jejich roli náboženských profesionálů. Myslím, že k tomu se právě vztahuje to slovo o tom přísném soudu nebo přísnějším soudu, že takový soud je vyhrazen pro ty, kteří se ponořili tak hluboko do toho proudu náboženského, že se stali nějakým jeho administrátory nebo důležitou součástí. A na takové je potom upřena větší pozornost. Platí to i pro boží soud, kdo chce Bohu sloužit, ten musí být připraven na to, že bude velmi přísně posuzován. Vidíme to ostatně už v evangeliích na jiných místech, když Ježíš mluví se svými učedníky, je na ně přísný, klade na ně velmi přísná kritéria, kárá je, když jednají nesprávně A na druhou stranu ho vidíme, jak absolutně bez jediného slova napomenutí přichází mezi hříšníky, mezi lidi, kteří by si určitě napomenutí zasloužili víc než ti učedníci, ale Ježíš k ním přichází jako ten, který usmiřuje a napravuje už tím, že je bere vážně, že je ochotný se s nimi bavit. A poslední věc, kterou možná bych tomu řekl, je, že tam nečteme, že je čeká tím přísnější odsouzení. Čeká tím přísnější soud a tady bychom neměli postupovat jako nějaký bulvární časopis a očekávat, že z toho prostě bude vysoký trest a musíme to nechat na Pánu Bohu, jak on to posoudí.
1: Tímto uzavíráme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji a těším se na setkání příště, kdy budeme probírat 13. kapitolu. Naslyšenou.
0: Také děkuji, naschledanou.
1: Milí posluchači, děkuji vám za pozornost, s níž jste sledovali náš dnešní výklad. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

21. hodina na Rádiu 7 přináší jazzový klub, který pro vás připravuje Broňa Procházková. Dnes Park Jiha Communion. Příjemný poslech všem milovníkům jazzu.

Jazzový klub na Rádiu 7. V pravidelné hudební hodině vás vítá Broňa Procházková. Přes léto jsme se v jazzovém klubu vydali na pomyslnou cestu kolem světa. Posloucháme hudbu z různých koutů naší planety a dnes navštívíme jihovýchodní Asii, přesněji Jižní Koreu. Z této země pochází nadaná hudebnice a skladatelka Park Jiha, hrající na tradiční místní lidové nástroje. Korejskou tradici elegantně spojuje s moderním jazzem, improvizací a minimalismem. Spod jejich rukou vzniká hudba, ve které není potřeba více, která je jak dobře naostřený nůž, jak mistrovský obraz malovaný prostými barvami s kaligrafickou přesností a umem. K poslechu nabízím její album z roku 2016, Communion. Dobré naladění a dobrý poslech.

Na Rádiu 7 posloucháte jazzový klub a v něm debutovou nahrávku Communion jihokorejské multiinstrumentalistky a skladatelky Park Ji-ha. Poslouchala jsem tohle album doma nahlas. Postupně hudbu letmo zaslechli další členové mé rodiny, co šli kolem, a každému připomněla něco jiného. Je to tak, s každou novou skladbou se přidává i nová možnost, co mi to jen připomíná. Tuhle hudbu je těžké někam zařadit, nejen při letmém poslechu. Možná i zbytečné je ji někam žánrově zařazovat. Tradiční lidové korejské nástroje spolu s klarinetem, saxofonem, perkusemi a vibrafonem vytváří hudbu velmi soudobou, přesto jakoby hlubší nebo přesahující. S citem pro jednoduché melodie a lyrickým stylem Park Ji-ha vypráví hudbu s názvem Společenství. Communion je název titulní skladby před námi, ve které Park Ji-ha používá svůj oblíbený tradiční bambusový nástroj piri.

Multiinstrumentalistka Park Jiha precizně ovládá řadu nástrojů, strunných i dechových, včetně ústních varhan, typického symbolu jihovýchodní Asie. Korejskou tradici vkusně spojuje s moderním jazzem i minimalismem. Přes své mládí má za sebou sérii světových úspěchů a účast na prestižních festivalech. V jazzovém klubu pokračujeme v poslechu jejího debutového alba Communion, na kterém nenajdeme žádné elektrické nástroje ani přidané efekty.

V jazzovém klubu se dostáváme ke konci alba z roku 2016 Communion jihokorejské hudebnice a skladatelky Park Ji-ha. Za použití tradičních akustických nástrojů lehce a nenuceně obejde nákladnou a nudnou hudební krásu a zbydou čisté a čiré tvary, svěží jak po dešti. Pokud se vám její hudba líbila, upozorním vás na další její nahrávky, například desku z roku 2018, Philos. Tento název nás přivádí ke slovu láska v podání Park Ji-ha k lásce, k času, prostoru a zvuku. Od mikrofonu se loučí a příště z jiného hudebního kouta světa se těší Broňa Procházková.

Milí posluchači, je 10 hodin večer, stále máme 25. července a od mikrofonu zdraví Kristýna Exnerová. V následujících minutách bych vás ráda pozvala do chval před bohoslužbou, která zazní už ve 22.15. Kazatelem nám bude Karel Hauptmann.

kamkoliv jdu, mě předchází kamkoliv jdu. Ten, který slepým vrátil zrak, je mé stišení pro každý strach, je mé stišení pro každý strach.

0: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
1: Budeme mít teďka kázání. Musím říct, že pro mě to bude kázání, které bude trošku takové osobní. A je to věc, kterou jsem prožíval poslední půl rok velmi intenzivně. Já jsem to kázání nazval Když přijdou pochybnosti. Já jsem zhruba před půl rokem v květnu chtěl složit jednu z velkých služeb, kterou jsem měl na svých bedrech jako vedoucí služby, to vedení Ringo turnaje. A prožíval jsem si takovou katarzi, kdy jsem před Bohem stál, zda opravdu mám skončit, nemám. Bilancoval jsem, zda jsem na správném místě. A uvědomil jsem si, že v takových jakoby drobných situacích to zažívá každý z nás, nebo většina z nás. Jsou někteří lidé, kteří nemají pochybnosti, kteří se nemusí vracet k tomu, jestli stojí na dobrém místě, správném místě, jestli dělají to, co mají dělat. Ale mnoho z nás si někdy položí otázku, má to smysl? Jste takový? A nebo jsem na správném místě? Jsem dostatečný pro to, abych dělal ty věci? A nebo si říkáte, už jsem unavený a jsem úplně sám. Nikdo tam se mnou nestojí a jsem už vyčerpaný. Už nemůžu dál a nevidím dál. Mám pokračovat ve službě, když mě to tolik stojí? To jsou otázky, které někdy napadnou lidi, kteří slouží Bohu. Věřím, že jste na tom podobně jako já. A moje otázka je, jsou vůbec pochyby povoleny mezi křesťany? Přemýšleli jste o tom? Máme být přece plní víry, plní síly. Máme jít v moci Ducha Svatého. Tak jsou pochybnosti povoleny? Mě velmi potěšil náš bratr biskup Martin Moldán, který na jednom setkání řekl, nebojím se lidí, kteří mají pochybnosti. Naopak. Bojím se lidí, kteří pochybnosti nemají. Když se zamyslíte nad tímto, tak je to velmi hluboká myšlenka. Já ji nechám doznít ve vašich myslích a srdcích a zkuste se k tomu vrátit, nebudu to rozebírat dál, ale chci jenom ukázat na fakt, že to, že někdy zápasíme s pochybnostmi a že někdy propadneme beznaději a depresí, tak není nic nenormálního, ale je to věc, která přichází do života mnohých z nás. Nechci říct každého, protože znám lidi, kteří nemají pochybnosti, ale mnohých z nás. Jaká je teda cesta ven? Jak se poprat s těmi pochybnostmi? A já bych vám dneska chtěl ukázat příběh jednoho božího muže, který se docela hodně pral s pochybnostmi. Božího muže, kterého určitě každý znáte, ale chtěl bych vám ukázat na jeho životě několik důležitých lekcí. Asi zásadní otázka, kterou bych vám chtěl položit, a když byste si nepamatovali vůbec nic z tohle kázání, tak kdybyste si zapamatovali tuto otázku, je, co má na tvůj život vliv? Dáváš prostor Duchu Svatému, aby tě nějakým způsobem formoval? Co pouštíš do svého života a ovlivňuje tě? Protože to bude rozhodovat o tom, jak skončíš ve svých pochybnostech. Protože můžeš skončit v hluboké depresi a můžeš odejít pryč od Boha, anebo může to být životní lekce, kterou použije Bůh pro to, aby tě formoval a proměňoval. A já věřím, že Bůh s každým z nás nějakým způsobem pracuje. A někdy právě ty pochybnosti a tím, že si jimi musíme projít, nás může posílit a utvrdit, může nás posunout dál, pokud necháme Ducha Svatého formovat náš život. A to je důležitá otázka. Co formuje tvůj život? Co si vpouštíš do toho svého života? A tak pojďme se podívat na toho božího muže a já vám chci ukázat Eliáše. A chtěl bych vám ukázat jednu jeho životní etapu a začneme životní etapou v 19. kapitole první královské od 2. verše. A tam boží slovo říká toto. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz. ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuju jako ty s nimi. Eliáš povraždil její proroky, Bálovi proroky. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beršeby v Judsku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové. To je deprese, že? Vede si představit, že dostanete tak velký strach o svůj život, že prostě všechno položíte, vezmete a utíkáte prostě co nejdál. Zbavíte se svého pomocníka, aby nebyl s vámi a jdete do pouště prostě, co vám síly stačí a pak už padnete vyčerpáním a říkáte, Bože, už dost, prostě to skončí, už chci umřít, už to nemá smysl, jsem stejný jako moji otcové. To je Eliáš, kterého si všichni z písma pamatujeme jako Eliáše, proroka, který byl mocný, který nezemřel, který vlastně nepoznal smrt a Bůh si ho vzal v ohnivém voze k sobě. Je to jeden ze dvou lidí, kteří nezemřeli v písmu. Víte, kdo byl ten první? Henoch, ano, správně. Eliáš byl tak svatý a tak připravený na setkání s Bohem, že nemusel zemřít. Bůh si ho vzal rovnou k sobě. Byl to Eliáš, který vyrůstal v době, kdy celý Izrael hřešil a prostě byla normální bezbožnost a uctívání cizích bohů. A víte, co znamená jméno Eliáš? Jeho jméno znamená Bůh, Jahve je Bůh. Tak asi představte, že vám rodiče dají takovéhle jméno a teďka prostě chodíte po ulicích a tam jsou lidé, kteří uctívají Bála a Štertu a vy se jmenujete Bůh, Hospodin je Bůh. Jak se asi musel cítit. A Bůh si ho použil jako božího proroka a vidíme v písmu, jak je mnohokrát zmiňován jako příklad člověka, který kráčí za Bohem. Plný víry. Ale Nový zákon o něm také říká, a je to v Jakubovi v 5. kapitole v 17. verši, Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my. Pomodlil se opravdově, aby nepršelo a v skutku nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. Eliáš byl člověk podrobený utrpení stejně jako my. On neměl nějakou zvláštní výsadu, že by měl nějakou první třídu ve svém životě. My jsme všichni jeli v nějaké druhé, třetí třídě, že by byl ušetřen od nějakých utrpení a tlaku, ale procházel stejným utrpením jako každý z nás. A přesto on se nechal Bohem použít. A tak Bůh ho použil jako prorocký nástroj k potrestání Achaba a přivedení celého Izraele zpátky k Hospodinu. On se pomodlil a Bůh seslal sucho. Eliáš byl u potoka Keritu a dostával od havranů chléb a maso a pak, když potok vyschl díky těm přirozeným podmínkám, tak šel k sidonské vdově a Bůh udělal další zázrak. Měli dostatek oleje a mouky po celou dobu toho hladu. A když v době zemřel syn, tak Eliáš se pomodlil, vdovin syn byl oživen. To je jenom část toho příběhu. A dostaneme se až na Karmel, kde se sešel celý Izrael, sešli se všichni Bálovi proroci a Eliáš předstoupil před boží lid, který byl daleko od Boha a řekl jim, jak dlouho se budete kývat na obě strany. Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Je-li jim Bál, následujte jeho. A lid vůbec neměl co k tomu říct. A tak na Karmelu došlo k rozhodující bitvě. Je to popsáno v 18. kapitole. Doma si ji můžete přečíst. Byli vybráni dva býci. Jednoho si vzali Bálovi proroci a jednoho si vzal Eliáš. A Bálovi proroci měli připravit oběť. A Eliáš řekl, Bůh, který odpoví ohněm a vezme si tu oběť, ten je Bůh. A najednou to byla velká zkouška. Představte si tu situaci. Celý národ tam je, Eliáš stojí před tím a říká, připravte svoji oběť. A tak Bálovi proroci tam připravili oběť a křepčili kolem toho oltáře, snažili se přivolat Bála a Eliáš se jim vysmíval a říkal, možná vás neslyší, volejte hlasitěji, nebo si odskočil na záchod. A nic se nestalo. A pak byla řada na Eliášovi. A víte, co udělal? Udělal oltář tak, jak byl přikázán v Božím zákoně. Vzal 12 kamenů a sestavil z nich oltář. Vykopal járek kolem něho, rozporcoval toho býka, všechno udělal sám. Připravil oběť a pak řekl, zalejte tu oběť vodou. A taky zalili několikrát vodou a on se pomodlil k Bohu. A Bůh se projevil ohněm. Sebral celou tu oběť. A celý Izrael se najednou musel probudit jak ze sna a vidět, že Hospodin je Bůh. Byla to slavná a velká bitva duchovní. A skončilo to tím, že všichni Bálovi proroci byli pobiti. A najednou se dostáváme do té 19. kapitoly a vidíme Eliáše jako úplně proměněného. Když si vezmeme Eliáše, který byl na Karmelu, tak to byl ta superstar, ten prorok boží, který mluvil Hospodinova slova a Bůh činil obrovské zázraky. A o pár řádků níž najednou vidíme Eliáše, který říká, už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové. To je strašně zvláštní proměna. Co se stalo, že najednou Eliáš začal mluvit takovýmhle způsobem? Že propadl naprosté beznaději a radši si přál zemřít, když pár hodin nebo dní předtím Bůh udělal obrovský zázrak a obrátil celý Izrael. Co byste řekli Eliášovi? Kdyby se Eliáš dostal do ruky některému z nás křesťanů, tak by asi neslyšel dobré věci. Přemýšleli jste nad tím, jak byste poradili Eliášovi? Zkusme si to zasadit do dnešní doby. Vidíte služebníka, který jeden den přenáší hory svojí vírou a druhý den sedí pod jalovcem a naříká, že chce umřít. Jaká by byla naše odpověď? Ale bráško, takhle nesmíš mluvit. To by se Bohu nelíbilo. Nebo byste řekli, hele, tak zkus se nad tím zamyslet, jestli nemáš nějaký hřích. Třeba to je zdroj té tvoje deprese a malověrnosti. Zkus se podívat do svého srdce. Třeba tam najdeš nějakou špatnost. Nebo bychom mu řekli, hele, tak zkus popřemýšlet, jestli náhodou to, co jsi udělal na tom Karmelu, nebylo z tvojí síly. Jestli jsi tam nechtěl jenom ukázat a teďka prostě si vyhořel. Možná bychom mu takhle odpověděli, protože to jsou věci, které nás napadají. Možná jsi to dělal ze své síly. Asi nemáš správný vztah s Bohem. Nebereš nebeského Otce jako toho svého tatínka. A teďka prostě tady pláčeš. Čiň pokání. A nebo bychom mu řekli, hele, bráško, já znám super terapeuta, on tě tou tvojí depresí provede. Obnovíš svůj vztah s Bohem, projdeš nějakou změnou a bude všechno dobrý. Ale problém je, že když se podíváme na život Eliáše, tak on neudělal žádný hřích. On neměl špatný vztah s Bohem. On neudělal věci ze své síly. A tady se dostáváme do problému, jak teda vyřešit tu jeho depresi, tu jeho malomyslnost. Jak zareagoval Bůh? Když budeme pokračovat v té 19. kapitole, tak od 5. verše můžeme číst to pokračování. Jo, leží pod jalovcem, říká, Bože, chci umřít. Pak si pod tím jalovcem ulehl a usnul. Prostě už byl tak vyčerpaný, že nemohl dál. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. Vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. To je boží reakce. Možná si říkáme, ten Bůh není úplně moc duchovní. Poslal anděla a přinesl mu vodu a jídlo a pak ho nechal zase spát. Žádné uzdravování srdce a malověrnosti a vyhánění nějakých démonů, ale naprosto jednoduché naje se a vyspí se. Nekáral Eliáše a neříkal, hele, tak to si přehnal. Na tom Karmelu to bylo dobrý, ale tady už jsi jako si fakt mimo. Čiň pokání. Jenom se ho dotkl, zbudil ho, řekl vstáň a jes. A já si uvědomuju, že tím, čím prošel Eliáš na Karmelu, my vidíme jenom to obrovské vítězství, ale neuvědomujeme si, že ho to stálo strašně moc sil. Jenom to nebyly žádné kamínky, které by dával na ten oltář, ale to byly kameny, které musel přivalit k sobě, dát dohromady. Nevím, jestli jste někdy porcovali býka. Já teda ne, ale porcoval jsem menší zvířata a i tak je to strašná makačka, ale rozporcovat býka sám musí být velká námaha. A ještě to nanosit na ten oltář a připravit celou tu oběť. A potom vyběhnul ještě na ten Karmel nahoru a modlil se úpěnlivě, aby přišel déšť. A když přišly ty obláčky, tak seběhl z toho Karmelu a utíkal do Izraelu a předběhl Achaba, který jel na voze. To znamená, to musel být jaký fofr, on musel strašně rychle běhat. A to všechno udělal on sám. Mezitím pobyl ještě těch 450 proroků sám. Takže fyzicky ta služba Bohu pro něj musela být enormně vyčerpávající. A Bůh první, co udělá, když přijde Eliáš úplně zborcený a depresivní, říká, hle, tady se najes, napij a spi. A teďka se nechci srovnávat s Eliášem, jo, ale já nejsem moc pracovitý člověk, jo, ale někdy se dostanu do takové situace, kdy prostě sloužím třeba na tom Ringo turnaji, pár nocí nespíte nebo spíte málo a sloužíte Bohu, tak se dostanete do situace, kdy najednou, když přijdou problémy, tak prostě jste z toho zborcení a je to jenom díky té fyzické únavě. A uvědomuju si, že mnoho z nás žije tak hektický život a tak strašně moc chce dát Bohu to nejlepší, že prostě s tou službou přichází fyzická únava. Přichází vyčerpání. A s tím vyčerpáním přichází i změněná realita toho, jak vnímáme věci kolem sebe. A co my křesťani? My řekneme, budu se vznášet jako orel, poběžím bez únavy a budu sloužit dál. A někdy předuchovňujeme ty problémy a říkáme, to prostě na mě útočí ďábel. A vůbec nebereme v potaz to, že máme nějaké lidské zdroje. Zkusme se zamyslet nad tím, jestli jsme se nedostali do situace Eliáše, kdy prostě jsme jenom vyčerpaní. Moje dcera, když je přetažená, ta nejmenší, i ta starší, tak jakákoliv drobná nepříjemnost prostě nabývá stokrát většího významu, než když je v normální kondici. A my jsme na tom úplně stejně. Možná tvé problémy, které řešíš a které se ti zdají být nepřekonatelné a těžké, možná jsou zakořeněny v tom, že prostě jsi utahaný. Že prostě nechceš zvolnit, protože chceš stihnout úplně všechno. Kdy naposledy jste spali 8-10 hodin? Kdy naposledy jste měli volný víkend a neměli jste žádnou službu, akci, kterou byste museli stihnout? Kdy naposledy jste si mohli jenom tak prostě sednout a otevřít písmo bez toho, aniž byste si připravovali nějakou službu? Kdy naposledy jste měli čas se svým partnerem se jenom projít a odpočinout? Kdy naposledy jste stihli jít ke svému lékaři na pravidelnou prohlídku? Já už 14 dnů volám na výsledky, které mám u svého lékaře a prostě nějak nestíhám se prostě o to zajímat. Tak doufám, že jsou v pořádku, třeba by mě paní doktorka zavolala. Ale je to věc, která trápí mnoho z nás křesťanů. Prostě jedeme na 110% a chceme být ještě výkonnější, A často tyhle věci nás dostihnou. Zkusme se nad tím zamyslet. Já v rámci toho Ringo turnaje jsem se dostal na takovou hranu a řekl jsem, pane Bože, jsem sám, nikdo mě nemá rád, všichni jsou proti mně, musím bojovat proti všemu. A říkal, já už nemůžu, já už prostě končím. A víte, co Bůh řekl Eliášovi? On říkal, nejsi sám, jsem zachoval ještě další, o tom si budeme za chvilku povídat. Ale první, co bylo, než Bůh začal jednat s Eliášem, bylo řekl, naje se a vyspi. A když ho podruhé probudil, ten anděl, říká, máš před sebou dlouhou cestu. To, že načerpáš ty síly, to, že obnovíš nějaký ty svoje zdroje, neznamená, že to je konec, ale že teprve potom můžeš jít za Bohem dál. Že to je určitá lekce životní, kterou potřebuješ poznat. Umět odpočinout, umět načerpat, umět obnovit zdroje. A jakmile doplnil své síly, tak v síle toho pokrmu šel 40 dnů a 40 nocí. To je naprosto nepředstavitelná záležitost. Není tam napsaný, že jedl těch 40 dnů a 40 nocí? Možná nejedl? Tak sytý byl ten pokrm, ale došel až na Oreb. A tady se dostáváme k druhé nebo k další lekci Eliáše, setkání na Orebu. Je to první královská 19. kapitola 8. až 12. nebo první polovina 12. verše. Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Oreb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo Hospodinovu. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. On mu řekl, vystup nahoru a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory, tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale Hospodin nebyl. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. Tady na tom zastavení je zvláštní. Bůh zachrání a nasytí Eliáše, pošle ho na Oreb, a první, co Eliáš slyší, co tu chceš? Ptá se ho ten, kdo ho tam dovedl. A já věřím, že často potřebujeme takovéhle otázky od Boha. Co tu děláš? Proč jsi přišel? A já věřím, že Bůh vedl Eliáše k porozumění, aby se dokázal podívat na tu svoji situaci z toho božího pohledu. A Eliáš zase jede tu svou písničku. Jsem sám. Všichni jsou proti mně, chtějí mě zabít, všichni zbořili oltáře, já jediný. Ale on lhal a on to musel vědět. Protože když mluvil s Obadiášem, to byl služebník krále Achaba, který ho hledal, tak Obadiáš mu říká, já sám jsem schoval 100 proroků božích a sytil jsem je v jeskyni. Takže on věděl, že není sám, že jsou další proroci a lidé, kteří uctívají Hospodina. On byl na tom Karmelu a viděl, jak Hospodin přijal ohněm tu oběť, kterou přinesl. Viděl, jak se obrátil celý Izrael k Hospodinu. A najednou Bohu říká, já jsem sám, všichni tě opustili, ukládají mi o život. Ale říkal to z upřímného srdce. On, to bylo to, čím on přetékal a Bůh znova mu neříká, hle, zpamatuj se Eliáši už konečně. Ale říká mu, jdi a postav se před Hospodina. Bude tady procházet. Eliáš měl tunelové vidění. Prostě on viděl v té své službě jenom sebe a své zápasy a najednou zapomněl, že není on sám na světě. Určitě znáte z Římanům z 11. kapitoly úsek, kdy o tom Eliáši mluví Pavel a říká toto. Je to Římanům 11. kapitola 2. až 5. verš. Bůh nezavrhl svůj lid, který předem poznal. Což nevíte, co praví písmo o Eliášovi, když vypráví, jak si stěžuje Bohu na Izrael? Pane, tvé proroky zabili, tvé oltáře zbořili, já jediný jsem zůstal a i o mou duši usilují. Co mu však řekl božský výrok? Ponechal jsem si 7000 mužů, kteří nesklonili koleno před Bálem. A taky v nynějším čase zůstával ostatek lidu podle vyvolení z milosti. Bůh řekl, Eliáši, je 7000 mužů, kteří nesklonili svoje koleno před Bálem. 7000. Nejsi sám. Ale Bůh mu to nevyčítal. Bůh ho nesoudil. Bůh mu neřekl, hele, takhle ne. Ale říká, ta realita, Eliáši, je jiná. Postav se před Hospodinem nahoře. A vidíme věci, které jsou docela aktuální. Když vyjdete k jakékoliv rozvodněné řece, která má třetí povodňový stupeň, nebo možná i vyšší, tak najednou vidíte, že ty živly, které jsou v přírodě a které ovládá Bůh, tak jsou mohutné. Výchr, který láme a tříští skály. Vidíme tady mezi námi, kolik je popadaných stromů jenom z obyčejného výchru. Já jsem jednou, když jsme byli s Royalem na chatě jedné tady na jižní Moravě, tak přišla obrovská vichřice a pamatuju si situaci, kdy my jsme stáli na zápraží té chaty, bylo to v takovém údolí, my jsme byli na jedné straně a teďka jsem viděl, jak přichází vítr a začíná kácet stromy jak sirky naproti nám. Poslední strom se zastavil u té naší chaty. Jsem si uvědomil, že prostě nebýt boží ochrany a milosti, tak bychom měli velký problém. A zvláštní situace, my jsme tam stáli s všema těma dětma, viděli jsme, jak se lámou ty stromy, tak jsme jako říkali, běžte pryč, běžte do chaty se schovat. Byla kamena, takže tam bychom to zvládli. A ty děti byly úplně ochromeny hrůzou. Oni se nemohli hnout. A to bylo zoufalé. A byl to Bůh, který to zastavil. Ale já jsem si uvědomil, jak moc velká síla je v tom větru. A Eliáš stál na té hoře a teďka viděl ten vítr, možná ho i pocítil a Bůh v tom nebyl. Přišlo zemětřesení, Bůh v tom nebyl. Přišel oheň, který spaluje, Bůh v tom nebyl. Můžeme v tom vidět určité podobenství. Jsou věci, které si chtějí vzít naši pozornost. Někdy hledáš Boha, postavíš se před Hospodina a najednou prostě přijdou věci, které tě zaujmou, které se ti zdají být důležité. Ono, když vám velká voda odnáší dům, tak se vám to určitě bude jevit jako velmi podstatná věc. Ale někdy to můžou být věci, jako je zaměstnání, služba. Někdy svoje hledání Hospodina zaměříme na to, že prostě hledáme prožitky, jdeme na konferenci, abychom tam zažili nějakou Hospodinovou blízkost. A vidím v tom určité náhražky a věci, které nás můžou odvést od toho božího hlasu, který pak přichází. Moje otázka je, nejsou právě takovéhle věci, které se zdají být mocné, velké, silné, přemáhající, nejsou to věci, které pak ovládají ten tvůj život, kterým ty nasloucháš a které mají ten dominantní vliv na to, jak se ty rozhoduješ? Když už hledáš Hospodina, tak je potřeba jít ještě dál. A od toho 12. verše té druhé poloviny do 16. můžeme číst dál v té první královské. A po ohni přišel tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. V tom k němu ten hlas promluvil. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě chtějí připravit o život. Vrať se, odkud si přišel, řekl Hospodin. A pokračuj dál k Damašské poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšího, za krále nad Izraelem. A Elíšu, syna Šafatova, z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Eliáš zareagoval na ten tichý hlas. Vyšel z té jeskyně, protože věděl, tohle je můj pán, můj pastýř, poznává hlas svého pána. Nenechal se odradit těmi živly, které byly předtím. A když se podíváme na začátek té cesty, kdy byl v hluboké depresi a chtěl umřít, a situaci, kdy teď stojí před Hospodinem, tak je to Eliáš, který prošel nějakou životní etapou. Eliáš nechal mluvit Hospodina do svého života. Pomažeš Hazaela, pomažeš Jehua, pomažeš Elišu. Vrať se zpátky. Bůh mu neřekl, bude to jednoduchý, bude to dobrý, neboj se. A řekl, vrať se zpátky, mám pro tebe úkol. A moje otázka je, jak je to ve tvém životě? Dokážeš slyšet hlas svého pána? Dokážeš rozeznat ten tichý hlas, který mluví ke tvému srdci, do tvého života? Který i přes všechnu tvou nevěru, deprese a malomyslnosti mluví a neskončil s tebou. Říká, postav se před můj tvář. Já tě povedu dál. Znáš ten hlas? Je to moc důležité, protože pokud nejsi ochoten naslouchat a jednat podle něj, tak potom budeš žít ve své depresi, ve své malomyslnosti, strápenosti dál a neuvidíš cestu ven. Protože jedině Bůh a Duch Svatý je ta naděje, která nás může provést. Bůh, který ti ukáže další krok. Řekne, vrať se zpátky. Uděláš tohle, tohle a tohle. To je ta boží terapie. A tak se chýlím.

tak anděl mu řekl, máš dlouhou cestu před sebou, tak stejně i ty máš před sebou cestu před Boží tvář, až na svatou horu Oreb. My nemusíme chodit na Oreb, to je velká výhoda, nemusíte jít v síle pokrmu 40 dnů a 40 nocí, ale můžeš ve svém pokojíku na místě, kde se setkáváš s Bohem, si sednout, kleknout, lehnout, záleží, je úplně jedno, jak budeš, ale můžeš říct, Bože, jsem tady a mluv ke mně. A Bůh stojí o tvoji upřímnost. Stejně tak, jako netrestal Eliáše za to, že byl malomyslný, že pokroutil fakta, že viděl věci úplně blbě oproti realitě, tak Bůh k němu mluvil. A říká Eliáši, díváš se na to úplně špatně. Teď to není pravda. Mám 7000 lidí, kteří nepoklekli. A viděl jsi celý ten zápas na Karmelu. Viděl jsi, jak jsem přišel v ohni a vzal tu oběť. Bůh chce, abys byl upřímný. A bude s tebou jednat. A bude k tobě mluvit. A bude ti ukazovat další kroky. Bude ti říkat, vstáň a vrať se. Já jsem se vrátil do týmu a pokračuju dál na Ringo turnaji. Ve víře jsem to udělal a říkám si, Bože, co máš pro mě připraveno, a už mi ukazuje další věci, říká, vstaň a udělej to a to a to, takže jsem už začal jednat. A možná musíš projít podobným procesem. Možná se potřebuješ vyspat, potřebuješ se najíst, potřebuješ načerpat, potřebuješ se postavit před Boží tvář a najít ten tichý hlas, který ti řekne, vrať se a udělej tohle. A je to jenom na tobě. Nikdo to za tebe neudělá. Ale je to ta nejlepší cesta pro tvůj život. Já sám jsem to vyzkoušel a zkouším a Bůh se mnou ty lekce probíhá kontinuálně pořád a pořád v mnohých oblastech. A věřím, že chce s každým z nás takto jednat. A to je naděje, že nejsme na to sami. Je Bůh s námi, který mluví, který není daleko, který tě zná. Stejně jako znal toho Eliáše, říkal, co tu chceš, Eliáši, tak může k tobě mluvit, co tu chceš, Karle? Co tu chceš, Tomáši? A můžeš tam doplnit svoje jméno. A pak ti ukáže, co máš udělat. Pojďme se modlit, pojďme před Boží tvář. A možná i v téhle době, která je tak strašně těžká pro mnohé, potřebujeme slyšet ten Boží hlas, aby ti řekl, vstáň a udělej tamhle to. Jdi a tam pomož. A je potřeba, aby si uměl následovat. Pane, já ti děkuji za tvé slovo. Děkuji ti i za příklad Boží školy, kterou si nám ukázal skrze Eliáše. Modlím se za to, aby tak jsme byli jako on tvární a nechali se vést tebou. Modlím se, Pane, za to, aby jsme dokázali čerpat nejenom ty duchovní síly, ale i ty fyzické. Abychom dokázali rozpoznat, kdy je potřeba zastavit a vyspat se. A potom vyrazit do tvé přítomnosti, do tvé blízkosti. Možná to zní tak, Pane, neduchovně, ale chceme následovat příkladu Eliáše. A tak jednej s námi a dej, ať máme ucho citlivé na tvůj hlas, ať se necháme použít, ať když uslyšíme, vrať se a udělej to, tak abychom vykročili a jednali. Prosím tě o to. Amen.

Milí posluchači, 11. hodina večerní právě odbyla a ani já nechci zapomenout popřát dnes všem Jakubům k svátku. Kdybychom žili ve středověku, byl by dnešní den velmi sváteční. Od pradávna si totiž nositelé jména Jakub připomínali svého prvního předchůdce při velkých oslavách a slavnostech. Důkazem o tom, že šlo vždy o jméno velmi oblíbené, může být i to, že ho dnes najdeme jak v českém, tak ve slovenském kalendáři. Toto jméno má mnoho různých podob. U nás dříve znělo i Jákob, podobně Jakob zní i v němčině. V Anglii má dokonce tvarů více: Jacob, James, Jack. Francouzskému Kubovi zase říkají Jacques, ruskému Jakov, italskému Giacomo a španělskému Jaime či Diego. Základy jména musíme hledat až v hebrejském Jakob, které má význam pata. Přeneseně znamená toto jméno druhorozený. Toto zvláštní jméno získal biblický Jákob při porodu, protože se narodil matce Rebece jako druhý a svého staršího bratra Ezaua se držel za patu. Jákob pak také Ezaua připravil o prvorozenecké požehnání, které bylo v té době velmi důležité a znamenalo v podstatě převzetí zodpovědnosti za celý rod. Jákobovou zásluhou se nakonec židovský národ rozrostl do 12 kmenů. Bůh mu později změnil jméno na Izrael. Připomenout si můžeme i jednoho z Kristových následovníků, Jakuba Zebedeova. Jeho bratrem byl apoštol Jan, autor jednoho ze 4 evangelií. Spolu s Petrem a Janem patřil Jakub ke Kristovým oblíbencům. Jejich mistr říkal Jakubovi a Janovi pro jejich výbušnou povahu synové hromu. Tak Jakubové, všechno nejlepší k svátku.

0: Je myšlenka tou základní tvůrčí jednotkou, na které je možné stavět? Možná, že tohle je otázka, která může předznamenat dnešní vydání Zákoutí. Dobrý poslech.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Pokud bychom o někom chtěli říct, že je to renesanční člověk, tak by se určitě toto označení hodilo pro mého dnešního hosta. Farmaceut, manažer, divadelní režisér, vystudovaný filmový vědec, autor knihy, oceněné jako kniha roku v rámci Magnesia Litera, znalec letadel, milovník poezie a teď bych mohla ještě dlouho pokračovat, tak já už toho raději nechám. To všechno je Miroslav Hlaučo, můj dnešní host. Vítejte v Zákoutí, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaký byl váš dětský sen? Čím nebo možná čím vším jste toužil být?
1: To vším je velmi dobré, protože jako já jsem snad chtěl být skoro vším. Pamatuju si, že nějakou dobu jsem chtěl být zvěrolékařem. Pak jsem velice dlouho a hodně intenzivně chtěl být kosmonautem nebo alespoň pilotem. Obešly mě takové ty divné touhy, jakože nikdy jsem nechtěl být traktoristou a
0: ani popelářem. Mm-hmm.
1: Ani popelářem. Já jsem z vesnice, my jsme tam neměli popelářské.
0: Jo, jasně.
1: Ale pak jsem nějakou dobu chtěl být spisovatelem a do toho jsem současně chtěl dělat divadlo třeba. Ještě se mi líbila představa některých oborů humanitních, jako třeba psychologa, lékaře. Ano, lékař se mi líbil, jo. Zejména chirurg.
0: No a jak se z toho potom stala ta farmacie teda?
1: No to už nemá tak daleko zase. No, ta farmacie se z toho stala vlastně relativně jednoduše. Já jsem přízemní člověk, který má rád jistoty a realitu. Na medicínu v té době brali strašně málo lidí a bylo to takové jakoby trošičku jakoby exkluzivní a bál jsem se, že mě nevezmou, protože pak bych musel jít na 2 roky na vojnu. A farmacie mi přišla jako schůdnější a jistější. Jo, protože z toho samého důvodu jsem nešel třeba na psychologii nebo žurnalistiku. No a pak jsem přišel na to, jako, že jsem mohl jít na kterýkoliv z těch předešlých, protože všechny jsou lehčí. Já si myslím, že neexistuje těžší škola, než
0: farmacie. Je to tak?
1: Protože ta má tak jako široký rozsah a vlastně se nikdy neudomácníte. Pořád je tam něco nového a spousty chemií a nějaká ta fyzika a biologie. A já jsem ještě klinický farmaceut, takže já jsem k tomu měl ještě spoustu fyziologie a patologie a všeho možného a hodně praktických cvičení, takže my jsme trávili celé dny ve škole, zatímco mý kamarádi, co byli na filozofické fakultě, chodívali do školy tak jako na 3-4 hodinky a já jsem tam vyrážel v ráno v 7 a vracel jsem se večer v 7. No, ale zas na druhou stranu to dalo relativně široký záběr v těch exaktních vědách. To je dobré mít, protože člověk si musí uvědomit, že vlastně to, co se naučí v těch exaktních vědách, se trošičku na jiné úrovni opakuje potom i v těch vědách společenských, jako ono to není odtržené od sebe. Taky mi to dalo vlastně, ne pocit, to je fakt, že ty věci vzájemně souvisí a že se vzájemně doplňují a prolínají a že vlastně neexistuje nějaký kus něčeho, který by byl úplně odtržen od všeho ostatního, že neexistuje vlastně úplně čistá specializace. Je dobré, když člověk je v něčem odborník, v nějaké specializaci, ale přitom si uvědomuje, jak to celé zapadá do toho celku.
0: Děkuji, že to spojujete. Já totiž, když jsem zkoumala ten váš životopis, tak jsem si říkala, kolikrát za život člověk může úplně proměnit to své směřování a zároveň tím nevykořenit sám sebe. A tohle mi na to trošku odpovídá, protože vy tam tu spojku, jakoby ten základ máte. Chápu to dobře.
1: Vykořenění se mi nestalo ani jednou. A proměnit celý svůj život můžete vlastně mnohokrát, dokud to ustojíte a dokud na to máte sílu a dokud na to máte ještě čas. Jo? Jako já si myslím, že už potom třeba v 70. se bude proměňovat ten život od základu relativně těžko.
0: Řekl byste o sobě, že jste dobrodruh?
1: Ne, vůbec ne. Já, naopak, já jsem muž jistoty, který rád sedí za peci. Jako, občas se mi stane, že mě jako situace dožene k tomu, že udělám nějaký dobrodružný jakoby, čin. Ale to není jako moje primární nastavení. Já nejsem ten, kdo by chtěl být dobrodruhem přesto, že jeden z mých nejoblíbenějších filmů ze zlaté francouzské éry se jmenuje Dobrodruzi. Já si to dovedu představovat být dobrodruhem. Já jsem dobrodruh, který jako si vyjde ven na zahradu A prožije obrovské dobrodružství v amazonském pralese nebo na bojišti druhé světové války a prožije ho se vším všudy, aniž bych musel někam odejít, přestože jsem jako párkrát někde byl.
0: No a všechny ty životní změny, včetně stěhování ze Slovenska, v podstatě z východu Slovenska do Prahy, to není dobrodružství?
1: Ze středu Slovenska, to bych vás opravil.
0: Dobře.
1: To jsem nepovažoval za nějakou zásadní změnu. Jo, to byla změna v detailech, ale jako já jsem byl pořád v Československu.
0: To je pravda, to bylo na začátku 90. let, že?
1: Pro mě to byla pořád jedna země a já už jsem předtím bydlel v Bratislavě, což bylo taky větší město a tím pádem to pro mě nebyl ani takový jako velký kulturní zlom. Uh-huh. Tam jsou taky divadla jako...
0: Vaše kniha Letnice, která dostala Magnesii literu za knihu roku a taky se stala absolutním vítězem Magnesie litery, tak je takovou, někdo říkává, pábitelskou vzpomínkou na staré zašlé časy. Co z toho, co jste v dětství zažil v tom podhůří Roháčů, se v té knižce nějak odráží?
1: No všechno. Ale odráží se tam i spousta jiných věcí, jako jo, ale samozřejmě, že takový ten svůj základní vztah k životu a k světu si člověk vybuduje, když je malý a mladý. Jako když je malý, tak si vytvoří takový ten široký svět, ve kterém vlastně moc nezáleží na tom, co je reálné a co je fantazie. I když mezi námi a mezi realitou a fantazií tak velký rozdíl nevidím, protože já si jenom myslím, že realita je jenom jiný způsob nahlížení toho jevového světa než fantazie, ale jinak oba dva jsou podle mě rovnocenné a neobejdou se bez sebe. To prostředí bylo nesmírně kouzelné právě v tom, že neměli jsme tam divadlo, tak jsem si ho musel dělat. Neměli jsme tam, televize měla tenkrát dva programy a ty byly černobílé a ještě nebyly ani přes celý den, což bylo vlastně jediné takové zásadní médium a rozhlas, teda rozhlas jsem měl ještě taky rád, ale kino jsme ve vesnici měli, ale promítali se tam jenom takové ty filmy, které došly do té vesnice, pak jsem do kina musel jezdit do okresního města, což jako nevždy má člověk čas. Takže jsem si spoustu věcí, které jsem neměl, musel vymyslet. Vymyslel jsem si je mnohdy ještě hezčí, než ve skutečnosti byly. Tohle mi to dalo a navíc jsem měl to prostředí, ve kterém se vymýšlí strašně dobře. Protože já jsem měl za vesnici, kdybych šel ještě tak jako asi 3 kilometry dál, tak tam končila silnice. A pak už byly jenom hory. Když jsem přeskočil náš plot, tak jsem proběhnul přes pár set metrů takového pole a byl jsem v údolí horské říčky, v křovinách a lesích, kde jsme s klukama stavěli hatě a dělali si sruby jako a hráli se na všechno možné. A tam vlastně jakoby nejde žít bez fantazie a nejde žít bez takového toho slunce. Tím myslím i to slunce, nejenom to, co svítí tam na nebi, ale i to, které máte jakoby v sobě. Jo? A to tam je, i když prší, že pršelo taky často a zimy, jaké jsme tam měli obrovské. Jo? Pamatuju sněhu po pás. Jako.
0: Jak když vás poslouchám, tak přemýšlím o tom, jestli ten bohatý vnitřní svět, jestli ta spousta fantazie stojí za tím, že máte tak hezkou češtinu, dokonce takovou, že tohle je jedna z věcí, která byla na vaší knize velmi oceňovaná. Jak pestrý a barevný jazyk má.
1: Mně to tak nepřijde, protože mně to přijde samozřejmě. Jo, jako já jsem z období, kdy se ty jazyky používaly v podstatě běžně a prolínaly se. Ve zprávách v televizi jste měli půlku zpráv v češtině, půlku v slovenštině, filmy byly některé v slovenštině, některé v češtině, v rozhlase se dokonce vysílaly programy, které byly na půl české, na půl slovenské, knížky se četly, to, co nevyšlo v Čechách, vyšlo na Slovensku a obráceně, takže vlastně mně to přijde jako v podstatě sice dva jazyky, které jsem používal v odlišných situacích, ale mezi náma je oba považuji za mateřské.
0: Přemýšlel jste o tom, když jste tu knihu psal, že byste ji psal ve slovenštině, nebo už ta volba češtiny byla úplně přirozená právě proto, že jste zakotvený v Česku?
1: Tady byla přirozená ta volba v češtině, protože jako jsem tady nějakou dobu už žil, ale když jsem vlastně tuhle knihu, když mě napadla, tak jsem si asi prvních 10-15 stránek napsal v slovenštině, protože to mě napadlo asi před 35 lety. Ale byla by jiná. Ta slovenština je jiný jazyk a v jiném jazyce napíšete jinou knížku. Proto bych ji nedovedl přeložit. Já bych dovedl napsat jinou knížku v slovenštině, možná by měla úplně jiné postavy a úplně jiný konec, ale já jsem rád, když mi ten jazyk diktuje. Ta čeština má tu výhodu, že takový jakoby kvázi archaizující jazyk se z ní dá vytvořit snadněji než ze slovenštiny. To je takový umělý archaizující jazyk, tohle není knížka, která by byla historická a nesnaží se napodobovat nějaký historický jazyk. Uměl bych ho, protože já ho mám rád. Mám strašně rád třeba Vančurův jazyk a mám hodně rád i takové ty jazyky, které jsou už dneska mladé generaci téměř nesrozumitelné, přestože jsou češtinou a přestože se tady používali ještě před 100 lety. K tomu tématu mi tenhle archaizující jazyk nějak sedl.
0: Pro mě ta kniha byla velkým překvapením už pro svůj název, protože jsem pořád čekala, jakou roli ty zmíněné letnice, které má ta kniha v názvu, budou hrát v té knize. A vlastně mě překvapilo, kolik reálií spojených s křesťanstvím ta kniha obsahuje a kolik narážek lidem, kteří jsou nějak zorientovaní v křesťanství, bude srozumitelných právě těm čtenářům, kteří se v křesťanství orientují více než těm, kteří nemají ten background, všechno chození po vodě a všechny další. Nic dalšího s dovolením neprozrazuju, aby si to čtenáři užili. Proč jste zvolil právě tuhle tu část jako něco nosného pro to vykreslení toho vlastně velmi specifického světa?
1: Přišlo mi to jako taková docela dobrá paralela, protože vlastně, když mi tam ten Odysseus vchází týden před Velikonocema do té vesnice, já trošku prozrazuji, ale jako není to žádný
0: Jo,
1: spoiler, jo,
0: určitě.
1: tak se mi spojí s nějakou jinou postavou, která taky jako týden před Velikonocemi vstoupila někam do nějakého města. No a vzhledem k tomu, že o Velikonocích vstal z mrtvých, tak mi přišlo logické, jako že bude nějakou dobu trvat, než všichni přijdou na to, o co jde. Takže, a to je přesně to období do těch letnic. Takže mi to přišlo naprosto logické. I když přiznám se, že tohle nebyl plán. Tohle mě napadlo v průběhu psaní. Já nepíšu knížku, jako že bych si udělal kostru. Jo, já jsem netušil na začátku kapitoly, co bude na
0: Došlo to
1: konci.
0: tam prostě.
1: Tomu se říká intuice, jako, jo, že máte někde už vlastně nějakou reálnou osnovu, nevycházející z toho, co si vy chcete naordinovat, ale z toho, co ve vás je a co víte. A když se jí podřídíte, tak ona vás dovede jako na to správné místo.
0: Zároveň tahle ta osa, která se hodně opírá o spoustu těch křesťanských motivů, je v té knížce použité stylem, že znamená i jakési loučení se starými časy. Tak přemýšlím, jestli to zároveň bylo i loučení s tím, co křesťanství znamenalo pro dnešní společnost.
1: My
0: Vnímal jste
1: nemáme
0: to?
1: důvod se s tím loučit, protože já jsem teda absolutní ateist, ale naše kultura v podstatě má hodně, hodně, hodně styčných ploch s tím křesťanstvím, protože s ním vlastně 2000 let vyrůstala. Jo, jakoby. A souběžně s tím samozřejmě, a to já si uvědomuju taky, protože tam je ten Odysseus, máme hodně společného s takovou tou racionalitou a logikou antického Řecka, zejména toho atického, těch Aten a okolí, ne toho mystického, protože to Řecko mystické je trochu jiné, ale tam si myslím, že dochází zrovna k tomu boji mezi tou mystikou a tou racionalitou a u těch Řeků jako se ta racionalita ukáže jako to tvůrčí. A máme hodně samozřejmě společného s tím judaistickým světem, jako jo, s tou starou Biblí, nejenom s tou novou, tedy nejenom s tím křesťanstvím, protože o tam seď máme tu morálku a o tam seď máme spoustu dalších věcí. No a máme ještě jednu věc, která se strašně opomíjí a teďko mám pocit, že už začíná být i pomalonku jakoby skoro odvrhována, a to je římské právo. To, co nám dali Římané, byl ten řád a právo. A to křesťanství se tím celým ale prolíná. Jednak jsou všechny tyhle ty prvky v něm obsažené. Křesťanství bez té antiky nebylo. Jo, jakoby, kdyby se křesťanství z té aramejštiny nedostalo do té řečtiny a kdyby ho nevzali do rukou ti, kteří vlastně jako mluvili nějakou základní řečtinou a donesli ho do toho světa té racionality, toho právního systému, toho Říma, tak si myslím, že by se nechytlo. A samozřejmě jako židovské pojetí světa je tam obsaženo jakoby v základě. A ještě jednu věc má společnou se všemi těmi momenty a to má společnou s letnicema. Jsou to společnosti, které staví na základním příběhu. Příběh je ten, skrze který vysvětlují svět. I ti logičtí, racionální Řekové, kteří uměli věci už spočítat a uměli je zaznamenat už nějakými jinými způsoby než vyprávěním, se drželi toho vyprávění. Homer proto vypráví v těch příbězích a celá starozákonní Bible je vyprávěna v příbězích a novozákonní je vlastně taky jenom příběh. Příběh je fajn v tom, že vám zabrání vytvářet si jasně formulované dogma. To si myslím, že je trošičku problém takového toho jakoby katolicky pojímaného, ale nakonec i evangelicky pojímaného křesťanství, jakože se snaží vlastně z toho příběhu udělat, vysvětlit toho úplně jako jedno jednolité dogma. Jo? A ten příběh je přesně o tom, že vám dá možnost prožít si to, co prožívá ten hrdina ve vašem vlastním vnitru, ve vaší vlastní zemi, vytvořit si tu vlastní zemi, jako já jsem si tolikrát představoval sebe jako Odysea, když jsem četl Homéra a děsně mě to bavilo a věděl jsem, že to bylo jiné, jo, jako, ale když to prožijete takhle, tak ten prožitek vám dává úplně jiný význam, než když vám někdo řekne, co to znamená, nebo to pojmenuje dokonce jenom jednou větou nebo jedním slovem. Proto ti Řekové, zejména ty antičtí, teda těch z okolí těch Aten, dělali každý rok ty slavnosti, na kterých předváděli to divadlo. Celá polis se musela podívat na to samé.
0: Ten příběh.
1: A sebe sama si do toho projektovat a komunikovat o tom vzájemně, a hledat si sebe a současně jim to říkalo jakoby, pozor, vidíš, tahle hra je o těch velkých, kteří byli silní a mnohem větší než si ty a přesto dělali chyby a ty si taky dávej pozor.
0: Mně se moc líbilo, jak jste tak jako velmi přesvědčivě řekl, já jsem absolutní ateista. Mě by moc zajímalo, co to znamená.
1: To znamená, že já nevěřím na žádný individuální přesah. Jo, myslím si, že člověk je opravdu jen a pouze biologická bytost, která samozřejmě dokáže vytvářet neskutečné světy a má strašně moc možností tím, že vládne svou představivostí, ale že po něm nic nezůstává. Jediné, co tady zanechá, je to, co nechá těm druhým. V tomto ohledu jako nevěřím ani na jiné životy, ani na pokračování života, já nevěřím ani na mimozemské civilizace. A já si myslím, že jsme vysloveně svým způsobem náhodou vytvořená entita, ale to je na ní mnohem cennějšího, než kdyby to nebyla takhle vytvořená. Tak tohle je opravdový zázrak.
0: Já to slyším, co říkáte, a zároveň mi připadá neuvěřitelné to přesvědčení o náhodě a jakoby žádném přesahu a to, jakým způsobem přemýšlíte v tom, jak vznikaly všechny ty vzorce, jakým způsobem funguje křesťanství a židovství, křesťanství, celý tenhle ten odkaz. Je tohle skutečně všechno jenom lidské dílo? Včetně ano. člověka, který je souhrou ano, tomhle... buněk a stal se?
1: To není souhra buněk, která se stala. To je miliardový vývoj. A to jako je, tohle je zázrak. Tohle je jedinečnost a o to je to podle mě cennější. Tohle je vysloveně, kdybych chtěl v současnosti hledat paralelu slova Bůh, tak bych ji viděl v tomhle. V tom, že my jsme měli to štěstí, to jedinečné štěstí dojít k sobě. V podstatě z prachu, že jsme s tou cestou se ještě dokonce ani sami nezavraždili. Mnohokrát jsme k tomu neměli tak daleko, myslím jako lidstvo, jo? Ale pořád věřím v to, že v tom vesmíru pořád vítězí kus dobra. Protože jsme si ho vynašli a protože jsme si ho pojmenovali a protože víme, že může být něco dobré a právě proto tomu nedáme zahynout.
0: A to všechno se prostě děje v rámci té miliardy let náhodou?
1: No, podle toho, jak definujete náhodu, protože ve chvíli, kdy už vytvoříte nějaký princip, tak on se samozřejmě v rámci okolností chová nahodile, ale nepopře v sobě ten princip. Jo? A ten princip jako už existoval dávno, ten začal existovat ve chvíli, kdy první proton přitáhl první elektron a ten začal kolem něj obíhat a dal jakoby něčemu první řád. Totiž tohle nemá přímou cestu. To je ještě další pro mě strašně zábavná věc a neuvěřitelně okouzlující, že ten vesmír vlastně zkouší. Jo? Že vlastně něco je a když se to nehodí, tak se to zahodí, anebo se to znovu objeví a pomalonku se to skládá tak, aby to někam šlo. Ono to samo neví kam. Já vím, že to teď vypadá jakoby divně, ale samo sebe se to hledá. A když se to najde, tak začne hledat něco dalšího, tak jako lidé, jako sami sebe miliony let hledají a pořád se hledáme. A jakmile se najdeme a objevíme něco, co je pro nás dobré a prospěšné, tak to znám to ze všední a začneme hledat něco jiného, co je pro nás dobré a prospěšné. Samozřejmě tam se udělá spousta chyb, ten vesmír udělal taky spoustu chyb, jako ta evoluce udělala taky neskutečné množství jakoby pokusů, které nikam nevedly a za jiné okolnosti by třeba někam vedly, jo? Ale my máme nějaké okolnosti, ve kterých se nějakým způsobem vyvíjíme. A jde o to, co si z nich vezmeme, co z nich dokážeme přetvořit, co z nich dokážeme pochopit, co z nich dokážeme uchopit a co z nich dovedeme vytvořit a kam se v nich posuneme dál.
0: Rozumím, ale tam je pořád ta naše mysl, která to ovládá a která to dělá, která to volí. Ale pořád mi tam nesedí taková ta představa toho, že v rámci toho vesmíru se to děje nějak...
1: No to se neděje v rámci vesmíru. V rámci samo. Vesmíru jsme se udali jenom, jenom ten život. A pak už...
0: A pak už je to všechno, rozumím, a pak už je tam ta mysl a je to nějak koordinováno.
1: Tam se dostaví ve chvíli, kdy začnete myslet. Jo?
0: Rozumím.
1: Potom i samozřejmě zpětně přisuzujete i tomu, co je za váma, co tu mysl ještě nemělo, protože vy tu minulost budujete. Jo? Té dáváme smysl. I my jsme produktem minulosti a teď je na nás jí dát smysl, aby mělo smysl to, že dospěla k nám.
0: Jste v pohodě s tím, že člověk se prostě objeví a pak zase skončí a předtím a potom nic není?
1: Proč bych s tím neměl být v pohodě? Jako on taky může ovlivnit, co se bude dát. Jako třeba se dostane do situace, kdy se mu povede vymanit se nutnosti zániku, myslím tím jako lidstva. Dokonce i podstatově je jeho konečnost. S tím v pohodě jsem. A není to nic, co by ho dehonestovalo. On bude součástí věčnosti, akorát jako nebude věčný.
0: Když říkáte, bude součástí věčnosti, co tím myslíte?
1: No, myslím tím to, že už tady je, tak tady bude.
0: A
1: Jo,
0: jak ale?
1: i v budoucnu tady bude to, co vznikne po něm, i kdyby ho to úplně popřelo, tak už nikdy nezmizí fakt, že tady někde jsme jednou byli a něco jsme žili a znali jsme věci, které třeba ten vesmír objevil jenom v nás. Třeba nikde jinde nejsou věci, jako je láska, nebo Bůh, nebo dobro. Třeba je to jen pouze v nás, jenom teď v tuto chvíli. A my za to máme obrovskou odpovědnost. Protože je docela možné a podle mě velice pravděpodobné, že jak je ten vesmír široký, jak má miliardy miliard hvězd, tak nikde mezi nima není nic tak krásného, jako je třeba láska, nebo soucit, nebo milost, nebo vlastně i budoucnost, jako, jo, protože to je taky náš koncept. Jo. To je přece strašně krásné, že zrovna my jsme ti, kteří tohle znají.
0: Co vám dává naději do budoucnosti?
1: Mně naději do budoucnosti dává to, že ať už to na tom světě mnohdy vypadalo hrozně divně a hrozně divoce a dokonce příšerně, že nakonec přece jenom zvítězila ta lidskost, protože si myslím, že my už jsme tu lidskost dávno objevili. Že my si jen občas pokoušíme její hranice.
0: Někdy teda dost fatálně přijde mi.
1: No to ano, ale to jsou zase ti, kteří vlastně úplně přesně nevědí, co to ta lidskost je a zmanipulují ty lidi, kteří si nejsou tou lidskostí jistí. To se holt stává. Ale myslím si, že už bychom mohli být natolik moudří, že už bychom to mohli asi i rozpoznat, ale asi to nikdy nerozpoznají všichni. A asi to nikdy nerozpoznají všichni včas. No, možná je to dáno tím, že mnoha lidem dělá problém cítit sebe jako jedinečnou bytost a přitom zůstávat součástí té společnosti, za kterou jsem jako jedinečná bytost stejně zodpovědná jako ta společnost za mou jedinečnost. Jo? Vypadá to strašně jednoduše, ale my budeme vždycky v podstatě asi mít pocit, že já je nade vše. Ale máme vynálezy, jako je třeba oběť. A tam se zase tenhle fakt stírá a mnohdy tu oběť přinese někdo, kdo vlastně netuší, že má v sobě tu sílu být obětí. Mnohdy jenom v těch okolnostech se najednou něco stane a on si uvědomí, ne, já jsem člověk a člověk, když má být hrdý, tak tohle nedopustí. Já myslím, že teď to zní pateticky, ale to je třeba umřít. Jo? Dokonce tady pár tisíc kilometrů od nás jdou takhle lidé umřít za vlast. A je jedno, jestli to, co nazývají vlastí, je jejich rodina, nebo jistoty, nebo jejich svoboda. My vždy samozřejmě máme možnost volby, jak se k okolnostem postavit a je na nás, do jaké míry se v rámci té volby staneme hrdiny, ale my se nemusíme stávat ani hrdiny, možná úplně stačí, když zůstaneme lidskými.
0: Říká Miroslav Hlaučo, host dnešního Zákoutí. Moc díky, že jste dnes byl mým hostem.
1: Děkuji vám.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová. Díky, že jste dnes byli s námi. Naslyšenou. I když už zaznělo rozloučení, tak potřebuju přidat jakousi doušku, završení. Protože někdy se to nejpodstatnější odehraje, až jsou mikrofony vypnuté a je po všem. A my jsme se právě v té chvíli s Miroslavem Hlaučem dostali podle mého k tomu nejpodstatnějšímu v rámci toho rozhovoru. K debatě o tom, že v Boha sice nevěří, ale každý den s ním mluví, protože Bůh je přece ten soubor myšlenek a člověk si ho vymyslel proto, aby měl protějšek ke svému směřování, ke svému uvažování, ke kultivování vlastního života. A ještě spousta zajímavého v tomhle povídání zazněla. Možná se na to dostane příště. Někdy příště.

Hosté zákoutí sami sebe neuznačují za křesťany, ale je jim vlastní klásci otázky po smyslu a směřování života. I za týden tuhle cestu absolvujeme. Přidáte se k nám? Premiéru si můžete naladit v neděli v 18.30. A dalším hostem moderátorky Lucie Enlicherové bude Jonáš Zbořil.

Milí posluchači, večerní vysílání máme téměř za sebou, ale nezoufejte. Rádio 7 pro vás hraje a bude hrát dál, protože vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím, po mně usedne za mikrofon jiný moderátor a já se budu těšit zase někdy příště. Mějte se moc hezky. Věc.

S půlnocí začíná neděle 26. července a s půlnocí začíná také noční vysílání Rádia 7, kterým bude provázet Broňa Procházková. Na začátku se pojďme podívat, co nás čeká v programu k poslechu, jaké pořady nabízí naše vysílání v následujících hodinách. Zákonníci měli v Ježíšově době vážené postavení a někdy to dávali okázale najevo. Do jejich otázek a života vstupuje Ježíš z postřehy z chrámu. Na dar jedné chudé vdovy se zaměříme v pořadu ke kořenům s Jáchymem Kondášem za 15 minut. Lstivý bratr, útěkář, ale také muž, který se nebál prát o své požehnání až do svítání. Jákob nám ukazuje, že naše chyby nás nedefinují. Definuje nás to, jak vytrvale hledáme Boží tvář, i když u toho kulháme. Série o slavných biblických postavách pokračuje v klíčovém slově v jednu hodinu. Víru a skutky představí jako dvě strany jedné mince, pořad Základy a úvaha Štěpánky Paluchníkové ve 2.45. Poklady z archivu vás i dnes zvou k přemýšlení o Boží vůli. Jak se Boží vůle rozpoznává a jak se projevuje? Nalaďte si po třetí hodině raní. A pokud nahlédneme v programu dále, pak ve 4 hodiny jsou tu písničky z archivu, které představí písně skupiny Radostné srdce. O 16:30 biblická úvaha Karla Řežábka z cyklu 3P a ve 17:45 modlitby podle Bible. Ty se tentokrát dotknou tématu pancíře spravedlnosti. Tolik nabídka k poslechu, ať je vám s Rádiem 7 příjemně.

Ještě vám posílám jednu písničku a po ní se už obrátíme v pořadu ke kořenům do Markova evangelia spolu s Petrem Vaďurou a Jáchymem Gondášem.

0: Vítám vás, milí posluchači, ve vysílání Rádia 7, pořadu Ke kořenům. Dnes jej pro vás připravil Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém výkladu tohoto biblického textu. Dostali jsme se do 12. kapitoly. A dnes, stejně jako v předchozích částech, bude naším průvodcem kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: 12. kapitola nám přinesla určitý zlom v evangelním textu. Jaký?
1: Vlastně jsme se dostali do té finální části Markova evangelia, do toho místa, kde se vlastně má odehrát pointa celého toho spisu, protože struktura Markova evangelia je poměrně přehledná. Jsou tam určitě motivy, které se vrací, takové refrény, ale v celku můžeme říct, že vyprávění o Ježíšově životě, o jeho skutcích postupně graduje až do okamžiku, kdy v 11. kapitole Ježíš přichází do Jeruzaléma a potom se odehrává už takový vyhrocený konflikt mezi Ježíšem a mezi na jedné straně mocí náboženskou, mocí Izraele, těmi náboženskými špičkami tehdejší doby, a na druhé straně mezi také mocí politickou, mocí Římského impéria. Takže v té 12. kapitole už pozorujeme určitou proměnu tématu. Víme, kdo Ježíš je, už jsme pozorovali mnoho jeho skutků a teď přichází na pořad konfrontace mezi Ježíšem a těmi, kdo stojí kolem něj, kterým Ježíš vadí a chtějí se ho čím dál tím víc zbavit.
0: Ty jsi řekl, že víme, kdo Ježíš je, tak kdo Ježíš je podle Markova evangelia těch prvních 12 kapitol?
1: Když říkám, že víme, kdo Ježíš je, tak tím mám na mysli, že jsme měli příležitost vidět, jak Ježíš jedná a co říká. Čili Marek oproti jiným novozákonním autorům postupuje vlastně trochu odlišně, místo aby nám dopředu prozrazoval nějaké Ježíšovy tituly nebo se snažil ho popsat určitým opisem, tak nám spíš raději ukazuje to konkrétní Ježíšovo jednání. A s tím už jsme měli dostatečně dlouhou příležitost se seznamovat v průběhu Markova evangelia, takže začínáme jako čtenáři také chápat, že ten konflikt, který se blíží, je vlastně nevyhnutelný. Buď by Ježíš musel opustit tu svou dosavadní praxi, popřít jí a nějakým způsobem se jí vzdát, anebo pokud v ní bude pokračovat, tak se vyhrotí. Marek ale neříká za nás žádné vyznání o tom, že Ježíš je Mesiáš nebo že je Boží syn, a nechává nás, abychom toto vyznání řekli sami sobě uvnitř, případně položili si otázku, jestli tomu tak věříme, jestli je to pro nás pravda, a abychom také takové vyznání případně sdíleli s těmi ostatními.
0: V dnešní relaci budeme probírat tři krátké úseky, které jsou v poslední části 12. kapitoly Markova evangelia. Ten první úsek se týká identity nebo osoby Mesiáše. Tak než si jej přečteme, zkusme si říct obecně, co tedy bylo v tehdejší době v představách Izraele pod tím slovem Mesiáš.
1: To mesiášské očekávání Ježíšovy doby bylo velmi rozmanité, možná pro nás dnes už trochu nesrozumitelným způsobem, protože to vlastně nebyla představa o jednom konkrétním člověku, ale spojovalo to určité motivy. Někdy se objevovala představa, že takový mesiáš by měl být vlastně jednotlivec, jindy to byli mesiáši dva, nesli určité důrazy. Na jednu stranu víme, že velmi silné bylo to očekávání politické nebo společenské a představa mesiáše jako toho, který bude obnovitelem vlastně davidovské vlády, davidovské nezávislé vlády nad Izraelem. Na druhé straně tam ale nacházíme také motivy náboženské obnovy, což samozřejmě v případě Izraele je vždy věc nerozpojitelná, ale můžeme vidět, že to těžiště někdy bývalo víc položeno na té náboženské obnově. A potom ta mesiášská postava nesla často charakter kněžský nebo prorocký. A lišil se i ten způsob, jakým se vlastně o takovém mesiáši mluvilo. Ty nejrůznější znamení ze Starého zákona nebo části Starého zákona, které byly nově interpretovány jako mesiášské texty, tak jednou zdůrazňovali tu politickou stránku věci, po druhé zase právě stránku náboženskou. Hodně to souviselo s dikcí prorocké literatury, která vlastně v tom mesiášském očekávání hrála velký smysl. A do určité míry to také souviselo s těmi velkými postavami dějin Izraele. Ať už to byl Mojžíš, potom zejména postava proroka Eliáše a dále také ty královské postavy Davida a Šalamouna. Ostatně o Šalamounovi vlastně pojednává tak trochu ten text, který následuje, protože se tam mluví o Mesiáši jako o synu Davidovu, čili o králi Šalamounovi.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si, milí posluchači, povídáme o 12. kapitole Markova evangelia, probíráme její poslední část a před námi jsou verše 35. až 37. Když Ježíš učil v chrámu, řekl jim ještě, jak mohou zákonníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův? Sám David řekl v Duchu svatém, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Sám David nazývá Mesiáše pánem. Jak tedy může být jeho synem? Jachime, to není úplně jednoduché, tenhle ten text nějak pochopit. Zkus nějak do něj vstoupit.
1: Myslím, že pro to porozumění je pro nás důležitý ten kontext, ve kterém Ježíš právě s takovou úvahou vlastně přichází, respektive do jakého místa Marek jako evangelista vkládá tuto úvahu. Je to už v Jeruzalémě, je to v chrámu, v místě, kde se stýkají všechny ty tehdejší tradice židovského náboženství, židovského myšlení, na jednu stranu saduceové, kteří to mesiášské očekávání nezdíleli, vedle nich také zákonníci farizeové, jako ti, kteří nějakým způsobem interpretovali to mesiášské očekávání a dejme tomu i tu lidovou vrstvu takového očekávání, ty lidové naděje toho, co by vlastně Mesiáš měl přinést, kdo by to měl být. A v takovou chvíli právě Ježíš přichází s určitou alternativní verzí, ale než tu alternativní verzi předloží toho, kdo to tedy je Mesiáš, tak nejdříve spochybňuje nebo napadá tu verzi zákonnickou, verzi farizejskou, která právě byla možná až příliš pevně zakotvená v tom starozákonním světě, v tom starozákonním myšlení. Ježíš samozřejmě také používá starozákonní texty, odkazuje se na ně, je to i jeho svět, ale ukazuje, že to příliš zjednodušené porozumění nebo takové doslovné porozumění není na místě. A vlastně ta alternativa, to alternativní pojetí mesiášství, které předkládá, nepopisuje slovem, ale popisuje ho svou vlastní existencí, svým vlastním životem. Vidíme, že porozumět tomu novému pojetí mesiášství, které Ježíš přináší, nebylo snadné nejenom pro zákonníky, ale ani pro jeho učedníky, pro ty, kteří ho následovali, protože i ti často upadali do těch představ, které byly tehdy rozšířené a které právě kladly důraz na politický a náboženský rozměr mesiášství.
0: Ježíš zde zpochybňuje tvrzení zákonníků, kteří běžně Mesiáše pokládají za syna Davidova, ale nejsou sami. Vzpomeňme v 10. kapitole Markova evangelia, slepý Bartimeus volá na Ježíše, Ježíši synu Davidův, smiluj se nade mnou. A tehdy Ježíš samozřejmě neřeší tuhletu otázku. Zde v té naší části, kterou teď probíráme, je řeší, a to odkazem na 110. žalm, který zde cituje, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. A protože tradičně byly žalmy pokládány za dílo krále Davida, tak on zde říká, sám David nazývá Mesiáše pánem, jak tedy může být jeho synem. A teď je otázka, jestli zde nevymýšlí nějaký problém, který vlastně nebyl.
1: Tam se nám stýká několik věcí dohromady a my musíme postupně se jim věnovat. První otázkou, o které je dobré se zmínit, je právě otázka role Davidova syna v tom mesiášském očekávání. Je to jeden z těch mesiášských typů a už jsme konstatovali dříve při tom našem přemýšlení nad Markovým evangeliem, že syn Davidův Šalamoun byl chápán jako určitý prototyp léčitele nebo uzdravovatele, toho, který má moc přinést člověku zázračné uzdravení. Proto se právě také objevuje to označení syn Davidův právě v těch situacích nějakého nápravy, nějaké nemoci nebo nějakého uzdravení. Ježíš skutečně svým jednáním stělesňuje, naplňuje, realizuje toto očekávání Mesiáše jako toho, který bude schopen uzdravovat. Ve chvíli, kdy se tak děje, kdy takové uzdravení přináší, tak nerozporuje to označení, kterým se k němu obracejí. Ale v této chvíli vlastně doplňuje, že je to nepřesné porozumění, že to není úplně docela přesně popisující skutečnou mesiášskou podstatu, se kterou on přichází. To je tedy jedna rovina věci. Druhá rovina věci je ten způsob, kterým to Ježíš dělá. A to je způsob vlastně takového volného, poměrně imaginativního výkladu starozákonního textu. To je věc, na kterou narážíme v celém novozákonním textu, ať už v evangeliích nebo v epištolách, v knize skutků, kde opakovaně jednotlivé postavy interpretují nějaký starozákonní text. A vlastně dělají to, co my dnes chápeme jako součást takové odborné práce s tím textem, to znamená hledají jeho smysl, snaží se upozornit na to, co člověk třeba přehlédl při tom čtení. Vlastně dělají takovou exegetickou práci s textem. Ale zároveň vidíme, že ta exegetická práce je velmi volná. Není to rozhodně něco, co by odpovídalo tomu, jak se to dělá dnes, jak se to učí na teologických školách. A dokonce si troufám říct, že kdyby některý ze studentů některé teologické školy se dopustil takovéhoto výkladu, tak by se u svých učitelů potázal se zlou.
0: Což je tady vidět na citátu ze žalmu, jednak, že žalm je automaticky připisován Davidovi a David jako autor žalmu tohoto mesiáše označuje pánem, což se zdá být nepřípadné vzhledem k tomu, že by to měl být jeho syn.
1: Je to samozřejmě všechno úplně jinak, než jak by to probíhalo dnes, takový výklad toho textu. My máme několik možností, jak se k tomu tedy můžeme postavit. Buď můžeme říct, že to je nesprávně, že to je nepochopení toho starozákonního textu a že dnes už mu rozumíme lépe, než mu rozuměl Ježíš v tehdejší době. Na druhou stranu ale můžeme také jít tím směrem, že pochopíme, že právě toto je typ výkladu, který nejenom byl běžný ve vztahu k tomu biblickému textu v tehdejší době, ale díky kterému biblický text vlastně vznikal. Ono nám to může určitým způsobem pomáhat v tom porozumění biblickému textu. Když dnes se snažíme všechno rozebrat na přesné součástky a potom takovým vědeckým přístupem rozklíčovat, co je správně a co není správně, může nám to v mnohem pomoct, ale na druhou stranu se ukazuje, že to je přístup, který ani tomu biblickému textu není tak úplně vlastní. Je to, jako kdybychom báseň začali číst jako nějaký matematický vzoreček, tak samozřejmě, že se dostaneme k určitému poznání, něčemu třeba porozumíme, odstraníme určité špatné předporozumění, ale na druhou stranu se někdy také mineme s obsahem věci. Ježíš, myslím, celkem oprávněně interpretuje tento text, protože ho neinterpretuje jako nezaujatý čtenář, jako odborník, ale interpretuje ho jako ten, který naplňuje to mesiášské očekávání svou existencí, svým životem, svým jednáním. A proto vlastně ukazuje pravdivou alternativu k tomu nesprávnému pochopení. Čili musíme vzít v úvahu, že výklad biblického textu v tehdejší době byl úplně odlišný od toho našeho. Měli bychom to také zakalkulovat do naší práce s biblickým textem. My se nemůžeme už vrátit do té doby před biblickou exegezí moderní, před textovou kritikou. A když se o to někdy v některých takových fundamentalističtějších kruzích někdo pokouší, tak to vyznívá dost neúspěšně a možná spíš kontraproduktivně. Ale rozhodně myslím, že bychom neměli ani upadat do té představy, že jedině vědecká exegeze nám odhalí pravdu textu. To si myslím, že by bylo nedorozumění a neodpovídalo by to ani tomu, jak biblický text vznikal a jak žil v církvi v průběhu celých dějin.
0: No a jaká je tedy ta Ježíšova alternativa?
1: Vidíme, že Ježíš vlastně v tom, co říká, naznačuje, že Mesiáš je víc, než se od něj čeká. Když tady staví do protikladu Mesiáše jako pána i krále Davida, a na druhé straně Mesiáše jako Davidova syna, tak ukazuje, že stojí na straně Mesiáše jako vládce, jako absolutního vládce, jako toho, který není vládcem jenom v politickém smyslu nebo nějakým reformátorem, ale je postavou větší, než se od ní čeká. A paradoxní ovšem je, že právě tato velikost Mesiáše se u Ježíše zjevuje v podobě nečekané, v jeho malosti, v tom, že přichází jako ten, který je neúspěšný, politicky neúspěšný, nábožensky neúspěšný. A otevírají se oči před takovým mesiášstvím teprve těm, kteří do toho jeho příběhu vstoupí a vezmou na něm nějaký podíl. Čili Je to něco, co vlastně stojí mimo tu argumentaci. Tady Ježíš ani nevede konflikt s někým, nesnaží se přesvědčit ty své protivníky, jenom říká, vaše porozumění není přesné a pokud uvěříte a budete následovat tu cestu tohoto mesiáše, toho skutečného mesiáše, tak třeba porozumíte. Ale není to pokus přesvědčit ty druhé o tom, že má pravdu. To je ostatně možná také taková pobídka pro nás. Můžeme říct, mýlíte se, křesťanství je něco jiného, než jste si představovali, ale ve chvíli, kdy se snažíme ty ostatní přesvědčit a náš život s tím nekoresponduje, život církve s tím nekoresponduje, tak je to stejně marná snaha.
0: Zajímavé je, že ta představa Mesiáše jako syna Davidova je do dneška vlastně živá, ať v židovstvu, anebo v křesťanstvu. Židé se pouze už neupínají na nějakou jednu podobu Mesiáše. Zatímco křesťané ti už zase mají jasno, protože pro ně je prostě Mesiáš Ježíš.
1: No to mesiášské očekávání, na to teď asi v tom rozsahu našeho pořadu nemáme tolik času, ale musíme říct, že to mesiášské očekávání je vlastně velmi široké. My musíme vzít v úvahu, že takové mesiášské postavy nebo něco, co by se dalo označit jako mesiášská postava, nenacházíme jenom právě v tom židovském a křesťanském myšlení, ale že je to do určité míry vlastní i jiným tradicím. A sledujeme, že to porozumění toho, co by to vlastně mělo znamenat, se stále určitým způsobem proměňuje a proměňuje se to i v závislosti na konkrétní podobě kultury té které společnosti. Když říkáme, že my jako křesťané máme jasno o tom, kdo je Mesiáš, na jednu stranu je to pravda v tom smyslu, že víme, jaké má jméno, říkáme mu už dlouho stejným jménem, ale popravdě řečeno Ježíš Kristus v 11. století není totožná postava jako Ježíš Kristus dnes. A to je věc, kterou někdy nechceme připustit. My říkáme, Ježíš je stejný včera, dnes a na věky, ale naše představa o Kristu není stejná. Naše představa o Kristu se vyvíjí a vyvíjí se také to tělo Kristovo přítomné v tomto světě, církev, která se proměňuje, prochází velkou proměnou. A proto musíme tu proměnlivost té mesiášské figury, té mesiášské představy brát v úvahu. Musíme ji zakalkulovat jako součást toho našeho přemýšlení.
0: Kdybys měl tedy shrnout tady tuto krátkou pasáž, tak co zde vlastně je Markovým cílem?
1: Myslím, že tady Marek klade důraz na to, aby nedošlo k nedorozumění. Vlastně je to jedna z těch částí jeho textu, kdy se snaží odbourat nějakou naší třeba falešnou představu, falešné očekávání. Ale je to text, který ve srovnání s texty, kdy Ježíš něco dělá, kdy mluví, jedná v interakci s ostatními lidmi, stojí trochu ve stínu, protože bez tohoto textu bychom porozuměli tomu, že Ježíš představuje jinou podobu Mesiáše, než jakou čekali ti ostatní. Stačilo by, abychom se na ně dívali. A proto si myslím, že je spíš přípravou toho, co bude následovat, přípravou těch dalších textů, takovým odrazovým můstkem, abychom si řekli, aha, tak toto je to mesiášství, toto je ta nová podoba, ta pravá podoba mesiášství, jakou přináší Ježíš.

0: Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 si dnes v pořadu ke kořenům čteme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Před námi je další krátký text. Z této kapitoly budeme číst druhou část 37. verše až do verše 40. Početný zástup rád mu naslouchal. Když učil, řekl: varujte se zákonníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Jáchyme, v tomto krátkém varování Ježíšově, jako kdybychom slyšeli ohlas kázání nahoře, které ovšem v Markově evangeliu chybí.
1: Je to tak, je to dikce, která vlastně se prolíná tím evangelijním poselstvím, u různých autorů nabírá různou podobu, ale její součástí je odsouzení určitého typu náboženské praxe. Je to vlastně asi celkem logicky navazující na prorockou tradici, takové slovo soudu nad tou náboženskou praxí, která se vyčerpává tím, že se snaží něco získat. Já myslím, že tento text, který jsme právě slyšeli, bude dobré spojit s tím textem následujícím, protože zase tvoří určitou dvojici, tak jak jsme to u Marka už viděli vícekrát. Ten druhý text potom vlastně odpovědí na to, je nějakým protikladem proti tomu, co nám tady ukazuje před očima, a myslím, že bude užitečné, když o nich budeme přemýšlet společně.
0: Přečteme tedy zbytek 12. kapitoly od 41. verše do verše 44. Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Jáchyme, v čem se tedy tato pasáž váže k té předchozí?
1: Myslím, že tady vidíme vedle sebe v takové zkratce, kterou Marek dobře ovládá, dva různé přístupy k víře, dva různé přístupy k náboženství. Na jedné straně jsou zákonníci jako lidé profesionálně náboženští, lidé, kteří z víry v Boha a z toho dialogu, který vedou s Bohem, si vytvořili svou profesi nebo minimálně něco, co z nich dělá důležité lidi ve společnosti, lidi vážené. A vidíme, že Ježíš upozorňuje na to, že ta váženost a to dobré, co provází takovou roli ve společnosti, bohužel v jejich případě není nějakou přidanou hodnotou, ale že to je vlastní cíl jejich aktivity, jejich života, jejich snažení. Že místo toho, aby hledali podstatu věci, aby hledali porozumění písmu, porozumění Božímu zákonu, tak je to pro ně jenom nástrojem k tomu, aby získali pocty, aby získali hojnost všeho, po čem touží, aby získali určitou úctu, respekt ve společnosti. Proto tam poukazuje na jejich zálibu v tom, že se chtějí ukazovat, že chtějí být na očích, chtějí být vidět. Ono je docela snadné se do něčeho takového strefit a zvlášť si myslím, že je nebezpečí toho textu, že můžeme snadno zkreslit ten Ježíšův text a zneužít ho proti někomu jinému. Každý člověk, který vychází z nějaké střízlivé liturgické tradice, tak může snadno takový text vzít a obrátit ho proti těm, kdo žijí v těch liturgických tradicích a říct, no tak tady máte ty dlouhé róby a to jsou ta liturgická roucha, to máte rádi, to vám dělá dobře, a baptista jako já bude moct obrátit takový text proti evangelikům a říct jim, vy máte rádi ty taláry, v tom se rádi ukazujete, z toho jste potěšení. Ale myslím si, že je to nepochopení toho textu, protože tady nejde jenom o ten konkrétní jednotlivý projev, ale jde o to náboženství pojaté jako nástroj k uspokojení nějaké vlastní touhy. A to může mít velmi rozmanitou podobu, může se to projevit i v tradici, která je vlastně asketická. i ti lidé, kteří žijí velmi střízlivým životem, nevyhledávají žádné zábavy, nevyhledávají žádné večírky a neukazují se těm ostatním, mohou ve skutečnosti mít ten motiv svého náboženského života v tom, že chtějí něco získat. Chtějí získat uznání, když ne od lidí, tak od Boha. Chtějí si zasloužit něco, chtějí získat třeba hluboké porozumění duchovní. A to všechno vlastně se dá spojit pod jeden takový společný jmenovatel a tím je otázka, co z toho budeme mít.
0: Pro mě ještě do toho vstoupím, tady je ještě jedna věc, vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. To jsou ostré výroky, vyjídají domy vdov, to znamená, že nemají sociální cítění a kořistí z těch nejslabších a na oko se modlí. Znamená, že veškerá ta náboženská aktivita je vlastně fingovaná, že to není upřímné.
1: No, právě dnes jsem si vzpomněl na ten text, protože dnes dopoledne jsem byl na jedné pastorační návštěvě a když jsem tam dostal to pohoštění, tak jsem si říkal, teď to dělám, teď vyjídám ty domy vdov. A snažil jsem se je nevyjíst úplně, ale ta hranice je i dnes těžko rozpoznatelná, kdy je to věc nějaké slušnosti a nějakého vztahu normálního a je velmi snadné se dostat do role toho, který nějakým způsobem zneužívá to svoje postavení. Někdy to nemusí být člověku hned patrné, samozřejmě sami si dokážeme spoustu věcí omluvit, ale někdy se prostě můžeme snadno dostat do té situace, že vlastně ne plánovaně, ne chtěně, ale začneme zneužívat, aniž bychom si to uvědomili.
0: No ale pak je tam právě ten rozměr pokrytecký ve vztahu k Bohu.
1: Je to tak, ale na druhou stranu ta hranice, aspoň jak já tomu rozumím, není nikdy úplně ostrá. My se vždycky vlastně nacházíme v situaci toho, že žijeme určitým způsobem na dluh, určitým způsobem na úkor těch ostatních lidí. To chápu jako součást toho, že člověk je ve stavu zlém, že je ve stavu hříšném, že je člověk nedokonalý a nedokáže žít tak, aby druhým neubližoval, aby z nich nečerpal pro sebe, ale zároveň vždycky tam může být vědomí určité sebereflexe nebo nějaké schopnosti se v tom zastavit, najít tu hranici, nepřekračovat tu hranici. Ale jestli jsme se už dostali za ní nebo ne, to myslím, že je věc, kterou musíme slyšet zvenku, kterou málo kdy sami poznáme. A musím říct, že sám za sebe příliš nevěřím na to, že můžeme žít životem, kdy nebudeme žít na

0: tam už asi podezírat z nějakého náboženského pokrytectví nemůžeme.
1: Je na ní vlastně vidět to, že stojí v protikladu, ne snad proto, že je ohrožená. Ohrožený člověk může být někdy i ten, který je bohatý, zámožný, který je ve společnosti dobře situovaný. Myslím, že právě tam by měla také sahat ta naše citlivost a schopnost ne soustředit se jenom na ty, kteří jsou tak nějak jednoduše k rozpoznání jako ti potřební. Někdy je potřebný člověk právě ten, který vlastně má všeho zdánlivě dostatek. Ale v protikladu stojí proto, že ta žena si klade nějakou vnitřní otázku a to je její vyznání, to je její náboženství. Nikoli co z toho budu mít, ale co já můžu dát. A to je úplně opačný přístup k víře, opačný přístup k Bohu. Myslím, že to je velmi aktuální text právě dnes. Ne snad kvůli nějaké zišnosti, ale protože i mezi námi křesťany se usidluje taková mentalita náboženství jako pokrytí určitých našich potřeb nebo odpovědi na naše potřeby. My hledáme církev, hledáme sbor, který by nám nejlépe vyhovoval, který by nám byl šitý na míru, který by uspokojil to, co vlastně po Bohu chceme. A někdy se dostáváme do podobné role. Ptáme se jenom, co z toho, jak toho dosáhnout, co z toho budeme mít, bude nám lépe, budeme omilostnění, budeme hlubší lidé, hlubší křesťané. Ta žena se na nic takového neptá a možná s trochou zahanbení dává velmi málo, ale ptá se sama sebe, ptá se svojí peněženky, kolik můžu dát, kolik jsem schopná vydat ze sebe. A to je mentalita, která dnes není zas tak úplně běžná a myslím, že by pro nás mohla být takovým vodítkem, takovým vzorem, návratem k tomu, co je skutečně důležité, co je podstatné.
0: Proč vůbec lidé dávají peníze, teď to řeknu takovým zvláštním slovem, na boží dílo?
1: Já věřím tomu, že to je dar Ducha Svatého, že to je nějaké obdarování, že štědrost není projevem naší dobroty nebo nějaké naší zbožnosti, ale že přichází tehdy, když se nám dostane daru od Ducha. Myslím, že velmi trefně to ukazuje evangelista Lukáš v knize Skutků, kdy popisuje rané společenství církve a vlastně ukazuje, co bylo tím působením Ducha uvedeno do pohybu. To je několik věcí. Byla to předně ochota vydávat svědectví ve chvíli ohrožení, a odvaha k svědectví, ale pak také vidíme, že to byla ochota k oběti, ochota sdílet svůj majetek, sdílet to, co člověk má s těmi druhými. A právě kniha Skutků vykresluje toto jako jeden z těch nejcharakterističtějších projevů Ducha Svatého, jeho působení. A zase ještě navíc k tomu musíme říct, že vidíme, že se to děje tedy ve společenství církve, čili tak, jak Lukáš to popisuje a jak skoro celý Nový zákon to popisuje, Duch Svatý není nějaká univerzální síla ve světě, ale je to síla, která se velmi intenzivně pojí právě se společenstvím církve. Proto si myslím, že lidé dávají i dnes. Otázkou potom je, jak by takové dávání mělo vypadat a co od něho máme očekávat, jakou mu máme dát podobu konkrétní třeba v té společenské situaci, ve které se nacházíme. Je otázkou, jestli takové dávání má být vyváženo také tím, že bude dávat ještě někdo jiný z druhé strany a že to boží dílo poroste z takových více rozdrojů, nebo jestli Duch Svatý si vystačí s námi a s našimi peněženkami. To je věc, která právě možná dnes je aktuální v tom přemýšlení českých křesťanů.
0: Kdybys měl ve sboru ženu, která by byla velmi chudá a dala poslední svůj peníz do sbírky a neměla by na jídlo, nepokáral bys si, neřekl bys, sestro, musíte trošku rozumně jednat s těmi prostředky, které máte?
1: Já mám pocit, že je potřeba rozlišit ty dvě věci. Jedna rovina věci je potřeba člověka, potřeba zachování jeho života. Na druhé straně je tady rovina obětavosti. A myslím si, že není dobré, když se v církvi mezi sebou tak nějak pragmaticky tyto dvě roviny pokrátí. Myslím, že viditelnější možná než na takové vdově to může být právě třeba na kazateli sboru nebo na nějaké postavě třeba předsedy sboru, případně jakéhokoliv placeného pracovníka toho sboru. Bylo by logické to vlastně jednoduše pokrátit a říct, dejme tomu, že by si dával

0: já nevím, 1000 měsíčně jako svůj příspěvek na chod sboru a proto my ti nedáme plat 10 000, ale jenom 9. A tím je to jednoduše vyřešeno. Já si myslím, že to je nesprávné řešení, že to je nějaká operace, kterou vlastně my nemáme dělat, protože tím zmizí podstata obětavosti. A že člověk by měl vydat, opravdu vydat ze svého. A druhá rovina věci je, že by měl také dostat to, co potřebuje k zachování svého života. To znamená, já bych ji asi nepokáral a honem rychle bych se domluvil se staršostvem, jestli můžeme z té sbírky přispět něco na její existenci a pomoct jí nějak v tom životě, což je ostatně věc, která se už určitě vícekrát stala i v životě našeho sboru, takže to je čistě praktická zkušenost.
1: Zajímavé je, že tato praktická zkušenost, kterou bychom možná rádi si přečetli v tom evangeliu, tady už není.
0: A není tam, myslím, docela dobře, docela oprávněně, protože Ježíš tady nemluví o žádném sociálním mechanismu toho společenství, o péči, o vdovy. Takové věci mluví písmo na jiných místech a zdůrazňuje velmi tu péči o potřebné. Ježíš mluví právě o tom pojetí náboženství jako vydávání sebe sama Bohu. A ukazuje nám, že tam není žádná hranice. Že tam vlastně není nic, co by nás mohlo oprávnit vnitřně si říct, už jsem dal dost, už víc není potřeba, teďka zase chci, abych něco dostal já, chtěl bych něco dostat oplátkou. A to je mentalita obchodnická, kterou Ježíš prostě odmítá a proto se ani žádnou rovnováhu finanční tady nesnaží nastolit. Nechává tu vdovu prostě, aby vydala všechno a ukazuje to jako určitý příklad.
1: A přesto není zde stopa takového obchodování. Když se podíváme na to varování před zákoníky, tak tam je řečeno, ty postihne tím přísnější soud. Zatímco zde ta žena je tak jakoby oceněna, odměněna, že dala nejvíc ze všech. Není zde tedy přímo řečeno, že za to bude odměněna, ale přesto to tam někde mezi řádky cítíme.
0: Ono s tím soudem, já myslím, že tady bych to více vztahoval k té jejich roli náboženských profesionálů. Myslím, že k tomu se právě vztahuje to slovo o tom přísném soudu nebo přísnějším soudu, že takový soud je vyhrazen pro ty, kteří se ponořili tak hluboko do toho proudu náboženského, že se stali nějakým jeho administrátory nebo důležitou součástí. A na takové je potom upřena větší pozornost. Platí to i pro Boží soud. Kdo chce Bohu sloužit, ten musí být připraven na to, že bude velmi přísně posuzován. Vidíme to ostatně už v evangeliích na jiných místech, když Ježíš mluví se svými učedníky, je na ně přísný, klade na ně velmi přísná kritéria, kárá je, když jednají nesprávně. A na druhou stranu ho vidíme, jak absolutně bez jediného slova napomenutí přichází mezi hříšníky, mezi lidi, kteří by si určitě napomenutí zasloužili víc než ti učedníci, ale Ježíš k ním přichází jako ten, který usmiřuje a napravuje už tím, že je bere vážně, že je ochotný se s nimi bavit. A poslední věc, kterou možná bych tomu řekl, je, že tam nečteme, že je čeká tím přísnější odsouzení. Čeká tím přísnější soud a tady bychom neměli postupovat jako nějaký bulvární časopis a očekávat, že z toho prostě bude vysoký trest a musíme to nechat na Pánu Bohu, jak on to posoudí.
1: Tímto uzavíráme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji a těším se na setkání příště, kdy budeme probírat 13. kapitolu. Naslyšenou.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: Milí posluchači, děkuji vám za pozornost, s níž jste sledovali náš dnešní výklad. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: První hodina uplynula z neděle 26. července. Příjemný poslech nočního vysílání Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková a přidávám přání příjemného poslechu reprízy pořadu Klíčové slovo.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu další části volného cyklu věnovaného nejznámějším biblickým postavám. Tou dnešní bude praotec Jákob. Člověk, který měl opravdu dramatický život, zažil spoustu zvratů a sledovat ty jednotlivé události budeme díky rozhovoru se Sašou Štěpánovským, pastorem křesťanského společenství v Kutné Hoře. Sašo, vítám tě.
3: Děkuji za přivítání a já srdečně zdravím tebe i všechny posluchače Rádia 7.
2: Když se řekne Jákob, co se v tobě otevře nebo jak to zarezonuje?
3: No, sama si říkala, že je to praotec, což jako mi rezonuje, protože já jsem taky praotec, mám dvě vnučky, ale u něj to bylo, má to ještě jiný rozměr, protože on patří vlastně do toho slavného triumvirátu praotců Abraham, Izák, Jákob. Jeho praděda nějakých 2000 let před Kristem, neví se přesně, jeho slavný děd Abraham v Kaldejském Uru zaslechl boží povolání, kdy Pán Bůh mu říká: zvedni kotvy, Abrame, všechno zbal, rodinu a běž do země, kterou ti chci dát, kterou ti zaslibuji. A vlastně to je takový generační příběh víry, příběh božího vyvolení, povolání a boží milosti. A pak, jak jsem zmínil, pokračovalo to Izákem, to byl táta Jákoba. A Jákob, ty se ptala, co mě naskočí. Mě naskočí přesně to, ten význam jeho jména. Jeho jméno znamená lstivý a to byl přesně Jákob, takový prostě vyčůránek, člověk na jednu stranu cílevědomý, schopný, silný, zdatný, ale zároveň takový pragmatik, hlavně když to funguje, mám svůj plán bez ohledu na morální pravidla. Dneska bychom řekli, že byl takový vykuk, takový člověk mazaný podvodník, vykutálený, vychytralec, a přesto se na něm tolik zjevila boží milost. A k tomu se ještě dostaneme.
2: Takže sympaťák nebo ne?
3: Mě je velice sympatický. Právě tím, jak je vidět, jak není černobílý úplně a jak ty biblické postavy jsou tak často rozporuplné. Nejsou to žádný Mirkové dušínové, mají spoustu vad, spoustu chyb. Vem si Abrahama, později Abrahama, Pán Bůh mu změní jméno a říká mu, jak to s ním bude, že bude mít syna a tak dále. A on zapře svoji manželku, když mu jde o život, tak řekne o Sáře, to je moje ségra, což byla napůl pravda. A udělal to dvakrát a Izák, ten udělal to samé, jo, sice jednou tam to byla úplně lež na entou, ale jenom proto, aby si zachoval život, tak úplně dal v šanc své manželství, svoji manželku. A ti lidé, a vůbec, kdybychom četli Bibli dál, vem si takového Davida, vem si Mojžíše, vem si učedníky Pána Ježíše, tolik chyb, tolik rozporů i v tom jednání a přesto je tam vidět boží milost, to, že si Pán Bůh nepovolává dokonalý lidi, ale lidi, kteří ho hledají, kteří po něm touží, kteří jsou ochotní ho poslechnout. A tohle mi přijde Jákob. Přes všechny ty svoje handicapy, přes všechny ty svoje charakterové vady, on toužil po Bohu, po božím požehnání a vlastně Boha zpočátku vůbec neznal. Byla to dlouhá cesta. Tomu se ještě určitě dostaneme, viď?
2: Určitě ano. Kdybychom měli ten Jákobův život jenom tak jako nastínit v kostce, jaký byl?
3: Ten příběh Jákoba zabírá v podstatě druhou polovinu knihy Genesis, neboli první knihy Mojžíšovy. Od kapitol 25 až 50 je tam ten jeho příběh, kdy tam čteme, že jeho táta Izák se ve 40 letech oženil, vzal si Rebeku, velmi ji miloval a nemohli mít děti. Stejně jako Abraham se Sárou dlouho, dlouho zápasili o potomka, o narození potomka. Abrahamovi se až ve 100 letech narodil syn Izák. Tak stejně tak Izák se modlil za svou manželku, když mu bylo 60 let, tak se mu narodila dvojčata. A už vlastně v tom prenatálním období to byl zvláštní takový jako chaos nebo nějaké napětí, animozita nebo boj v tom těle matky, kdy se ptala Rebeka, co se to děje, proč ty kluci se tam tak kopou, a ptala se Hospodina a Bůh jí řekl, že z ní vzejdou dva národy, dvojí lid. A jeden lid bude silnější než lid druhý a starší bude sloužit mladšímu. No a když přišel čas porodu, tak se narodil takový chlupáč, ryšavý, chlupatý jako kožich, dali mu jméno Ezau. A za ním vyšel jeho bratr a ten ho rukou držel do Ezava za patu a dali mu jméno Jákob, protože to znamená lstivý. A jak jsem říkal, Izákovi bylo 60 let, takže on vyrůstal se svým bráchou. Táta Izák si oblíbil Ezava, protože to byl lovec, on mu dodával, nosil dobré jídlo, zvěřinu, a Rebeka si udělala z Jákoba svého mazánka a pak z toho vzešly docela velké problémy.
2: Ona ta úskočnost v Jákobově jméně se projevovala docela vlastně v několika periodách jeho života. Můžeme přiblížit v jakých?
3: S tou jeho úskočností se setkáváme už velice záhy, kdy čteme v té samé kapitole, kdy je popsán ten jejich zvláštní porod, tak tam čteme o tom, že jednou Ezau přišel hladový z lovu a měl strašný hlad a že umře, jestli se hned nenají. A Jákob lstivě získal jeho prvorozenství. Tím říká mu, přísahej mi teď, když ti dám jídlo, tak že mi prodáš za to své prvorozenství. A tak mu lstivě ukradl. On věděl, Jákob tušil, že za tím prvorozenstvím je něco důležitého. Že zatím je dvojnásobný díl dědictví, že zatím zvláštní požehnání do budoucna kněžství v rodině, ale moc mu to asi nedocházelo, všechny ty souvislosti. No a pak naplno vidíme tu jeho lstivost a úskočnost, když táta Izák zestárl, byl už slabý na oči, příliš neviděl a chtěl požehnat Ezauvi a poslal ho, aby šel mu něco ulovit dobrýho, že se dobře nají a potom mu požehná. Jenomže to slyšela maminka, slyšela to Rebeka a zavolala si svého mazánka Jákoba s tím, aby předstíral, že on je tím bratrem Ezauem a vzal si to požehnání od táty. Jákob s tou měl obavy, že to táta přece pozná, brácha je celý chlupatej a Rebeka tam říká něco ve smyslu, a neboj se, já to zařídím. Rebeka měla svůj plán, ale byl to špatný plán, byla to manipulace a vlastně oba na to velice potom dojeli nebo se to obrátilo proti ním. Ale skutečně Jákob poslechl maminku, nechal si obalit krk a ruce nějakou zvířecí kůží. Maminka zatím něco uvařila dobrého a táta Izák skutečně nepoznal, že před ním stojí Jákob, myslel, že to je Ezau, a tak mu požehnal. A když přišel později Ezau s tím úlovkem, tak táta říkal, ale já už jsem ti přece požehnal. A Ezauvi to došlo a plakal a říkal, ještě mě otče požehnej, máš tam přece nějaký požehnání, a Jákob tam nějak požehná ještě, ale není to přesně to, co by si Ezau přál, protože to už lstivě uchvátil Jákob.
2: Jenomže ta úskočnost Jákoba neopustila. On ještě později ve svém životě taky narazil na úskočnost. To už možná chtěl žít jiný život, ale tentokrát se mu to jakoby vracelo od jeho tchána a při podvodu s manželkou.
3: To je přesně, jak to říká, že vlastně Ezau byl strašně uražený, byl naštvaný tak, že chtěl bráchu zabít. A Rebeka zase měla plán a svého mazánka poslala do Chárán k Lábanovi, k svému bratru, aby se tam někde ukryl, než se to všechno nějak urovná. A Ezau si najus vzal nějaký divný ženský z nějakého pohanského národa a to bylo velké trápení pro Rebeku. Říká, já jsem znechucená životem kvůli těm chetejkám, k čemu mi je život. A to je přesně důsledek toho, když člověk má svůj plán, neptá se Pána Boha a ještě k tomu používá manipulaci. Jákob ten utíká do bezpečí před rozzuřeným bratrem a dostává se k svému strýci Lábanovi a tam se zamiluje do Ráchel. On měl dvě dcery, starší Leu, mladší Ráchel, a on se do ní zamiloval. Jenom taková malinká poznámka, když přišel do té země, tam je popsána scéna, kdy pastýři sháněli svoje stáda ke studni, na které ležel veliký kámen, a když přišla Rachel se svými ovcemi, tak je tam napsáno, že ten Jákob ten kámen odvalil, takže on musel být velice silný a schopný, a to byl muž činu. A on přijal pohostinství Lábana svého strýce a říká, já ti budu sloužit, tady dej mi Rachel za manželku. Lában říká, OK, tak 7 let budeš za ní sloužit. A byla svatba, jenomže Lában podstrčil o svatební noci do postele Jakobovi tu starší Lehu a zvláštní je, nebo zvláštní je to logické, ale je to tak hezky popsáno, když se Jakob probudil ráno, tak říká, co jsi mi to udělal? Co jsi mi to provedl? A já když to čtu, tak si vždycky říkám, a helme se, ono to funguje. On mu vlastně Pán Bůh nastavil zrcadlo, ten strýc ho podvedl a potom nejednou, ještě to nebylo jednou, a vlastně Jákob vidí, jaké to je, když člověk je podveden. Já jsem zapomněl takovou důležitou věc zmínit. Když byl Jákob na útěku, tak na jednom místě přespával. Asi nějaký šutr nebo spisovně řečeno kámen pod hlavu a měl sen. Měl zvláštní sen, kdy viděl žebřík, který stojí na zemi a končí až někde v nebi a po něm sestupovali a vystupovali boží andělé. A tam nad ním stál Hospodin a představuje se mu. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstvu bude jako prachu země. Rozhoníš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země. A hle, já jsem s tebou, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš, a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. A tohle mě vždycky velice zarazí v tom dobrém slova smyslu. Je to pasáž z Genesis 28, 13 až 15. Jákob, ten podvodník, ten prostě vykutálený podvodník, který ukradl to požehnání, tak on vlastně se setkává s Bohem. Pán Bůh ho oslovuje a zjevuje mu svoji milost. On mu říká prostě, já tuhle zem ti dám. On mu vlastně potvrzuje to požehnání a říká, to, co se táhne právě životem Abrahama, Izáka a potom dál i Jákoba a celým božím lidem, já jsem s tebou. Já jsem s tebou a vrcholí to v Betlémě, kdy se narodí Kristus, Immanuel, Bůh je s námi. A Pán Bůh říká, já tě neopustím. A já naplním ten svůj plán.
2: To je vlastně hrozně zvláštní situace, ne? Jákob ukradne požehnání, vlastně se zachová podle, je opravdu ten úskočný a Pán Bůh mu požehná.
3: Je to trošku takový oříšek a tam narážíme na ten slavný problém predestinace, předurčení. Je psáno, že Bůh si vyvolil Jákoba. Pavel to někde v Římanům cituje, že Bůh nenáviděl Ezaova a Jákoba miloval, což neznamená, tak jak my to slyšíme, to není o emocích. Když takhle Žid něco takového slyší, tak ví, že to není o emocích, ale o prioritách. A Pán Bůh si z nějakého důvodu vyvolil Jákoba, že on bude dědicem požehnání, že po něm to půjde, po jeho linii. A je to boží věc, předurčení je něco, o čem se staletí teologové přou, co to znamená, do jaké míry člověk může ovlivnit své vyvolení a do jaké míry nikoliv. Já se posluchačům nebo i tobě přiznám, že to nějak moc neřeším. Já věřím, že v Kristu jsme všichni vyvoleni k boží milosti, k životu věčnému. Mám moc rád to místo z 2. Timotovi, z 2. kapitoly, kde Pavel nabádá k modlitbám za vládce postavené v moci za všechny lidi, aby jsme žili klidným a zbožným životem. A je tam napsáno, protože Bůh chce, aby všichni lidé spaseni byli a došli poznání pravdy. Tohle je pro mě určující a nejsem teolog, nerozumím všem těm niancím, ale věřím tomu, že Bůh chce, aby každý člověk ho poznal a byl zachráněn a je na člověku, jestli to přijme či nikoliv. A vím, že k tomu potřebujeme Boží milost, ale kolik procent v tom hraje Boží milosti a kolik našeho rozhodnutí, to neumím posluchačům vysvětlit a hlavu si tím nalámu. Takže, jak říkáš sama, je to zvláštní, ale prostě o tom je Boží milost, že není za zásluhy, ale že to je proto, že Bůh se rozhodl požehnat, že si ho vybral, aby na něm zjevil svůj plán a byl součástí Božího plánu.
4: Ještě Hospodin vyslyší den soužení.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Hostem dnešního pořadu je Saša Štěpánovský, pastor křesťanského společenství v Kutné Hoře, se kterým si dnes povídáme o praotci Jákobovi. Člověku, který už ve jméně má úskočnost a lstivost, a přesto je to člověk, který zažíval Boží ochranu a požehnání. Právě o něm jsme mluvili v předchozím vstupu. Teď bychom se mohli posunout do údobí Jákoba, kdy žil u svého strýce a tam pojal hned dvě manželky. Ani tahle jeho manželství nebyla úplně bez problémů a klidná.
2: No, nebyla. Tam bylo velké napětí. Lea rodila děti, Rachel nemohla utěhotnět, tak vlastně Rachel vzala svou služku Bilhu, a aby s ní měl Jákob děti. No, byl to takový jakoby boj nebo až soutěž, kdo porodí víc dětí. Postupně z těch dvou manželek, Lea, Rachel, z těch každá měla ještě služebnou Bilhu a Zilpu, které také rodily, to tak bylo běžné v té době jako řešení morálně přijatelné, tak se narodilo 12 chlapců, 12 synů a jedna dcera jménem Dina, a ti chlapci vlastně jsou zakladateli nebo praotci jednotlivých izraelských kmenů. Kdybyste chtěli, asi bych je nedokázal úplně všechny vyjmenovat, ale bylo jich opravdu 12 a z Rachel se narodil Jákobovi jeho milovaný Josef a Benjamín, nejmladší, kdy při jeho porodu Rachel, jeho milovaná Rachel, zemřela. Nazvala ho Ben Omri, nebo tak nějak syn zmaru, ale Jákob ho přejmenoval na Benjamín. Takže jestli posluchači chcete, si to najděte, Izachar, Zabulon, Juda, Neftalí a tak dále, 12 kmenů Izraele.
1: Říkám si, že na tomhle člověku, tedy na Jákobovi, už je vidět jakýsi zárodek toho naplňování Božího slibu daného Abrahamovi. Protože Abraham sice měl zaslíbení, že bude mít potomku jako hvězd na nebi nebo jako písku v moři, ale měl vlastně 4 děti, jestli dobře počítám.
2: Myslím, že jo, no.
1: Což není žádná sláva. Izák měl taky 2 syny. A teprve Jákob vlastně má 12 synů a ještě dceru. To už je najednou jakýsi zárodek a víme, že tady už jsme na pokraji cesty do Egypta, kde potom se Izrael rozrostl na mnoho, no, nebo mnoho miliony lidí, kteří potom víme, že vycházeli z Egypta pod Mojžíšovým vedením. Jákob tedy zažívá naplňování toho zaslíbení abrahamovského.
2: Jo, ano, to je fantastický příběh. Tam vlastně on u Lábana strávil nějakých 20 let a Pán Bůh mu požehnal. Měl spoustu koz, ovcí, prostě se mu dařilo, prosperoval. Zase vidíme tam tu jeho takovou jako snahu až křečovatou to nějak po svým vymyslet. On prostě řekl, moje se dohodl s Lábanem, já si vezmu to, co se narodí, strakaté, skvrnité, tak Jákob to nějak vymýšlí, že jim staví před oči pruty oloupané. V tom starověkém myšlení bylo tak zakořeněné, že to zvíře nebo i třeba žena, to, co má před očima při početí, tak to má zásadní vliv na to vlastně, kdo se narodí nebo jak bude vypadat. Takže Jákob nějak po svým se to snaží zase to požehnání strhnout na sebe, ale pak, když o tom mluví po letech se svými manželkami, říká, to Bůh tak udělal, Bůh to způsobil, že když jsem se dohodl s vaším tátou, že mi nechá skvrnité, pruhované, tak se takový rodili, to udělal Bůh. A Lában tolikrát změnil moji mzdu, chová se ke mně nefér, musíme odejít. Takže zvedli, jak se říká, kotvy po 20 letech na tajňačku, utekli, Lában je po cestě dohonil se svými syny, ale Pán Bůh zasáhl, že nedovolil Lábanovi, Jákobovi jakoliv ublížit, tam uzavřeli smlouvu a Jákob se vrací na místo, z kterého vyšel před 20 lety a má velký strach, a ten strach je oprávněný, protože máme tady toho Ezaua, který ho k smrti nenáviděl.
1: No, není divu, že byl naštvaný. A ten hněv asi, když říká se, že čas smaže různé emoce a různé problémy, ale myslím, že křivdu nesmaže, že ta v člověku jaksi pracuje. Teď jsme o 20 let později a Ezau jde naproti svému bratru a mají se setkat. To muselo být taky drama.
2: To bylo velké drama. Jak říkáš, křivda, ta se těžko schroupne i po mnoha letech. I nevěřící psychologové dneska mluví o tom, že dochází k pozitivním změnám v mozku člověka, který se rozhodne odpustit. Že tam třeba pořád ta bolest je, ale ty emoce začnou fungovat úplně jakoby jinak. Nevyvolává to takovou bolest, takové emoce. A Ezau neměl důvod odpouštět svýmu bráchovi a jde mu naproti s 400 muži. To byla docela velká soukromá armáda a Jákob měl oprávněný strach, bál se o svůj život a zase má svůj plán. Řeší to, že se schovává za druhé, tak, jak byl zvyklý v životě. To znamená, napřed posílá dary, aby usmířil svého bratra, posílá, rozděluje do nějakých jakoby týmů nebo hofů v té biblické řeči a říká si, když Ezau pobije jeden ten tým nebo ten houf, tak třeba další přežije, ale tam dochází právě k tomu zásadnímu, že v té noci, než se setká se svým bratrem, tak u potoka Jabok prožije zápas s božím poslem a zápasí a potýká se s ním celou noc a ten boží posel říká, aby ho pustil a Jákob říká, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. On v podstatě, tak to interpretuje písmo, on zápasí se samotným Bohem. Ono to vypadá, jako by, že největší jeho boj byl se sebou samým a že ho čeká veliký boj se zatrpklým a uraženým, na smrt uraženým bratrem, ale jeho vlastně ve skutečnosti největší boj byl s Bohem, aby porozuměl tomu, jaký Bůh skutečně je, že to nejde takhle v životě dělat, že tudy cesta nevede. A on tam dostane nové jméno. A ten boží posel změní to jméno z Jákob, lstivý, úskočný na Izrael. Bojující s Bohem, bojuje Bůh. On říká, ty jsi bojoval s Bohem a ty jsi obstál. A od té doby vlastně boží lid, potomci Jákobovi, jsou nazýváni Izraelem. Ti, kdo bojují s Bohem, já tomu rozumím, takže to má jakoby by dvojí výklad, že je to ten zápas s Bohem o to jeho požehnání, ale zároveň, že Bůh bojuje s námi jako parťák, jako ten, kdo nás podpírá, kdo je v tom životě s námi a bojuje s námi za ten život, za jeho požehnání, za poznání jeho samého. A to byl tak velký boj, že byl Jákob zraněn v kyčli, odešel od Jaboku jako kulhající. A mě to přivádí na takovou zvláštní myšlenku, že Pán Bůh někdy dopustí v našich životech různá zranění, odmítnutí, zklamání, proto, abychom ho víc poznali. Aby nám některé věci došly, jaký on je, abychom mu neutíkali. Ne, že by nám chtěl působit bolest, ale někdy nás musí i skrze bolest zastavit, skrze nějakou těžkou věc, aby nás naučil něčemu důležitému, protože přestože je Bůh dobrý a věřím tomu, že si přeje naše dobro, požehnání, aby se nám dobře dařilo, že ještě víc si přeje, abychom měli proměňován charakter. Abychom se mu víc podobali, protože jsme stvořeni k božímu obrazu a jako křesťané jsme těmi, v nás žije Kristus a my jsme povoláni k tomu žít ten Ježíšův život na této zemi a ten život nám tady na zemi byl dán i proto, nebo hlavně proto, abychom nejenom Boha poznávali, ale stále více mu podobali. Naučili se nejenom o tom, jaký je, ale byli proměňováni do jeho podoby, aby byl proměňován náš charakter. Já to budu jako takovou přípravu na věčnost.
1: Ten zápas Jákoba s Hospodinem je pro mě vlastně stále takové zvláštní místo. Člověk by řekl, že Bůh, ten všemohoucí, prostě nějakým slovem nebo nějakou soft formou změní náš charakter, případně nás staví před nějaké volby, ale skutečně zápas. Jaký to mělo smysl? Co se měl naučit Jákob?
2: Víš, já tam vidím, že před tím bezprostředně, před tím zápasem se Jákob modlí a připomíná Bohu, co mu řekl. Že Bůh mu řekl, vrať se domů a prokážu ti dobro. Tomu Bůh slíbil. A Jákob říká, já nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, kterou jsi mi prokázal. Já jsem odešel z domova z holí a teď mám dva obrovský tábory a prosí za vysvobození. Už přestává jenom vymýšlet ty svoje, nebo používat ty svoje berličky, jak to nějak zajistit, aby uspokojil toho bratra ten jeho hněv, a stojí sám za sebe před Bohem a prosí o boží milost. Proč? Protože se bojí. On říká, já se bojím Ezaua, aby nepřišel a nezabil mě jako matku nad syny. A znovu Bohu připomíná, když si řekl, určitě ti prokážu dobro a učiním tvé potomstvo jako mořský písek, který nemůže být spočítán. A já tomu rozumím tak, že potom on posílá před sebou ty jednotlivé houfy s těmi dary a doufá, že usmíří práchu tím darem, snad mě milostivě přijme. Mně připadá, že ten zápas má obrovský, obrovský význam a obrovské poselství pod nás, že nám je tam řečeno, že není cesta se schovávat. Není cesta před Bohem utíkat, dělat si věci po svém a říkat si, já to nějak prostě vymyslím, jak to dopadne, a snažit se do toho Pána Boha nějak tahat. Ale že ta cesta je tak jako Jákob, postavit se před Boha takový, jaký jsem. Přiznat si i ta svoje selhání. Přiznat si, kde jsem ulítl, co se mi nepovedlo, kde mám strach. Prostě na nic si nehrát. Pán Bůh nehledá, on nechce nějaké fráze od nás, nějaké naučené modlitby, ale on chce naše srdce. On touží po vztahu s námi. Ne potom, abychom něco dělali tak, aby to dobře vypadalo, i když třeba zbožně. A to je ten zápas, podle mě. Postavit se před Boha na férovku a vysypat to před ním. Bible to nazývá vylít svoje srdce. Vylít svoje srdce. A nebát se říct, Bože, já nemůžu. Nebo Bože, já jsem tohle zkazil a nemám sílu na to napravit. Nebát se říct, Bože, já se bojím. Já se snažím vypadat jak hrdina, ale prostě ty víš, jak moc se bojím. Nebát se říct, já si nevím rady. Já prostě nemám moudrost. Lidi ode mě čekají, že budu dávat chytrý rady a já si nevím rady sám se svým životem. A to je ten zápas. Já si pamatuju s manželkou, kolikrát jsme prožili jako jednotlivci nebo i společně takové zápasy, kdy jsme plakali před Bohem a jsme i bušili do země, jako jak Pán Ježíš řekl, tlučte, bude vám otevřeno. A připadalo nám, že to jde do stropu ty modlitby, že je to jenom taková nějaká hra, jo, nějaký, že si něco namlouváme. A byl to kolikrát opravdu zápas o víru, o to říct, Bože, já tomu nerozumím. Já to nechápu, já si s tím nevím rady, ale já ti důvěřuju a já se tě nepustím, dokud mi nepožehnáš, dokud neuvidím tvoji tvář, dokud se s tebou znovu nesetkám a neprožiju, že jsi na mě nezapomněl, že o mě víš a i když mi to nevysvětlíš, tak mi dáš sílu jít dál. Tak tomu rozumím nějak, tomu zápasu. No. Ale neumím popsat, co se tam ve skutečnosti dělo, jak vypadal ten boží posel a proč ho jedním smrknutím neodpálil toho Jákoba, když to byl anděl. Já fakt nevím, jenom takhle si to vykládám pro svůj život. I am on the run, I'm trying to steal my destiny.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Pomyslným hrdinou dnešního pořadu je praotec Jákob. Člověk, který zažil docela dost velkých životních zvratů, ohrožení, nebezpečí, zápasů. A jak jsme slyšeli v minulém vstupu, ten nejdůležitější zápas neměl sám se sebou, ale vlastně s Bohem. O požehnání, o proměnu svého charakteru. Sledujeme tedy Jákoba při návratu z jeho 20letého pobytu u jeho strýce, mezi tím se oženil, dvakrát hned měl řadu dětí, vrací se, usmiřuje se svým bratrem Ezauem, to je veliká věc. Jak vlastně pokračoval Jákobův život dál a jaké bylo finále toho jeho života?
2: Jestli bych, Katko, mohl prosím ještě upozornit na jednu takovou pro mě důležitou věc. Když Jakub jde po tom celonočním zápasu, protože svítá, vychází jitřenka, on jde, je zraněný, kulhá, tak on už se za nikoho neschovává. On už se nesnaží schovat, vymyslet nějaké metody nebo koho poslat před sebou, ale on jde v čele, jde před svou rodinou a on jde do toho střetu. Neví, jestli to přežije, ale je vidět, že on opravdu se setkal s Bohem a že z toho poseroutky, z toho člověka zákeřného, že je Izrael, boží bojovník, ten, kdo boje s Bohem, a jde v čele a projeví tak velkou pokoru, sedmkrát se pokloní před svým bratrem a tam je napsáno, že Ezau mu běžel vstříc, objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. A oba plakali. Tohle se mi moc líbí, tohle to vlastně prožil jako po mnoha letech i se svým synem Josefem, k tomu se snad za chviličku dostaneme, pokud se moc nerozpovídám, neuplyne nám čas, ale mě znovu teď naskočil ten obraz marnotratného syna, který vypráví Ježíš o tom otci, který vyhlíží toho syna, jak se setkávají a ten otec ho objímá a líbe. A tady ty dva bratři se objali a Ezau se ptá, co to má jako znamenat, všechny ta stáda toho, říká, to je pro tebe, chci nalézt milost. A říká takovou zajímavou věc. On říká, Híše, já když jsem tě viděl, tak jako bych viděl tvář boží, laskavej si mě přijal, že si tady i tady uvědomuju na tomto místě, jak vzácná věc je smíření a odpuštění, jako kdyby člověk viděl boží tvář, když je někdo ochoten mu odpustit, když je někdo ochoten se smířit, jako by člověk se setkal se samotným Pánem Bohem a s jeho milostí. A oni se nakonec rozcházejí, ten příběh se tak v jednu chvíli ošklivě zamotává, kdy Dýna je příliš zvědavá, jak to vypadá v jednom cizím městě a je tam zneužita a ti bratři ji pomstí, ale zase takovým záludným způsobem, tak, jak kdyby se do nich obtisklo to Jakobovo lstivé jednání. Vybijou to město pomocí vlastně nějakého podvodu, lži, nějakého takového skočného plánu.
1: V této části příběhu je Jákobovi přibližně kolik let?
2: On měl dospělý syny, už to byl prostě zralý člověk, patriarcha, jo, takový ten vůdce rodů.
1: Mířím k tomu, že i když Jákob vlastně prodělal možná svoji nejvýznamnější životní lekci v tom zápasu s Bohem a z toho, co si i ty říkal, vlastně vyplývá, že změnil svoje postoje, že se přestal schovávat, postavil se do čela své rodiny, zažádal nebo požádal svého bratra o usmíření, o milost, odpuštění. Stejně se Jákobovi těžké věci a možná takové podvody a podvůdky nevyhnuly ani v další části života, ale tentokrát to spíše sklízel od svých synů. Je to tak?
2: Tak, je to tak. Když vlastně ti synové dospěli, tak tam došlo nebo docházelo neustále k velkému napětí, protože podobně jako Jákoba protižovala kdysi jeho maminka, tak on protižoval kvůli Ráchel svého milovaného syna Josefa. Daroval mu oblečení, nějaký pestrý plášť a Josef to ještě komplikoval tou svojí náturou, kdy byl takový, byl asi hodně po tátovi, no, byl takový, je napsáno, že donášel na ty syny, chodil na ně žalovat, oni ho nesnášeli, byl to takový tatínkův mazánek a teď ještě ty sny, přišel s tím, že měl sen, jak se mu klaní hvězdy a měsíc a slunce a výklad toho snu měl být jako, že se mu jednou bude klanět otec i matka, bratři a předtím se mu zdálo o snopech, jak ty snopy, které symbolizovaly jeho bratry, tak se klaní jeho snopu. A ty sny byly od Boha. Ono to tak i potom v životě nakonec bylo, ale pravděpodobně ten Josef jim to dával takovým nepříjemným způsobem na talíř a oni ho nenáviděli. Oni ho nesnášeli a vyvrcholilo to tím, když ho táta poslal za bratry, aby je zkontroloval, že někde pasou a on je našel někde daleko od táty v pustině. A oni, když ho viděli, říkali, a vydá mistr snů, tak teď si to s ním vyřídíme a rozhodli se, že ho zabijou. Tak daleko vyrostla ta zášť a nenávist v té rodině mezi nimi a Josefem. Tak ten hřích počnul, že už byli našlápnutý na to se ho navždy zbavit. Ale nakonec se rozhodli ho hodit do nějaké cisterny a když šeli kolem Midiánci s karavanou do Egypta, tak ho prostě prodali, nedbali na jeho slzy, nedbali na jeho pláč a prosby a svýho bráchu prodali. A tátovi, a tady máme další podvod, se mu to vrací jak bumerang, tátovi nalhali, namluvili, že Josefa asi roztrhala divá zvěř, ukázali mu potrhaný plášť, který pomazali nějakou krví z kozla, říkali, podívej, tohle jsme našli, asi byl sežrán. A ten Jákob byl nešťastný, je tam psáno o jeho šedinách, to znamená, už byl v pokročilém věku patriarcha rodu a on prožíval ve svém životě další bolest, další zklamání, jak kdyby se mu to neustále vracelo. Jakoby nám Pán Bůh nejenom nastavoval zrcadlo, ale často nás nechá se potkat s důsledkem našich špatných rozhodnutí a těch hříchů. A přesto, že tam platí Boží milost, to, že jsme jeho, ale jakoby nás nechá někdy odžít i těžké věci, jakoby následky toho, co jsme rozsévali, co člověk rozsévá, také sklidí. Nemyslím, že v tom je nějaká boží pomstychtivost, ale že to je součást té boží výchovy, tak jak jsem o ní před chvilkou mluvil. Ten příběh je úžasný v tom, jakým prošel vývojem. 17-letý teenager Josef se ocitá v egyptském otroctví a je prodán do domu velitele faraona.

0: Musel si klást otázky, kde je Bůh, proč to dovolil, co jsem udělal blbě, proč jsem takhle dopadl. A přesto ten Josef zůstal Bohu věrný. On tý, po Týfarově ženě říká, tohle to nejde. Tvůj muž mi svěřil všechno, ale ne tebe. A říká tam takovou úžasnou věc, on říká v podstatě, to by se Bohu nelíbilo. To by nebylo dobrý před Bohem. A zůstal Bohu věrný a vůbec se mu to nevyplatilo z krátkodobého hlediska, protože ta žena žalovala lživě a zase je tady podvod, se nám to tady vrací jak bumerang, žalovala na Josefa, že ji chtěl zneužít a Potifar ho strčil do vězení a místo toho, aby se mu, my jsme řekli, kde je Pán Bůh, proč se ho nezastal, tak on zůstane věrný Bohu a je hůř. A dostane se do vězení. A tak to někdy bývá v životě. Ne vždycky vás pochválí lidé za to, když budete Bohu věrní, budete dělat to, co je správné. A on se dostal do vězení, ale my tam čteme, že s Josefem bylo boží milosrdenství, že Bůh byl s ním.
1: Josefův příběh by opravdu vydal na román. To je spousta, spousta příběhů, zvratů, možná nespravedlností. Ale protože se dnes bavíme primárně o Jákobovi, pojďme se na to podívat teď jeho očima. On tedy ztrácí milovaného syna, zažívá další rozkol v rodině, protože ti bratři ho opravdu neměli rádi. Pak se nad ním Pán Bůh smiluje, on se Ráchel čeká druhého syna, ale při porodu Ráchel umírá. A tak Jákob přichází o svoji milovanou ženu. Jak to vlastně dopadlo? S Josefem se ještě potkal?
0: Je právě nádherné na tom příběhu sledovat tu boží milost. Pán Bůh byl s Josefem, vytáhl ho po letech z těch těžkých věcí. Josef se stal vlastně po faraonovi nejvýznamnějším mužem v Egyptě, Safenat Panea, zachránce světa, který v podstatě svou moudrostí, kterou měl od Boha, zachránil Egypt před hladomorem, ale hlad nastal tam, kde Jákob žil se svou rodinou. A Jákob posílá své syny se stříbrem a s pytli, aby je přivezli plný obilí. Oni, ti bratři, se po letech setkávají s Josefem, samozřejmě ho nepoznávají a klaní se mu a tam najednou Josefovi dochází, jo, tohle jsem před lety viděl ve snu, tady se to stalo. A díky tomu, že Josef byl schopen a ochoten bratřím odpustit, tak byl zachován ten rod, byl zachován, nebo ten boží plán se naplnil a bratři se vrátili, a to teď hodně zkracuji, doporučuji posluchačům, aby si přečetli tento nádherný příběh, a bratři se vracejí k otci Jákobovi a říkají, Josef žije a zve tě, bude ještě 5 let, bude trvat hlad a zve celou naši rodinu, abychom se uchýlili do Egypta a tam přežijeme. A Jákob tomu nevěří. On uvěřil tomu, že Josef je mrtvý, ale když viděl ty dary, ty vozy, uvěřil a teď se vrací, teď jde do toho Egypta a tam se po mnoha letech setkává s Josefem a zase takovým nádherným způsobem je tam popsáno, jak ten táta se synem se objímají a Josef pláče na svého otce. A tohle muselo být něco, to byl podle mě jeden z vrcholů Jákobova života. Kromě toho Bételu, kdy se potkává s Bohem, když utíká, kromě toho zápasu u toho jaboku, tak tohle vidím jako jeden z jeho dalších vrcholů svého života, kdy v slzách objímá svého ztraceného syna. Pro nás je to i takový předobraz té boží otcovské lásky a toho božího přijetí. A je zachován život díky odpuštění, díky milosti, tak je zachován život a naplňuje se boží plán. A Jakub ještě, myslím, já nevím, jestli 17 let, vidí syny Josefovi, žije v Egyptě, zemřel, umírá, když mu bylo 147 let a požehná nebo prorocky promlouvá do života každého z těch svých synů. A pak je tam taková krásná věta a potom vtáhl nohy do postele a zemřel. Zemřel prostě v pokoji. Tak ještě takové

0: Byla zajímavost, když on přišel do Egypta, Josef ho představil faraonovi, tak Jákob mu požehnal. Žehná prostě tak mocnému člověku, faraonovi, panovníkovi egyptské říše, tak mu žehná. No a pak dožije v tom Egyptě s prosbou nebo s takovým závazkem, aby ho vynesli, aby ho pohřbili tam v té zemi, kterou pán Bůh mu zaslíbil. A tam jednou vyjde celý ten velký národ za Mojžíše a to už je jiný příběh. Takže boží plán se naplnil, naplňuje se i dnes a jsme toho součástí a obrovskou roli v tom hraje boží milosrdenství, boží věrnost, boží láska. Pořád.
1: Jsou pořady, u kterých si říkám, je škoda, že končí, protože bychom mohli povídat klidně celou další hodinu. Uzavřel se tedy život Jákoba, patriarchy Izraele, o kterém jsem si dnes povídala se Sašou Štěpánovským, pastorem křesťanského společenství v Kutné Hoře. Sašo, moc děkuji za to, co jsi s námi sdílel, děkuji za tvůj čas a přeju ti boží ochranu a požehnání do všeho, co je před tebou.
0: Taktéž děkuji za pozvání, přeju tobě i posluchačům boží požehnání, milost a jak se na horách Kutných kdysi říkávalo, zdař Bůh.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí i Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Naslyšenou.
2: Dal jsem svůj slib,

A přesto všechno si připadám dál. Od tebe tažen, kéž bys teď při mně stál, kéž bys